0: Norskem výrazně zlepšil.
1: Byl ten diametrálně odlišný výkon oproti tomu poslednímu zápasu. Celý tým si myslím, že opravdu jako pracoval, bojoval. V třetí třetině jsme samozřejmě očekávali tlak. Nicméně tam jsme trošku přestali hrát určitý moment a nevím úplně proč. Možná, jestli nám nedošlo síly, nevím, strašný vedro a strašně náročný zápas. Myslím si, že se dá od tohoto zápasu, když jsme ho prohráli, prostě odrazit.
0: Češi ve skupině obsadili třetí místo a ve čtvrtfinále se střetnou v Curychu ve čtvrtek od 16:20 s Finskem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D5 u Plzně a nehoda ve Strahovském tunelu v Praze. Na dálnici D5 z Prahy do Rozvadova zvyšte pozornost u Plzně. Za odbočkou na Bory a Klatovy na kilometru 83,5 pojedete kolem odstaveného kamionu. Na silnici 15 z Litoměřic do mostu čekejte překážku před Třebenicemi. V Jenčicích stojí nouzově osobní auto, v místě se vybočuje tak opatrně. V Praze na městském okruhu máme hlášenou nehodu ve Strahovském tunelu ve směru k Barandovskému mostu. Na začátku tunelu havarovala motorka, pravý pruh je neprůjezdný. A v Praze také pokračuje údržba ve Zlíchovském tunelu na městském okruhu. Tuto noc je uzavřený ve směru na Smíchov, práce mají skončit v 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes bude jasno až polojasno, na severu přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezska a taky na jihu Čech se místy objeví přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy až 33 stupňů Celsia, na horách bude nejčastěji kolem 20 stupňů a na Šumavě i 24. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál, slovo má opět Petr Zajíček.
4: A já vám přeji příjemnou noc, máme po druhé hodině, takže za pár okamžiků po písničce Shawna Mendeze tady bude naše pravidelná soutěž.
5: Noční radiožurnál
2: a Petr Zajíček.

0: Čapek.
1: Radiožurnál pro vás má další skvělou audioknihu Petríši Džibnyjové.
2: Lotýš zalapala po dechu. Uviděla stříbřitou jizvu ve tvaru kříže.
1: Mimořádně složitý případ pro inspektorku Lotý Parkerovou.
2: Rampouch strachu jí klouzal po páteři.
1: Audiokniha v podání Lukáše Hlavici, která vám nedá spát.
2: Tohle bylo šílenství.
1: Radiokartu Hrob na kopci dostanete tento týden v nočním radiožurnálu.
3: Ano, opět je tady ta chvíle, kdy můžete volat na telefon čísla 221 552 155 nebo 255 na konci. Tak zkusíme prvního dnešního volajícího. Tak noční radiožurnál, tady je Petr Zajíček. Haló, kdo pak se dnes dovolal?
4: Ahoj, tady Karel.
3: Karel, Karle, zdravím. Tak opět se podíváme do dnešního kalendáře. Máme už středu 27. května a právě dneska oslaví 83. narozeniny slavný český herec a komik Luděk Sobota. A já, Karle, mám tady takovou otázku. Je to zhruba 20 let zpátky, co měl Luděk Sobota v Praze, bylo to připomenu na náměstí IP Pavlova, svoje divadlo. Ono tam nebylo dlouho, pak z finančních důvodů skončilo. A já bych se zeptal, jak se jmenovalo, Karle? Dáme nějaké nápovědy?
4: No určitě.
3: Tak, mohl to být za A Malý semafor, nebo za B Směšné divadlo, anebo divadlo Luďka Soboty. Tak jak se to divadlo, které tenkrát tedy vlastnil Luděk Sobota v Praze zhruba před 20 lety jmenovalo? Malý semafor, jo. Směšné divadlo, nebo divadlo Luďka Soboty?
4: Já budu typovat Cčko, divadlo Luďka Soboty.
3: Bohužel to není správný typ. Je mi líto, Karle, někdy jindy, naslyšenou. Tak a dáme tedy možnost někomu dalšímu. Divadlo Luďka Soboty, já kdybych si to nezjistil, tak bych to možná také typoval, to je pravda. Divadlo Luďka Soboty se prostě nabízí, ale není to správná odpověď. Tak zkusíme dalšího. Noční radiožurnál, Petr Zajíček, halo, kdo se dovolal teď?
5: Já. Teď jsem se akorát probudila. Řekněte mi ty dvě možnosti.
3: Ano, určitě. Jak se jmenovalo divadlo Luďka Soboty, které měl v Praze na náměstí IP Pavlova zhruba před 20 lety? Buď Malý semafor, anebo Směšné divadlo. Tak, co je podle vás správně?
5: Směšné divadlo.
3: Ano, bylo to Směšné divadlo, které vlastnil Luděk Sobota zhruba před 20 lety v Praze. Máte pravdu, takže blahopřeji a vydržte mi na telefonu. Cena je vaše.
5: Ano.
6: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

Sedm srážek auta se zvěří za půl roku se stalo na silnici druhé třídy u Frištáku na Zlínsku. Právě ve Zlínském kraji hrozí řidičům riziko srážky se zvěří nejčastěji. A více o tom naší další reportáži už po písničce.

0: Hitovka z 80., kterou máme navždy spojenou s filmem Top Gun s Tomem Cruisem. Take My Breath Away od Berlin. Za touto melodii, velice nosnou melodii, stojí Giorgio Moroder a je to neskutečné, už je to 40 let od vydání této skladby. My se přesouváme v nočním radiožurnálu do Zlínského kraje. Tam je v přepočtu na délku silniční sítě nejvyšší riziko střetu auta se zvěří v Česku. K nehodě se zvířetem v regionu v průměru dochází každých 2,5 kilometru. Nejčastěji jde o srny, divočáky nebo zajíce. Statistiky ale evidují i případy srážek se psy a dokonce jedním vlkem.
1: My jsme se zase ani neviděli, ale ona se prostě rozhodla, když my jsme zatočili, že to auto přeskočí.
2: Popisuje nedávnou srážku auta se srnou účastnice nehody Zuzana Hotařová.
1: Takže jsme zastavili, vystoupili jsme a vrátili jsme se asi o takových 100 metrů a prostě jsme prohledávali to okolí, jestli se náhodou té srně něco nestalo, aby jsme tak případně někoho zavolali. Bohužel srnu už jsme nenašli.
3: Tyto srážky jsou vlastně způsobené silnou dopravou.
2: Vysvětluje důvody častých srážek myslivecký hospodář Miroslav Dubovský.
3: Jedná se taky, jak jsou oseté plodiny, co se týče zemědělského družstva vlastníků, takže táto zvěř přechází z různých lokalit do druhé lokality, kde vlastně najde potravu.
2: Podle krajského koordinátora BESIPu Zdeňka Patíka je po střetu se zvěří nejdůležitější zabezpečit místo nehody, obléct si reflexní vestu, zapnout výstražná světla a zavolat policii. Řidiči by také měli zdokumentovat škody pro pojišťovnu. Existují ale i věci, kterým by se po srážce měli vyhnout.
4: V žádném případě mě nesmí napadnout to, co malého českého člověka by napadnout mohlo, že teda když je škoda na autě, tak bude aspoň srnčí guláš. V žádném případě nesmím tady to uhynulé zvíře nakládat do auta a někam ho odvážet.
2: Takzvaný srna index, který sleduje srážky aut se zvěří, zveřejňuje Generali, česká pojišťovna, dvakrát ročně. Vychází přitom z dat policie i tísňové linky 158. A podle statistik počet střetů se zvěří v posledních letech roste, a to hlavně kvůli přemnožení některých druhů zvířat a hustší dopravě. Michaela Kočendová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
7: Mám tajnou skrýš a v ní fotky z našich výletů. Když tě potkám, pořád tají se mi dech. Chci něco říct a zas to popletu. Mráz mi běhá po zádech. Mám tajnou skrýš a v ní pár opravdových dopisů. Voní jak ten krém, co míváš na rukou. Znám každou křivku z tvého podpisu. To ještě není zárukou, že už se není o co bát, že mi zase zmizíš, jak už se stalo tolikrát, no a ty se divíš.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Bydliště, dětský domov.
0: V různém věku se dostali do dětského domova.
2: Samé, teď to jsou zhruba 2 roky a kousek, co jsi v dětském domově. Jak se máš?
3: Už jsem se jako hodně zvyk, mám se skvěle.
1: Každý z nich si nese svůj osobní příběh, který je často plný bolesti.
2: Vaše máma má psychiatrickou diagnózu, nemohla se o vás a sestry starat. Vídáte se
3: teď konkrétně vůbec? Je to bolestivý, ale určitě si myslím, že je to jakoby k mému dobru.
0: Stejně jako všechny děti mají svá přání a tajné sny.
4: Těším se na to, až prostě uvidím, že to jde i jinak, než jsem to měla já.
1: Kdo jsou děti z dětských domovů?
0: Co prožívají a jak se připravují na samostatný život?
1: Další série časozběrného projektu Radiožurnálu.
0: Bydliště, dětský domov.
1: Každý den po 8:45.
0: Radiožurnál, každý den s vámi.
1: Vinohradská 12.
0: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Vinohradská 12.
0: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
1: Podrobně a v souvislostech.
0: Vinohradská 12.
1: Předpremiéra v 15:30 na Radiožurnálu.
0: A kompletní textový přepis od 6:00 ráno na webu i rozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
5: Je 14:30. Další zprávy a Monika Chmilová.
6: Sněmovna znovu schválila návrh zákona, podle kterého budou muset výrobci zdravotnických a diagnostických prostředků hlásit výpadky dodávek do Česka. K úpravě předlohu do dolní komory vrátil Senát. Informace budou výrobci posílat Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv přes elektronický formulář. Při ohrožení veřejného zdraví taky velkým odběratelům a případně nemocnicím. Za nedodržení zákona může hrozit pokuta až 15 milionů korun. Íránské revoluční gardy včera sestřelili americký dron ve svém vzdušném prostoru. Oznámili to s tím, že si vyhrazují právo na odvetu za pondělní americké útoky na jihu Íránu. Spojené státy tam útočily na odpalovací stanoviště. Cílem byly i lodě, které se podle Američanů pokoušejí klást miny v Hormuzském průlivu. Při úderu zemřeli 4 příslušníci íránských revolučních gard. Podle Íránu šlo o porušení příměří. Odbory agentury pro sociální začleňování vyhlásily na 1. června jednodenní stávku. Za agenturu o tom informovala Šarlota Dětková. Vadí jim reorganizace ve státní správě a rušení odborných týmů. Odbory taky požadují, aby vedení institucí chystané změny se zástupci zaměstnanců předem projednávalo. Kabinet rozhodl od července o přesunu agendy lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády do 4 ministerstev. A v Česku padla rekordní výhra v loterii. Sázející získal ve hře Eurojackpot 2 miliardy 911 milionů korun. Oznámila to mluvčí společnosti Allwyn Dita Stejskalová. Dosavadní rekord byl z května 2015. Tehdy sázející vyhrál skoro 2,5 miliardy korun. Podle Stejskalové díky výhře získá státní rozpočet 437 milionů. Výherce totiž musí odvést 15% srážkovou daň.
1: Sport.
6: Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa s Kanadou 2-3. Ve skupině B tak Češi obsadili 3. místo a ve čtvrtfinále je čeká Finsko. To skončilo na 2. místě ve skupině A za domácím Švýcarskem. Čtvrtfinálové zápasy se budou hrát ve čtvrtek. Národní tým se musí stěhovat z Friburgu do Curychu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D1 před Loktem a nehoda v Praze ve Strahovském tunelu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy nepřehlédněte stojící vozidlo před sjezdem na Kutnou horu. Na kilometru 67,5 zabírá odstavný pruh, pozor na vybočující vozidla. Na dálnici D5 z Prahy do Rozvadova podobná překážka u Plzně. Za odbočkou na Bory a Klatovy na kilometru 83,5 pojedete kolem odstaveného kamionu. A v Praze na městském okruhu jeďte opatrně Strahovským tunelem ve směru k Barandovskému mostu. Na začátku tunelu havarovala motorka. Silničáři tam teď čistí vozovku v pravém pruhu. A v Praze na městském okruhu počítejte také s uzavírkou v tunelu Mrázovka. Neprůjezdný je kvůli údržbě ve směru na Smíchov. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Dnes bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech se místy objeví přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy i 33 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
5: Stavbaři pokračují na propojení dvou protilehlých lyžařských areálů ve Špindlerově mlýně v Krkonoších. Aktuální velký rozsah prací ale zároveň omezuje dopravu v tomto horském městě. Jakým způsobem, tak o tom budeme mluvit už za chvíli.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Ve Špindlerovém Líně pokračují práce na propojení dvou lyžařských areálů na protilehlých svazích Labského údolí. Do počátku zimy by mělo být dokončené alespoň jednosměrné spojení středisek Svatý Petr a Medvědín. Kvůli budování nového mostu a lanovky je nyní uzavřené parkoviště P1 na příjezdu do Špindlerova Mlýna a další dopravní omezení se přidají na začátku letních prázdnin.
1: Parkoviště P1 ve Špindlerově Mlýně teď zabrala těžká technika.
2: Začala ta nejintenzivnější fáze realizační toho projektu propojení.
1: Vysvětluje ředitelský areálu René Hroneš. My tady vidíme uprostřed parkoviště vznikla velká jáma.
2: Jáma, která vypadá poměrně dramaticky, tak zase bude zarovnaná. Je to v podstatě základ pro budoucí objekt, pokladen, infocentra, sociálního zázemí. Vidíme tady několik dalších děr, tamhle v rohu parkoviště je díra, ve které teďka vylejváme betonové základy pro budoucí stanici lanovky.
1: Tady v místě, kde teď my stojíme, tady u silnice povede most, který propojí Medvědín.
2: Překlene příjezdovou silnici z Vrchlabí do Špindlerova Mlýna, tím způsobem, že i lyžaři z toho Medvědína už doližují po nové sjezdovce lesní přes tenhle ten most do zase do prostorů toho terminálu k nové lanovce. Tím pádem bude v letošním roce už zprovozněno vlastně jednosměrné propojení.
1: Čeká tady turisty kvůli stavbě nějaké dopravní omezení?
2: V průběhu zhruba července očekáváme zjednosměrnění provozu kvůli ukládání mostovky toho mostu na silnici, takže tady bude nějaké semaforové řešení.
1: Propojení sjezdovky se lyžaři vyzkouší už při zahájení letošní sezóny, které bude začátkem prosince ze Špindlerova Mlýna. Kateřina Kohoutová, Radiožurnál.

0: Tak to bylo v nočním radiožurnálu ex-Beatle Sir Paul McCartney a my se teďka ve vysílání budeme chvilku věnovat bílému sportu, jak se tenisu přezdívá. Od času dominance Rafaela Nadala nemělo Roland Garros tak jasného favorita na zisk titulu jako letos. Ital Jannik Sinner si tuto pozici vydobil neuvěřitelnou sérií na antukovém povrchu. Před pařížským Grand Slamem opanoval všechny tři turnaje série Masters v Monaku, Madridu a také v Římě.
1: Takto bouřlivě slavili fanoušci Sinnerův triumf v Římě. Ital se díky tomu stal nejmladším tenistou v historii, který ovládl všechny turnaje série Masters. Na antuce letos nepoznal porážku a proto je při absenci Carlose Alcaraze jasným adeptem na zisk titulu z Roland Garros. O Sinnerových kvalitách mluví Tomáš Macháč.
2: On vás opravdu donutí hrát jako vaši hranu úplnou a v tom, jako, když dokážete jako vydržet, že si myslím, že když já hraju svůj nejlepší tenis, tak můžu konkurovat jako všem hráčům, ale je potřeba to udržet celý tři sety a nejenom jakoby ten jeden set a to on jako dělá. Vlastně na jakýkoliv zápas on nastoupí, tak udrží to své maximum skoro celý zápas. Proto on dominuje, že je opravdu konzistentní a hraje vysoce fakt jako kvalitní tenis každý míč.
1: Řekl v Paříži Tomáš Macháč, který při posledním vzájemném zápase sebral Sinnerovi set. Ještě úspěšnější byl v tomto ohledu Jakub Menčík. To je totiž poslední tenista, který v tomto roce dokázal Itala porazit. Povedlo se mu to v únoru v Dauhá a během Roland Garros popsal, co na světovou jedničku platí.
3: No, mašinám, tam prostě nedá nic zadarmo, nepomůže vlastně žádnou chybou, takže člověk si fakt musí jako uhrát ty míče sám a přesně tak je to akorát o tom prostě hrát agresivně a takovou dobrou dávku rizika do toho dávat.
1: Dosáhnout optimální úrovně rizika je v tenise nebývale složitá věc. Jannik Sinner to ale sám umí dokonale. O jeho stylu mluvil v Paříži také Jiří Lehečka.
4: Tichej zabiják, já nevím, jak to popsat jinak, protože já když třeba jsem hrál i proti Carlosovi, tak to doopravdy hraje výměny, které jsou a míči, které jsou jak z říše snů a lidi pořád ve stoje. Když hraju proti Jannikovi, tak je to spíš taková hra, kde on hraje každý míč precizně, bez nějakých extrémních rizik, ale tak nesmírnou kvalitou, že postupně toho soupeře ubije tou precizností, aniž by se snažil hledat nějaký liney nebo hrát nějak jako riskantně. A určitě si myslím, že v poslední dobou extrémně zlepšil jako servis.
1: Říká Jiří Lehečka. I proto je Sinner na Roland Garros hlavním favoritem na zisk titulu. Z Paříže, David Prouza, Radiožurnál.

0: Máte v telefonu uložená všechna důležitá čísla?
1: Záchranná služba 155.
0: Policie 158.
1: Hasiči 150.
0: A zelená vlna 800 553 553.
1: Děkujeme, že nám pomáháte hledat lepší cestu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Největší rodinné setkání Přemyslovců. Královské poklady, nevyřešené záhady, silné příběhy i kruté momenty našich dějin. Nejrozsáhlejší výstavní projekt o Přemyslovské dynastii. Více než 900 unikátních exponátů. Výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba do 15. října v Národním muzeu. Více na www.nm.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Radiožurnál 3 hodiny. Další zprávy a Monika Chmilová.
4: Vláda vybrala 55 strategických projektů pro digitalizaci. Pomoc mají třeba ve zdravotnictví. Izraelské údery na jihu Libanonu zabily podle místních úřadů přes 30 lidí. Tenisté Kopřiva a Siniaková postoupili na Roland Garros do druhého kola a dnes bude většinou skoro jasno, od severu přechodně oblačno a na jihu a východě přeháníky, teploty až 33 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Současná vláda chce v tomto volebním období provést digitalizaci v 55 strategických projektech, řekl to vládní zmocněnec pro digitalizaci Lukáš Klučka. Ještě letos chce stát podle něj stihnout dokončit třeba plně digitalizovanou novou elektronickou evidenci tržeb a v oblasti zdravotnictví by měl stát zprovoznit takzvanou EZ kartu.
5: Kam postupně, samozřejmě, jak se ta zdravotnická zařízení budou připojovat, by měla být propisována ta zdravotní data. To znamená, ve výsledku, kdy jdete třeba na nějaké laboratorní vyšetření, tak mnohdy vás potom další lékař poslal na opakovaný odběr krve. Toto chceme tím eliminovat.
4: Součástí plánů jsou taky digitalizační projekty, které vycházejí ze zákona. V Česku musí být od února příštího roku elektronicky dostupných přes 6 000 služeb státu. Teď jich chybí asi 1250. Včerejší izraelské údery na jihu Libanonu nepřežilo 31 lidí. Informovalo o tom libanonské ministerstvo zdravotnictví s tím, že dalších 40 lidí bylo zraněných. Podle agentury AFP jsou mezi mrtvými 4 děti a 3 ženy. Izraelská armáda taky podle serveru Times of Israel překročila v jižním Libanonu takzvanou žlutou linii. Ta vymezuje okupované libanonské území podél hranic. Izrael pravidelně bombarduje Libanon, a to i přes podepsané příměří a plánovaná mírová jednání. Militantní hnutí Hizballáh pak pokračuje v dronových útocích na izraelské území. Pracovníci správy Krkonošského národního parku opět instalují na Sněžce mechanické zábrany. Síťové ploty mají zabránit poškozování vzácných alpínských trávníků, na které někteří turisté vstupují, vysvětluje nutnou ochranu mluvčí parku Radek Drahný.
6: Tyto oranžové ochranné sítě budou oddělovat vyhrazený prostor pro turisty od cenné přírody na vrcholu a budou lemovat přístupové stezky na Sněžku i v okolí bývalé obří boudy v Obřím sedle. Na místě zůstanou pravděpodobně až do konce října.
1: Sport.
4: Čeští hokejisté uzavřeli skupinu mistrovství světa ve Švýcarsku prohrou s Kanadou 2-3. Národní tým tak obsadil ve skupině B třetí místo a ve čtvrtfinále nastoupí ve čtvrtek proti Finsku. A tenista Vít Kopřiva si na Roland Garros zahraje druhé kolo. Domácího Francouze Muteta zdolal v bouřlivé atmosféře 6-3 v rozhodujícím pátém setu. Postup slaví i Kateřina Siniaková, která si ve dvou sadách poradila se Švýcarkou Valtertovou. A světová jednička v deblu měla radost, že si dokázala poradit i s náročnými podmínkami na kurtu číslo 13, kde jsou často slyšet diváci z úplně jiného zápasu.
7: Ty diváci, co jsou za kurtem, tak to je teda náročný, musím říct. Jako i ty lidi, co vlastně chodí za těma keříkama, tak jsou vidět. To oko to zaostří a vy ztratíte tu setinku prostě, kdy se máte soustředit na ten balón, do toho tam ty stíny teďka už byly k večeru, tak je to náročné. Prostě může to narušit ten pohyb a uděláte tu chybu.
4: Na Roland Garros naopak dohrály Lindy Nosková s Frovertovou a taky Nikola Bartuňková.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D1 před Loktem a omezení na Pražském okruhu za Lochkovským tunelem. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně před sjezdem na Kutnou horu. Na kilometru 67,5 stojí porouchané vozidlo. Místo už označili silničáři šipkou. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně podobná překážka u Nýřan. Na 95. kilometru očekávejte stojící vozidlo v odstavném pruhu. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště se připravte na omezení za Lochkovským tunelem. Na 15. kilometru je uzavřený levý pruh, silničáři tam obnovují vodorovné značení. A v Praze dnes v noci neprojedete tunelem Mrázovka směrem na Smíchov. Je to kvůli noční údržbě, která má skončit v 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezska a taky na jihu Čech se místy objeví přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy i 33 stupňů Celsia. Na horách bude nejčastěji kolem 20 stupňů a na Šumavě i 24. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
3: Turisté se už možná na začátku června opět svezou na lodičkách v Edmundově soutěžce ve Hřensku na Děčínsku. Otevření brání už jenom jeden nestabilní skalní blok nad příchozí cestou. Několika tunový balvan teď odstraňuje specializovaná firma a za chvíli v reportáži uslyšíte víc.
0: Noční radiožurnál
1: a Petr Zajíček.

0: Edmundova soutěska ve Hřensku na Děčínsku se pro turisty otevře možná už na začátku června. Obec v ní provozuje plavbu na lodičkách. Zatím do ní návštěvníci nesmí, a to kvůli nestabilnímu skalnímu bloku nad příchozí cestou. Balvan se v těchto dnech snaží odborná firma rozbít a jeho zbytky stabilizovat tak, aby neohrožoval turisty. Práce by měly být hotové do pátku.
1: Tady vlastně se budou prodávat teďkon vstupenky.
2: Vysvětlujeme starostka Kateřina Horáková ze Sdružení soutěsky Věc veřejná, věc neprodejná. My jsme přešli ten první můstek při vstupu do Edmundovy soutěsky a tady zaměstnanci obce staví takový domeček dřevěný. A paní starostko, kdyby se mohlo stát, že bude Edmundova soutěska otevřená pro veřejnost?
3: Rádi bychom otevřeli na začátku června. Ještě čekáme na geologický posudek a posudek od dendrologa.
2: My jsme se byli podívat na cestě do Edmundovy soutěsky, tedy ze spodní části toho svahu, a jdeme se podívat také nahoru. Tam odtud se dostali pracovníci specializované firmy, kteří sanují ten skalní blok.
4: Ten kámen už je upadlý dole, tam je to asi na 4 kusy. A my už vlastně odtěžíme a dáváme, přemístujeme na stranu, dáme z toho písek, malý kameny.
2: Popisuje postup práce Jiří Němec z firmy Strix.
4: Dáme tam suchou zíčku, aby prostě ten kámen se nemohl uvolnit a vpadnout dolů na lidi.
2: Sanaci zhruba 40-tunového balvanu zaplatí správa Národního parku České Švýcarsko.
5: Je to včetně DPH asi 275 tisíc korun.
2: Upřesnil mluvčí parku Tomáš Salov.
5: Současně na dalších objektech zajišťujeme monitoring vytipovaných skalních objektů. Je tam ještě v plánu na dalším skalním objektu osadit monitoring průběžný, automatický.
2: Správa parku se tedy postará o sanaci a monitoring svahu nad soutěskou. Obec zase o to, aby bylo koryto řeky Kamenice čisté a bez naplavených kmenů a dalších překážek. Daniela Pilařová, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

Tak to byly Guns N' Roses a my za chvilku připomeneme Čecha, malíře, současníka Mikuláše Alše a Alfonze Muchy, který se proslavil hlavně v Bulharsku. Tam totiž založil vysokou výtvarnou školu. O Jaroslavu Věšínovi vzniká v Bulharsku dokumentární film a i o tom budeme mluvit už za chvíli.

0: Jeden Evropan v Sofii, tak to je název dokumentárního filmu, který právě vzniká ve střižně bulharské metropoli. Snímek režiséra Petra Bakalova pojednává o českém malíři z konce 19. století, kterého si Bulhaři velmi považují. Založil totiž bulharskou malířskou školu. Jmenoval se Jaroslav Věšín.
1: Franz Ferdinand, to je štít, kojtu...
2: Režisér Petr Bakalov je zapálený pro svůj film. Ukazoval mi Věšinovu malbu Arsivé vody France Ferdinanda, toho, kterého zastřelil atentátník v roce 1914 v Sarajevu a kterého 23 let předtím Věšin maloval. Dostal nabídku stát se dvorním portretistou, ale odmítli a raději se vydal do Bulharska, nového svobodného slovanského státu.
1: 1897 godin, krajina 19. věk.
2: V roce 1897 dostal pozvání od tehdejšího ministra vzdělávání bulharského carství Konstantina Veličkova, aby v Sofii přednášel.
1: Věšin je první bulharský batalist.
3: Věšin byl prvním bulharským malířem bitev. Jeho obrazy jsou ve Vojensko-historickém muzeu v Sofii a jsou vynikající. Před vypuknutím první světové války se rozhořela v roce 1912 válka balkánská a té se Věšín jako malíř dokumentující boje zúčastnil. Chtěl vytvořit z obrazů zachycujících boje epopej. Byl totiž nejenom kolegou, ale i blízkým přítelem Alfonse Muchy. Oni spolu totiž v Praze studovali.
1: Věšin je došel v Bulharsku.
2: Když Jaroslav Věšin dorazil do Bulharska, velmi podle režiséra dokumentu o něm Petra Bakalova pomohl výtvarnému umění nově vzniklého státu. Byl jmenovaný profesorem na vyšší výtvarné škole, ze které se později stala Akademie výtvarných umění. První absolventi jeho kurzů se stali vynikajícími bulharskými umělci. Dokument o Jaroslavu Věšinovi se bude jmenovat Jeden Evropan v Sofii. Zmapuje život umělce v Čechách, na Slovensku i v Bulharsku, kde v roce 1915 v 55 letech náhle zemřel. Ve snímku chce režisér Petr Bakalov použít hudbu ze slovanských tanců Antonína Dvořáka. Natočený materiál je už teď ve Střižně. V Česku se točilo ve Věšinově rodném Vraném u Kladna, v Národní galerii v Praze, Moravské galerii Brno, v Ostravě, v Plzni a také na zámku Maleč, kde visí některá umělcova díla. Věšinovy malby zdobí také interiér budovy České spořitelny v Pražské Rytířské ulici. Dokument o českém zakladateli bulharské malířské školy Jaroslavu Věšinovi bude mít premiéru letos na podzim. Ze Sofie Pavel Novák, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I po celou noc.

0: Radiožurnál je půl čtvrté. Krátké zprávy a Monika Chmilová.
1: Česká muniční iniciativa by letos podle ministerstva obrany měla dodat Ukrajině 1 000 000 kusů velkorážní munice. Informaci agentury Reuters potvrdila Radiožurnálu mluvčí ministerstva obrany Magdalena Hinčíková. Loni Ukrajina od české iniciativy dostala skoro 2 000 000 kusů munice. Prezident Petr Pavel mimo jiné řekl, že se počet zemí přispívajících do muniční iniciativy snížil z loňských 18 na 9. To podle Pavla představuje nové obtíže. Při izraelském vzdušném úderu v oblasti uprchlického tábora v centru pásma Gazy v úterý zemřelo nejméně 5 lidí. Uvedly to zdravotnické zdroje palestinského hnutí Hamas. Svědci popsali, že dron zasáhl skupinu lidí, kteří se postavili v pádu palestinských milic podporovaných Izraelem. Podle civilní obrany spadající pod Hamas úder mířil na civilisty. Izraelská armáda uvedla, že informace prověřuje. Změny v jednacím řádu poslanecké sněmovny jsou před závěrečným schvalováním. Novelu, která počítá hlavně s omezením obstrukcí, projednali poslanci ve druhém čtení. Načetli k ní tak pozměňovací návrhy. Opozice chce například zavést do jednacího řádu povinnost, aby poslanci byli na jednání střízliví. Mezi dalšími pozměňovacími návrhy jsou taky úpravy pravidel pro interpelace. A Praha otevřela novou budovu intervenčního centra pro oběti domácího násilí. Je v Křišťanově ulici na Praze 3. Klientům nabízí psychologickou podporu, sociální a právní poradenství. Magistrát za rekonstrukci zaplatil 7 milionů korun. Sport. Čeští hokejisté podlehli na mistrovství světa přes dvoubrankový náskok Kanadě 2-3. Ve skupině B ve Friburgu obsadili třetí místo a ve čtvrtečním čtvrtfinále v Curychu se utkají s Finy od 16 hodin a 20 minut. Následně o semifinále zabojují domácí Švýcaři proti Švédsku. Ve Friburgu jsou na programu čtvrtfinále Kanada-USA a Lotyšsko-Norsko.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na silnici 3 za Voticemi a překážka na D1 před Loktem. Na silnici 3 z Benešova do Českých Budějovic se nám hlásili nehodu v omezení za Voticemi. Na konci zúžení havaroval kamion a skončil mimo vozovku.
4: Celý to zúžení je tam jakoby zabraný, musí se do toho vyfrézovaného úseku, musí se tam vypočovat a pak zpátky najet, takže tam to bude asi hodně komplikovaný.
3: Už se vytvořila kolona aktuálně asi na 10 minut. Na dálnici D1 z Brna do Prahy stojí před sjezdem na Kutnou horu na kilometru 67,5 porouchané vozidlo. Místo je označené šipkou a vybočuje se. Podobnou překážku čekejte i na D5 z Rozvadova do Plzně. Za sjezdem na Nýřany na 95. kilometru očekávejte stojící vozidlo v odstavném pruhu. A v Praze pokračuje údržba ve Zlíchovském tunelu na městském okruhu. Tuto noc je uzavřený ve směru na Smíchov. Práce mají skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezska a taky na jihu Čech se místy objeví přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy i 33. Tolik zprávy. A teď už ve vysílání Radiožurnálu nabízíme dnešní díl zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
5: Víte, že série Kati ještě zdaleka nekončí.
6: Stále to není hotové.
5: No jo, ještě Mugabe, Kadáfi, Husajn a Asad.
6: A byl by možná šel do důchodu.
5: Kati, příběhy diktátorů, každou sobotu ve Vinohradské 12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Nejcennější paraziti, dezoláti, hate speech v politice, nadávky, ale taky hranice svobody slova, kde začíná, kde končí, vyvolávají politici nenávist nebo jen provokují a kdo rozhoduje o tom, co už je za hranou? Ptám se Tomáše Koblíška, filozofa jazyka z Akademie věd. Dnes je středa, 27. května. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám, k oválnému stolu ve Vinohradské 12.
7: Díky za pozvání, dobrý den.
8: Že tu hodnotu nebo cennost určuje trh, ne? Takže
5: někdo je cený, protože je po něm poptávka, někdo je cený méně.
8: Někdo je třeba bez ceny, no.
5: To je věta ministra zahraničí Petra Macinky v pořadu Poledne s Moravcem. Vnímáte slova bezcenný a méně cenný, což je výrazivo, které použil pan ministr před pár týdny, jako synonyma?
7: Nevnímám je jako synonyma, samozřejmě mají úplně nebo docela jiný význam, ale to, co mají společné, je nějaký odkaz na historii nebo na dějiny, především pro někoho, kdo se zabývá dějinami nenávistných projevů nebo dějinami nenávistného jazyka, tak tohle asociuje nějaký slovník, který se používal třeba ze začátku 20. století v rámci debat o eugenice nebo o vědeckém rasismu a podobně. A
5: ta bezcennost nebo ta méněcennost?
7: Ta bezcennost i méněcennost. On totiž existoval pojem Lebensunwertesleben, co znamená český život, který není hodný žití. To původně není termín z kontextu nějakých nacistických debat, ale takhle se vyjadřovali někteří pseudovědci, kteří právě měli ty koncepty vědeckého rasismu. A šlo vlastně o to nějak, jestli by lidská reprodukce neměla být řízená, jestli by někteří lidé neměli být vlastně z tohohle procesu vyřazeni, protože nějak znehodnocují lidskou rasu a samozřejmě se tím mínili lidé třeba s nějakým mentálním postižením. A tohle se potom chopili nacisté ve 30. letech, kteří také používali tady ten termín život, který není hodný žití.
5: Nicméně Petr Macinka v České televizi říkal, že si pamatuje ze školy, že nacisti používali i třeba pojem Untermensch. Nic takového prý ale nepoužil, žádný podčlověk prý v jeho slovníku není. Jaká je etymologie toho slova méněcenný? Skutečně je fér to srovnávat s něčím tak ohavným, jako byl slovník nacistů?
7: Je to prostě fakt. Méněcennost používaná ve vztahu ke člověku, tak to slovo pochází z tohohle kontextu, který jsem zmínil, a v tom podobném kontextu se teda také objevil i ten zmíněný termín Untermensch nebo podčlověk, který, pokud se nepletu, původně vytvořili nějací intelektuálové asi v uvozovkách v rámci Ku Klux Klanu, ale potom to převzali nacisté, takže všechno to má tady ten velmi podobný kontext vzniku.
5: Petr Macinka poprvé použil to slovo méněcenní lidé na Primě, když takhle označil kritiku opozice, respektive tak mluvil o svých kriticích. Martin Kupka z ODS, abychom dodali oponentní pohled, to má za absolutní tupost. Petr Macinka zároveň říká, že u politiků ta méněcenost odpovídá výsledkům ve volbách, tak nemohl to myslet takhle čistě fakticky, že pak prostě nemají takový vliv, proto jsou politicky vlivově cení méně než ti, kteří třeba ty volby vyhráli nebo jsou ve vládě.
7: Existuje taková komunikační strategie, která se říká fig leaf nebo fíkový list. To znamená, že řeknete něco velmi extrémního, třeba že je někdo méně cenný nebo že je to parazit, a pak dáte čárku a k tomu řeknete, byl to jenom vtip nebo myslel jsem to jinak. Jakoby kryjete se za ten dodatek. Proto fig leaf nebo fíkový list. Dokonce to, co se tady stalo, má i takový přesnější označení. Tomu se říká diachronní fig leaf nebo diachronní fíkový list. To znamená, že řeknete něco extrémního a třeba v nějakém dalším pořadu teprve jako dodáte později, ne? Že jste to tak nemyslel, myslel jste to jinak. Za touhle strategií je takové očekávání, že pozorujete, jak lidé budou reagovat, a pokud se jim to nelíbí, tak dodáte, že jste to myslel jinak, ale je to docela běžná strategie, která je třeba používaná různými extremistickými skupinami nebo krajně pravicovými hnutími a podobně.
5: Motoristé, nejenom Petr Macinka, nicméně tvrdí, že jsou prostě autentičtí.
9: Jako já osobně, tak já jsem takový, jaký jsem.
5: Jsou otevření, říkají věci tak, jak jsou.
9: A já se určitě nepolepším.
5: Jak blízko má autentičnost k hate speech?
7: Tak autenticita je teď takový jako buzzword nebo takové trendy slovo, to znamená být svůj, neohlížet se na konvence, nebýt za každou cenu korektní. A samozřejmě autenticita se nějak nevylučuje s produkováním nenávistných projevů, prostě existují autentičtí bezohlední příznivci různých krajně pravicových hnutí a podobně. Co na srdci, to na jazyku. Autenticita se rozhodně nevylučuje s nějakými nenávistnými projevy.
5: Ale u voličů, u voliček to sbírá body, nebo je to ceněné, že? Protože v dnešní době autenticita ta prostě je pojmem, charakteristikou, která u politiků.
7: To je docela velká otázka, protože v posledních 10 až 15 letech ta extremistická hnutí nebo různě krajně pravicové strany spíše pracují na něčem, čemu se říká mainstreamizace. To znamená spíše ty své nenávistné postoje se snažíte formulovat takovým způsobem, aby byly přijatelnější pro širší veřejnost. Tak neříkáte třeba Židé, ale řeknete Soroš, tomu se říká dog whistle nebo psí píšťalka, že neoznačíte tu nenáviděnou skupinu přímo, nebo u nás se mluví o nepřizpůsobivých, neřeknete Romové. Takže já myslím, že větší tendence je spíš nějak jakoby mainstreamizovat tu nenávist, jako formulovat ji takovým způsobem, aby byla přijatelnější pro širší publikum, ale samozřejmě někdy se do toho vloudí také za účelem nějakého jako jiného cíle, tak jako explicitnější nenávistné vyjádření, to zase má jinou funkci.
5: A tu méněcennost máte za projev nenávisti, jako filozof jazyka?
7: Já sám tenhle případ čtu, že jde o nějaký takový implicitní skrytý odkaz na tu epochu, kterou jsem zmínil, a že šlo o nějaký typ provokace, že ten dotyčný mluvčí, máme dobré důvody si myslet, že věděl, jaký jazyk používá, a také počítal s tím, že to vyvolá nějakou reakci, s kterou potom dál pracuje. To je docela běžný postup.
10: Pan ministr ale říká, že provokace, jeho provokace jsou nevinné. Nejsme zbytečně přecitlivělí, nejsme zbytečně hysteričtí, jak říká Petr Macinka.
7: Ono takovéhle vyjádření vždycky patří do nějakého příběhu, to znamená, řeknete nějaké velmi jako tvrdé slovo, vyjádříte se takým extrémním způsobem, potom na to někdo reaguje, řekněme, hněvivě, což je reakce, pro kterou si to slovo jde, nebo pro kterou si ta věta jde, a potom pracujete nějak právě s tím, s tou oponenturou nebo s tím hněvem, který jste vyvolal, a můžete třeba to rozhněvané publikum portrétovat, jako podívejte, to jsou ty iracionální, zlobní lidé, já jsem jenom udělal vtip, ale žijeme v takové době, že už nemůžete ani vtipkovat, pokud se vám to nelíbí, mě. To je docela jednoduché.
10: A znovu se vrátím k tomu a ptám se, jestli méněcennost je projev nenávisti. Není to na projev nenávisti příliš slabý odvar? Není to eufemismus?
7: Tak nenávistné projevy se rozhodně nevylučují s velmi korektním jazykem. Existují nenávistné projevy, které třeba zneužívají vědeckou terminologii.
10: Protože Petr Macinka říká, je to milý výraz.
7: No, ale také jde o to, že právě v současnosti velký trend u nenávistných projevů právě není nějaká ta úplná brutalita, ale jde to někde třeba po nějakých slovech, která se ukážou jako nenávistná, až když si uvědomíte ten historický kontext a počítáte s tím, že si ten kontext někdo uvědomí.
10: Což souvisí s tím pojmem si píšťalka, ne? Protože tu slyší jenom ti, kteří ji slyšet mají.
7: Ano, psí píšťalka nebo ten dog whistle, jeho dobrým příkladem je právě Soroš nebo nepřizpůsobivý u nás, to znamená, že tu nenáviděnou skupinu neoznačíte přímo, ale tady tím zástupným termínem, ale počítáte, že lidi podobně jako psi pod Prahově pochopí, že nejde jenom o Soroše, ale o ty zlovolné židy, kteří tady páchají nějaké spiknutí, nebo že nejde jenom o nějaké nepřizpůsobivé občany, ale o Romy. A třeba ve Spojených státech se hodně používá termín inner city pro Afroameričany a podobně.
10: Stejně si tak říkám, jestli nejsme pokrytečtí, když od politiků, političek vyžadujeme absolutní slušnost a nějakou politickou korektnost. Ale když zajdete do hospody, vy víte, jak se lidi mezi sebou baví?
7: Tady jde prostě o to, že tímhle tím způsobem se vyjadřují autority. Tady nejde jenom o to, že někdo postane po dvou tuplácích v hospodě a nějak se vyjádří o migrantech, ale politici se vyjadřují ve veřejném prostoru, to za prvé. A za druhé jsou to nějaké autority, které vlastně neformulují jenom takovéhle výroky, nějak se vyjádří o Romech, Židech, Ukrajincích, ale zároveň posunují normy vyškrutelného. Takže vlastně ten vliv autorit často není takový, že oni by se nějak vyjádřili o Ukrajincích, Židech, Romech a lidé tomu původně nevěřili, a když to slyší od té autority, tak to mu začnou věřit. Je to spíše tak, že lidé už mají nějaké nenávistné postoje, ale třeba se obávají říkat nahlas, protože nenávist není úplně tak akceptovaná, ale když vidí, že autorita se vyjadřuje podobným způsobem, tak to berou tak, že ta hranice se posunula a že už nyní teda také mohou explicitně vyjadřovat různé nenávistné postoje ve vztahu k Romům, Židům, translidem a podobně. Takže ten vliv je takovýhle.
10: A propos, není tedy hate speech i jedním z aspektů populismu a nějakého posilování svalstva těch politiků?
7: Hate speech samozřejmě není jenom nějaký, řekne, psychologický problém, protože když na někoho zaútočíte, tak ho to může šokovat, a když se takhle útočí třeba na 13-leté, 14-leté nebo i mladší lidi, tak to má velké psychické dopady, ale samozřejmě hate speech je velký politický fenomén. Můžete portrétovat nějaké skupiny, právě ty zlé, zlé LGBT lidi, Ukrajince, jako velké nebezpečí pro společnost a sebe prezentovat jako někoho, kdo bude chránit tu společnost před těmito v uvozovkách parazity. Takže vlastně je to i nějaký nástroj politické práce.
10: Slovo parazit, to použil Macinkův kolega Filip Turek, zmocněnec pro Green Deal. Mělo se to podle Blesku stát na výročí XTV na rezortech, které řídí dnes motoristé, jsou podle Turka prý parazité, které je třeba deratizovat.
11: Jdeme progresivistických, levicových, někdy zelených a někdy obcených jiných parazitů.
10: Vysvětloval potom, že nemluvil o úřednicích, ale o aktivistech.
11: Společně s takovým určitým nepsaným hradním soubojem, díky tomu samozřejmě nabíráme na popularitě.
10: I v tom se skrývá hate speech, i to je projev teda nenávisti.
7: Rozhodně tady můžeme mluvit o nějakém agresivním nebo útočném jazyce. Ona hate speech se definuje jako nějaký projev, který vyvolává nenávist nebo nepřátelství vůči někomu, protože patří do nějaké skupiny lidí.
10: A takže musí podněcovat k nenávisti.
7: Ta hate speech typicky podněcuje k nenávisti, a důležité je, že ne ve vztahu k jednotlivci jako takovému, ale k jednotlivci jakožto členovi nějaké skupiny. To znamená, jde o antisemitismus, útoky na někoho, protože je Ukrajinec, protože je gay, protože je Rom. A tohle rozlišení řešení má ten důvod, že pokud se tady ty výroky nějak akumulují ve společnosti a oni se akumulují, tak to samozřejmě má dopad na celou skupinu, nejenom na toho jednoho člověka, na kterého zaútočíte třeba v nějaké internetové diskuzi.
10: To slovo parazit, zůstaňme ještě u něj, protože to jsme v minulých letech slýchali častěji, když třeba ex-senátor Jaroslav Doubrava z ČSSD nebo ex-poslanec Oto Chaloupka z Věcí veřejných takhle častovali romskou menšinu. Vy jste už zmiňoval slovo nepřizpůsobivý, tak tady máme i výrazivo parazité. V tu chvíli hate speech přechází do rasismu?
7: Je to tak. Já neznám teda tady ty výroky, které jste zmínil úplně konkrétně.
10: Ale oba v podstatě mluvili o tom, že romská menšina parazituje na většinové společnosti.
7: Ale pokud rasismus definujeme jako takový pohled na svět, podle kterého lidi jde rozdělovat do ras a některé rasy jsou třeba kulturně nadřazené těm jiným, takže pokud se vlastně o Romech nebo o někom dalším, o Židech, LGBT lidech vyjádříte podobným způsobem, tak jde vlastně o případ nenávistného projevu.
10: Turka za parazity spražil i premiér Babiš, kritizovala ho velmi silně opozice. Nicméně ve veřejném prostoru se i od zástupců nynější opozice, třeba od Jany Černochové, exministryně obrany, v minulosti objevil výraz dezolát, kterým se častovali teda návštěvníci protivládních demonstrací za minulého kabinetu, a Jana Černochová tak označila jako proruského dezoláta třeba Václava Klause. Ale mluvila tak i směrem k protestujícím.
12: Mně stačilo to, když jsem viděla na většině těch fotografií demonstrantů triko, na kterém bylo, že milují Putina, nebo že nějaký...
10: Co slovo dezolát znamená?
12: To mě prostě stačilo proto, abych si o těchto lidech mohla myslet, že jsou to pro Putinovi dezoláty.
10: A znovu, je to hate speech.
7: Já myslím, že slovo dezolát je trochu jiný případ, protože u nenávistných projevů vyvoláváte nenávist vůči někomu, protože patří do nějaké skupiny, přitom jako patření do téhle skupiny je nějak jako morálně neutrální. To znamená být Žid, Rom, gay, samozřejmě není nic jako morálně špatného, ale vlastně ten nenávistný projev pracuje s tím, že už samo tohle zařazení do té skupiny je nějak morálně problematické. U toho slova dezolát je to trochu jiné, protože obsahem toho slova je, že někdo záměrně šíří lži, že někdo podporuje velmoc, která páchá genocidu na Ukrajině. Ten význam toho slova je takový docela tak nejasný, nebo můžeme ho interpretovat různě, ale má nějaký morální obsah.
10: Taky bych se vás ptal, jestli to skutečně vždycky míří na tyhle lidi, jestli to neberou ti lidé, kteří to používají jako zobecněle prostě na ty, kteří podporují někoho, s kým ten daný člověk nesouhlasí.
7: Ano, tady potřeba rozlišit dvě různé věci. To slovo má tady ten obsah. A potom se můžeme teda bavit o tom, že jestli je správné používat ve veřejném prostoru tohle označení, protože ono nemá jenom ten obsah, ale také zahrnuje nějaký prvek pohrdání ve vztahu k té skupině, která je tady tím způsobem definována. Teda vlastně k těm lhářům a podvodníkům a podporovatelům nějakých velmi závažných válečných zločinů. Ale je tam ten rozdíl v tom, že tam není jakoby ta předsudečnost. Prostě vy se velmi opovržlivě vyjadřujete o někom, kdo má tady tu nějakou podle vás morální charakteristiku. Takže spíš jako ta kontroverze tady u toho slova je, jestli vlastně jakoby vnášet tenhle jakoby agresivní slovník do veřejného prostoru ve vztahu k někomu, kdo praktikuje lži nebo podporuje dezinformace. A samozřejmě tam může být nějaký problém s tím, že třeba takhle označíte někoho, kdo třeba ve skutečnosti nedělá. Ale je to jako jiný typ diskuze, než když se bavíme o nenávistných projevech.
10: Jakože v tom nevidíte podněcování k nenávisti, když někdo někoho označí za dezoláta?
7: Je to prostě jako jiný, jazykově za to je to jiný fenomén, protože u nenávistných projevů jde o vyvolávání nenávisti ve vztahu k lidem, které patří do nějaké skupiny, přitom patří do téhle skupiny, není nějak jakoby morálně problematické, jak jsem řekl, říct, ale tady vlastně se snažíte vyvolávat nenávist vůči někomu, kdo třeba podporuje genocidu nebo šíří lži.
10: Ale vyvoláváte ji, ne? V podstatě.
7: A je právě jakoby velká debata o tom, jestli vyvolávat právě hněv nebo zlobu vůči lidem, kteří tohle dělají. A tady existuje nějaká jakoby debata o tom, za jakých podmínek třeba tohle je přípustné nebo není tohle přípustné. Já sám jsem přívržencem toho, aby jsme spíš ty emoce nějak nerozmíchávali.
10: Protože to není jenom o dezolátech, antivaxeři, chcimíři, těch výrazů je celá řada. Zase jsou to teda často, mně přijde takové eufemizmy, jako kdyby to bylo analogicky podobné k tomu, co teda pak ti lidé kritizují u Petra Macinky.
7: Já bych jako znova připomněl, že opravdu jako je rozdíl mezi

0: řadu dalších lidí, kteří do veřejného prostoru vnášeli mnohem horší možná slova, než kterých jsme svědky dnes v tom politickém světě.
1: Nemohl bych napsat Žižkovskému
2: ne. Já jsem ze Smíchova.
0: Ex-ministr Miroslav Kalousek mluvil trochu v žertu, tedy ale stejně o pirátech jako o koktech, na to si pamatuju.
1: Vy jste sice pěkný kokti, ale furt jste sympatistější.
2: My jsme
1: jste jako kokti, ale furt jste sympatistější než Jirka
0: Paroubek. Nepranýřujeme teď Macinku, Turka, třeba i paní Černochovou za něco, co není tak silná káva, jako v minulosti byla.
3: Já bych tady asi odlišil otázku nějaké slušnosti a otázku vyjádřování, řekněme, nenávisti právě vůči nějakým lidem. Protože samozřejmě na jedné straně je asi dobré jako vyjadřovat se ne úplně expresivně, vulgárně, ale je to nějaký jiný problém v těch nenávistných projevů, které často právě nemusí mít nějakou vulgární formu. Jak jsem řekl, nenávistné projevy mohou vlastně zneužívat jazyk vědy, nebo když řeknete jako Ukrajinci ven, nebo jako homosexuály tady nechci, napíšete někde nad svoji kavárnu.
0: Sudecké Němce tady
3: nebo sudecké Němce tady nechci, teďka. Tak jako nepoužíváte tu vulgaritu, ale taky je to nějaký nenávistný projev, protože šíříte určité nepřátelství vůči nějakým lidem, kteří nikdy nic špatného neprovedli, takže...
0: U těch sudeckých Němců chápu, že se bavíme o potomcích, ale myslím, že tam by řada těch lidí právě rozporovala, že ta historie jiná ti v minulosti něco špatného provedli, takže jestli to tam není...
3: Já jsem teďka myslel na tu konkrétní debatu, kdy se sem vlastně vracejí ty potomci
0: Tak, že bychom to měli udělat, jasně.
3: Ano, a vyjadřují prostě nějakou vlastně pětu a podobně, takže jako samozřejmě vůči nim vyjadřovat nenávistné projevy je jako naprosto zahrané.
0: Pořád je to hate speech, nebo je to už, narazil jsem na pojem fear speech, vyvolávání strachu možná, není to trochu něco jiného?
3: Fear speech, a to teda překládám jako děsivá řeč, je jedna z dalších strategií v rámci těch jako současných extremistických kruhů, které si všimly, že širší publikum, hlavně v té online sféře, jako není tolik nakloněné tomu, když někoho označujete jako úplně za parazita nebo nějakým jiným dehonestujícím jazykem, a proto spíše ty skupiny, na které nebo vůči kterým chtějí vyvolat nepřátelství, prezentují jako hrozbu. To znamená, neřeknou, že jsou to parazité, ale pozor, oni jsou nebezpeční pro naše děti.
0: Nebo pozor, oni přijedou, jedou revidovat Benešovy dekrety.
3: Přesně tak. A právě v těch online průzkumech, které už jsou docela velké a bohaté, se ukazuje, že tenhle typ projevů pro širší publikum je mnohem přijatelnější, než když se vyjadřujete právě tím explicitně nenávistným jazykem. Takže často ti zastánci různých extremistických postojů přecházejí tady k té fear speech, protože jednoduše má větší dosahy. Lidé víc zajímá nějaké varování než útočení.
0: To je nový level.
3: Je to nový level a velmi úspěšný, a je to také velká otázka pro právníky, protože třeba v evropském právu samozřejmě máme různé zákony omezující nenávistné projevy, ale nemáme zákony, které omezují fear speech nebo děsivou řeč.
0: Neměl by ve svobodné společnosti mít každý právo říkat, co chce? Naráží to, o čem vy tady celou dobu mluvíte, na to, že tu je svoboda slova garantovaná?
3: Pokud tohle stáhneme k nenávistným projevům a otázce svobody slova, což je téma, kterému někteří právníci věnovali celou svoji kariéru, takže ho tady asi nevyřešíme během
0: pár minut.
3: Během pár minut, ale já často upozorňuji na takový mýtus, že nějaké mohutné šíření nenávistných projevů rozhodně není symptomem toho, že tu máme dobrou svobodu slova. Že podívejte se, jak my jsme strašně svobodní, dokonce povolujeme útoky na novináře, geje, Ukrajince, jsme velmi svobodná země, pokud jde o svobodu slova. Tohle je naprostý mýtus jednoho důvodu, že nenávistné projevy bývají používány k umlčování různých kritiků. Když si vezmeme třeba ty nedávné útoky na různé české novinářky, tak oni nemají za cíl jenom vylíci hněv, ale někdy za nimi stojí veliká strategie, že se spojí třeba i 100 různých uživatelů internetu, nebo teď můžete používat i nějaké neautentické účty, boty, aby někdo byl pravidelně terčem různé hate speech, v tomhle případě protinovinářské, a aby si ta dotyčná novinářka rozmyslela, jestli chce se danému tématu ještě věnovat. Takže hate speech není rozhodně něco, co je součástí svobodné diskuze, je to něco, co chce tu diskuzi umlčit, třeba tím, že nějaké novinářce dáváte pravidelně každé ráno najevo, že pokud o tom bude psát, tak si bude číst tyhle věci o sobě na internetu.
0: Dal byste tomu potom i označení jako zastrašování, možná i vyhrožování?
3: Zastrašování asi bude to nejpřímější označení toho, co se děje, a dokonce v různých debatách o takzvané non-state censorship nebo nestátní cenzuře, vlastně nenávistné projevy, ještě k tomu vlastně nějaké kolektivní bývalý brány jako typ cenzury, jako způsob, jak někoho mlčet.
0: Kritikou na novináře nešetří ani současný vládní kabinet. Vracím se úplně na začátek ke slovníku, který používá nejenom Petr Macinka, ale i další lidé z vlády nebo ti, kteří jsou součástí té garnitury, třeba i na ministerstvech. A podobně, jak se tahle rétorika propisuje do toho, jak pak mluví ta společnost? Posouvají politici normy, nastavují je?
3: Ten vliv je takový, že posouváte tu normu dál. Ale existují tady různé zajímavé

0: Nové výzkumy, které ukazují, že k tomu často nepotřebujete to, aby ten politik něco nenávistného řekl a tím posunul normu. Existuje jeden výzkum, který vznikl v Německu a ten ukazuje, že stačí, když stranu nebo představitele tady té strany, která se typicky tímhle způsobem projevuje, někdo zvolí ve volbách, ona se dostane do parlamentu a už jenom ten úspěch ve volbách, ukázalo se v průzkumech, je signálem pro mnoho lidí, že nyní už tak můžeme mluvit, když ta strana se vlastně dostala do nějakého politického mainstreamu.
1: Kdybych vás označil za méně cenného parazita, jak byste mi oponoval, abych to už příště nepoužil?
0: Tak já jsem trochu zvláštní případ, protože v tomhle...
1: Já bych vám to neřekl.
0: protože v tomhle materiálu se brodím docela často, spíš to po mě nějak steče. Ale samozřejmě existují různé strategie, jak na to reagovat. Existuje už i takový zastřešující termín anglický, kterému se říká counter speech nebo protiřeč. To znamená typ projevu, který se snaží v reakci na nalhaní nebo nenávidění snížit nějaké škody, které z toho plynou, třeba šíření klamu, a nebo může to být povzbuzení té oběti, která prostě byla nějak šokována tím nenávistným útokem. Já bych vlastně na to reagoval třeba tak, že bych se zeptal ne takhle agresivním tónem. Ona totiž ta counter speech někdy může spočívat v tom, ne, že chcete někoho přesvědčit o něčem, aby se začal myslet něco jiného, ale jenom, že ho chcete přesvědčit o nějakém jiném tónu. Prostě když já neodpovím agresivně, tak vás třeba můžu naladit na to, že už v té další větě tenhle výraz nepoužijete, a na to jsou už taky takové výzkumy. Pokud takhle víc lidí odpoví agresorovi mírným jazykem a on se ocne v takovém lehkvičistím prostředí, tak už nemá tendenci vyjadřovat se agresivně.
1: A vyhraje vám taková slušnost volby?
0: Já naprosto věřím, že jednou ano.
1: Dobrá, tak moc díky, že jste přišel, že jsme se o tom mohli popovídat.
0: Taky děkuji za pozvání, nashledanou.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Tomáš Koblížek z Akademie věd, filozof jazyka a přední český expert na hate speech. Já jsem se ho ptal na slovník českých politiků, ve kterém jsou slova jako méněcení, paraziti nebo dezoláti. Závěrem pozvánky a doporučení, jak jste zvyklí, mám tři. Za prvé Katka H. Frank, to je nová dokumentárně publicistická série na Českém rozhlase Plus. Moc jí doporučuju, dělala ji naše bývalá editorka Lucka Korcová. Zároveň další věc, druhá věc, ukončili jsme soutěž na naše plátěné tašky a už jsme i vybrali vítěze. Mrknout se můžete na našem Instagramu, další soutěž určitě plánujeme. A třetí věc, v sobotu jsou zase Kati s Jaroslavem Bílkem, nenechte si je ujít, ale do té doby nás čeká ještě pár epizod. Naslyšenou zítra.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 4 hodiny. Další zprávy a Monika Chmilová.
1: Odvody živnostníků zřejmě klesnou na loňskou úroveň, schválila to sněmovna. Velmoci musí podle ministra zahraničí Macinky přijmout limity vlastní moci, řekl to na zasedání Rady bezpečnosti OSN. Baník Ostrava v baráži o první fotbalovou ligu porazil Táborsko 3-0 a dnes bude většinou skoro jasno, od severu přechodně oblačno a na jihu a východě přehánky, teploty až 33 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Odvody živnostníků na sociální pojištění se zřejmě vrátí na loňskou úroveň. Sněmovna znovu schválila novelu koaličních poslanců, která ruší letošní zvýšení minimálních odvodů. Poslanci tak přehlasovali Senát, který novelu navrhl zamítnout. Živnostníci by tak mohli ušetřit zhruba 700 korun měsíčně. Návrh podpořila i opoziční ODS. Naopak podle lidovců změna sníží příjmy státního rozpočtu. Předseda klubu KDU ČSL Marian Jurečka zároveň upozornil, že nižší odvody můžou v budoucnu znamenat nižší důchody pro živnostníky.
3: U těch OSVČ dojde ke snížení jejich důchodů o těch zhruba 1650 Kč měsíčně. Trvalé do státního rozpočtu zaseknete další deficit 3,5 miliardy korun, který se v letech bude zvyšovat, protože počet OSVČ nám roste.
1: Novela teď míří k podpisu prezidentovi. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů vystoupil na zasedání Rady bezpečnosti OSN v New Yorku. V projevu řekl, že velké země se bez ochoty přijímat omezení vlastní moci blíží ke katastrofě a že střední Evropa a Česká republika to ze zkušenosti ví lépe než kdokoliv jiný. Central Europe knows very well
4: what a world. Ministr Macinka ve svém projevu varoval před světem, kde velmoci přestanou dodržovat pravidla. Zatímco velké státy se zabývají světovým pořádkem, malé státy se podle něj soustředí na to, co se stane, když se ten pořádek zhroutí. Ministr jako příklad nezapomenutelné zkušenosti s rozpadem pravidel jmenoval střední Evropu a Českou republiku zvlášť. Jakákoliv mocnost, řekl ve svém projevu, která začne věřit, že představuje jedinou správnou budoucnost pro lidstvo, postupně ztrácí schopnost respektovat ostatní. Z New Yorku Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Veřejná zeleň Brno zavádí častější zalévání ve městě. Důvodem jsou aktuální vysoké teploty. Víc vody dostanou rostliny v květináčích, ale taky velké stromy starší 50 let. Ty čeká i noční zalévání. Jaká místa jsou na vysoké teploty v Brně nejvíc citlivá, doplňuje ředitel veřejné zeleně Brno Josef Kasala.
5: Co se týče takových těch nejvíce vysychajících míst, tak je to, zejména jsou to místa, kde je hodně kamenivá v kombinaci s druhem, který je k tomu citlivější, například ulice Lipová, nebo Javor Červený na ulici Hlinky, anebo křižovatka cest, kde nám to hodně pod vzduchem, a to je Mendlovo náměstí.
1: Sport. Čeští hokejisté zakončili základní skupinu mistrovství světa prohrou s Kanadou 2-3. Ve čtvrtfinále se národní tým střetne ve čtvrtek s Finskem. A fotbalisté Baníku Ostrava porazili na úvod baráže o šance ligu Táborsko 3-0. Trenér domácích Josef Dvorník ale nebyl spokojený s tím, co jeho svěřenci předvedli v prvním poločase.
6: Tak já si myslím, že do zápasu jsme vstoupili dobře těch prvních 5-10 minutek, ale řekl bych potom i po té šanci soupeře, kdy nás podržel golman Jedlička, tak si myslím, že trošku nás to s náma otřáslo a ten výkon v prvním poločase mýma očima dobrý nebyl. Myslím si, že jsme hráli strašně pomalu a řekl bych někdy alibisticky dozadu do šířky.
1: Odveta je na programu v sobotu v Táborsku. Dnes rozehrají baráž Artis Brno a Slovácko. Zápas začne v 18 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Radiožurnál odvysílá vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D1 před Loktem a nehoda na silnici 3 za Voticemi. Na D1 z Brna do Prahy pozor na odstavené vozidlo před sjezdem na Kutnou horu. Na kilometru 67,5 zabírá odstavní průh a je označené světelnou šipkou. Na silnici 3 z Benešova do Tábora brzdí provoz nehoda v omezení za Voticemi. Na konci zúžení havaroval kamion, podle řidičů je mimo vozovku. Jede se pomalu a tvoří se kolona, zatím zhruba na 10 minut. Na silnici 34 ze Svitav do Havlíčkova Brodu se dnes v noci pracuje u Krouny. Opravují tam železniční přejezd, místem se projíždí Kyvadlově a podle potřeby ho řídí také pracovníci stavby. A v Praze na městském okruhu počítejte stále ještě s uzavírkou v tunelu Mrázovka, neprůjezdný je kvůli údržbě ve směru na Smíchov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezska a taky na jihu Čech se místy objeví přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy i 33 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: Vyndat mládě s ostrým zobákem a drápy z hnízda v 30-metrové výšce, spustit ho ve vaku dolů a potom mu nasadit na nohy dva identifikační kroužky. Tak zhruba vypadá proces kroužkování orlů mořských. Počkejte si na reportáž už za chvíli.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Ornitologové v těchto dnech kroužkují na Třeboňsku mláďata orlů mořských. Letos je obsazenost hnízd třetinová ve srovnání s loňskem. Podle průběžného pozorování ornitologů je jasné, že orlých mláďat bude méně. Populace těchto kriticky ohrožených dravců na Třeboňsku je i přesto stále největší v Česku.
1: Kolik je jich tam, Ondro?
2: Arborista, už se nachází pod hnízdem, ve výšce zhruba 30 metrů.
3: K hnízdišti mořských orlů nedaleko Stráže nad Nežárkou jsem se vypravila s ornitologem Jakubem Mrázem a také arboristou Ondřejem Chatem. Snaží se vyndat mláďata do plátěného vaku.
2: Dvě mláďata hlásí, teďka už nám jedou dolů mláďata.
1: Dobrý.
2: To vypadá i podle velikosti jako by samička. K tomuto orlově zhruba nějakých 5 až 6 týdnů.
3: Jakub Mráz teď malého orla okroužkuje.
2: Teďka mu dáme ornitologický a odečítací kroužek. Ty kroužky se tam připevňují pomocí nítů, aby si to ten pták samozřejmě nesundal. To kroužkování trvá zhruba do 5 minut. Zkontrolujeme to mládě, jeho zdravotní stav.
1: Hotovo. Ondro, já ti je tam teďka zacvaknu. A můžem.
3: K hnízdiši mořských orlů se s námi vydal také zoolog agentury ochrany přírody a krajiny v Třeboni Jiří Neudert. Ten už tyto ptáky na Třeboňsku monitoruje víc než 10 let.
4: V 70. letech bylo nasčítáno zhruba 13 jedinců. V dnešní době odhadujeme kolem stovky. Dlouhodobě jsme věděli zhruba o 15 hnízdech. V loňském roce už bylo obsazených hnízd 20.
3: Jakub Mráz už teď ví, že letos okroužkuje daleko méně orlých mláďat než v letech minulých.
2: Zhruba o třetinu mláďat méně. I ty hnízda, která byla historicky každoročně obsazovaná, tak nejsou obsazovaná z důvodu chladnějšího jara, anebo že ty ptáci se mohou přesunout někam jinam.
3: Přesný počet okroužkovaných orlů mořských budou znát ornitologové v polovině července. Z Třeboňska Jitka Cibulová, Vokatá. Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Viktorie ze seriálu radiožurnálu Bydliště dětský domov dál trénuje na samostatný život. Bydlí ve cvičném bytě, dokončuje vysokou školu a chodí na brigády. Do dětského domova se dostala v 15 letech.
1: Viktorie, my jsme v kavárně v Praze 2, kde máte brigádu. Co teď chystáte? Jste u kávovaru?
2: Momentálně chystám kapučino.
1: Vy jste už několik let baristka, umíte také dělat latte art, to jsou ty obrázky v mléčné pěně. Máte na to trpělivost?
2: Určitě, je to asi část mojí práce, která mě baví v podstatě nejvíc, je to svým způsobem umění. Hrozně mě baví, že lidem to dělá radost a určitě vím, že se v tom můžu stále zlepšovat.
1: Teď jste udělala kapučino s tulipánkem a největší výzva je nějaká ta labuť, jak jste o ní mluvila?
2: Je to tak, je spoustu jako různých těch jako tvarů latte artu. Já jsem zůstala teda u kytíček různých a srdíček, ale já se to posunout určitě o level vejš.
1: My jsme se teď přesunuli na zahrádku kavárny a vy vlastně s přípravou kávy i radíte lidem na sociálních sítích. Já tady mám kousek vašeho videa, kde připravujete dýňové latte.
2: Ahoj milovníci kávy, ukážu vám, jak ho udělat jemné, voňavé a takové, do kterého se zamilujete už po prvním doušku.
1: Točili jste to navíckrát?
2: Jo, točili jsme to navíckrát. Pro mě není úplně přirozený mluvit jako do kamery, ale byla to jako zajímavá zkušenost. A zároveň strašně ráda vymýšlím jako nový nápoje, takže i v kavárně třeba teďka jako letní meníčko, že různý jako ledový nápoje a mě to hrozně baví, no.
1: A co je u vás nového mimo práci?
2: Já teda stále studuju, teď jsem ve třetím ročníku teda znova, opakuju ročník a píšu teďka bakalářku a mám teďka vlastně jako takovou chvíli, kdy se potřebuju rozhodnout, co jako budu dělat dál.
1: Vy studujete obor vysoké školy aplikované psychologie a ty státnice vás čekají kdy?
2: V září a odevzdávám bakalářku v červnu.
1: Když nebudete mít status studenta, tak byste měla opustit ten tréninkový byt, kde jsme točili loni v Klánovicích.
2: Proto jako přemýšlím, jestli bych šla ještě jako někam dál. Jsem na takovém tom milníku, kdy se musím jako rozhodnout. No.
1: A šetříte si nějak na start toho samostatného života?
2: Já se snažím, určitě mám jako představu, že chci mít jako na ten odchod víc těch peněz. No.
1: Vy jste v dětském domově od 15 let, vaše máma má psychiatrickou diagnózu, nemohla se o vás a sestry starat. Vídáte se?
2: Teď konkrétně vůbec. Snaží se mě občas kontaktovat, se ptá třeba, jak se máme a pak najednou začne jako spoušť výčitek. Takže já pro své jako psychické zdraví jsem přetrhla úplně ten kontakt a je to bolestivý, ale určitě si myslím, že je to jakoby k mému dobru.
1: Nejvíc jste v kontaktu se sourozenci, mladší sestra, 18-letá Kristýna s vámi pracuje tady v kavárně. Co máte na Viktorii ráda?
3: Umí být rozumná, vždycky dokáže pomoct a poradit.
1: Máte hodně podobné hlasy, to vám asi říkají lidé.
3: Je to možný.
1: Vy si vybavíte to období, kdy se o vás Viktorie doma starala, sama chodila na základní školu?
3: Možná až moc. Já jsem jí samozřejmě často jí pomáhala a snažila jsem se tam jako být pro ní, když už ten rodič nebyl schopný, i když jsem byla malá.
1: A pro vás bylo to umístění do toho dětského domova stejně jako pro vaši sestru takové vysvobození?
3: Asi bych to tak nazvala, no. Jedna z nejlepších věcí, co se mi asi v životě mohla stát, no.
1: To říká Kristýna, mladší sestra Viktorie. Tak se zase za čas uvidíme.
2: Jo, to určitě, jako přijde to hlavní moje rozhodnutí.
1: Říká 23-letá Viktorie. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
6: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: seriál radiožurnálu
1: Bydliště, dětský domov.
0: V různém věku se dostali do dětského domova.
2: Samé, teď to jsou zhruba 2 roky a kousek, co jsi v dětském domově. Jak se máš?
3: Už jsem se jako hodně zvyk, hodně, mám se skvěle.
1: Každý z nich si nese svůj osobní příběh, který je často plný bolesti.
2: Vaše máma má psychiatrickou diagnózu, nemohla se o vás a sestry starat. Vídáte se?
3: Teď konkrétně vůbec. Je to bolestivý, ale určitě si myslím, že je to jakoby k mému dobru.
0: Stejně jako všechny děti mají svá přání a tajné sny.
4: Těším se na to, až prostě uvidím, že to jde i jinak, než jsem to měla já.
1: Kdo jsou děti z dětských domovů?
0: Co prožívají a jak se připravují na samostatný život?
1: Další série časozběrného projektu Radiožurnálu.
0: Bydliště, dětský domov.
1: Každý den po 8:45.
0: Radiožurnál, každý den s vámi.
5: Je 16:30. Zprávy a Monika Chmilová.
6: Sněmovní výbor pro obranu ráno projedná nominaci generálporučíka Miroslava Hlaváče na post náčelníka generálního štábu. Podle předsedy výboru Josefa Fleka z hnutí STAN by se veřejného zasedání kromě Hlaváče měl zúčastnit i současný šéf armády Karel Hřehka a ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Hlaváče do funkce tento měsíc navrhla vláda. Jako jediný pro něj ale nehlasoval právě ministr Zuna s tím, že si představoval vhodnějšího kandidáta. Nového náčelníka generálního štábu jmenuje prezident Petr Pavel. Vedení úřadu vlády bude dopoledne jednat se členy vládních rad o jejich přesunu pod jednotlivá ministerstva. Týká se to agendy lidských práv, menšin a rovnosti žen a mužů. Změny oznámil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO minulý týden. Část členů rad ale v reakci na změny oznámila, že v takovém případě ke konci června rezignuje. Dolní komora ruského parlamentu odhlasovala zákon umožňující zabavit majetek Rusům žijícím v zahraničí za kritiku války proti Ukrajině. Podle serveru BBC News jde o pokus vyvinout nátlak na politické emigranty, novináře a aktivisty v cizině. Zákon musí ještě schválit senátoři a podepsat ruský prezident Vladimír Putin. Začít platit by tak mohl od září. A v Česku padla rekordní výhra v loterii. Sázející získal ve hře Eurojackpot 2 miliardy 911 milionů korun. Oznámila to mluvčí společnosti Olvin Dita Stejskalová. Dodala, že díky výhře získá státní rozpočet 437 milionů korun. Výherce totiž musí odvést 15% srážkovou daň.
1: Sport.
6: Z 5 českých tenistů ve včerejším programu Roland Garros postoupili do 2. kola 2. Vít Kopřiva porazil po téměř 4,5 hodinách Francouze Muteta v 5. setu. Kateřina Siniaková zvítězila po 2 sadách nad Švýcarkou Valtertovou. V Paříži pak skončily Linda Nosková, Linda Fruvertová a Nikola Bartuňková.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážky na D8 za Roudnicí a na D46 před Prostějovem. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy velmi opatrně za sjezdem do Roudnice nad Labem. Na 23. kilometru někdo postrácel náklad, leží tam nějaký balík a také upínací pásy v jízdním pruhu. 23. kilometr dálnice D8 ve směru do Prahy. Na D46 z Vyškova do Olomouce se vyhněte překážce před Prostějovem. Na 21. kilometru leží na vozovce mezi jízdními pruhy sražená srna. Na dálnici D1 z Brna do Prahy zvyšte pozornost za sjezdem na chodce rady. Na kilometru 28,5 se na vozovce pohybují lidé. Na D1 z Brna do Prahy opatrně i před sjezdem na Kutnou horu. Na kilometru 67,5 stojí porouchané vozidlo, místo už označili silničáři. Na nehodu pozor na silnici 3 z Benešova do Tábora. Za Voticemi na konci zúžení sjel kamion do příkopu. Tvoří se tam kolona zatím zhruba na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Dnes bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezska a taky na jihu Čech se místy objeví přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy i 33 stupňů Celsia. Na horách pak bude nejčastěji kolem 20 stupňů. Tolik zprávy. Ještě necelou půl hodinu budete ve společnosti nočního radiožurnálu a taky Petra Zajíčka.
8: Složení i rozložení jednotlivých atomů v různých materiálech umí zjistit nová laboratoř českých vědců a my je navštívíme už za pár minut.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Ve třech rozměrech zmapuje složení i rozložení atomů v materiálu. Tak to umí nová laboratoř, kterou právě otevřeli na Akademii věd. Vědcům pomůže hledat nové užitečné materiály a vysvětlit, jak fungují.
1: Trojrozměrná chemická mapa analyzovaného vzorku.
2: Před sebou máme obrazovku, kde je spousta barevných teček, modré, zelené, žluté.
1: Ty jednotlivé barvy odpovídají různým atomům a když si všimnete vůbec toho tvaru, tak ten tvar vám připomíná jehlu.
2: Pavla Stoklasová v Ústavu termomechaniky Akademie věd vede laboratoř tomografie s atomární sondou. Přístroj umí zobrazit skoro všechny atomy jakéhokoliv materiálu. Zkoumané vzorky ale musí mít tvar maličké, velmi špičaté jehly.
1: Ta špička má rozměr zhruba 100 nanometrů.
2: Takže jakýkoliv materiál, co tady chcete zkoumat, tak musíte napřed opracovat do toho tvaru jehly, jako když třeba ořezáváte tušku.
1: Je to tak? Pro výrobu takto extrémně ostré a malé jehly používáme elektronový mikroskop ve vedlejší laboratoři.
2: Tenká špička je důležitá proto, aby se dala postupně rozprášit na atomy. To se v přístroji dělá pomocí silného elektrického napětí nebo laserového paprsku.
1: Elektrické pole způsobí, že se z povrchu vzorku postupně uvolňují jednotlivé atomy, nebo přesně bychom měli říct jonty, které letí vakuem směrem k detektoru.
2: Už jenom tím, že přivedete to napětí do té jehly, tak začnou odletovat z té špičky.
1: Odletovat postupně z povrchu, jedna vrstvička, další vrstvička, další vrstvička, putují směrem k detektoru.
2: Detektor je podobný snímači ve fotoaparátu nebo kameře. Zaznamenává, odkud a kam částice letěly, v jakém pořadí přiletěly a jak byly těžké. Z toho potom vědci dopočítají přesnou mapu atomů ve vzorku, ukazuje Pavla Stoklasová na obrazovce.
1: Určitá místa, kde je to rozmístění atomů čistě náhodné, rovnoměrné, ale pak zde jsou určité lokality.
2: Tady jsou zhluky těch žlutozelených a jinde jsou zase třeba modré.
1: Ano, správně pozorněte na ty zhluky, ty nás často zajímají. To jsou právě ty struktury, které mají na vlastnosti materiálu ten největší vliv.
2: Nemusí to být jen vada, jako hrudky v kaši nebo suk ve dřevě. Zhluky atomů by mohly vysvětlit zatím záhadné fyzikální jevy, říká Hanuš Sajner z Ústavu termomechaniky.
3: Existuje krásná slitělá báze kobaltu, která, když já ji mechanicky zatáhnu v okolním chladném prostředí, tak ona ze sebe vydá teplo. A když tu samou slitinu úplně stejně mechanicky zdeformuji v teplém prostředí, v horku, tak ona to horko pohltí.
2: Takový šikovný materiál by mohl v zimě topit a v létě chladit, kdyby ho jen vědci dokázali vyrobit a ovládat cíleně. K tomu by ale potřebovali vědět víc. A tajemství je možná ukryté také v rozložení atomů.
1: My musíme znát, jak ten materiál na té atomární úrovni vypadá, aby jsme si dokázali vysvětlit, proč nějaký materiál je odolný, proč některý materiál selhává. Tato metoda není nějak omezená váhou atomů, nenadržuje těžším prvkům, což u jiných metod se může stát.
2: Laboratoř pořídili společně výzkumníci ze tří akademických ústavů a dvou univerzit. Chtějí ale otevřít i dalším, třeba pro výzkum dalších užitečných materiálů.
1: Slitiny s tvarovou pamětí, materiály pro implantáty, tenké vrstvy, materiály, které souvisí s vývojem baterií a tak dále.
2: Podobných přístrojů je na světě ani ne 50. Nejbližší jsou v Německu a Rakousku. Ten český je ovšem první v bývalém východním bloku. Z Ústavu termomechaniky Martin Srb, Radiožurnál.

Smutek z nešťastné lásky v minulém století zhudebnil Francis Poulenc, když složil operu Lidský hlas. V pražském Rudolfinovi zaspívala a zároveň dirigovala kanadská držitelka ceny Grammy Barbara Hennigan. Podrobnosti o tom už za chvíli.

0: Když je člověk nešťastný z lásky, občas si vytvoří svou vlastní verzi reality. O tom je báseň Jeana Cocteaua, která se dotkla skladatele Francise Poulenca natolik, že se jí rozhodlo zhudebnit. A vznikla tak opera Lidský hlas pro orchestr a jednu sopranistku, Barbaru Hennigan. Vystoupila s ní včera v Rudolfinu v rámci Pražského jara. No a druhé uvedení se chystá na 2. června.
1: I love to be my own boss. As long as I know what the rules are, you know, as long as I know what my mission is.
2: Mám ráda, když jsem sama sobě šéfem. Pokud znám pravidla a vím, jaký je můj úkol, pak je to skvělé, protože od sebe pravděpodobně požadují více než kdokoliv jiný.
3: Přiznává kanadská pěvkyně a dirigentka Barbara Hennigan.

0: Využít naplno každičkou část našich mozků. Emocionální, intelektuální, virtuózní i technickou. Zůstáváme stále v pozoru. Uplatňujeme všechno, co se během života učíme. Naslouchání, pozorování, zkrátka všechny smysly. Tato skladba je probouzí a zaměstnává do posledního detailu.
1: S neotřelým provedením opery Francise Poulenca vystupovala umělkyně letos v New Yorkské filharmonii nebo milánské La Scale. V Praze ji zahraje s Českou filharmonií, se kterou spolupracuje vůbec poprvé.
0: Práce s novým orchestrem je vždy velmi vzrušující. Dynamiku, chemii i propojení mezi hudebníky člověk pocítí téměř okamžitě. Během prvních minut společného muzicírování. Potom se od prvního dojmu přechází k poctivé práci na skladbách. Je pro mě ctí vystoupit zrovna s Českou filharmonií. Mám mnoho kolegů, kteří tento orchestr obdivují. Nedávno mi dokonce přišla zpráva od britského dirigenta Simona Rattla, ve které psal, že si spolupráci s nimi určitě moc užiju a taky věří, že oni si užijí spolupráci se mnou. Už se nemůžu dočkat.
1: Barbara Hennigan vystoupí s Českou filharmonií v rámci Pražského jara 2. června. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Dobré ráno v 5 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Sněmovna by měla rozhodnout, jestli umožní důchodcům ukončit penzijní spoření bez sankce. Prezident Petr Pavel je na návštěvě Estonska. Čeští hokejisté prohráli s Kanadou. Ve čtvrtfinále mistrovství světa je čeká Finsko. A bude většinou slunečno, ojediněle přehánky nebo bouřky a teploty do 30 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Sněmovna by dnes měla rozhodnout o návrhu skupiny koaličních poslanců, který by měl důchodcům umožnit ukončit penzijní spoření bez sankcí. Takovou možnost by měli mít ti, kteří si založili penzijní spoření před rokem 2023. Návrh reaguje na zrušení státní podpory pro důchodce, kterou přestala vyplácet předchozí vláda jako součást konsolidačního balíku. Ti, kteří smlouvy v reakci na to ukončili, přišli o část peněz. Senioři, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli o státní podporu nebo o vlastní peníze, mají získat kompenzaci. Pokračuje jeden z předkladatelů novely, poslanec hnutí ANO Patrik Nacher.
3: Jdeme odemknout ty uzamčené klienty v penzijním připojištění s tím, že tím napravujeme určitou nespravedlnost, která tady vznikla tím návrhem předchozí vlády, která jednostranně změnila podmínky.
1: Novelu podporuje například i opoziční poslankyně hnutí STAN Pavla Pivoňka-Vaňková. Je podle ní ale třeba udělat v systému širší změny. Senát dnes projedná návrhy na státní vyznamenání. Podle předsedy horní komory Miloše Vystrčila z ODS senátoři posoudí víc než stovku jmen, která jim doporučil organizační výbor. Pravděpodobně znovu navrhnou svého bývalého předsedu Jaroslava Kuberu nebo zakladatelku Československého červeného kříže Alici Garik Masarykovou. Prezident Petr Pavel je na návštěvě Estonska. V hlavním městě Tallinnu bude dnes jednat se svým estonským protějškem Alarem Karisem. Pavel před odletem řekl, že se setká se všemi nejvyššími ústavními činiteli země.
4: Budeme se bavit, jak jsem ji řekl, nejenom o bezpečnosti v regionu, ale i o hrozbách, které plynou pro celou alianci z agresivního Ruska, o tom, jakým způsobem jim budeme čelit v rámci i přípravy na summit v Ankaře.
1: Prezidenti obou zemí se pak společně zúčastní mezinárodní konference o kybernetické bezpečnosti a konfliktech. Prezidenta Petra Pavla na cestě doprovázejí taky zástupci více než 30 českých firem. Stav amerického lékaře, který je po kontaktu s nakaženým ebolou hospitalizovaný v pražské fakultní nemocnici Bulovka, se nemění. Je dál bez příznaků, jak potvrdila mluvčí nemocnice Eva Stolejda-Libigerová.
5: Pacient je nadále izolován ve specializovaném bioboxu a je nadále pozorován.
1: Muž působil v Kongu jako misijní lékař. V pražské nemocnici je od minulého čtvrtka. V izolaci zůstane 3 týdny, tedy po dobu, kdy se o něj můžou objevit první příznaky nemoci. Sport. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa s Kanadou 2-3. Ve skupině tak obsadili 3. místo a ve čtvrtfinále budou hrát ve čtvrtek s Finskem. Češi vedli nad Kanadou 2-1 před 3. třetinou, v té pak ale 2x inkasovali. Podle útočníka Lukáše Sedláka to byl zlomový moment.
6: Spíš jsme se trošku v té 3. třetině až moc stáhli a ono taky ubývaly síly. Takže to bylo těžší, ale zbytečně jsme pak hráli pasivně a odhazovali jsme puky, když jsme mohli hrát s pukem, si myslím, kolikrát, takže škoda tady toho v té 3. třetině, ale bylo to lepší než ty minulý zápasy, takže z toho si vzít to dobrý a víme, co platí, takže tohle si přenést do čtvrtfinále a se stejným nastavením nastoupit do toho zápasu.
1: Na čtvrtfinále se český tým přesune do Curychu. Zápas s Finskem tam začne ve čtvrtek v 16:20 v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D1 před Velkým Beranovem a nehoda na Trojce za Voticemi. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na překážku před Velkým Beranovem. Na kilometru 121 leží na vozovce v jízdním pruhu pneumatika. Je tam také kamion v odstavném pruhu. Na D1 z Brna do Prahy také nepřehlédněte odstavené vozidlo před odbočkou na Kutnou horu. Na kilometru 67,5 je za ním šipka, zabírají odstavný pruh. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové opatrně se sjezdem na Jičín. Na 42. kilometru ještě silničáři opravují vozovku v pravém pruhu. Levým pruhem ale projedete plynule. A na silnici 3 z Benešova do Českých Budějovic komplikuje provoz nehoda za Voticemi. Na konci zúžení před Oldřichovcem kamion sjel do příkopu. V obou směrech jsou tam kratší kolony, najede se pomalu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude slunečno, odpoledne místy oblačno, ojedinělé přehánky nebo i bouřky, hlavně na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech. Teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 33 a na horách většinou kolem 20 stupňů, na Šumavě 24. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno přejeme. Už teď zhruba 5,5 minuty po 5. hodině je patrné, že i dnes si užijeme sluníčka, možná až moc. Teploty se v Česku v posledních dnech drží na tropických hodnotách, no a na některých místech bylo včera až 31 stupňů. Horko je hlavně ve velkých městech, což pociťují velmi intenzivně třeba také záchranáři. Konkrétně ti praští, jak za chvíli uslyšíte, kvůli tomu měli včera více než 20 výjezdů.
2: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: Vedro a nové teplotní rekordy, tak takové je současné Česko. Nejtepleji bylo včera v Doksanech na Litoměřicku, kde meteorologové naměřili více než 32 stupňů Celsia. Přes tropickou třicítku se pak teploty dostaly například i v Plzni nebo v Olomouci. No a horko bylo samozřejmě i v Praze. Některé turisty tropické počasí potěšilo, záchranářům ale přidělalo práci.
1: Utekoucí vody v dolní části Václavského náměstí si hrají děti. Mezi nimi i dcera turisty Štefana z Německa. Ten je za teplé počasí v Praze rád. Možnost schladit se ve vodě ale ocenil. Se skupinou školáků přijela z Prostějova na výlet do Prahy taky Jaroslava Formanová.
2: Zažili jsme i když pršelo, a to je mnohem horší varianta. Takže dohlížíme na to, aby děti pily, nevykládáme nikde na sluníčku, sedneme si do stínu, oni si odpočnou, pak zase vstaneme a jdeme.
1: Právě historické centrum metropole patří k nejteplejším oblastem ve městě, vysvětluje vedoucí kanceláře krajiny a zelené infrastruktury Institutu plánování a rozvoje hlavního města Martin Fejfar.
3: Nejnepříznivější lokality pro pobyt lidí, ať už návštěvníků nebo rezidentů, jsou ty, kde je velké množství zpevněných ploch, kde převažují zpevněné plochy před plochami zeleně a podobně. A důvod je jednoduchý, tyhle materiály v sobě absorbují sluneční záření a vydávají ho pak zpátky ve formě tepla.
1: Při takto horkých dnech by lidé měli dbát na pitný režim, říká mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs.
4: Nejvhodnější je pít minerální vodu nebo neslazené nápoje. Naopak alkohol, energetické nebo vysoce slazené nápoje mohou organismus ještě více odvodnit.
1: Kvůli teplému počasí řešili pražští záchranáři v průběhu celého dne přes 20 případů. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.

0: máme Radiožurnál Šťastnou cestu, pokud jste na cestách. Šťastnou cestu i ukradené lepce svaté Zjistavy, ta se v sobotu vrátí do Jablonného Podještědí. I to nás v raním Radiožurnálu ještě dnes bude určitě zajímat, a to stále ještě před půl šestou. Dobré ráno, 5 hodin 15 minut. A už víme, že Američan umístěný v pražské nemocnici na Bulovce po kontaktu s nakaženým ebolou je dál bez příznaků nemoci. Radiožurnál to potvrdila mluvčí nemocnice Eva Stolejda Ligvigerová. Misijní lékař z Konga je v Praze od minulého čtvrtka a lékaři ho budou pozorovat 3 týdny. Sněmovní výbor pro obranu ráno projedná nominaci generálporučíka Miroslava Hlaváče na post náčelníka armádního generálního štábu. Jde o veřejné zasedání, na které má přijít kromě Hlaváče i současný šéf armády Karel Řehka a ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. A my u toho budeme mít reportéra, se kterým se spojíme určitě po 8 hodině.
1: Slunce je nad obzorem od 4 hodin a 59 minut. Dnes je to v letošním roce poprvé, kdy vyšlo před 5 hodinou raní. A pokud i vy právě teď vstáváte, nenechte se zmást chladnějším počasím. Teploty se teď ráno pohybují kolem 10 až 15 stupňů Celsia. Během dne ale vystoupají až na letních 25 až 30 stupňů. Na Moravě může být až 33. Před námi je tedy další tropický den. Tak hezké ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Dobré, časné ráno, středa 27. května, čas 10:30 před půl šestou. S vámi ranní radiožurnál, další teplý den před námi, jak už jsme říkali, tak na jihu Moravy dnes až 33 stupňů Celsia. Takový bude dnešek. My stále sledujeme mimo jiné také novinky okolo ukradené a poté znovu nalezené lebky svaté Zdislavy. V sobotu ji každý bude moct mimořádně spatřit, a to bazilice v Jablonném Podještědí. Poté ji totiž církev podle nejnovější dohody už nebude dál vystavovat. Vzácnou relikvii policie předá církvi při tradiční svatozdislavské pouti právě 30. května v Jablonném.
1: O postupu včera rozhodla zvláštní komise složená ze zástupců církve, policie a památkářů. Sešli se přímo v bazilice, odkud lebku před 2 týdny ukradl 35-letý muž, který ji zalil do betonu. Relikvii církvi policie v sobotu předá při mši, kterou povede pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, a to při tradičních každoročních slavnostech věnovaných svaté Zdislavě z Lemberka. Pokračuje ředitel územního odboru policie v České Lípě Petr Reit.
2: V sobotu kolem 11. hodiny budeme předávat panu arcibiskupu relikvii svaté Zdislavy.
1: Relikvie pak bude po mši vystavená v bazilice a po celou dobu u ní bude stráž. Policie zároveň počítá s tím, že kvůli tomu posílí hlídky. Po sobotě už ale veřejnost lebku nespatří. Církev se rozhodla přesunout ji do hrobu v kryptě baziliky, kde je světice pohřbená. Arcibiskup Přibyl řekl, že se na tom shodla celá komise.
3: To vystavení lebky bylo spojeno s dobou, ve které se tak stalo, to znamená po jejím blahořečení. Je to už značný kus času, co uplynul, a chceme i vyslyšet volání lidí, kteří říkají, že by měla ty ostatky svaté Zdislavy být pohromadě.
1: Po pouti bude lebka uložená do trezoru a ještě několik týdnů ji budou sledovat restaurátoři, aby se ujistili, že je stabilní a nějak po styku s betonem nedegraduje. Pak bude během obřadu lebka uložená do krypty. Na oltáři, kde byla přes 100 let vystavená, zbyde prázdný relikviář. Na jeho novou podobu bude vypsaná soutěž. Má do něj být uložená aspoň malá Zdislavina kůstka. Jak to bude s ostatními relikviemi, záleží na každém správci. Podle Přibyla je situace s lebkou Zdislavy specifická, protože její tělo je vzdálené jen pár desítek metrů. Veronika Šlajzová, Radiožurnál.

0: Aby vaše auto nepoškodila srážka se zvěří.
1: Pobíhá divočák, přímo po dálnici přeskakoval z vodidla i z pruhu do pruhu.
2: Abyste nebrzdili nouzově před překážkou.
3: Někomu ulítla madrace, je tam uprostřed dálnice a je to nebezpečný.
0: Aby vás nezaskočila neobvyklá hrozba.
4: Po silnici pro ně třídy jede vozíčkář na čtyřkolce týhnula lidí. A je tady fakt mnoha.
2: Poslouchejte na cestách Zelenou vlnu radiožurnálu.
0: Nebo sami varujte před nástrahami ostatní řidiče.
2: Volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet, už nikdy.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, tak ptáci tiše vzlétnou, kdy nedá.

0: S vámi Radiožurnál. Padaly nejenom teplotní rekordy, ale padla také rekordní výhra v loterii. Bylo to přes 2 miliardy, skoro 3 miliardy, 2 miliony, pardon, 2 miliardy a 911 milionů korun. I o tom dnes po ránu ještě bude řeč a představíme třeba i novinky z Chorvatska. Sezona tam už pomalu začíná.
1: Tenisová elita bojuje o tituly královny a krále Antuky.
2: Roland Garros na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte vstupy ze zápasů českých hráčů od našeho tenisového experta Davida Prouzy přímo z pařížského areálu.
2: Roland Garros na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Fandíme s vámi.
0: Dobré ráno v 17:30. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Česko letos díky muniční iniciativě dodá Ukrajině asi milion kusů velkorážové munice, tedy o polovinu méně než loni. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí ministerstva obrany Magdalena Hinčíková. Dodávky by ale podle rezortu mohly být nakonec vyšší, pokud iniciativa získá další peníze. Prezident Petr Pavel už předtím upozornil, že ubylo zemí, které do iniciativy přispívají. Z původních 18 jich je jenom 9. Česko podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů dlouhodobě podporuje politiku jedné Číny, bez ohledu na to, jaká je vláda. Šéf české diplomacie to řekl po setkání se svým čínským protějškem Wangem Yi v sídle OSN v New Yorku. Na Tajvan přitom v neděli odletí předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS. Peking považuje demokraticky spravovaný ostrov za jednu ze svých provincií. Tajpej to odmítá. Pracovníci Národního parku v Krkonoších opět instalují na Sněžce mechanické zábrany. Síťové ploty mají zabránit poškozování vzácných alpinských trávníků, na které někteří turisté i přes zákaz vstupují. Oranžové ochranné sítě zůstanou na Sněžce i kolem bývalé obří boudy, pravděpodobně do konce října.
1: Sport.
3: Čeští hokejisté zakončili skupinu mistrovství světa prohrou s Kanadou 2-3, obsadili tak třetí místo a ve čtvrtfinále je čeká Finsko. Hrát se bude ve čtvrtek v Curychu, kam se za Finskem musí Češi přesunout. Start je v 16:20 v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Odstavené auto na D1 u Beranova a nehoda na silnici 3 na Votickém kopci. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy z Bystřete před sjezdem na Velký Beranov. Na kilometru 120,5 stojí kamion v odstavném pruhu. Stojí blízko jízdního pruhu a kamiony tam vybočují doleva. Je to poměrně náhlé v zatáčce, tak pozor na to. Jinak dálnice D1 zatím ještě průjezdná plynule. Na silnici 3 z Českých Budějovic do Prahy komplikace teď na Votickém kopci. Těsně za Oldřichovcem v místě omezení havarovalo nákladní auto. Sjelo do svahu a silnice je teď průjezdná pouze kyvadlově. Kolony se tvoří v obou směrech zatím na 10 až 15 minut. A další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Pokud se právě probouzíte, připravte se na další teplý den. I dnes by se měly teploty dostat na 30 stupňů, na jihu Moravy až na 33. Naopak na horách naměří teploměry kolem 20 stupňů. Od severu se odpoledne začne postupně objevovat oblačnost. Na Moravě a ve Slezsku a taky na jihu Čech se ojediněle objeví přehánky nebo taky bouřky. Včerejší tropické počasí sebou přineslo hned několik nových rekordů. Víc než čtvrtina stanic, které v Česku měří teploty alespoň 30 let, včera naměřila nové teplotní rekordy. Největší horko bylo v Doksanech na Litoměřicku. Během včerejška tam teploměry dosáhly na 32,7 stupně Celsia. Teplotní rekord pro dnešní den je 31 stupňů. V pražském Klementinu tuto teplotu naměřili v roce 1868. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní Radiožurnál. Slovo má znovu Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, Lucie Špetová, s počasím 5:33 právě teď. Otázka, jak mít jistotu, že opravdu kupujeme české jahody? Odpověď je jednoduchá, vydejte si je sami nazbírat. Samozběr je populární, ten už nabízejí pěstitelé třeba ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku. I tam se vydali naši reportéři. Nazbírat.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Ranní radiožurnál 5.37 začal tradiční festival ZUŠ Open. Na Malé muzikanty vás pozveme ještě v ranním radiožurnálu před 6:45. Teď už vyrážíme na pole. Tam totiž dozrávají mimo jiné jahody a začínají populární samosběry. Zájemce láká i nižší cena než v některých supermarketech. Velký zájem o jahody mají lidé například konkrétně ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku.
1: Je to prostě z políčka na sluníčku venku, takže chutná to líp a člověk, když si to nazbírá sám, tak má z toho větší radost.
2: Paní Viktorie skládá jahody do připravené nádobky a dodává, že na samosběr se vydala nejdřív, jak jen to šlo.
1: Už jsme se nemohli dočkat na marmeládu nebo na knedlíky a hned jsme vyrazili.
2: Podobně jako ona přemýšlí desítky dalších lidí, kteří na pole za Velkými Bílovicemi přijeli, jako třeba paní Kristýna s rodinou a malým synem.
3: Už třetím rokem jezdíme a vlastně poprvé, když jsme byli, tak byl taky s náma před těma třema rokama.
4: Na co ty jahody budou? Koukám, že jich máte docela dost. Máte s nimi nějaké plány?
3: Docela hodně. Děláme bublaniny, omáčky, různý přelivy a vlastně do mrže jako pak dáváme a marmeládu z toho děláme.
2: To pan Ladislav, který jahody sbírá o pár řádků dál, s nimi má jiný záměr.
5: Přeji si jich. Den, dva, tři, dokud to nesníme a pak bude po sezóně.
2: Nasbírané jahody lidé nosí k vstupní bráně na pole, kde si je nechají zvážit a podle toho zaplatí.
6: Máte tam čistou váhu 11 kilo krát 90 a dohromady je to 997, prosím.
2: Za kilo tady lidé nechají 90 korun, tedy o 10 korun víc než loni. Pěstitel Jiří Kuchyňka to zdůvodňuje vyššími vstupními náklady. Zájem je ale podle něj i tak srovnatelný.
7: Oproti tomu loňskému roku jsme to čekali. Ono vždycky ty první dny nejvíc lidí přijede na ty jahody, na ty největší, že jo? Úroda je oproti loňsku větší, nepomrzlo tolik, co loňský rok, protože jsme zakrývali.
2: Podle Kuchyňky budou jahody dozrávat ještě asi 3 týdny. Na Moravě oproti Čechám je podle Ovocnářské unie úroda lepší, mráz tu totiž nenapáchal takové škody. Z Velkých Bílovic Šimon Franc.

0: Máme radiožurnál, tak snad máme je do tance třeba s Filem Collinsem teď v raním radiožurnálu. Hudba léčí. Každým rokem si to potvrzuje třeba i dětská psychiatrická nemocnice v Opařanech na Táborsku. Stovka mladých hudebníků včera hrála pacientům na 10. ročníku festivalu ZUŠ Open. Přijeli soubory z celého jihočeského kraje, třeba i strakoničtí dudáci.
1: Zní to náramně, je to úplně magické.
2: Magda si přišla poslechnout vystoupení strakonického souboru.
1: Mají opravdu krásné kroje. Připomíná mi to můj domov na Moravě, já jsem teda z Moravy. Jako líbí se mi to.
2: Za programem opařanského ZUŠ Open stojí Martina Svobodová z nadačního fondu Magdaleny Kožené.
3: Snažíme se sem přinést trošku radosti, života a hlavně pro děti motivaci. Jakákoliv umělecká činnost má nejenom ten pozitivní vliv pro okolní svět, ale má pozitivní vliv i pro duši a myslím si, že o to tady hlavně jde.
2: Ten program je letos opravdu rozmanitý. Jsou tady základní umělecká škola ze Strakonic, Tábora, Spísku, z Budějovic, co všechno předvádějí.
3: Úplně nejrůznější škála, teď můžete tady v pozadí u nás slyšet dudáckou kapelu, ale v podstatě od renesanční barokní hudby až po soudobé rytmy a populární hudbu.
2: A svoje instrumentální kusy předvedl Jam Session Band z Prachatic.
4: Já se jmenuji Roman Gajdoš. Přijeli jsme s vlastně takým mixem žánrů. Hrajeme jazz, blues, rock and roll, funk, vlastně všechno možný.
2: 10. ročník festivalu v Opařanské nemocnici podle její mluvčí Jany Sosna Vuňavkové tvoří stovka mladých hudebníků.
5: Soubory kolem 30 dětí a večer pak tady máme koncert v kostele, kde bude 70 dětí, což si myslím, že je úplně báječné, protože se držíme hesla, že i hudba léčí.
2: Celorepublikový program ZUŠ Open potrvá do konce června. Z Opařan Eva Dubská-Petrová, Radiožurnál.
0: Dobré ráno ve 6:15. Další novinky pro vás. Experty na lidská práva, duševní zdraví, rovnost mužů a žen a další agendy dnes přijme premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a vedoucí úřadu vlády Tinde Várta. Probírat mají avizované přesuny odborů ze sídla vlády na různá ministerstva. Část expertů proti tomu protestuje a my se tomu budeme věnovat hned po 6. hodině podrobně. Pracovníci správy Krkonošského národního parku opět instalují na Sněžce mechanické zábrany. Oranžové sítě a ploty mají zabránit poškozování vzácných alpinských trávníků, na které někteří turisté stále vstupují.
6: Nebezpečí na D35 u Litovle a nehoda na trojce na Votickém kopci. Na dálnici D35 ve směru Olomouce do Mohelnice teď je velmi opatrně mezi sjezdy na Mladeč a Palonín. Na kilometru 243 stojí dva kamiony a osobní auto na krajnici. Ta je tam hodně úzká a půlkou tak zasahují do pravého jízdního pruhu. Zatím je to bez šipky za zatáčkou a pohybují se tam lidé, tak pozor na to, vybočuje se dost náhle doleva. Na silnici 3 z Českých Budějovic do Prahy čekejte komplikace na Votickém kopci. Za Oldřichovcem v místě omezení havarovalo nákladní auto. Skončilo ve svahu, na místě už jsou policisté a projíždí se Kyvadlově. Kolony v obou směrech až na 15 minut. A další zelená vlna nejpozději za 15:45.
7: Před námi je další horký a slunečný den. Jasno nebo skoro jasno by mělo zůstat po většinu dne. Od severu se ale postupně začne objevovat oblačnost. Na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech můžou ojediněle přijít přehánky nebo bouřky. Teploty se přes den znovu dostanou až ke 30 stupňům, na Moravě až ke 33. Nejtepleji je teď v Javorníku na Olomoucku. Stanice tam už teď naměřila přes 21 stupňů. Tak hezké ráno.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.

0: tak všechno mám.
1: Novinka od politiky v ranním Radiožurnálu 10 minut před 6. A teď novinky z fotbalu. Fotbalisté Ostravy mají blízko k tomu, aby hráli nejvyšší soutěž také v příští sezóně. V úvodním utkání baráže o šance ligu totiž Baník potvrdil proti Táborsku roli velkého favorita. Pokračuje tady teď ve studiu s informacemi ze sportu Karel Schamberger z naší sportovní redakce. Vítej, dobré ráno.
2: Pěkné ráno. Ostrava porazila Táborsko 3-0 a do sobotní odvety půjde s velmi slibným náskokem. Druholigoví Jihočeši drželi bezbrankové skóre až do 54. minuty, pak jim dal první gol kapitán domácích Michal Friedrich. Přesto ještě skoro půl hodiny pak Táborsko drželo pro odvetu přijatelné skóre, jenže závěr pokazilo. V poslední čtvrt hodině ještě dvakrát inkasovalo a v odvetě bude stát před těžko zvládnutelným úkolem. Trenér domácích Josef Dvorník ale nebyl spokojený s tím, co jeho svěřenci předvedli v prvním poločase.
3: Ten výkon v prvním poločase mýma očima dobrý nebyl. Myslím si, že jsme hráli strašně pomalu a řekl bych někdy alibisticky dozadu, do šířky.
1: Zatímco Baník tedy nakonec jednoznačně první barážový zápas ovládl, dnešní druhý barážový souboj mezi Artisem Brno a Slováckem může být o dost napínavější.
2: Určitě. Brněnský klub před rokem koupil miliardář Igor Fajt, přejmenoval ho z SK Líšeň právě na Artis Brno, posílil mužstvo o řadu bývalých prvoligových fotbalistů a teď doufá, že mezi elitu proklouzne po turbulentní sezóně už letos. Proti ambicióznímu Artisu ale bude stát Slovácko. To si naopak, co se týká peněz, nemůže vyskakovat, ale pod trenérem Romanem Skuhravým se snaží předvádět atraktivní hru. Tento barážový souboj bude opravdu hodně atraktivní. První zápas se

0: jsem na to, až prostě uvidím, že to jde i jinak, než jsem to měla já.
1: Kdo jsou děti z dětských domovů?
2: Co prožívají a jak se připravují na samostatný život?
1: Další série časozběrného projektu Radiožurnálu.
2: Bydliště, dětský domov.
1: Každý den po 3:15.
2: Radiožurnál, každý den s vámi.

55. ranní radiožurnál s vámi a o čem dnes? Určitě o hokeji. Kanada porazila Česko na mistrovství světa. Prezident Petr Pavel nás zajímá, ten je na návštěvě Estonska. No a sněmovní výbor dnes bude jednat o novém armádním šéfovi. Počasí přes 30 stupňů Celsia a další zprávy už za 4 minuty přesně v 6 hodin.

0: Zhruba 450 divadelních křesel v těchto dnech svlékli z kůže jevištní technici nové scény Pražského národního divadla. Dosloužila stejně jako celá budova. O rekonstrukci této unikátní stavby budeme mluvit určitě už i příští hodině ranního radiožurnálu. Buďte s námi.
1: Jsme tam, kde se něco děje.
2: Přinášíme přehled o plánech světových lídrů.
1: Aktuality v regionech po celé zemi.
2: Sportovní výsledky. Dopravní situaci.
1: Hlavní zprávy radiožurnálu.
2: Souhrn toho, co potřebujete vědět.
1: Denně ve 12 a v 18 hodin.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Radiožurnál je 6 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Odvody živnostníků zřejmě klesnou na loňskou úroveň. Sněmovna přehlasovala odmítnutí Senátu. Ukrajina údajně zablokovala hlavní silniční spojení mezi anektovaným Krymem a Ruskem. Čeští hokejisté na mistrovství světa prohráli s Kanadou. Ve čtvrtfinále nastoupí proti Finsku. Nehoda brzdí provoz na silnici 3 na Votickém kopci. A bude slunečno, odpoledne ojediněle přehánky nebo bouřky a teploty většinou do 30 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Odvody živnostníků na sociální pojištění se zřejmě vrátí na loňskou úroveň. Sněmovna znovu schválila koaliční novelu, která ruší letošní zvýšení minimálních odvodů. Poslanci tak přehlasovali Senát, který novelu navrhl zamítnout. Živnostníci by tak mohli ušetřit asi 700 korun měsíčně. Návrh podpořila i opoziční ODS. Naopak lidovci varují, že změna sníží příjmy státního rozpočtu. Předseda klubu KDU ČSL Marian Jurečka zároveň upozornil, že nižší odvody můžou pro živnostníky znamenat v budoucnu nižší důchody.
4: U těch OSVČ dojde ke snížení jejich důchodů o těch zhruba 1650 Kč měsíčně. Trvalé do státního rozpočtu zaseknete další deficit 3,5 miliardy korun, který se v letech bude zvyšovat, protože počet OSVČ nám roste.
3: Novela teď míří k podpisu prezidentovi. Ukrajinským dronovým silám se daří blokovat logistické pozemní spojení mezi Ruskem a anektovaným Krymem i dalšími okupovanými oblastmi. S odvoláním na vojenské zdroje to uvádí telegramový kanál Krymský vítr.
5: 414. brigáda Nemesis bezpilotních sil Ukrajiny podle kanálu Krymský vítr zablokovala silnici z Mariupolu přes Melitopol do Simferopolu na Krymu. Ukrajinské útočné drony už zničily desítky armádních aut, nákladňáků a palivových cisteren, uvádí Krymský vítr. Drony nacházejí cíle i na alternativních vedlejších a polních cestách. Je to začátek velkého lovu na ruskou logistiku, napsal ukrajinský kanál. O hrozbě úplného odříznutí Krymu informovali i ruští tzv. Z-blogeři, kteří se specializují na válku proti Ukrajině. Z Kyjeva Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Velká města se přizpůsobují současnému horku. Třeba v Brně městský podnik Veřejná zeleň častěji zalévá, a to jak rostliny ve velkých květináčích, tak i starší stromy. Ty čeká i noční zalévání. Jaká místa jsou na vysoké teploty v Brně nejvíc citlivá, doplňuje ředitel Veřejné zeleně Josef Kasala.
6: Co se týče takových těch nejvíce vysychajících míst, tak je to zejména jsou to místa, kde je hodně kameniva v kombinaci s druhem, který je k tomu citlivější. Například ulice Lipová, nebo Javor Červený na ulici Hlinky, anebo křižovatka cest, kde nám to hodně pod vzduchem, a to je Mendlovo náměstí.
3: Dnes má být opět kolem 30 stupňů, na jižní Moravě až 33. Zítra by se mělo mírně ochladit.
1: Sport.
7: Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa s Kanadou 2-3. Ve skupině tak skončili třetí a ve čtvrtfinále je čeká Finsko. Národní tým v zápase s Kanadou vedl 2-0. Úvodní gól dal Marek Alšer, který byl ale také u všech obdržených branek.
8: Je to hezký, ale ne tak moc. Gól bych vyměnil určitě za ty body a jednoznačně. A takhle to nedotáhnout, ještě být na tom ledě u těch třech gólů a zamrzí to, že jsem nedokázal víc pomoct.
7: Čtvrtfinálové zápasy se budou hrát ve čtvrtek. Češi se musí přesunout do Curychu, kde na ně čeká právě Finsko. Start duelu je v 16 hodin a 20 minut. Následně se domácí Švýcaři střetnou se Švédy a ve Friburgu se budou hrát čtvrtfinále Kanada proti Spojeným státům a Norsko-Lotyšsko.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: A nehoda na D35C u Loštic a ucpaná silnice 3 na Botickém kopci. Na dálnici D35 ve směru Slobouce do Mohelnice pozor mezi sjezdy na Mladeč a Palonín. Na kilometru 243 nehoda, dva kamiony a osobní auto. V pravém jízdním pruhu stojí hasiči a vybočuje se doleva. Na silnici 3 z Českých Budějovic do Prahy čekejte komplikace na Votickém kopci. Za Oldřichovcem v místě omezení havarovalo nákladní auto. Projíždí se Kyvadlově a kolony v obou směrech zaberou až 15 minut. Na silnici 35 pozor na příjezdu do Vysokého Mýta z Hradce Králové. Těsně před nájezdem na novou dálnici u Mýta hlásíte nehodu.
10: Dopravní nehoda, 4 osobní vozidla a musí se to objíždět proti směrem, jo, Kyvadlově. Zatím se kolony netvoří, ale jak to bude hustnout, tak to bude horší.
9: Na místo vyrazili i hasiči, takže ty kolony tam za chvilku budou v obou směrech. A ještě Pražský okruh ve směru z letiště na D1. Čerstvá nehoda teď u nájezdu z plzeňské dálnice. Kilometr 22,5 blokuje pravý pruh a začíná se tvořit kolona jak na okruhu, tak i na příjezdu po plzeňské D5. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude slunečno, odpoledne místy oblačno a ojediněle přehánky nebo i bouřky, hlavně na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech. Teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 33. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: A další novinky nejenom pro dnešní den. V Chorvatsku už začíná letní sezóna. Momentálně máme pro vás spoustu novin, které se budou toho letošního, možná i vašeho cestování na Jadran týkat. Dostaneme se k ním v našem vysílání a probereme i aktuální informace týkající se dění v Česku. Třeba ty o tom, že vláda mění systém, jakým se budou řídit lidská práva anebo protidrogová politika. Odborníci ale před těmito kroky varují, že jejich přesun z úřadu vlády na ministerstva může oslabit koordinaci a také vliv. Jak to má fungovat? Bereme i v ranním radiožurnálu. Dobré jitro.
2: Ranní radiožurnál
1: a Petr Král.

0: 10 minut po 6. s vámi ranní radiožurnál. Přesun některých odborů z úřadu vlády na jednotlivá ministerstva vyvolal kritiku, a to i mezi členy vládních rad. Někteří z nich kvůli tomu nabídli svou podmíněnou rezignaci. Dnes se proto mají sejít přímo s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO a šéfkou úřadu vlády Tinde Bártou a o celé situaci jednat. Detaily k tomu teď přidá Eliška Zábrocká z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Hezké ráno. Třeba většina členů rady vlády pro rovnost žen a mužů i jejich výborů ke konci června rezignuje, pokud se jejich agenda opravdu přesune pod ministerstvo spravedlnosti. Kritika přichází i od organizací na podporu rovnosti a lidských práv nebo od asociace poskytovatelů adiktologických služeb. A ozvali se taky ombudsmani, veřejný ochránce práv Stanislav Křeček a dětský ombudsman Martin Beneš.
0: Můžete nám vysvětlit, co jim na tom přesunu tady vadí?
1: Upozorňují, že lidská práva, menšiny nebo rovnost žen a mužů jsou průřezová témata, která zasahují do práce více ministerstev zároveň. A tak se obávají, že jejich koordinace i prosazování bude po přesunu složitější. Podle premiéra Babiše ale vláda změnou odstraní nelogičnost v systému z efektivního a sníží i počet zaměstnanců ve Strakově akademii.
0: O tom, jak vláda mění systém, jakým budou fungovat řízení lidských práv anebo protidrogové politiky, mluvila Eliška Zábrocká. Díky za to a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A je to taky téma pro ranní interview v 7.50. Naším hostem bude vládní zmocněnkyně pro lidská práva z hnutí ANO, Taťána Malá.

0: Dobré ráno, 4:07. Ministr zahraničí Petr Vacinka z motoristů vystoupil na Radě bezpečnosti OSN v New Yorku. V projevu řekl, že velké země se bez ochoty přijímat omezení vlastní moci blíží ke katastrofě a že střední Evropa a Česká republika to ze zkušenosti ví lépe než kdokoliv jiný. Sledovala to i naše americká reportérka Jana Ciglerová, my se s ní spojíme už po 6:30. Polští vědci budou dnes ve Varšavě demonstrovat. Chtějí, aby vláda během 4 let zvýšila výdaje na vědu na 3% hrubého domácího produktu. Teď je to zhruba polovina. A petici k tomu podepsalo už 23 000 lidí.
1: Nehoda u Vysokého Mýta, taky na Botickém kopci. Na silnici 35 na příjezdu do Vysokého Mýta z Hradce Králové popojíždí kolona. Těsně před nájezdem na novou dálnici před kruhovým objezdem se srazila 4 auta. Na místě hasiči, taky sanitka a projíždí se kyvadlově. Kolona je už dlouhá. Úspěšná je i silnice 3, hlavní tak z Českých Budějovic do Prahy na Botickém kopci. Těsně za Oldřichovcem havarovalo v omezení nákladní auto. Projedete kyvadlově, zdržíte se 15 minut obou směrně. A nehoda i na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 blokuje pravý pruh u připojení z plzeňské dálnice na kilometru 22,5. Fronty jak na okruhu, tak i na D5 před Prahou. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Tropických 30, takové teplotní maximum předpovídají meteorologové pro dnešní den. Na jihu Moravy by to mohlo být až 33 stupňů Celsia. Teď ráno se teploty pohybují kolem 10 až 17 stupňů. Třeba v Plzni a Hradci Králové je teď zhruba 14 stupňů. A například stanice v Lednici hlásí necelých 13. Během odpoledne se začne postupně ze severu objevovat oblačnost. Na Moravě a ve Slezsku a taky na jihu Čech čekáme ojediněle přehání nebo bouřky. Tak hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: night.
1: S vámi Radio Žurnál 6.19, aktuálně nehoda na příjezdu po D1 do Prahy. Budete tady váznout, zelená vlna to za chvíli upřesní a my už se teď vydáváme do hlediště nové scény Pražského národního divadla. Ano, unikátní budovy na Pražské národní třídě. Můžeme tam teď pozorovat nikoli zajímavá představení, ale zajímavou operaci. Jevištní technici doslova a do písmene svlékají ikonická modrozelená kožená sedadla a to pěkně jedno po druhé. Potahy dostanou totiž ke zpracování studenti uměleckých škol. No a je k tomu dost dobrých důvodů, aby se tak stalo. Tak pojďme se podívat na místo činu právě teď v ranním radiožurnálu.
2: Je to těžké?
3: Docela. Klidně si to zkuste.
2: Ne, děkuju.
3: Jo, není to sranda. Ale hlavně proto, že je tady už vypnutá klimatizace.
2: Vidím, že jsme spocení všichni.
3: Decháme teď práh, takže namáhavý to je, no.
4: Kluci v podstatě mají ostrý nůž, který je určený na kůži a tu kůži se snaží z těch sedaček tím nožem sundat. Takže to řežou a odtrhávají.
5: Ostrý řezací nůž, sílu v rukou a nekonečnou trpělivost musí mít parta jevištních techniků, aby takzvaně svlékla z kůže až 450 křesel.
4: Byly pohodlné, ale akusticky moc nevyhovaly, proto sedačky budou jiné.
5: Vzpomíná vedoucí jevištní mistr Tomáš Studnička. Na odřezávání této kůže pracují druhým dnem a už mají skoro hotovo.
4: Měli jsme všichni moc rádi, protože se v nich dobře odpočívalo během zkoušek.
6: Strašně pohodlný.
5: Kusy této dnes už hodně vypoužívané kůže jevištní technici teď srolují a předají týmu kostýmní výtvarnice Simoně Rybákové.
7: Já si myslím, že nejpraktičtější a nejfunkčnější by bylo, kdybychom vymysleli vlastně nějakou takovou zajímavou vestop tašku, kde by vlastně personál mohl mít vlastně uvaděčky, jako programy, peníze.
5: Křesla pro novou scénu navrhl její architekt Karel Prager na konci 70. let minulého století. Michaela Vetyšková, Radiožurnál.
8: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
9: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
10: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
11: Se tady snaží na každou cenu dostat starého pruhu, už půl kilometru před tím.
8: Nezapomínejme na pravidla zipování.
10: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost.
8: A krátce před zúžením se řadí střídavě.
10: Zelená vlna Radiožurnálu.
8: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
10: Zelená vlna Radiožurnálu.
8: Radiožurnál.
10: Každý den s vámi.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Méněcení paraziti, dezoláti, hate speech v politice, nadávky, ale i otázky na hranici svobody slova. Vyvolávají politici nenávist nebo jen provokují?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: host Radiožurnálu.
1: Létal s jednou z nejprestižnějších akrobatických skupin světa. Předváděl manévry na hraně fyzikálních možností a kokpit je pro něj druhým domovem. Hostem Radiožurnálu bude pilot Jan Rudzinský. Jak se člověk dostane mezi špičku letecké akrobacie do letky Flying Bulls? Jaká bude letošní aviatická show? A jaké to je vidět svět z kokpitu historických i moderních strojů?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Dnes večer v České televizi.
4: ČT1 spraví všechno, jen svůj život opravit nedokáže. Komedie Instalatér z Tuchlovic. ČT2. Jak vznikl Český institut dětského ombudsmana? Premiéra dokumentu Hlas dětí. A ČT Art uvede premiérový dokument o dnešním sídle Galerie výtvarného umění v Ostravě, který mapuje jeho historii v historickém i společenském kontextu města. 100 let domu umění v Ostravě. Středeční večer s Českou televizí.
5: Radiožurnál v půl sedmé. A začínají zprávy s Terezou Tomáškovou.
6: Sněmovní výbor pro obranu ráno projedná nominaci generálporučíka Miroslava Hlaváče na post náčelníka generálního štábu. Do funkce ho navrhla vláda. Jako jediný pro něj ale nehlasoval ministr obrany Jaromír Zuna za SPD s tím, že si představoval vhodnějšího kandidáta. Nového náčelníka jmenuje prezident Petr Pavel. Ruský prezident Vladimír Putin dnes přiletí do Kazachstánu na pozvání tamní hlavy státu Kasyma Žomarta Tokájeva. Jednat mají o strategickém partnerství mezi Moskvou a Astanou. Atentát na Reinharda Heydricha dnes připomene pieta v pražské Libni u památníku Antropoid. Útok na zastupujícího říšského protektora přesně před 84 lety provedli vojáci Jan Kubiš a Josef Gabčík. Víc řekneme na Radiožurnálu za necelou čtvrt hodinu.
2: Sport.
6: Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa s Kanadou 2-3. Ve skupině tak skončili třetí a ve čtvrtfinále si ve čtvrtek zahrají s Finskem. Fotbalisté Ostravy v úvodním utkání baráže o nejvyšší soutěž porazili doma Táborsko 3-0. Odveta se bude hrát v sobotu v Táboře. Dnes v 18 hodin rozehrají baráž taky Artis Brno a Slovácko. Zápas odvysílá Radiožurnál Sport a na Radiožurnálu budou vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D1 před Prahou a taky na 35 u Vysokého Mýta. Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy z Brna překáží nehoda. U průhonic na 6. kilometru se srazila 3 auta.
8: Jedno auto, který je nabořený zezadu, to stojí u svodidel na levé straně v rychlých pruhů. A zhruba o 30 metrů dál stojí další dvě auta v prostředním pruhu.
7: A na místo teď dorazili hasiči a kolona se rychle prodlužuje aktuálně od sjezdu na Čestlice. Ucpaný je i Pražský okruh ve směru z letiště na D1. U nájezdu na okruh z plzeňské dálnice nehoda blokuje pravý jízdní pruh. Ucpává se taky jak okruh, tak i D5 na příjezdu do Prahy z Plzně. Tam je kolona od 6. kilometru. Na silnici 35 na příjezdu do Vysokého Mýta z Hradce Králové komplikace. Těsně před nájezdem na novou dálnici u Mýta před kruhovým druhým kruhovým objezdem vážná nehoda. Na místě hasiči a podle potřeby zastavují provoz a kolony jsou dlouhé. Osobním autem se to dá objet přes Vraclav. Ještě silnice 3 z Prahy na České Budějovice na Votickém kopci uklízejí po nehodě nákladního auta. Je to v omezení. Směrem z Prahy je tam ještě kratší kolona do 10 minut. A další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Pokud právě vstáváte, připravte se na další horký den. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 25 až do 30 stupňů Celsia. Na jihu Moravy bude až 33. Na horách čekáme teploty kolem 20, na Šumavě nejvýš 24 stupňů. Dnešek bude jasný nebo skoro jasný, odpoledne místy oblačno. Na jihu Čech a taky na východě Moravy a Slezska se odpoledne ojediněle objeví přehánky nebo taky bouřky. A jestli vám už horké počasí nedělá radost, můžete se těšit na zítřek. Ten totiž přinese alespoň mírné ochlazení. Nejvýš bude 21 až 25 stupňů Celsia, na horách maximálně kolem 15. Hned v pátek se ale teploty začnou zase zvyšovat. Postupně bude přibývat oblačnosti a o víkendu by mohlo místy pršet. Tolik zprávy. Posloucháte dál ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
5: Dobré ráno, s Lucí Špetovou o počasí. No a za chvíli s naší zpravodajkou ve Spojených státech Janou Ciglerovou o tom, co řekl šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů na zasedání Rady bezpečnosti OSN.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Radiožurnál 636. Český minister zahraničí Petr Macinka z motoristů v Radě bezpečnosti OSN promluvil v New Yorku na zasedání a vzkázal velmocím, že mají omezit vlastní moc. Přímo v Radě bezpečnosti sledovala jeho projev i naše americká zpravodajka Jana Ciglerová. Dobré ráno, Jano.
2: Dobré ráno.
1: Proč jel minister Macinka na zasedání Rady bezpečnosti právě teď?
2: Protože Čína předsedá tenhle měsíc Radě bezpečnosti OSN a svolala takovou otevřenou debatu o světovém pořádku a Petr Macinka se rozhodl přijmout pozvání, protože, jak nám řekl v rozhovoru, chce nastavit trochu jiné vztahy s Čínou, než měla ta předchozí vláda.
1: Co bylo hlavní myšlenkou toho jeho projevu?
2: Macinka řekl, že ačkoliv OSN není dokonalá, tak ta alternativa může být ještě horší. Říká, že svět bez silné OSN by znamenal, že si několik velkých hráčů rozdělí sféry vlivu a zbytek světa už nemá co říct. Ostatně poslechněme si ho v rozhovoru, který pak Českému rozhlasu poskytl.
3: Tento systém, který byl po druhé světové válce zaveden, tak aby nějak přetrval, protože má smysl. Je to určitě platforma pro to, aby i ty menší státy byly slyšet. A podmínkou pro to, aby byly slyšet, je, že si ty velké státy uvědomí a sami přistoupí k tomu, že tu svoji sílu a moc budou limitovat, protože jinak žádné takovéto mezinárodní fórum nemůže nikdy přetrvat. A to by bylo pro nás škoda.
2: Petra Macinku dneska čeká ještě další náročný den, a to jednání v Bílém domě, v Pentagonu a i na ministerstvu zahraničí.
1: Cestu Petra Macinky, šéfa české diplomacie, sleduje ve Spojených státech naše tamní zpravodajka Jana Ciglerová, toho času s námi ve spojení i v ranním radiožurnálu. Jano, díky, naslyšenou.
2: Pěkný den.
1: 8 minut po půl sedmé právě teď.

0: vámi Radiožurnál. Doprava dnes po ránu rozhodně není bez problémů. Voláte nám z dálnice D1 z příjezdu do Prahy. Opakovaně upozorňujete na nehodu u Průhonic na 6. kilometru. Jsou tu v sobě 3 auta na místě. Hasiči zabírají 2 jízdní pruhy. Průjezdný je jenom pravý a připojovací pruh právě od Průhonic. A kolony, tak ty jsou od Pražského okruhu. A ještě Pražský okruh z druhé strany. Nehoda směrem od letiště na dálnici D1 u nájezdu z plzeňské dálnice v levém pruhu. I tady to vázne. Tak pevné nervy. A ještě jedna vzpomínka. Přesně před 84 lety dva hrdinové, Josef Gabčík a Jan Kubiš, v Praze zaútočili na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Vše tenkrát podle plánu atentátu úplně nešlo, ale přece jenom podařilo se jim ho smrtelně zranit. Gabčík a Kubiš pak spolu se svými kamarády bránili kostel svatého Cyrila a Metoděje.
1: Přesuňme se do dopoledních hodin 27. května 1942 do Pražské Libně. Na křižovatce dnešních ulic Zenklova a v Holešovičkách tehdy čekali v civilu dva parašutisté, Jan Kubiš a Josef Gabčík. Z Panenských Břežan od Kobylis se v 10:30 blížil neopancéřovaný kabriolet a na sedadle spolujezdce trůnil Reinhard Heydrich.
2: V takové prudké zatáčce, kde to jeho auto muselo zpomalit, na něj Gabčík s Kubišem zaútočili. To prioritní zbraní měla být bomba. Jendovi Kubiše se podařilo auto zasáhnout a Josef Gabčík bohužel jeho zbraň selhala. Víme, že to bylo s příčením náboje.
1: Popisuje vojenský historik Eduard Stehlík. Bomba vybuchla a Heydricha smrtelně zranila. V 60. letech na to vzpomínala paní Marie Knorová, svědkyně události, která zrovna byla v projíždějící tramvaji číslo 3.
3: Heydrich ze strany vytáhl pistol a chtěl s ní střelit, jenomže ruka mu klesla, z ruky mu krvácelo.
1: Heydricha pak zraněného odvezli do nemocnice. Kubiš s Gabčíkem z místa utekli a podařilo se jim ukrýt. Heydrich na následky útoku zemřel 4. června v nemocnici a nacisti spustili teror. Během takzvané druhé Heydrichiády nacisté vyhladili Lidice a Ležáky a zavraždili několik tisíc Čechů. Jména popravených každý den hlásili rozhlasem.
4: Chochula, Karel, Červenka, Antonín.
1: Parašutisti se skrývali v kryptě kostela svatého Cyrila a Metoděje v pražské Reslově ulici. Po boji s gestapem a jednotkami SS zemřeli 18. června. Jakub Vik, Radiožurnál.
0: Dobré ráno, 6:45. Prezident republiky Petr Pavel je na oficiální státní návštěvě Estonska. V metropoli Tallinu ho dnes přijme jeho estonský protějšek Alan Karis a probírat mají i bezpečnost v regionu. My u toho máme také reportérku Kateřinu Havlíkovou, ta se nám přihlásí poprvé už příští hodině. A gratulujeme novému miliardáři nebo miliardářce v Česku. Žena nebo muž si vsadila nebo vsadil a vyhrála ve hře Eurojackpot 2 miliardy a 911 milionů korun, což je v Česku rekordní výhra v loterii. No a prospěch z toho bude mít také státní rozpočet. Detaily chystáme už po 7. hodině.
5: Nehoda na D1 u Průhonic a kolony u Vysokého Mýta. Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy z Brna postojíte v koloně. U Průhonic na 6. kilometru nehoda. Srazila se 3 auta. Je to větší nehoda na místě hasiči a zabírají levý a prostřední pruh. Od Pražského okruhu je to zatím asi na 25 minut a kolona se prodlužuje. Ucpaný je i příjezd do Prahy z Plzně po dálnici D5. Tam to bylo kvůli nehodě na okruhu. Ve směru z letiště na D1 překážela u nájezdu z D5. Kolona je jak na okruhu, tak i na D5 od 7. kilometru. A silnice 35 je ucpaná na příjezdu do Vysokého Mýta z Hradce Králové. I tam je nehoda před kruhovým objezdem u nájezdu na novou dálnici u Mýta. Projíždí se kyvadlově a postojíte v obou směrech. Ve směru do Hradce se zastavuje už na konci dálnice obchvatu Mýta. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: Před námi je další letní den, teploty by se měly pohybovat od 25 do 30 stupňů. Na jihu Moravy vystoupají až na 33. V Česku jde už o několikátý tropický den v řadě. Kvůli tomu hrozí na některých místech riziko vzniku požáru. Výstraha meteorologů platí v Praze a taky v části Středočeského, Libereckého a Ústeckého kraje. Například v hlavním městě se z tohoto důvodu nesmí až do odvolání rozdělávat ohně. Tak hezké ráno.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: Benson Moon, Radio Journal. Byl to divoký zápas. Tenista Vítko Přivá to přesto zvládla, postoupil po druhé za sebou na Roland Garros do druhého kola. Francouze Muteta zdolal v pěti setech a dokázal se vypořádat i s tím, že drtivá většina fanděla pochopitelně domácímu hráči.
1: V podstatě od prvního bodu zápasu se z tribun ozývaly pokřiky a popěvky na podporu domácího Corentina Muteta. Vít Kopřiva se

0: druhém se tu nějak jakoby vyšlo jednou, vyšlo po druhé, vyšlo po třetí a vždycky jsem tam sice byl, ale on to zahrál lidsky jako neuvěřitelně, že jsem říkal jako vlastně klobouk dolů, jaký on má, pardon za ten výraz, ale jaký on má koule v tom to zahrát za jakýho stavu nebo třeba i druhý servis a jak těsně zasít, že to není jenom jakoby na změnu rytmu, ale moc třeba šancí jsem z toho nedostal.
1: I tak nakonec Vít Kopřiva vydržel za 4 hodiny a 20 minut postup do druhého kola. Tam si zahraje také Kateřina Siniaková. Další tři Češky, Nikola Bartuňková a Lindy Nosková z Fruchvirtovou vypadly. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.

0: seriál Radiožurnálu.
1: Bydliště, dětský domov.
0: V různém věku se dostali do dětského domova.
2: Samé, teď to jsou zhruba 2 roky a kousek, co jsi v dětském domově. Jak se máš?
3: Už jsem se jako hodně zvyk, hodně, mám se skvěle.
1: Každý z nich si nese svůj osobní příběh, který je často plný bolesti.
2: Vaše máma má psychiatrickou diagnózu, nemohla se o vás a sestry starat. Vídáte se?
3: Teď konkrétně vůbec. Je to bolestivý, ale určitě si myslím, že je to jakoby k mému dobru.
0: Stejně jako všechny děti mají svá přání a tajné sny.
4: Těším se na to, až prostě uvidím, že to jde i jinak, než jsem to měla já.
1: Kdo jsou děti z dětských domovů?
0: Co prožívají a jak se připravují na samostatný život?
1: Další série časozběrného projektu Radiožurnálu.
0: Bydliště, dětský domov.
1: Každý den po 8:45.
0: Radiožurnál, každý den s vámi.
5: Dobré ráno v 7 hodin. Zprávy Radiožurnálu a Tereza Tomášková.
6: Zástupci neziskových organizací se kvůli sporným přesunům pod různá ministerstva sejdou s premiérem a vedením úřadu vlády. Česká muniční iniciativa letos dodá Ukrajině o polovinu méně munice než loni. Češi na hokejovém mistrovství světa podlehli Kanadě. Ve čtvrtfinále si zahrají s Finskem. Nehoda brzdí provoz na dálnici D1 na příjezdu do Prahy z Brna. A bude slunečno, odpoledne ojediněle přehánky nebo bouřky a teploty většinou do 30 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Experti na lidská práva, duševní zdraví, rovnost mužů a žen a dalších podobných agend se dnes sejdou s vedením úřadu vlády. Bude u toho i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Jednat mají o přesunech odborů ze Strakovy akademie na různá ministerstva. Část odborníků už premiérovi doručila svou rezignaci z rad vlády. Kromě šéfky úřadu vlády Tinde Barty a předsedy vlády Andreje Babiše se schůzky zúčastní i vládní zmocněnkyně pro lidská práva Taťána Malá.
7: Jsem připravena deklarovat to, že skutečně mě na té agendě záleží a že jsem připravena prostě politicky mít politický výtlak v tom smyslu, že si ta témata dokážu politicky obhájit u jednotlivých ministrů, na jejichž ministerstvech ty gesce budou.
6: A právě Taťánu Malou zveme do ranního interview Radiožurnálu v 7:50. Česko letos díky muniční iniciativě dodá Ukrajině asi 1 000 000 kusů velkorážové munice, tedy o polovinu méně než loni. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí ministerstva obrany Magdalena Hinčíková. Dodávky by ale podle rezortu mohly být nakonec vyšší, pokud iniciativa získá další peníze. Prezident Petr Pavel už předtím upozornil, že ubylo zemí, které do iniciativy přispívají. Z původních 18 jich je jenom 9.
8: Ti, kteří nesli hlavní břímě, tak celkem logicky si řekli, proč bychom to měli být stále jenom my. A to dopadá tak trochu i na Českou republiku, protože my sice stále poskytujeme management a know-how celé iniciativě, ale sami do ní nepřispíváme, což také určitě nedává dobrý signál ostatním.
6: Podle prezidenta Petra Pavla by přesto letošní množství munice dodané Ukrajině mohlo být stejné jako loni. Na polích v Česku začíná sezóna jahod. Někteří pěstitelé část úrody lidem nabízejí při samosběru. Za kilogram tak lidé zaplatí o polovinu méně než v některých obchodech. Od tohoto týdne si zájemci můžou jahody nazbírat taky na polích u Velkých Bílovic na Břeclavsku.
9: Už jsme se nemohli dočkat na marmeládu nebo na knedlíky.
10: Paní Viktorie skládá jahody do připravené nádobky a dodává, že na samosběr se vydala nejdřív, jak jen to šlo. Za kilo tady lidé nechají 90 korun, tedy o 10 korun víc než loni. Pěstitel Jiří Kuchyňka to zdůvodňuje vyššími vstupními náklady. Zájem je ale podle něj i tak srovnatelný.
11: Ono vždycky ty první dny nejvíc lidí přijede na ty jahody největší. Úroda je oproti loňsku větší, nepomrzlo tolik, co loňský rok.
10: Podle Kuchyňky budou jahody dozrávat ještě asi 3 týdny. Na Moravě oproti Čechám je podle Ovocnářské unie úroda lepší, mráz tu totiž nenapáchal takové škody. Z Velkých Bílovic Šimon Franc, Radiožurnál.
12: Sport. Česko podlehlo na závěr skupinové části hokejového mistrovství světa Kanadě 2-3. Ve čtvrtfinále se tak utká s Finskem, hrát se bude ve čtvrtek odpoledne v Curychu. Fotbalisté ostravského Baníku vstoupili do baráže o šance ligu vítězně. Táborsko doma porazili 3-0, odveta na jihu Čechy na programu v sobotu. Dnes v 18 hodin nastoupí Artis Brno proti Slovácku. Utkání můžete živě poslouchat na Radiožurnálu Sport, odvetný souboj se bude hrát v neděli. A hokejisté Vegas Golden Knights s Tomášem Hertlem postoupili do finále NHL. Colorado Avalanche s Martinem Nečasem porazili 2-1 a sérii ovládli jasně 4-0 na zápasy. Nečas si v utkání připsal asistenci. O druhé místo ve finále se bojuje v sérii Montrealu s Carolinou, která vede 2-1 na zápasy.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Nehoda na D1 u průhonice ucpaná bratislavská dálnice před Brnem. Na D1 na příjezdu do Prahy z Brna počítejte s asi půlhodinovou kolonou. Na 6. kilometru přímo u průhonice v levém a prostředním pruhu likvidují hasiči následky nehody 3 aut. Kolona se táhne už asi od 13. kilometru. Ucpaný je dost taky pražský okruh před sjezdem na Ořech, a to v obou směrech. Zdržíte se okolo 20 minut a ve směru zde jedničky a taky už začínají regulovat vjezdy do tunelu na okruhu. Kolony v Praze i jinde začíná ranní špička. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy se tvoří kolony. Zpomalíte už za sjezdem na Blučinu zhruba na 9. kilometru a kolona se sune až do Brna, kde je jedničce. Často tam stojí i osobní auta v levém pruhu. Naopak na D1 u Brna zatím kolony spíše kratší. Připomínáme ucpanou silnici 35 u Vysokého Mýta. Na příjezdu z Hradce Králové do Mýta před nájezdem na novou dálnici vyšetřují nehodu 3 aut, projdete Kyvadlově a zdržíte se v obou směrech asi 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za 4 hodiny.
13: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude slunečno, odpoledne místy oblačno a ojediněle přehánky nebo bouřky, hlavně na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech. Teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 33. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
5: 6 minut po 7 hodině hraní radiožurnál o rekordech, tentokrát nikoli sportovních. Česko má totiž dalšího miliardáře. V loterii padl rekordní jackpot. Sázející si doslova během jednoho dne vydělal nebo vydělala skoro 3 miliardy korun. Co si za to může koupit? Lecos. My o tom budeme mluvit.
13: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: koupit si fotbalový klub anebo zaplatit menší soukromou vesmírnou misi, tak i tohle po včerejšku může nový miliardář v Česku. Ve hře Eurojackpot získal rekordní téměř 3 miliardy korun. Doteď byly nejvyšší výhrou zhruba 2,5 miliardy a to v roce 2015. Víc k tomu poví Eliška Zábrocká z domácí redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Hezké ráno. Ze sázejícího je sice miliardář, musí ale zaplatit státu 15% srážkovou daň. To je zhruba 0,5 miliardy korun. Půjde to do státního rozpočtu. Výherci ale stále 2,5 miliardy korun zbydou. Abyste si udělali lepší představu, kolik peněz to je, pokud by výherce utratil každý den 100 000 korun, vydrží mu to zhruba 68 let.
0: No a víme nebo tušíme, odkud výherce je?
1: Tak to teď společnost Allwyn Česko zjišťuje, stejně tak, jestli třeba nesázel online. Mezinárodní číselná loterie Eurojackpot funguje od roku 2012, v Česku začala o 2 roky později. Vsadit si můžou lidé v celkem 19 zemích. Je dobré ještě připomenout, že sázení je rizikové a může na něm vzniknout závislost.
0: Tak pokud vám to zrovna teď nevyšlo, tak třeba příště. Eliška Zábrocká, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Radiožurnál 10 minut po 7.

0: vám je ranní Radiožurnál, už za chvíli náš zpravodaj Martin dorazí. Ukrajinské síly se pokoušejí odříznout anektovaný Krym od spojení s Ruskem a náš reportér z Ukrajiny k tomu za chvíli poví víc, stejně jako k aktuální situaci v zemi. S vámi ranní Radiožurnál, středa, teď právě zprávy, počasí a zelená vlna.
1: Jsme tam, kde se něco děje.
2: Přinášíme přehled o plánech světových lídrů.
1: Aktuality v regionech po celé zemi.
2: Sportovní výsledky. Dopravní situaci.
1: Hlavní zprávy Radiožurnálu.
2: Souhrn toho, co potřebujete vědět.
1: Denně ve 12 a v 18 hodin.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Radiožurnál je 4:08. Na jedné straně premiér Andrej Babiš hnutí ANO a vedoucí úřadu vlády Tim de Várta a na straně druhé experti na lidská práva, duševní zdraví, rovnost mužů a žen a další agendy. Takové je obsazení dnešní schůzky, na které si mají vyjasnit okolnosti přesunu některých odborů ze sídla vlády na různá ministerstva. A bude u toho taky poslankyně za ANO, vládní zmocněnkyně pro lidská práva Taťána Maláno a s ní se spojíme v ranním interview Radiožurnálu v 7:50. Američan umístění v pražské nemocnici na Bulovce po kontaktu s nakaženým ebolou je dál bez příznaků nemoci. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí nemocnice Eva Stolejda Libigerová. Misijní lékař z Konga je v Praze od minulého čtvrtka a lékaři ho budou i nadále pozorovat, a to 3 týdny.
3: Nehoda na D1 před Prahou a ucpaná D2 u Brna. Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy z Brna čekejte dlouhé kolony. Poprvé se brzdí už před Šmejkalkou na 26. kilometru, tam je fronta krátká. Horší je to pak dál před Prahou. Na 6. kilometru u Průhonic se srazila 3 auta. Blokovala 2 jízdní pruhy, v tuto chvíli už je policisté ale dávají na stranu, takže ta kolona od 15. kilometru se začne hýbat o něco rychleji. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna a z Bratislavy dlouhá kolona. Po pojíždí od sjezdu na Blučinu 11. kilometru až do Brna, kde je jedničce. Často stojí tam i osobní auta v levém pruhu. To zdržení bude i pro osobní auta větší. Na silnici 35 na příjezdu do Vysokého Mýta z Hradce Králové stále odklízejí následky vážné nehody. Projedete Kyvadlově a zdržíte se v obou směrech okolo 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
4: Jestli jste zrovna na cestě do práce nebo do školy, už asi tušíte, že máme před sebou další horký den. Teploty se dnes vyšplhají na 25 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy dokonce až na 33. Slunce zatím postupně nabírá na síle, nejvíc stupňů teď hlásí Javorník na Olomoucku s víc než 21 stupni. Jedny z nejnižších teplot v Česku jsou teď třeba v jihočeské Řasnici, je tam přes 9 stupňů Celsia. Tak hezké ráno.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
5: Dávno už vím, že chodím jak tě.

0: 7.20, ranní radiožurnál. Krymský poloostrov, anektovaný Ruskem v roce 2014, se postupně dostává do izolace. Ukrajinské armádě se i nadálku daří blokovat hlavní komunikace, které Krym spojují s Ruskem. Situaci sleduje náš stálý zpravodaj na Ukrajině Martin Dorazín. Martine, dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Pověz, jakým způsobem se Ukrajinci snaží ty logistické trasy vedoucí z Ruska na Krym přerušit?
1: Ukrajinci používají především drony, protože ta linie okupovaných území a Krymu je poměrně blízko, takže mohou využívat ve velkém množství, zahlcovat protivzdušnou obranu, která si s nimi neví rady. A navíc používají velice pokročilé stroje americké výroby Hornet, které jsou schopné se chovat naprosto autonomně, jsou velmi těžko odrušitelné. Nedají se příliš odklonit. Pro Rusko to znamená velký problém, než tedy najde způsob, jak se s ním vypořádat. Tak zatím to vypadá tak, že celá ta trasa, hlavní zásobovací kontinentální trasa z Ruska přes Mariupol, Melitopol až do Simferopolu, tedy přes ta okupovaná území, je zcela neprůjezdná nebo jen s obrovským nebezpečím, protože tam jelemují vraky vojenských vozidel, nákladních aut, palivových cisteren a podobně. Je tedy prakticky zablokovaná, no a ty drony si dokážou ty cíle najít i na případných objížďkách po různých polních cestách. Potvrzují to i ruští takzvaní Z-blogeři, kteří informují o válce proti Ukrajině a často velmi kriticky píšou o krocích ruského velení a o té situaci i na jihu Ukrajiny, takže je to potvrzeno z několika zdrojů. Rusko nemá příliš mnoho možností, protože slavný Krymský most, který postavilo, tak je v neustálém ohrožení, velmi často ho museli uzavírat, uzavírá se právě kvůli tomu možnému ohrožení. No a ještě další možnost, to je trajektová doprava z Tamaně, ta byla ochromená tím, že Ukrajinci rozbombardovali ty trajektové lodě, takže Rusové mají velmi málo možností, jak tedy Krym vojensky i civilně zásobovat.
0: V jakých podmínkách teď obyvatelé Krymu vůbec vlastně žijí?
1: No, je tam velké mrzení po dnešních útocích na Sevastopol a na další místa na Krymu, na vojenské cíle, například na letiště, ale také mrzení kvůli zhoršující se situaci právě s dodávkami potravin, nafty a benzínu, kterých je tam nedostatek. Podobné je to na těch okupovaných územích i v chersonské a záporožské oblasti. Takže Ukrajinci velice úspěšně vyvíjejí tlak na ruskou armádu, na její pozice i vlastně ovlivňují to civilní obyvatelstvo a sezona letní na Krymu, se kterou Rusko počítalo, tak rozhodně nevypadá příliš růžově. Turisté se tam zřejmě nepohrnou.
0: Prosím, stručně, napjatá situace i na severu Ukrajiny mezi Ukrajinou a Běloruskem. Vznikla tam roztržka ohledně přeletu ukrajinských dronů nad běloruským územím. Hrozí, že se do války zapojí také Bělorusko?
1: Aleksandr Lukašenko, běloruský vůdce, se snaží celou dobu, aby Bělorusko přímo nebylo zataženo do té války, i když poskytuje své území pro ruskou armádu a také naposledy provedlo jaderná cvičení společně s Ruskem, z čehož má tedy Kyjev a potažmo i Evropa by měla být tedy podle Kyjeva velké obavy, ale zatím se zdá, že bezprostřední vpád Bělorusů na Ukrajinu nehrozí.
0: Novinky z Ukrajiny pro nás v ranním radiožurnálu měl náš stálý zpravodaj na Ukrajině Martin Dorazín. Díky, naslyšenou.
1: Hezký den.
0: 7.24.

0: České Budějovice je za rohem. Radiožurnál a Ranček vás zvou na půlmaraton a další závody v nádherných jižních Čechách. Těšte se na startovní pole s více než 8000 závodníky. Užijte si tradiční Matony půlmaraton, Vodafone běh na 5 kilometrů nebo závody DM Rodinná míle a DM Bambíny Run. Zkrátka program pro celou rodinu. Už v sobotu 30. května. Více na webu ranček.com. Mediálním partnerem závodů Ranček je Radiožurnál.
1: Je půl osmé. Posloucháte zprávy s Terezou Tomáškovou.
2: Senátoři dnes zřejmě podpoří odklad digitalizace sociálních dávek i pevnou výši rodičovské před porodem, která by měla být 15 000 korun měsíčně. Horní komoře to doporučil její sociální výbor. Obě změny navrhuje ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Veřejnoprávní média vyzvou premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, aby ustoupil od projednávání změn zákonů o televizních a rozhlasových poplatcích. Vedení České televize a Českého rozhlasu mu posílá společný dopis. Zároveň premiéra vyzvou k vytvoření expertní pracovní skupiny, se kterou by vláda případné úpravy financování veřejnoprávních médií konzultovala. Dnes vychází nová videohra o Jamesi Bondovi s názvem 007 First Light. Představuje příběh z úplných počátků mladého Jamese Bonda. Hra přichází v době, kdy je zatím posledního Bonda, britského herce Daniela Craiga, v roli vystřídá nový představitel. Jeho jméno ale zatím filmaři nepotvrdili. Sport. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa s Kanadou 2-3 a ve skupině skončili třetí. O postup do semifinále budou bojovat zítra odpoledne s Finskem. A Baník Ostrava porazil na úvod baráže o fotbalovou šanceligu Táborsko 3-0. Odveta bude v sobotu na jihu Čech. Dnes večer Artis Brno hostí Slovácko.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A nehoda na D1 před Prahou a ucpaná D2 u Brna. Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy z Brna dnes dlouhé kolony. Na 6. kilometru pruhonice překážela nehoda 3 aut. Policisté už je dali na stranu do připojovacího pruhu z pruhonic. Kolona od 15. kilometru se rozjíždí jen zvolna, stále to zdržení bude až na půl hodiny. Hodně ucpaný je taky Pražský okruh v obou směrech před příjezdem na Ořech. Ve směru z letiště fronta už od Karlovarské dálnice a ve směru z D1 musí regulovat vjezdy do tunelů. V Praze teď komplikace i na městském okruhu. V tunelu Blanka ve směru na Troju na konci tunelu stojí v pravém pruhu nepojízdné auto a začnou regulovat vjezdy i směrem na Troju. Z Prahy teď do Brna, dálnice D2, příjezd do Brna z Bratislavy, dnes velmi ucpaná. Kolona od 11. kilometru od sjezdu na Blučinu a často i v levém pruhu. A ještě silnice 35 na příjezdu do Vysokého Mýta z Hradce Králové uklízejí po nehodě. Projíždí se Kyvadlově u nájezdu na novou dálnici. Kolony z obou stran asi na čtvrt hodiny. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Čeká nás jasný nebo polojasný den. I dnes budou teploty přímo letní. Teploměry by dnes měly vystoupat na 25 až 30 stupňů Celsia. Na jihu Moravy až na 33. Právě tam dál platí výstraha před vysokými teplotami. Meteorologové proto doporučují dodržovat pitný režim a během největšího horka omezit tělesnou zátěž. Odpoledne se v Česku ze severu objeví oblačnost. Na jih Čech a taky na východ Moravy a Slezska můžou odpoledne přijít přehánky nebo taky bouřky. Foukat dnes bude slabý proměnlivý vítr. Kvůli několika tropickým dnům v řadě hrozí na některých místech taky vznik požáru. Platí to pro Prahu a taky část Středočeského, Libereckého a Ústeckého kraje. Kvůli tomu se v těchto místech nedoporučuje rozdělávat oheň. Například v Praze je to už přímo zakázané. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál Slovo má znovu Petr Král. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, Lucie Špetová pro nás dnes hlídá oblohu a my se vydáme za chvíli na cestu. Prezident Petr Pavel přiletěl na návštěvu do nejvýchodnější pobaltské země, do Estonska.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Jarda Langerová s vámi, Ranní radiožurnál. Prezident Petr Pavel je v Estonsku, už za necelou hodinu začíná metropoli Tallinnu uvítací ceremoniál oficiální návštěvy. S nejvyššími estonskými představiteli má mluvit například o bezpečnosti vzdušného prostoru anebo o univerzitní spolupráci. A u toho všeho bude také zpravodajka radiožurnálu Kateřina Havlíková. Dobré ráno, do Tallinnu přejeme.
1: Hezké ráno do České republiky.
0: A Petr Pavel tedy pokračuje v návštěvě, co ho čeká?
1: Ano, ten program začal před chvílí setkáním prezidenta Petra Pavla s podnikateli, už za necelou hodinu právě, ale začne setkání s estonským prezidentem Alarem Karisem. Naplánované je i prezidentovo vystoupení na mezinárodní konferenci o kybernetické bezpečnosti a konfliktech SICON. Pokračuje prezident Petr Pavel.
2: Estonsko je pro nás v řadě ohledů inspirativní tím, jak například dokázalo v krátké době digitalizovat nejenom svoji státní správu, ale také modernizovat systém vzdělávání, především pokud jde o základní vzdělávání.
1: Zítra pak většinu programu bude hostit jiné estonské město, a sice Tartu. Tam bude ten program opět zaměřený na bezpečnost, hlavně na bezpečnost pohraničí.
0: Velká část jednání se bude týkat samozřejmě obrany. Prosím, dovysvětli, proč přesně.
1: Protože pobaltské státy tvoří jednak východní křídlo Severoatlantické aliance, ale také sousedí s Ruskem a Běloruskem, což sebou nese bezpečnostní výzvy, jak řekl prezident Petr Pavel.
2: Od kybernetických útoků přes provokace ve vzdušném prostoru až po přelety dronů, které ohrožují nejenom jejich vzdušný prostor, ale samozřejmě i infrastrukturu.
1: Všechny tyto státy si také zakládají na tom, že platí závazky vůči NATO, na obranu dávají nejméně 5% svého HDP. No a proto také teď usilují o větší spojenecké přítomnosti v NATO, což bude tématem nejen summitu NATO v Turecku, ale také dnešních jednání.
0: Z Tallinnu Kateřina Havlíková, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: S vámi Radiožurnál a teď na chvíli ještě hokej. Čeští hokejisté vedli nad Kanadou 2-0, dřeli, ale nakonec přece jenom prohráli ten včerejší zápas. Byli jsme u toho, sledovali jsme to a možná i vy v našich přenosech na Radiožurnálu anebo na Radiožurnálu Sport. No, co k tomu dodat? Jednak to probereme s Martinem Procházkou v příští hodině a na zítřejší čtvrtfinále se musí přesouvat do Curychu.
1: Přišli jsme do vedení 2-0, což jako jsme nečekali ani, že se nám podaří, ale podařilo. Myslím si, že jsme odehráli výborně první dvě třetiny.
2: A to i díky brankáři Dominiku Pavlátovi, ví trenér Radim Rulík. Kanaďané se dlouho drželi jen na 4 střelách na branku během první třetiny, ale minimálně 2 z toho byly z vyložených šancí. Pavlát chytal znovu i proto, že Josef Kořenář stále není zdravotně fit.
3: Není to nic jednoduchého hrát 2 zápasy ve 2 dnech a ty zápasy se nabalujou a Kanada tady má obrovskou sílu a co byla střela, tak to byla gólová šance de facto.
2: Po gólech Alšera a Kubalíka vedl národní tým 2-0 a to až do 35. minuty zápasu. Pak se poprvé gólově ukázala dvojice Crosby Celebrini, pokračuje útočník Lukáš Sedlák.
4: To asi nebyl zlomový moment, spíš jsme se trošku v té třetí třetině až moc stáhli a ono taky ubývaly síly, takže to bylo těžší, ale zbytečně jsme pak hráli pasivně a odhazovali jsme puky, když jsme mohli hrát s pukem, si myslím, kolikrát, takže škoda tady toho v té třetí třetině.
1: V třetí třetině jsme samozřejmě očekávali tlak, protože vím, že třeba Slováci si hráli 1-1 po 2 a pak dostali 4 góly nebo kolik. A takže jsme věděli, že ten tlak budou jakoby násobit. Ale to jsme viděli my trenéři, těm hráčům jsme to samozřejmě neříkali.
2: Trenér Radim Rulík ale bude mít co říct jistě během přesunu do Curychu, kde se Češi ve čtvrtek odpoledne utkají ve čtvrtfinále mistrovství světa s Finskem. Další čtvrtfinálové dvojice jsou Kanada, Spojené státy, Švýcarsko, Švédsko a do víkendových bojů o medaile postoupí jeden z dvojice Norsko-Lotyšsko. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
0: Radiožurnál 3:48. Sněmovní výbor pro obranu už teď ráno probírá nominaci generálporučíka Miroslava Hlaváče na post náčelníka armádního generálního štábu. Jde o veřejné zasedání a sleduje ho také náš reportér Jakub Vika. My se s ním proto spojíme krátce po 8 hodině. A hokejisté Las Vegas i s Tomášem Hertlem jsou ve finále boju o Stanley Cup. Colorado porazili doma 2-1, celkově suverénně 4-0 na zápasy. A to taky znamená, že sezóna skončila pro útočníka Martina Nečase.
5: Kolony na D1 před Prahou a nehoda u Vysokého Mýta. Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy silný provoz. Pomalej v nesouvislé koloně pojedete od 29. kilometru přes Šmejkalku Mirošovice až do Průhonic. Pak se kolona rozjede. Dlouhé kolony i na Pražském okruhu v obou směrech před sjezdem na Ořech. Počítejte půl hodiny navíc jak od letiště, tak i směrem z D1. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy čekejte kolony za Rokycany. Na kilometr 55 je zúžení a zdržíte se asi 10 minut. Kolony i na dálnicích u Brna, dlouhá dnes na D2 na příjezdu z Bratislavy, od 11. kilometru až do Brna a místy i v levém pruhu. Na silnici 35 z Liberce na Turnov postojíte před Hodkovicemi 10 až 15 minut, projíždí se omezením. A na 35 se kolony stále taky u Vysokého Mýta. U nájezdu na dálnici likvidují následky nehody, projedete Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: až 30 stupňů, to jsou dnešní nejvyšší očekávané teploty. Na jihu Moravy to podle předpovědi bude až 33. Během odpoledne se na jihu Čech a na východě Moravy a Slezska ojediněle objeví přehánky nebo bouřky. A jaké počasí nás čeká zítra? O něco chladnější než dnes. Bude kolem 21 až 25 stupňů, na horách kolem 15. Tak hezké ráno.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: Odborníci z řad neziskových organizací zabývajících se lidskými právy, duševním zdravím a nebo domácím násilím míří na úřad vlády. Už zhruba za hodinu v 9 dopoledne mají jednat s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO a vedoucí úřadu Tinde Bartou ohledně přesunu agent na jednotlivá ministerstva. Schůzky se zúčastní i vládní zmocněnkyně pro lidská práva a předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Taťána Malá. Dobré ráno do našeho sněmovního studia.
1: Krásné dobré ráno.
0: Paní předsedkyně, proč ten přesun nastává? Jaké informace k tomu máte, nebo jak si to vysvětlujete?
1: Tak ty argumenty, které přicházejí od paní vedoucí úřadu Tinde Barta, jsou takové, že chce, aby došlo k zefektivnění těch agend, aby ty agendy nezůstávaly pod úřadem vlády, aby rezorty více komunikovaly právě s těmi odbory, které se zabývají lidskými právy. Já jsem přesvědčená o tom, že na té schůzce dnes budou všechny ty věci vydiskutovány a že dojde k uklidnění té situace a vyjasnění toho, co vlastně ten přesun agent má pro tu agendu lidských práv znamenat. Já si myslím, že ty agendy mohou fungovat dále. Jsem o tom v tuto chvíli přesvědčená. Vedli jsme celý minulý týden s panem premiérem i s paní vedoucí řadu debat na tohleto téma. Já jsem ráda, že ve výsledku došlo ke vzniku samostatné kanceláře vládní zmocněnkyně pro lidská práva a pro národnostní menšiny, kde bude současně se mnou vlastně mít zázemí Lucie Fuková, která je vládní zmocněnkyní pro romské záležitosti. Myslím si, že ten support, který poskytnou ti úředníci, kterých bude 8, je velmi důležitý pro to, aby propojovali úřad vlády prostřednictvím těch agent s těmi rezorty. To si myslím, že je velmi důležité, budou mít přístup na ministerstva a vlastně my jako vládní zmocněnkyně tomu budeme dávat ten směr a vlastně tlačit politicky a vlastně výkonně tu agendu tak, aby skutečně byla ta lidská práva prosazována v rámci připravovaných legislativ.
0: Vy tedy vládní zmocněnkyní pro lidská práva pod úřadem vlády zůstáváte, pro vás se tedy nic nemění, vyjma toho zefektivnění, které si od toho slibujete, ale někteří experti mluví o tom, že jejich témata zasahují do práce více ministerstev zároveň a nadrezortní koordinace přesunem na jeden úřad tak bude znemožněná. Co na to říkáte?
1: No já si myslím, že to úplně není pravda. Tím, že vlastně vznikne ta kancelář vládního zmocněnce, kde budou zastoupeni vždycky po jednom odborníkovi z té dané oblasti, ať už je to oblast

0: aktivně a s nějakým entuziasmem a chutí ty věci prostě posouvat dál, ano, tak věřím, že i když se objeví nějaké problémy, tak je dokážeme po cestě prostě
1: nemáte
0: řešit.
1: Nemáte tedy pocit, že ta nadrezortnost nebyla dostatečně definována tím současným způsobem?
0: Nerozumím teď úplně té vaší otázce. Jak to bylo?
1: Ano.
0: Tak, jak to bylo původně. No, ale my se nebavíme o tom, jestli to bylo dostatečné. Prostě teď došlo k tomu, že paní vedoucí měla nějaké důvody pro to, aby došlo k těm změnám. Chtěla tu agendu zefektivnit, chtěla ten přesun na ta jednotlivá ministerstva s tím, aby nedocházelo k dvoukolejnosti, protože, jak sama říká, v tomto jí dávám za pravdu, tak řada těch agend se řešila jak na úřadu vlády, tak také na těch ministerstvech. Tím se ta dvojkolejnost vlastně vyřeší. Takže ano, ta nadrezortnost tam byla a věřím, že zůstane.
1: No, část odborníků už zaslala své rezignace. Neoslabí to samo o sobě ty agendy?
0: Já věřím a chtěla bych jim všem poděkovat za tu dosavadní spolupráci a velmi korektní vztahy, které jsme spolu měli. Já věřím, že dál mít budeme, protože bez těch lidí v tom terénu je pro mě ta práce jako prakticky velmi, velmi komplikovaná. Já potřebuju slyšet a znát zpětnou vazbu, potřebuju vědět, kde v tom systému se nachází chyby, kde jim můžeme pomoci.
1: Rozumím, neoslabí, ještě jednou ta otázka byla, zda ta rezignace neoslabí sama o sobě ty agendy.
0: A já chci říct, že to, co je pro mě důležité, je, že věřím tomu, že řada těch lidí po té, co dostanou to vysvětlení, se snad vrátí do těch rad. A pak, když se nevrátí, já věřím, že najdeme jinou platformu pro efektivní spolupráci s těmi lidmi.
1: Tolik pohled vládní zmocněnkyně pro lidská práva a předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí ANO Taťány Malé teď v ranním interview Radiožurnálu. Děkujeme za váš čas a za vysvětlení. Naslyšenou.
0: Já vám také moc děkuji za pozvání a přeji krásný den.
1: Za 5 minut bude 8 hodin a nabídneme další zprávy v ranním Radiožurnálu.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
1: Osm hodin. Jsou tu zprávy s Terezou Tomáškovou.
2: Zástupci neziskových organizací se kvůli sporným přesunům pod různá ministerstva scházejí s premiérem a vedením úřadu vlády. Ministr zahraničí Petr Macinka jednal v New Yorku se svým čínským kolegou. Čeští hokejisté na mistrovství světa prohráli s Kanadou a ve čtvrtfinále je čeká Finsko. V Praze komplikuje dopravu nepojízdné auto v tunelu Blanka. A bude slunečno odpoledne o jediněle přehánky nebo bouřky a teploty většinou do 30 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Sněmovní výbor pro obranu jedná o nominaci generálporučíka Miroslava Hlaváče na post náčelníka generálního štábu. Do funkce ho navrhla vláda. Jako jediný pro něj ale nehlasoval ministr obrany Jaromír Zuna za SPD s tím, že si představoval vhodnějšího kandidáta. Nového náčelníka jmenuje prezident Petr Pavel a my o tom budeme mluvit hned na úvod této hodiny ranního radiožurnálu. Za hodinu se premiér Andrej Babiš z hnutí ANO sejde se zástupci neziskových organizací kvůli sporným přesunům jejich odborů pod různá ministerstva. Týká se to expertů na lidská práva, duševní zdraví, rovnost mužů a žen a dalších podobných agend. Až doteď všechny spadaly pod úřad vlády. Část členů rad v reakci na změny ke konci června oznámila rezignaci. Varují, že plánovaný krok stíží koordinaci i prosazování jejich témat, vysvětluje Jitka Poláková, která opouští funkci místopředsedkyně výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách.
4: Na úřadu vlády ty agendy měly své místo, protože ty problematiky, které tam v těch jednotlivých oddělení se řešily, tak jsou nadrezortní. A ve chvíli, kdy dojde k přesunu na ty jednotlivá ministerstva, tak je velmi nepravděpodobné, že tam ta nadrezortnost zůstane.
2: Podle premiéra Andreje Babiše vláda jen odstraňuje nelogičnost v systému a naplňuje taky slib, že sníží počty zaměstnanců ve Strakově akademii. Česko podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů dlouhodobě podporuje politiku jedné Číny, bez ohledu na to, jaká je vláda. Šéf české diplomacie to řekl po setkání se svým čínským protějškem Wangem i v sídle OSN v New Yorku. Mluvili spolu taky o cestách některých českých politiků na Tajvan.
5: Zajímalo to, jestli je to nějaká legitimizace nebo něco takového, ale jak jsem říkal, česká vláda žádné oficiální kontakty s tajvanskými představiteli nemá, nikdy neměla, ani naše, ani ta předchozí, a tak to asi i zůstane.
2: Na Tajvan v neděli odletí předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS. Peking považuje za demokraticky spravovaný ostrov, za jednu svých provincií. Tajpej to odmítá. V Česku padla rekordní výhra v loterii. Sázející v Eurojackpotu získal skoro 3 miliardy korun. Potvrdila to mluvčí společnosti Allwin Česko Dita Stejskalová. Výherce musí odevzdat státu 15% srážkovou daň, tedy asi 500 000 000 korun.
6: Sázková skupina teď zjišťuje, z jakého kraje výherce je. Stejně tak, jestli sázel online nebo osobně. Doteď byly nejvyšší výhrou 2,5 miliardy korun. V roce 2015 je získal sázející z Pardubického kraje. Peníze si vyzvedl skoro po měsíci. Mezinárodní číselná loterie Eurojackpot funguje od roku 2012. V Česku začala o 2 roky později. Sázet můžou lidé celkem v 19 zemích Evropy. Podle ministerstva financí to ale může být návykové. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
1: Sport. Hokejová reprezentace prohrála na závěr skupiny mistrovství světa s Kanadou 2-3. I přesto byl trenér Radim Rulík s výkonem týmu spokojený. Viděl zlepšení oproti duelu s Norskem.
7: Byl ten diametrálně odlišný výkon oproti tomu poslednímu zápasu. Celý tým si myslím, že opravdu jako pracoval, bojoval. V třetí třetině jsme samozřejmě očekávali tlak. Nicméně tam jsme trošku přestali hrát určitý moment a nevím úplně proč. Možná, jestli nám nedošlo síly, nevím, strašný vedro a strašně náročný zápas. Myslím si, že se dá od tohle toho zápasu, když jsme prohráli, prostě odrazit.
1: Češi budou hrát s Finskem ve čtvrtek od 16 hodin a 20 minut v Curychu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Ucpané příjezdy do Prahy a nehoda u Vysokého Mýta. Na příjezdech do Prahy je dnes silný provoz. Na D1 nesouvislá kolona se sune od 34. kilometru v podstatě až do Prahy do Průhonic. Ten 30-kilometrový úsek pojedete zhruba 50 minut. Kolony čekejte i na Pražském okruhu v obou směrech před sjezdem na Ořech. Je to pouze silným provozem ve směru z D1, už taky musí regulovat vjezdy do tunelu a zastavíte za Jesenicí. Velká kolona i na Štěrboholské spojce. Od Černého na Lanový most pojedete asi 40 minut. Teď je u nájezdu z Hradecké dálnice i nehoda v pravém pruhu. Silný provoz v Praze komplikuje taky nepojízdné auto v tunelu Blanka. Stojí na konci tunelu směrem na Troju a přiškrtili kvůli němu vjezdy do tunelu teď ještě o něco víc. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy hlásíte kolony za sjezdem na Rokycany. Na kilometru 55 je zúžení silničáři a popojíždět budete asi 15 minut. A ještě silnice 35 ve Vysokém Mýtě na výjezdu směr Hradec Králové odklízejí následky raní hromadné nehody. Projdete Kyvadlově, zdržíte se okolo 20 minut obou směrně. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude slunečno, odpoledne ojediněle přehánky nebo bouřky a teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 33. Tolik zprávy. A pokračuje ranní Radiožurnál s Petrem Králem.
9: Dobré ráno, 27. květen, další tropický den. Záchranáři jenom v Praze kvůli horku včera měli 20 výjezdů. Dnes to asi nebude o moc lepší, tak na to mysleme, opatrujme se a nepřidělávejme jim práci. V ranním Radiožurnálu aktuální agenda o všem podstatném a důležitém to, abyste od rána měli přehled, a proto zazní také jméno Miroslav Hlaváč. Právě on by se mohl stát nástupcem Karla Řehky v čele České armády. Minulý týden to navrhla vláda a právě teď se návrhem zabývá také sněmovní výbor pro obranu. Je u toho náš reportér. Za chvíli ho uslyšíte.
3: Ranní Radiožurnál a Petr Král.

0: Je 10 minut po 8, no a právě teď sněmovní výbor pro obranu probírá, kdo se stane novým náčelníkem armádního generálního štábu. Minulý týden vláda navrhla do čela armády Miroslava Hlaváče, tedy současného zástupce Karla Řehky. Jednání výboru začalo v 7:30 a sleduje ho také reportér Radiožurnálu Jakub Vyk. Dobré ráno, Jakube.
1: Hezké ráno z poslanecké sněmovny. Hned na úvod bodu vystoupil ministr obrany Jaromír Zuna za SPD, který Hlaváče poslancům popsal jako jednoho z nejzkušenějších v armádě, který má i předpoklad vést ji jako náčelník generálního štábu. V armádě Hlaváč slouží od 80. let a v kariéře zastával řadu velitelských i štábních funkcí, hlavně tedy u dělostřelectva a pozemních sil. Sám Miroslav Hlaváč pak představil, na co se chce případně ve funkci zaměřit. Klíčové je podle něj dokončit výstavbu těžké brigády nebo výrazně posílit protivzdušnou obranu a provázat ji se spojenci. No a důležité taky podle něj bude zlepšit logistiku, tedy přesuny vojáků i materiálu, ať už co se rychlosti týče, tak kapacity. No a teď o těch prioritách členové výboru diskutují.
0: Jakube, připomínám, jak to bylo minulý týden s tím návrhem Miroslava Hlaváče od vlády?
1: Hlaváč nebyl mezi čtyřmi jmény, která přinesl na vládu ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Ten taky následně uvedl, že byl jediným členem kabinetu, který hlasoval proti Hlaváčově nominaci. Tehdy to zdůvodnil tím, že vzhledem ke zkušenostem z armádního prostředí si dokázal představit vhodnějšího kandidáta. Každopádně po tom dnešním projednání na výboru pro obranu bude poslední slovo mít prezident, který náčelníka generálního štábu jmenuje. Kancelář prezidenta už dříve uvedla, že Petr Pavel je připravený Hlaváče do funkce jmenovat.
0: Z poslanecké sněmovny a teď v ranním Radiožurnálu naše reportér Jakub Bek. Díky a naslyšenou.
1: Díky, hezký den.

0: Enrique Iglesias, ranní radiožurnál. A naše zpravodajové varují teď před nehodou na silnici 20 z Plzni do Karlových Varů u Chotíkova. Tady silnici 20 uzavřela velmi vážná nehoda. Podrobněji o tom zelená vlna. Dobré ráno, teď je 8:45. Minister zahraničí Petr Macinka z motoristů vystoupil na Radě bezpečnosti OSN v New Yorku. V projevu varoval před světem, ve kterém velmoci přestanou respektovat pravidla. Macinka dnes v návštěvě pokračuje a přesune se i do Washingtonu. Pracovníci správy Krkonošského národního parku opět instalují na Sněžce mechanické zábrany. Oranžové síťové ploty mají zabránit poškozování vzácných alpinských trávníků, na které někteří turisté neustále vstupují.
1: Ucpra na D5 u Rokycana, nehoda na 20 u Chotíkova. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy čekejte kolony za Rokycany. Na 55. kilometru je zúžení a je to asi na 15 minut. Silnice 20 z Plzně do Karlových Varů je za Plzní neprůjezdná. U Chotíkova hlásíte nehodu.
2: Přímo v křižovatce na odbočce na Chotíkov, ta prostřední ze tří, jsou tam tři auta, je tu teprve první sanitka a je to neprůjezdné.
1: Obět se to dá přes obec. Na silnici 35 z Liberce do Turnova budete popojíždět asi 15 minut v koloně před Hodkovicemi. A 35 je stále ucpaná taky u Vysokého Mýta. Na výjezdu směr Hradec Králové uklízejí po nehodě a projdete Kyvadlově. Ještě do Brna, dálnice D2 na příjezdu z Bratislavy. Kolona se táhne od 16. kilometru až k omezení v Brně. Jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu. Na D1 na příjezdech do Brna kolony kratší. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Už několik dní v řadě připomíná počasí v Česku léto. I dnes by teploty mohly dosáhnout na tropickou třicítku. Na jihu Moravy dokonce až na 33 stupňů Celsia. Odpoledne přijde ze severu oblačnost. Na jihu Čech a na východě Moravy a Slezska se ojediněle objeví přehánky a taky bouřky. I nadále ale v Praze a části Středočeského, Ústeckého a Libereckého kraje platí výstraha před vznikem požárů. Tak hezké ráno.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Bude už je téměř na koupání, má 21 stupňů a to na Jadranu ve Splitu. Už za několik dnů začne na chorvatském pobřeží takzvaná předsezóna. Čas například pro rodiny s předškolními dětmi nebo třeba také pro skupinu kamarádů. Loni Chorvatsko navštívilo podle záznamů chorvatského turistického sdružení 780 tisíc Čechů. 3/4 z nich tam jeli vlastním autem. No a právě proto se do ranního vysílání s důležitými informacemi hlásí Pavel Novák ze zahraniční redakce. Pavel, vítej, dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Dobro, došli. Tak jaké novinky čekají řidiče na cestě k moři?
1: No, že vlastně uvidí, jak se staví nový systém placení mýta. Budou projíždět kolem 212 mýtných bran, které se teprve staví a budou sloužit pro digitální placení mýta. Zatím se testují a plně to bude fungovat od března 2027, tedy letos budou naposledy fronty před těmi platebními branami. Bude třeba si potom koupit mýtnou krabičku s takovým čipem, to se dá udělat i z Česka, ještě online z domova, potom ji umístit před přední sklo, ale i v Chorvatsku bude 40 registračních míst, kde bude možné si tu krabičku koupit, tak snad tam ty fronty nebudou.
0: A máme v letě počítat kvůli válce na Blízkém východě s vyššími cenami benzinu a nafty v Chorvatsku?
1: No, dokonce dnes jsou v Chorvatsku benzín a nafta levnější než v Česku. Jeden litr benzínu 95, tam stojí necelých 40 korun. Nafta litr je za 40 korun a 30 haléřů. Chorvatská vláda, podobně jako ta česká, vyhlašuje tedy maximální stropní ceny, ale dělá to ne denně, ale každé 2 týdny. A je třeba dát si pozor na to, že ty cenové stropy neplatí u čerpacích stanic na dálnicích. A to upozorňuje ředitel pobočky Chorvatského turistického sdružení v Praze Miodrag Mlačič.
2: Preporuča se da točite gorivo ne na autoputevima, nego da točite...
1: Říká, že doporučuje netankovat na dálnicích, ale u lokálních pump vždycky je možné vyjet z dálnice do nějakého menšího města a tam jsou ty ceny opravdu regulované na dálnicích nikoli.
0: Turistická předsezóna pomalu, ale jistě začíná v Chorvatsku, tak pokud i vy se chystáte na ten váš oblíbený plácek v této zemi, tak teď vám informace od Pavla Nováka určitě přišly vhod. Pavle, díky a naslyšenou.
1: Pěkné ráno.
0: 8 hodin, 22 minut.

0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
0: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut. Přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: seriál Radiožurnálu.
1: Bydliště, dětský domov.
0: V různém věku se dostali do dětského domova.
2: Samé, teď to jsou zhruba 2 roky a kousek, co jsi v dětském domově. Jak se máš?
3: Už jsem se jako hodně zvyk, hodně, mám se skvěle.
1: Každý z nich si nese svůj osobní příběh, který je často plný bolesti.
2: Vaše máma má psychiatrickou diagnózu, nemohla se o vás a sestry starat. Vídáte se?
3: Teď konkrétně vůbec. Je to bolestivý, ale určitě si myslím, že je to jakoby k mému dobru.
0: Stejně jako všechny děti mají svá přání a tajné sny.
4: Těším se na to, až prostě uvidím, že to jde i jinak, než jsem to měla já.
1: Kdo jsou děti z dětských domovů?
0: Co prožívají a jak se připravují na samostatný život?
1: Další série časozběrného projektu Radiožurnálu.
0: Bydliště, dětský domov.
1: Každý den po 8:45.
0: Radiožurnál, každý den s vámi.
5: Vážení posluchači, zveme vás na festival Mezi ploty. 30. a 31. května se v pražských Bohnicích na 10 scénách představí více než 100 umělců. Divoký byl Lucie, No Name, Marpo, 100 zvířat, Ksindl X, Tomáš Klus, Kašpárek v rohlíku, Kateřina Marie Tichá, Martina Pártlová a další. Festival Mezi ploty pohladí vaši duši i uši. Mediálním partnerem je Český rozhlas Radiožurnál.
6: Dobré ráno, 8:30. Teď Tereza Tomášková a další zprávy.
7: Vláda navrhuje jmenovat do funkce náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče od 1. července. Na sněmovním výboru pro obranu to dnes řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Podle něj díky tomu vznikne prostor pro převzetí funkce od současného šéfa armády Karla Řehky, kterému služební poměr končí 31. srpna. Po projednání ve výboru nového náčelníka generálního štábu jmenuje prezident Petr Pavel. Úlomky ukrajinského dronu způsobily požár námořního terminálu v ruském Tuapse. Kyjev v noci vyslal rakety taky na město Taganrog v Rostovské oblasti a krymský Sevastopol. Podle tamních úřadů Ukrajinci na Krymu útočili střelami s plochou dráhou letu Storm Shadow. Několik ruských obyvatel je zraněných. Noční úder poškodil i obytné domy. Ukrajina už se 5. rokem brání ruské invazi. Útoky na Rusko jsou podle ní spravedlivou odvetou. Atentát na Reinharda Heydricha dnes připomene pieta v pražské Libni u památníku Antropoid. Útoky na zastupujícího říšského protektora přesně před 84 lety provedli vojáci Jan Kubiš a Josef Gabčík.
1: Sport.
7: Čeští hokejisté podlehli na mistrovství světa Kanadě 2-3. O postup do semifinále budou bojovat zítra od 16 hodin a 20 minut s Finskem. A fotbalisté ostravského Baníku porazili na úvod baráže o šance ligu Táborsko 3-0. V 18 hodin nastoupí Artis Brno proti Slovácku. Utkání můžete živě poslouchat na digitální stanici Radiožurnál Sport, která bude během dne taky nabízet tenisový Grand Slam Roland Garros. Dnes se ve druhém kole představí 5 Čechů. Menšík, Macháč, Muchová, Bejlek a Bous.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Ucpaná Praha a zavřená silnice 20 u Plzně. Na příjezdech do Prahy dnes silný provoz. Na dálnici D1 se nesouvislá kolona sune už od 29. kilometru od sjezdu na chodce Rady. Je to v podstatě až do Prahy. Těch 30 kilometrů pojedete zhruba 50 minut. Velké kolony čekejte i na Pražském okruhu v obou směrech před sjezdem na Ořech. Ve směru z D1 už taky musí regulovat vjezdy do tunelu a zastavíte za Jesenicí. Ucpává se kvůli tomu taky plzeňská dálnice D5 na příjezdu do Prahy, aktuálně od 6. kilometru. Větší kolony na půl hodiny a víc hlásíte v Praze i na Štěrboholské spojce směr Lanový most a nebo v Liberecké směr tunel Blanka. A pozor, ucpaný je i výjezd z Prahy na letiště. Opravují vozovku na příjezdech k terminálům a zdržíte se okolo 15 minut. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy hlásíte kolony za sjezdem na Rokycany. Na kilometru 55 je zúžení a popojíždět budete asi 15 minut. A silnice 20 z Plzně do Karlových Varů je u Chotíkova neprůjezdná. Kousek před lávkou se srazila 4 auta, vážná nehoda a jede se přes obec. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Čeká nás další tropický den. Nejvyšší teploty se budou dnes pohybovat od 25 do 30 stupňů Celsia. Na jihu Moravy by se teploměry mohly vyšplhat až na 33. Na horách dnes bude kolem 20, na Šumavě zhruba 24 stupňů. Odpoledne bude místy oblačno. Na jihu Čech a na východě Moravy a Slezska se ojediněle objeví přehánky a bouřky. Zítřejší den bude o něco chladnější. Výraznější srážky ale nepřinese. Maximální teploty se budou pohybovat od 21 do 25 stupňů. Kvůli prohlubujícímu se suchu a horkým dnům dál platí na části území výstraha před vznikem a šířením požárů. Meteorologové proto radí, aby lidé nerozdělávali oheň v přírodě a aby se řídili místními vyhláškami a zákazy. Tolik zprávy. Posloucháte dál ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
6: Dobré ráno. Počasí Lucie Špetová dnes po ránu. Teď jsou 4 minuty po půl deváté. Vrátíme se k tomu, co včera hýbalo Českou republikou večer. A sice hokej, čeští hokejisté prohráli s Kanadou. No a ve čtvrtfinále mistrovství světa je čeká už zítra Finsko. A my se opět spojíme s naším expertem olympijským vítězem z Nagana Martinem Procházkou. A na ten zápas, ale i na budoucnost se podíváme i v ranním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 8.37. Čeští hokejisté večer senzačně vedli nad Kanadou 2-0. To díky vítězství by si pak mohli zajistit taky postup ze druhého místa skupiny do čtvrtfinále mistrovství světa. Jenže nakonec se nestalo, prohráli 2-3. Česko tak zítra bude hrát ve čtvrtfinále s Finskem a k zápasu musí přejet do Curychu. Víš o tom teď s naším hokejovým expertem Martinem Procházkou. Dobré ráno, Martine.
1: Hezké ráno.
0: Oproti fiasku s Norskem, tedy hlavně co se týče herního projevu, to ale přece jenom byl úctyhodný výkon od svěřenců Radima Rulíka proti Kanadě. Souhlasíš s tím?
1: Souhlasím. Od začátku jsme si byli vědomi toho, že Norvé nám dali šanci díky té ztrátě bodu s Dánskem. Tak kluci to zkusili, hráli velmi aktivně první třetinu, tam jsme, dá se říct, přehrávali Kanadu. Kanada začala, ale na druhou stranu taky velmi vlažně. Oni čtyřikrát jen za třetinu vystřelili, takže to není úplně takový ten typický kanadský výkon. Vzhledem tomu, že oni už vlastně se nemohli posunout nějak jinam v tabulce, než že zůstali na prvním místě. Ale od druhé třetiny nebo od poloviny zápasu začali více přece jenom bruslit po té druhé obdržené brance, kdy prohrávali 2-0. Tak potom, jak se říká, zabrali a to utkání na to otočili. Výborně jim hrál ten první útok Celebriny Crosby Cousins.
0: Takhle, co Čech, to trenér každý a to má nějaké vysvětlení, ale mě zajímá tvůj pohled. Čím ty si to zlepšení hry vysvětluješ?
1: Já myslím, že kluci si řekli po zápase z Nory v kabině určitě sami sobě něco, nepotřebovali k tomu tajit tak trenéry, to, že to bylo špatný výkon proti Norům, co se týká pohybu nějakých vypuštěných věcí, nedůrazu, tak si myslím, že to si vysvětlili a v tom včerejším utkání to zlepšili. Velmi dobře říkám, první polovinu utkání jsme hráli, dá se říct, vyrovnaně s Kanadou. Pak se ale ukázalo, že jsme se začali trošku bát o výsledek a Kanada toho využila a ukázali ty své přednosti, jak individuální, tak samozřejmě kombinační, které dali krásné góly.
0: No, co říkáš na výkon brankáře Dominika Pavláta? Týmová jednička Josef Kořenář přece jenom ještě není zcela fit.
1: Není úplně fit, uvidíme samozřejmě, tohle to je věc pro trenéra brankářů Ondru Pavelce, každopádně včera Ondra Pavlát. Dominik Pavlát, pardon, se mu to velmi dobře povedlo, měl od začátku štěstí, držel kotouče, předvedl tam několik fantastických zákroků, takže moc se mu to přál po těch předešlých zápasech, které hodně na něho byla kritika, ale já jsem ho trošku bránil v tom, že ne všechny góly právě šly za ním, ale za celým týmem, za obranou, takže včera se mu to povedlo a předvedl jednoznačně nejlepší výkon na tom turnaji.
0: Český národní tým musí na čtvrtfinále cestovat z Friburku do Curychu. Tam se hraje zítra od 16:20, připomínám, přímém přenosu Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport. Bude to cestování hrát nějakou roli, Martine?
1: Já myslím, že to až tak velký problém není. Je to přesun, hráči se nestarí, vůbec se dá se říct vlastně o výstroj, o ten komfort, to všechno připraví kustodi. Ani ten přesun není nějak daleko, takže si myslím, že to prostě bez problémů. Přijedou, potrénují, odpočinou si, tam jde spíš o tu regeneraci, přece jenom zítřejší utkání je v 16:20, takže je potřeba to, ten tým připravit na to, aby měl dostatek energie.
0: Finsko prohrálo na závěr skupiny se Švýcarskem, skončilo tedy druhé a bude zítra soupeřem českého týmu ve čtvrtfinále. Na co se připravit? Jak se zatím prezentuje Finsko na šampionátu?
1: Za 6 zápasů dostali jen 7 branek, takže je vidět, že prostě ta propracovaná defenzivní hra funguje. V tom včerejším utkání to ještě bylo dlouho 2-2, pak dostali gol z přesilovky nakonec do prázdné branky, takže defenzíva výborná Finu, samozřejmě výborný pohyb ze spoustou individualit, včetně Hvězdného Barkova a dalších hráčů. Takže bude to hodně bruslivé bojovné utkání, budeme se muset vyrovnat v tom dobrém pohybu bruslení, pokud možno držet kotouč na holemi, protože Finové, když samozřejmě drží kotouč, tak tím pádem udávají tempo hry a potom je to těžké s nimi hrát. Takže a pomoci si přesilovkami, zatím se nám nedařili vůbec přesilovky v tomto turnaji, dali jsme snad tam jednu branku za 7 zápasů.
0: Tolik tedy náš hokejový expert a olympijský vítěz na Gana Martin Procházka. Martine, díky na slyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
0: Česko-Finsko zítra v 16:20 v přímém přenosu tady u nás i na Radiožurnálu Sport. Dobré ráno, 8:41.

0: Máme radiožurnál. Varování dálnice D2 z Bratislavy do Brna neprůjezdná na 13. kilometru, velmi vážná hromadná nehoda. Na místo jedou teď záchranáři, prosím, uvolněte jim místo a pokud chcete jet rychleji, tak sjížděte na Hustopeček. Tady je radiožurnál ve 8:45. Vláda navrhuje jmenovat do funkce náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče od 1. července. Na sněmovním výboru pro obranu to teď ráno řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Podle něj tak vznikne prostor pro převzetí funkce od stávajícího šéfa armády Karla Řehky, kterému služební poměr končí k 31. srpnu. 2 miliardy a 911 milionů korun, tak přesně tolik vyhrála žena nebo muž v loterii Eurojackpot v Česku. To je v Česku vůbec rekordní výhra v loterii a prospěch z toho bude mít také státní pokladna. Na dani získá stát zhruba 500 000 000 korun.
1: Zavřená dálnice D2 u Blučiny a taky 20 u Chotíkova. Dálnice D2 je teď ve směru z Bratislavy do Brna před sjezdem na Blučinu neprůjezdná. Na 13. kilometru se v koloně srazilo 5 aut. Na místo míří hasiči, tak uvolněte uličku v koloně a sjíždějte nejpozději na Hustopeče 25. kilometr. Na D1 připomínáme silný provoz na příjezdu do Prahy z Brna. A pomalej pojedete, občas zastavíte od 29. kilometru až do Prahy. Velké kolony i na Pražském okruhu. V obou směrech postojíte před sjezdem na Ořech asi 30 minut. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy čekejte kolony za sjezdem na Rokycany. Na 55. kilometru zúžení a zdržíte se do 15 minut. Silnice 20 z Plzně do Karlových Varů byla neprůjezdná. U Chotíkova vážná nehoda. A podle posledních zpráv teď už policisté pouštějí k auta alespoň kyvadlově. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: +25 stupňů Celsia, to je v tuto chvíli nejvyšší teplota v Česku. Naměřila ji stanice v olomouckém Javorníku. Během dne můžou teploty vystoupat ještě výš, až na 30 stupňů Celsia. Na jihu Moravy dokonce až na 33. Obloha bude dnes jasná nebo skoro jasná. Během odpoledne přijde ze severu oblačnost. Ojediněle se můžou objevit přehánky nebo bouřky, konkrétně na jihu Čech a na východě Moravy a Slezska. Tak hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál varování z dálnice D11 Hradce Králové do Prahy. Pozor na 49. kilometru mezi pruhy, opravdu velký kus pneumatiky. Je to nebezpečné. A teď k našemu seriálu. V dětských domovech po Česku dnes žije přes 4300 dětí. Většina z nich rodiče má. Úplných sirotků je podle údajů ministerstva školství jenom 46. Právě životy dětí a dospělých z domovů mapuje časosběrný seriál Radiožurnálu, který pro vás vysíláme v tomto týdnu touto dobou. Sledujeme různé osudy, mimo jiné sledujeme třeba také Ivu a Michala. Ti vyrůstali ve stejném pražském dětském domově. No a dnes jsou z nich manželé.
1: Ivo, vy jste oslavila kulatiny, můžeme říct váš věk.
2: Ano.
1: 40. Co jste Michale manželce daroval?
3: Zážitek, večeři a kytku.
1: Byli jste na víkendu ve Středočeském kraji.
2: Ano.
1: Můžete zazpomínat, jaké to bylo, když jste měli ty narozeniny v dětském domově? Vy jste oba vyrůstali v Dolních Počernicích?
2: No, tak dostali jsme nějaký budget, za to si můžeme vybrat dárek a víc si nepamatuju.
1: Michale?
3: To si to sami.
1: Že byste si vybavili třeba dorty, svíčky, balonky?
3: Ne, asi ne.
1: My jsme se viděli před rokem a kousek, jak se oba dnes máte, Ivo?
2: Já jsem změnila jenom práci, jinak žádná změna.
1: Vy už nepracujete v psí školce, odešla jste, staráte se o seniory, co přesně ta práce obnáší?
2: Dělám jim prostě jakoby asistenci.
1: A doděláváte si kurz?
2: Ano. Budu pracovník v sociálních službách s certifikátem.
1: Ale není to škola, že byste musela pravidelně roky někam docházet?
2: Ne,
1: je to kurz.
2: Ne, je to na 6 týdnů.
1: Michale, co u vás nového?
3: Stejný všechno.
1: Máte sluchátka, co posloucháte?
3: Český rap.
1: A vy hodně řídíte? Jste řidičem?
3: No.
1: Takže ta hudba vás doprovází asi během pracovního dne?
3: Něco v tom stylu, no. To spíš zase rádio.
1: A ta práce vaše, kolik vám zabere třeba hodin denně?
3: 16 až 18.
1: Jste potom rád, že jste doma s Ivou, když už nesedíte za volantem?
3: Jo, tak jasný.
1: Vy máte 10letou dceru, to je Kateřina, teď je ve škole.
2: Teď je ve škole. Teďka slavíme na konci měsíce 11. Klukovi bude 17 v červnu a nejstarší holka, tý už bylo teďka 19 a tu už jsme teda vypustili do světa. Už s náma nebydlí.
1: A vy jste rodiče jednoho dítěte s Michalem?
2: Nejmladší kačky.
1: A když máte volný čas, volný víkend, co děláte?
2: Teďka, jak už bude teplejc, tak už bude určitě to, jak vyrazíme na kolo, na koloběžku.

0: Kolem o nich jsme mluvili minule, je tam nějaký vývoj?
1: Jako, že by přestala pít? Ne, to ne.
0: Michale, co vy, rodiče?
2: Já se s rodičima nestýkám, s otcem je to stejný a maminka umřela.
0: Ten váš dětský domov, kde jste se potkali letos v červnu, slaví jste výročí. Víte o tom, půjdete se podívat?
1: Asi nepůjdem, nějak nám to úplně nevychází pracovně, časově.
0: Ale na to místo nespomínáte nějak ošklivě?
1: Ne.
2: No, asi tak normálně.
0: To jsou manželé Iva a Michal. Vyrůstali v 90. letech v dětském domově. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.

0: Mentor a pilot, to není o Liboru Boučkovi, je to jeho hostovi.
1: Ano, je to přesně tak. Zároveň je to i upoutávka na výraznou událost, která nás čeká o víkendu, protože aviatická pouť, tradiční to setkání všech příznivců létání, se poprvé přesouvá do Hradce Králové a 34. ročník bude tam. A o aviatické pouti, ale i o tom, jak se dají ta dvě povolání, která se zmínila, spojit, tak o tom se budu povídat s Janem Rudzinským, který bude hostem po 9. hodině. A ten jeho osud a životní příběh fakt snese parametry hollywoodského scénáře, protože kromě jiného před 20 lety přežil pád letadla. A ne pád symbolický, ale pád velmi, velmi výrazný.
0: Libor Bouček, Jan Rudzinský po 9. Pánové, těšíme se na to, stejně tak i na další vysílání Radiožurnálu dnes v průběhu celého dne i zítra v 5.
2: Bruselské chlebíčky.
3: Průvodce kuchyní evropské politiky a

0: Jím zákulisím.
1: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
0: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
1: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
0: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
3: Radiožurnál 9 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
4: Na úřadu vlády začíná jednání o přesunu části agend pod různá ministerstva. Prezident Petr Pavel jedná v Estonsku mimo jiné o bezpečnostních hrozbách. Hokejisté Vegas s Tomášem Hertlem jsou ve finále NHL, vyřadili Colorado. Nehoda brzdí provoz na dálnici D2 z Bratislavy do Brna na 13. kilometru. A bude slunečno, odpoledne ojediněle přehánky nebo bouřky a teploty většinou do 30 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Jednání o přesunu některých agent úřadu vlády na ministerstva začíná právě teď. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se sešel se zástupci odborů a rad, kterých se to dotkne. Část odborníků už předtím oznámila rezignaci, s krokem nesouhlasí. A před Strakovou akademií je teď reportérka Daniela Brichtová.
5: Kromě premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a také vedoucí úřadu Tinde Bárty dnes na schůzku dorazili i někteří ministři, například Adam Vojtěch nebo Aleš Juchelka z hnutí ANO, pod které se mají právě pod tyto ministerstva přesouvat jednotlivé agendy. Z odborníků přišla zhruba 50 expertů, kteří podali rezignaci právě z jednotlivých rad. Doufají v to, že jim vedení úřadu vysvětlí, proč ke změnám má dojít a případně zda je ještě možné změny přehodnotit a zanechat původní stav. Pro Radiožurnál Daniela Brichtová.
4: Prezident Petr Pavel je v Estonsku. V Tallinnu ho čeká jednání o současných bezpečnostních hrozbách, tématech blížícího se summitu NATO v Turecku nebo o spolupráci univerzit.
6: Estonsko, stejně jako Litva a Lotyšsko, jsou podle prezidenta Petra Pavla státy nejvíce vystavenými hybridním útokům ze strany Ruska.
7: Od kybernetických útoků přes provokace ve vzdušném prostoru až po přelety dronů.
6: Řekl před odletem do Estonska. Prezident se dnes zúčastní také mezinárodní konference o kybernetické bezpečnosti a konfliktech. Estonsko zažilo masivní kybernetický útok v roce 2007. Dnes patří mezi světové lídry v digitalizaci systémů i obraně digitálního prostoru. Z Tallinnu Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
4: Pracovníci Národního parku v Krkonoších opět instalují na Sněžce mechanické zábrany. Síťové ploty mají zabránit poškozování vzácných alpinských trávníků, na které někteří turisté i přes zákaz vstupují, vysvětluje mluvčí parku Radek Drahný.
8: Tyto oranžové ochranné sítě budou oddělovat vyhrazený prostor pro turisty od cenné přírody na vrcholu a budou lemovat přístupové stezky na Sněžku i v okolí bývalé obří boudy v Obřím sedle. Na místě zůstanou pravděpodobně až do konce října.
3: Sport. Hokejová reprezentace prohrála na mistrovství světa s Kanadou 2-3 a ve skupině skončila třetí. O postup do semifinále bude bojovat zítra od 16 hodin a 20 minut s Finskem. V Curychu pak ještě nastoupí Švýcaři proti Švédům a ve Friburgu Kanada proti Spojeným státům a Norsko proti Lotyšsku. Hokejisté Vegas Golden Knights s Tomášem Hertlem postoupili do finále NHL. Colorado Avalanche s Martinem Nečasem porazili 2-1 a sérii ovládli jasně 4-0 na zápasy. Vegas goes back
9: to the Stanley Cup final. Colorado bylo v základní části zámořské soutěže nejlepším týmem. Ve finále západní konference proti Vegas ale nezvládlo úvodní dva duely na svém ledě. V Las Vegas pak ve třetím utkání ztratilo tříbrankové vedení a ve čtvrtém duelu Colorado nepomohla ani asistence Martina Nečase a prohrálo 1-2. Hokejisté Golden Knights si v finále playoff NHL zahrají po třetí v historii. Utkají se s lepším z dvojice Montreal Carolina. Ta aktuálně vede 2-1 na zápasy. Tomáš Petr, Radiožurnál.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nebezpečí na hradecké dálnici u Poděbrad a nehoda na D2 u Blučiny. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy zbystřete za sjezdem na Městec Králové. Na kilometru 49,5 leží mezi pruhy pneumatika.
12: Rozházený zbytek běhoun z nákladňáku. Ten je odstavený o kilometr dál, ale ty zbytky toho běhounu jsou v pravém jízdním pruhu.
11: Na dálnici D2 ve směru z Bratislavy do Brna popojíždějí kolony. Aktuálně od 22. kilometru je to až do Brna s tím, že na 13. kilometru se ve frontě srazilo 5 aut. Ten zhruba 20-kilometrový úsek pojedete asi 50 minut. Poslední volný sjezd je na Hustopeče. Na D1 hlásíte velmi silný provoz na příjezdu do Prahy z Brna. Poprvé zastavíte před Čmejkalkou na 26. kilometru a nesouvislá fronta se táhne až na Chodov. Velké kolony i na Pražském okruhu v obou směrech před sjezdem na Ořech. Ve směru z D1 už taky regulují vjezdy do tunelů. Ucpává se kvůli tomu i plzeňská dálnice před Prahou aktuálně od 5. kilometru. Větší kolony v Praze na půl hodiny hlásíte i na Štěrbeholské spojce směr Lanový most anebo v Liberecké směr tunel Blanka. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude slunečno, odpoledne místy oblačno a ojediněle přehánky nebo bouřky, hlavně na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech. Teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 33. Tolik zprávy. A teď už na Radiožurnálu host Libora Boučka.
13: Vyrostl kousek od Pardubic, během střední školy se neúspěšně snažil o to dostat se do aeroklubu. Po jeho vojně přišla sametová revoluce a on se stal DJem, moderátorem, závodníkem i úspěšným podnikatelem. Posledních 12 let je jeho hlavní životní náplní létání, nejen pod hlavičkou The Flying Bulls Aerobatics Robots Team, a k tomu se podílí na letošní už 34. aviatické show poprvé v Hradci Králové. A musím říct, že jeho život by klidně snesl parametry hollywoodského scénáře. Jmenuje se Jan Rudzinský a dnes je hostem Radiožurnálu. Dobré dopoledne.
14: Dobré dopoledne.
13: Tak co ty 3 dny před startem aviatické pouti nejvíce řešíte?
14: No tak teď já osobně odstupuju od všech organizačních věcí, protože já tam lítám. Tak ano, já nemůžu zároveň.
13: Ve 13.20.
14: Přesně, vy už to víte. Já to vím. Já tam lítám z Flying Bulls, na což se moc těším, to je vždycky velká radost. A takže já odstupuju, no ale my ještě jsme včera zalítávali Blériota, repliku inženýra na Kašpara, letadla. Takže jako furt je co dělat. Lékali jsme transparent jako reklamní aviatický pouti, ale samozřejmě ten tým organizační, ten má práce nad hlavu, neví co dřív a prostě dělá na tom dnem i nocí teď už.
13: Jak se zalítává Blériot? To zní pro příznivce létání podle mě nesmírně romanticky, že si člověk takhle v úterý jenom zalítne Blériotem.
14: No, my jsme mu dávali, my tu repliku máme, dávali jsme jí nový motor, protože ten starý byl hodně slabý a bylo to takový dobrodružný, jestli to vůbec jako poletí a kam to doletí. Teď jsme tam dali mnohem lepší motor, silnější. No a první zalítávací děláte takzvaný skoky, jenom rovně, prostě jenom se vznesete tak do 2 metrů a zase přistanete před sebe. Když zjistíte, že to jako všechno nějak tak funguje, tak nezbývá, než dát plný plyn, odletět a doufat, že se zase vrátíte. Já to přeháním, jako bylo to v pohodě a lítá to moc krásně.
13: Co pro vás ta aviatická pouť znamená? No, pro vás osobně?
14: Pro mě je to nesmírně srdeční akce. Já už 17 let se podílím na organizaci aviatické pouti. Od roku 2005 tam vystupuju pravidelně jako pilot a od roku 2013 s Flying Bulls. Takže prostě ta moje historie propojenosti s aviatickou poutí je tak silná, že ale má to ten jako takovou nepříjemnou věc, že když jsem na té akci, já si to moc neužiju, protože já to jako všechno moc prožívám a bojím se, aby to dobře dopadlo a teď vidím tamhle to, takže já tam a všichni se mnou chtějí mluvit, protože jsem tam doma, jo, tak já se tam schovávám. A...
13: No, upřímně to, jak moc jste doma, co by pardubický patriot v Hradci Králové, k tomu se ještě dostaneme, no, protože je tady ano. Ta změna, ale nejen o aviatické pouti se budeme bavit s Janem Rudzinským. Posloucháte Radiožurnál.
15: Host Radiožurnálu.

0: Příběh Jana Rudzinského je příběh plný změn, příběh důležitých rozhodnutí, příběh tří výjimečných knih, ale především příběh plný létání, takže ho musím začít klíčovat, dá se říct, od začátku. Co pro vás znamenal rok 2014 a prodej firmy?
1: To bylo dlouhodobý proces, kdy já jsem dlouho k tomu nějak zrál, pak se to nějak povedlo, ale prostě já jsem asi 4 roky o tom přemýšlel a došel jsem do stádia, já už jsem tam nebyl rád, jak to bylo vyvratných lahvích.
0: A to byla vaše firma?
1: Byla, no, a já jsem pak jako vlastně část prodal a ve chvíli se tam změnila jako pro mě chemie a já už jsem jako měl pocit, že už je to over, že už prostě jako můj čas vypršel, ale zároveň prostě vzdát se nějakých jako peněz a jako příjmu a takový, to nebylo snadný si to dovolit vykročit jako do prázdna, protože jsem ještě nevěděl, co budu dělat, jako, ale nakonec jsem rád, mě se ohromně ulevilo. Jo. Hmm. Já jsem to dělal 15-18 let a už prostě jsem neměl co jako dát. Já jsem měl reklamní agenturu a mě už to nebavilo prostě. To nebavilo.
0: No. Ale já si umím představit, že je spousta lidí, kteří prožívají to stejné, že je to prostě jednoduše nebaví. Jak složité je to rozhodnutí? Člověk má tu jistotu do jisté míry, když budu parafrázovat některé vaše výroky, tu zlatou klec. Mm-hmm. To znamená ten pohodlný život, ten komfort. No. Tak to rozhodnutí musí být strašně těžké.
1: No, bylo hrozně, jako ten strach, jakože je takový a zdát se těch jistot, uvozovkách jistot, protože oni dost svazujou tenhle ten typ jistot, jo? Takže oni jsou dost drahý, jako. Ale tak to bylo těžké. Moje tehdejší manželka mi říká, hele, jako prostě to prodej, odejdi z toho, už tě to nebaví, jako netěší tě to, jako měla pravdu a mě to trvalo další 3 roky, než jsem si to opravdu dovolil.
0: 3 roky je 3 ta roky. Cesta tedy k tomu rozhodnutí. No. Ale soudidle toho úspěvu, tak nelitujete ani den.
1: Ne, vůbec. Já dělám to, co mě baví. Když jsem v roce 2006 měl tu nehodu a ležel jsem nějakou dobu v nemocnici, docela dlouhou, tak tam jsem si jako slíbil, že nebudu dělat nic, co mě nebaví. Že na to jako není moc času, protože on to taky nemusel dopadnout, takže tady sedím. A říkal jsem si prostě ne, jako budu dělat jenom věci, které mi dávají smysl.
0: Vy jste zmínil tu nehodu. Já jsem se jí chtěl chvíli vyhnout, ale tím, že se to otevřel, tak jí musíme zmínit. Já to vlastně jenom chci slyšet od vás, co přesně se stalo, protože většinou v těch rozhovorech to popisují jiní, ale co se tedy stalo před těmi 20 lety v roce 2006 v Bratislavě?
1: No, 20 let budu v září, budu slavit 20 dny. No, lítali jsme na leteckém dnu ve Vajnorech v Bratislavě a při sestřelování balonku, já jsem letěl, vrtulí sestřeli balonek, to je taková disciplína pro diváky, prostě jenom taková show, tak kolega si zkrátil ten okruh a šel na stejný balonek jako já a neviděl mě, protože byl nade mnou. Přes ten čumák toho letadla mě neviděl. Byla to jeho chyba technická. A já, když jsem trefil ten balonek, tak v ten samej okamžik on trefil mě a vrtulí mě úsek ocasní plochy.
0: No, což je během letání docela dost velká komplikace.
1: Dost, no, ono to totiž bez ocasních ploch neletí.
0: Přesně tak.
1: Takže já jsem udělal takovej souvrat a zapíchl jsem se do země. Zároveň je potřeba říct, že ale co se týká odpovědnosti, já jsem za to přijal plnou odpovědnost, protože 2 dny předtím já jsem se v noci probudil s varováním v hlavě, hlas, který mi říkal, nelítej do té Bratislavy. Já ho neposlech.
0: A od té doby věříte na ten hlas teda?
1: Já jsem na něj věřil i předtím, ale nějak jsem si prostě to jako zdůvodnil. Víte co, to je takový jako, hele, jsem to slíbil, přece je to nemůžu odříct na poslední chvíli, tak budu opatrnej, ble. To takhle ten rozum jako nabízí těch spoustu logických, jakoby pravdivých argumentů. Ale ta intuice je poměrně jako potichu, jasná a trvá jenom chvíli. A když ji neposlechnem, tak respektive takhle, když intuici poslechneme, tak se to většinou nedozvíme, protože to jde v úvozovkách jenom dobře. Za to, když ji neposlechneme, tak se to dozvíme, že pak jsem byl 3 měsíce v nemocnici.
0: Vrátím se k tomu konkrétnímu, protože člověka, nikoliv, že ho to fascinuje, ale logicky ta blízkost smrti v člověku i posluchači vyvolává ty otázky. Vy si tedy pamatujete, který ten moment poslední?
1: No,
0: tu ránu?
1: No, těsně před tou ránou a takový to břinknutí. Jo, takový to, když se praštíte do hlavy, tak to úplně ten zvuk, jo, a takový ten zvuk prostě, já když slyším třeba bouračku, jak to jako takový ten tupej náraz, jak se to křupne a jako zmuchlá, tak tenhle ten zvuk si pamatuju.
0: A
1: poslední.
0: Pak tedy dlouhá pauza? A
1: pak nějaká pauza, pak jsem si v meditaci vzpomněl a slyšel jsem sám sebe, když mě vyndávali z toho letadla, ale jako třetí osobu. Já nemám vizuální. A normálně jsem měl jako, jakoby pocit, jako když jsem někde mimo tělo a slyším se. jak s nima mluvím, jako, že něco bolí a že tohle.
0: A pak zase pauza?
1: Pak zase pauza a pak jsem se probudil v nemocnici, protože pak už mě dali nějaký, že jo, blbováky. On tam byl zrovna záchranářský vrtulník, který měl po nás vystupovat. Oni už ho měli natočený, takže oni jenom přeskočili, naložili mě a odletěli. A
0: když to viděli kolegové, tak předpokládám, že všichni si museli říkat, tohle je fatální, to je konec, ne? Tohle je nehoda, ze které člověk prostě a jednoduše s vyššími desítkami procent neodchází živý.
1: Jo, jo, ta nehoda tak vypadá, ale můj kamarád Karel Faltus, ten neváhal, běžel k tomu letadlu i přesto, že tam hrozilo, že to jako začne hořet a prostě to letadlo otočil a začal mě tahat ven. Prostě on nezaváhal ani sekundu, jako to úplně obdivuju, jako že prostě ten, tu jeho ducha přítomnost a takovou neohroženost, jako opravdu jako se skláním do dneška, Karel, velký člověk.
0: Co slavíte víc? Svoje narozeniny, které jsou z občanky a z okamžiku narození, anebo ten zářivý moment?
1: Asi ty normální narozeniny, ale rád bych jako slavil každý den, ale ne vždycky se mi to daří.
0: Říká Jan Rudzinský, který je dnes hostem Radiožurnálu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A nebezpečná situace na D1. Na dálnici D1 ve směru z Brna a do Prahy teď velmi opatrně za sjezdem na chodce Rady. Na kilometru 28 stojí dodávka po nehodě v levém pruhu. Bez označení v zatáčce a řidič se pohybuje kolem auta. Ještě jednou D1 směrem do Prahy, kilometr 28. Auto po nehodě stojí v levém pruhu. Opatrně projíždějte. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Dnes je hostem Radiožurnálu Jan Rudzinský, který společně se Stanislavem Čejkou, Janem Tvrdíkem a Martinem Špačkem tvoří Flying Bulls. Člověk musí ještě doplnit asi Miloše Špreňara a Martina Nepovíma, co by ty, kteří vás jistí. Ale jak se člověk, civilista, dostane k Flying Bulls?
1: No ono teďko v danou chvíli, my tam máme 3 vojenský piloty, já jsem jediný civilista, takže to vypadá, že jako pro civilistu to jako není, ale dřív to tak nebylo. Jo? Ale dostat se k nám není snadný, já jsem měl spoustu štěstí i trochu drzosti. Musíte mít samozřejmě nějaké jako zkušenosti, co se týká lítání, co se týká akrobacie, co se týká skupinového lítání. A to je úplný základ, to je. A ještě k nám musíte se jako líbit, abychom s váma jako chtěli bejt, že jo? Protože my spolu trávíme spoustu času.
0: To znamená, tak, že vy nejdřív se tam jakoby dostanete, jakmile tam se, tak už jste ten, který posuzuje, jestli se líbí ten další.
1: Jo, my každý máme právo veta, co se týká přijímání nového člena, to není často, protože nikomu se nechce odcházet z tohohle, ale musíme se na tom všichni shodnout, protože to je taková další rodina. Jo? A takže my se musíme věřit nejenom profesně, jako pilotně, ale i lidsky a musíme se spolu. Musíme být nejlepší přátelé, ale musíme se respektovat a být spolu rádi.
0: Když si člověk v Česku vybaví leteckou akrobaci, tak nás napadnou ta ikonická jména, jako byl Jirmus, z té současnosti pochopitelně člověk nemůže minout Martina Šonku, ale to jsou jednotlivci. Mě zajímá, když jsem se díval na ty záběry Flying Bulls, to musí být úplně jiný nácvik. A je to asi úplně jiná disciplína, ne?
1: To je úplně jiná disciplína, prostě my si to know-how předáváme, že naše skupina byla založena v 60. letech, jo, panem Stružem. Jo, a my vlastně jenom 13 pilotů od té doby prošlo naší skupinou. Pouze 13. Jo, takže my si fakt to know-how předáváme pomalu a je to ohromná radost. Prostě ta skupinová akrobacie, to je úplně nový rozměr, nedá se to ničím nahradit. Tím, že my lítáme ještě prvky, který nelítá nikdo jiný na světě, tak jako to je taková paráda, jako je to náročný, je to dřina, je to prostě, ale já bych to za nic nevyměnil.
0: Jakým způsobem to trénujete? I laicky, samozřejmě, ten jeden pilot, tak to si umím představit, ale najednou ta synchronizace 4 strojů, 4 individualit. Kde se to trénuje? Na zemi? Nebo to si nakreslíte?
1: Záleží na tom teď, na co se ptáte. Jestli třeba, když trénujeme nový prvek.
0: Nový prvek třeba.
1: Nový prvek. No. Když my vymyslíme, protože my jsme ti, kdo vymýšlejí nový prvky ve skupinové akrobacii, tak o tom nejdřív dlouze mluvíme. Někdo přijde s nějakým nápadem, většinou se ostatní opotějí, řeknou, ty se zbláznil. Pak si řekneme.
0: Ten nápad jenom pro tu představu, to je jako otočka nebo takhle, abychom věděli, co je ten prvek.
1: Přišli s nápadem dvojitý zrcadlo. Jedno zrcadlo kabina má proti sobě, že jo, to jste viděli v Top Gunu, nad tím jsou další 2 letadla a my v téhleté formaci děláme přemet. Jo, to dvojitý zrcadlo, v podstatě nikdo nelítá na světě, natož ještě přemet.
0: A s tím přišel kdo?
1: Teď nevím, Tvrdík, jestli Honza Tvrdík. Myslím, že Honza Tvrdík je hodně, jako přináší hodně nápadů.
0: A Tvrdík s tím přijde a vy?
1: No, a jsem říkal, jo, a vlastně by to šlo, jako no, a tak jsme začali jako vymýšlet, jako, a teď přemýšlíme o tom, co když to nepůjde dobře. Co kdo udělá. A nejdřív se to začíná ve 2, pak ve 3, pak ve 4, jo? Aby každý měl únikovou cestu, abychom opravdu jako tu bezpečnost tom zachovali. Takže dělá se to postupně a vzhledem k tomu, že máme už nějaký velký základy, na kterých můžeme stavět, tak to jde. Takže zkoušíme jeden nový prvek, uvidíme. Ono ještě u těch prvků je jedna taková věc, že on může být náročný, může být super, ale nemusí být divácky zajímavý. A to je taky věc, jako když to pak jako pro diváky není zajímavý, no tak my ho tam nedáme, protože je to jenom náročný, ale nikdo jako třeba ho neocení. No.
0: Já se omlouvám, jo, Jene, ale kolik dalších lidí, kromě vás 4, je na světě schopných něco podobného udělat?
1: No, není jich mnoho. Není jich mnoho. Jako těch skupin je víc na světě. Skupin, který ale lítají prvky s negativním přetížením, ty v podstatě dneska nejsou skoro žádný, nebo možná vůbec žádný, protože negativní přetížení je, že ty síly vás se snaží vytlačit z letadla ven, takhle vám vylejzají oči z důlku, nafukuje se vám v obličej. A ještě k tomu, jako, aby to nebylo jako nudný, tak pravá je levá. Protože máte ten vztlak jako na horní straně křídel místo na dolní. Takže prostě, a nesmíte o tom přemýšlet, to se nedá vymyslet, jo, to prostě musí to tělo dělat samo, ta svalová paměť, takže proto je to tak náročný.
0: Přiznám se, že taková lehká nevolnost přichází, i když to popisujete na mě, ale...
1: Ne, to musíte být trošku jako uchylný, jo, chtít lítat záporný gečka ještě ve skupině, ale jako my tuhle tu jako vlastnost máme, no.
0: Jedno z nejsledovanějších videí je váš skupinový přemet kolem jednoho z nejvyšších železničních mostů světa. To bylo v tom kanionu mezi skalami v Černé hoře. Mm-hmm. To taky napadlo Tvrdíka, nebo jak se k tomu dostali. Doporučuji to shlédnout a dávat si klidně i pauzy, protože najednou je to fakt teda...
1: Já teď nevím, kdo s tím přišel. Možná Miloš Preňar, náš mechanik, protože původní záměr byl udělat přemet skupinovej kolem mostu, protože nikdo nikdy předtím neudělal ve skupině přemet normální.
0: Jenom bych chtěl říct, kdyby někdo přišel nyní k přijímači, že to přemet v letadle. Že takhle, jak vy to říkáte hrozně banálně, prostě přemet, ale je to přemet skupinový v letadle.
1: Ano, 4 letadla, podletěj ten most, udělej přemet, zase se vrátěj pod něj. To byl jako původní záměr. Chtěli jsme to udělat v Čechách, na Zvíkově nebo někde, jenže tam jsou dráty, prostě to nejde. A tak jsme hledali se sponzorem a našli jsme v Černé hoře a přišel ten nápad, co kdyby jsme udělali obrácený přemet, to znamená z vrchu, to tlačíte, podletíte na zádech ten most a zase se vrátíte nahoru. To má tu nevýhodu, že když letíte dolů, tak vy nikam nevidíte. Vy furt nevidíte, letíte dolů. A až když jste na zádech, tak teprve vidíte, jestli jste přesně mezi ty pilíře. Mm-hmm. Takže Standa jako vedoucí si musel najít v tom terénu nějaký orientační body, podle kterých tlačil dolů a tam dole jsme se trefili, no. Takže to už bylo takový jako hodně náročný, to já si myslím, že tohle už nikdy nikdo nepřekoná a my už to taky po druhý dělat nechcem.
0: Já se teda vůbec nevím, jak velký je podpůrný tým u tohoto.
1: Tohle byla velká akce, tam byl vrtulník, byl tam dronář, bylo tam dalších asi 5 lidí, kteří nám pomáhali. Vlastně zástupce Red Bullu v Černý hoře, ten nám strašně pomohl, protože ta kooperace s úřadama, aby to povolili, aby zrovna nejel vlak, aby to prostě zastavili, to bylo tak složitý, ale povedlo se to, všechno to vyšlo, takže to byl velký zážitek, no.
0: Tohle je skutečně velká věc, ten skupinový přemek, když jsme zmiňovali ty prvky, tak jak často se vymýšlí ty nové prvky, kolik jich přinesete třeba za rok, za 5 let, jenom aby člověk viděl, jak moc vám zabere ta kreativa a jak často se to dá obměňovat.
1: To je právě, jako nám musí přijít jako nějaký ten nápad, teďko něco zkoušíme, ale ono, my už jsme se trošku bojíme, že jsme trošku už vyčerpali ty možnosti, jo, jako kam to ještě dál posouvat, protože...
0: To se taky obávám.
1: Z nějakého důvodu to nikdo jiný nelítá. To, co lítáme my, no. Ale pokoušíme se to jako posouvat, ale samozřejmě bezpečně, jo. Takže teďko jsme za posledních 5 let, já nevím, asi 3 nový prvky tam zařadili. Jestli se nám podaří něco jako zásadně novýho, nevíme. Rádi bychom udělali zase nějaký takovýhle projekt, jako byl ten podle toho mostu nebo ten přemet. Uvidíme a doufám, že se něco povede, no.
0: Ale letos uvidí i návštěvníci aviatické pouti, která startuje 30. května v Hradci Králové. I o ní si budeme povídat po 9:30 na Radiožurnálu. Teď nás čekají čerstvé zprávy a pochopitelně i pohled na dálnici D1, kde jsou komplikace. Posloucháte Radiožurnál.
2: Socher slaví 100 let.
3: Přijďte s rodinou a přáteli na Open Air koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. V Rýgrových sadech s unikátní vyhlídkou na pražské panorama zazní v sobotu 6. června největší hity klasické hudby. Koncert ke stému výročí vzniku orchestru dirigují Petr Popelka a Robert Jindra. Klasice bude patřit i odpoledne v Rýgrových sadech. Vstup na celou akci je zdarma. socher.rozhlas.cz
0: Radiožurnál je 9:30. Zprávy pro vás přichystala Tereza Tomášková.
4: Sněmovní výbor pro obranu projednal návrh vlády na jmenování Miroslava Hlaváče náčelníkem generálního štábu. Nikdo nebyl proti. Teď Hlaváče může jmenovat prezident Petr Pavel. Vláda navrhuje, aby Hlaváč nastoupil do funkce od 1. července. Současnému šéfovi armády Karlu Řehkovi služební poměr končí na konci srpna. Hlaváč doteď působí jako Řehkův první zástupce. V armádě slouží od 80. let. Rusko v noci zaútočilo na severoukrajinské město Černihiv. Tamní úřady hlásí nejméně 15 výbuchů. Ruský úder v Dněpropetrovské oblasti zranil minimálně 6 lidí. Podle ukrajinského letectva Moskva vyslala celkem přes 160 dronů. Většinu z nich se protivzdušné obraně podařilo zneškodnit. Ukrajina v noci zaútočila na několik ruských měst. Na krymský Sevastopol Kyjev vyslal i střely s plochou dráhou letu. Úder zranil několik lidí. Archeoskanzen v Modré na Uhersko-Hradišťsku dnes otevře nové záchytné parkoviště. Vejde se tam až 99 aut, 6 autobusů a jeho součástí bude i točna. Sloužit má nejen návštěvníkům Archeoskanzenu nebo expozice Živá voda, ale taky poutníkům při slavnostech v sousedním Velehradě. Vybudování parkoviště stálo 16,5 milionu korun. Část pokryla dotace. Sport. Česko na závěr skupinové části hokejového mistrovství světa podlehlo Kanadě 2-3. V zítřejším čtvrtfinále se utká v Curychu s Finskem. A fotbalisté ostravského Baníku vstoupili do baráže o šance ligu výhrou nad Táborskem 3-0. Dnes v 18 hodin nastoupí Artis Brno proti Slovácku. Zápas můžete živě poslouchat na radiožurnálu Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 u Chocerad, taky na dálnici D2 za Hustopečemi. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy zpomalte za sjezdem na Chocerady. Na kilometru 28 se srazilo několik aut v levém pruhu. Na místě už je šipka, místo je označené, i tak se vybočuje v zatáčce dost prudce doprava. Opatrně projíždějte. Na dálnici D2 ve směru z Bratislavy do Brna čekejte kolony za sjezdem na Hustopeče. Na 13. kilometru se srazilo 5 aut v hromadné nehodě. Průjezdný je teď pouze odstavný pruh a je tam směrem do Brna fronta asi na půl hodiny. Dá se sjet na 25. kilometru na Hustopeče a obět to. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy popojíždí kolona za sjezdem na Rokycany. Na kilometru 55 je zúžení silničáři a zdržíte se do 10 minut. Připomínáme taky ucpaný pražský okruh v obou směrech před sjezdem na Ořech. Kolony jsou tam asi na 25 minut, jak ve směru z letiště, tak i z D1. Ve směru z D1 navíc musí regulovat vjezdy do tunelů. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude slunečno, odpoledne místy oblačno a ojediněle přehánky nebo bouřky, hlavně na východě Moravy a Slezska a taky na jihu Čech. Teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 33. Tolik zprávy. A za chvíli pokračuje host Libora Boučka.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Jan Rudzinský je dnes hostem Radiožurnálu. Bavili jsme se o tom, co všechno dokáží Flying Bulls, což je, řekl bych, skutečně elitní sestava akrobatických pilotů, která navíc lítá dohromady. Nikdo jiný na světě toho není schopen a je skvělé. Vidíte, že vlastně to tvoří ti, kteří hrdě nosí i vlajku České republiky, vlajku Česka, tak to je strašně krásné. Ale vy zároveň máte i malé muzeum pod Kunědickou horou, kde máte svá letadla. Kromě jiných je tam i Bikr 131, to znamená, že tam máte historická letadla. A mě zajímá zcela logicky, co je větší umění? To, co dokážete vy v té letecké akrobaci, nebo to, co zažívali piloti během světových válek, když máte možnost toho srovnání?
1: No tak já, to se nedá úplně srovnávat, protože jedna věc je lítat s těma starýma letadlama nebo s těma replikama a druhá věc je s nima bojovat. Já bych teda nechtěl tohleto zažít. Jako obdivuju ty chlapy, kteří prostě v tom stresu jako věděli, že se většina z nich nevrátí. Jo. Lítat s nima je náročný, ale lítat skupinou akrobací je mnohem náročnější ještě. Jako. Jo. Ale říkám, já neznám ten stres toho skutečného jako vzdušního boje. Jo, to jsem nezažil a jsem teda vděčný, že jsem to nezažil. Doufám, že to nikdy nezažil ani nikdo kolem nás, protože to je zase úplně něco jiného. Tam jako to bude strašně těžký.
0: Asi logicky člověk rázem nevstupuje do dopravního prostředku, ale vstupuje do zbraně, že i tenhle mindset nastavení mysli bude úplně odlišný.
1: Přesně tak.
0: Přesto ta historická letadla, jak je to s bezpečností a s tou spolehlivostí, je to srovnatelné? Nemáte vy osobně, si říkáte, dobře, je to přeci jenom starší model, musí člověk být opatrný, je tady riziko nějaké poruchy?
1: Tak když mluvíme o mým Bikru, to je originální starý historický letadlo, ale je ve stavu, řekl bych, jako lepším, než když bylo nový, protože my jsme dělali generálku, staráme se o něj, že opravdu, jako mechanik řekne tohle a já řeknu ano, prostě to letadlo dostane všechno, co potřebuje, a aby bylo krásný, aby bylo bezpečný, a takže nemám vůbec nemám obavu. V těch replikách těch prvoválečných strojů nebo s tím Blériotem inženýra Jana Kašpara, tam musíte být opravdu opatrný. Jo. Prostě tam musíte počítat s tím, že kdyby to chcíplo, ono to nikam nedoletí, to nedoplachtí, to musíte takhle se podívat před sebe dolů a tam jako někam prostě a položit to někam na pole, takže nemůžete letět přes nějaký lesy a tak, protože byste to nepřeletěl, kdyby náhodou.
0: Takže člověk i s tímhle ohledem k tomu přistupuje.
1: Přesně tak.
0: A to, jak prakticky to vypadá, člověk uvidí na aviatické pouti, jak jsem zmiňoval, co se týká toho Blériotu Jana Kašpara, tak 12.15 je ten čas. Jak velkou komplikací bylo to přestěhování do Hradce Králové?
1: Bylo to náročný, musíme říct, že jak letiště Hradec, tak město Hradec, tak Královéhradecký kraj byli velmi jako nápomocní, chtěli tam tu akci, chtěli vlastně nám pomoct a zároveň tam tu akci mít, protože teďko v Hradci Králové nebyla velká airshow, dříve tam bývali. Takže bylo to velmi náročné, protože jsme na to měli velmi málo času. My jsme se dozvěděli 13. prosince, že bohužel aviatická nebude moc být v Pardubicích kvůli přestěhování Gripenů a dalším věcem. A tak jsme začali jednání a kolegové, kteří ty jednání vedli a pracovali na tom, opravdu odvedli fantastickou práci společně s městem Hradec Králové, s leteckýma službama a tak dál. A přestěhovali to. Takže já se před tím velmi skláním, protože já jsem v tomhletom nebyl tak aktivní, já jsem jenom ten, kdo je vidět.
0: Pro ty, kteří třeba v sobě nyní, dnes díky rozhovoru s vámi objevili tu vášeň pro létání a chtěli by to vidět, tak dobrá zpráva, vstupenky stále ještě jsou. Ale má to jednu výhodu, ten Hradec Králové, a to je výhoda pohledová, ne?
1: No, v Pardubicích byla nevýhoda, že koukáte do slunce, takže všichni odcházeli se spáleným obličejem. V Hradci Králové to slunce je za zády, takže nekoukáte do slunce, takže ten výhled je v tomto směru mnohem lepší. Bude počasí, vypadá to velmi hezký, bude teplo teda, ale počasí bude krásný. Vstupenky běžný ještě jsou, takže kdokoliv chce, doporučuji koupit je na www.aviatická pouť předprodej, abyste se nezdržovali na místě a jsou tam všechny dopravní informace, všechno tam je.
0: Očekává se opět návštěva v hodnotách desítek tisíc návštěvníků, tak jak to bývá zvykem. Kromě Flying Bulls, kromě Blériota, co je tak největší chloubou a opravdu unikátem tohoto letošního ročníku?
1: No, úplně nejvíce těším na Eurofighter Typhoon s pilotem Noble z německé Luftwaffe, který přiletí a dokonce bude mít dvě vystoupení denně. I když už tam tohleto nádherný burácivý aero budeme mít, tak on bude lítat dvakrát denně a bude tahat těch svých 9G. Takže to bude jako velmi impozantní, protože není možný normálně tyhle ty aera si pozvat. To musí pozvat zase česká armáda a my díky spolupráci s armádou České republiky jsme mohli to letadlo sem dostat. Bude to velké vystoupení centra leteckého výcviku, kde předvedou svoje nové L-39NG Skyfox a bude se loučit starý L-39C Albatros. Do toho budou letadla z hangáru 7 ze Salzburku, P-51 Mustang, Corsair a Lightning. Mimochodem s Lightningem lítal Antoine de Saint-Exupéry kdysi dávno. Takže bude toho hodně, bude scéna z první války, bude scéna z Pearl Harboru a bude záchrankový vrtulník, na to se lidi vždycky hodně těší vidět ten vrtulník v akci. Bude toho strašně moc.
0: Ta vaše moderátorská zkušenost se teď naprosto jasně prokázala, protože jste vlastně vyjmenoval kompletně ten program. Omlouvám se, na jeden element jste zapomněl, já bych poprosil o vysvětlení. Dvě ženy na křídlech dvouplošníků. Scandinavian Catwalk.
1: Ježíš, to jsem zapomněl.
0: No to mě, já se omlouvám, tak jako může mě tohle napadlo, protože chci vidět, co to znamená Catwalk a Sky. Jsou to termíny, které zajímavou asi.
1: Krásný dvouplošník s hvězdicovým motorem. A to on má na palubě dvě holky, které vylezou z kabiny, každá na jedno křídlo. A teď tam sami jako akrobatěj, buď to je na horním křídle, nahoře je takový sedátko, takový ta...
0: Za letu.
1: Oni přelejzají z křídla na křídlo a teď tam prostě mávají a to. A on ještě během toho letu s nima nejenom letí, ale on s nima i akrobatí. Ty holky mají tygří oblečky, jsou namalovaný a to. No je to úžasná show. Ještě to letadlo má několik kouřových efektů. Je to fantastická show. Jsou poprvé v České republice. Je to premiéra. Takže na tohle rozhodně přijďte, protože já se na to strašně moc těším. Já jsem je viděl na mnoha světových air show, ale poprvé budou v České republice.
0: No, musím říct, že to je obrovské lákadlo a ty tygří oblečky asi to poslední, co člověka v tu chvíli bude zajímat.
1: Ale když vystoupí, tak pak se jdou podepisovat. Jasně. A jsou to krásné holky ještě k tomu. Jo.
0: Ne, tak tohle je taky lákadlo. Kdybych byl konkrétní, tak na to se můžete těšit krátce před 16. hodinou. Jan Rudzinský je dnes hostem Radiožurnálu.

0: Jan Rudzinský je dnes hostem Radiožurnálu. Probírali jsme to, co čeká příznivce na aviatické pouti. Probírali jsme i historická letadla. Probírali jsme jeho nehodu. Myslím si, že existuje velká skupina lidí, kterou fascinuje létání jako fenomén. Je to pochopitelně důležitý element i v literatuře. Když někdo chce začít, když někdo chce nedostat se do Flying Bulls, tam že by musel zavolat vám, vy byste to musel říct panu Tvrdíkovi, ten by to musel schválit, pak by přišli další a další. Ale jenom začít, jak moc je to komplikované finančně, jak moc jsou ty zábrany, které si člověk like představuje, jak moc jsou reálné?
1: Je to mnohem snazší, než to vypadá, než si většina lidí představuje. Jo? Že většina lidí říká, ježiš, to je peněz a tak.
0: Ne, jako, tak já si představu, musím si koupit letadlo a tam končím.
1: Ne, nemusíte si koupit letadlo. Stačí projít základní zdravotní prohlídkou, když začneme u ultralehkého lítání, kde lítáte dvoumístná letadla, to už jsou dneska velmi moderní, krásná, rychlá letadla, schopná, jo? Není potřeba nic dalšího, tak potřebujete základní lékařskou prohlídku, abyste prošel tímhletím a potom začnete v některé letecké škole výcvik, kde ta hodina prostě toho letu stojí od, já nevím, 2500 třeba do 5000 podle typu letadla, podle typu školy a tak dál, což není tak hrozný a potřebujete 24 hodin základního výcviku, většinou počítejte spíš 30, takže za 24 to nikdo nedá, kdo začíná od nuly.
0: Jasně.
1: Jo, 30 hodin. A nemusíte to ale zaplatit dopředu. Můžete platit jenom to, co jste si odlítal. Takže v podstatě, jak si člověk jako má nějaký peníze, mu zbývají nebo našetří, jo, je to dosažitelný. Pokud je to pro mě priorita, tak prostě to možný je a je to mnohem snazší. Koupit si třeba malý ultralehký letadlo, nějaký starší, v řádech 100 tisíců. Takže i tohleto je dosažitelný. Není to tak, že prostě pilot musí být strašně bohatý člověk. Je to o tom, že ten člověk má letadlo proto, že ho tak moc chce, že si odepře jiný věci. Většinou je to takhle.
0: To znamená, a to je možná to překvapující, je to srovnatelné s dalšími koníčky, protože řádově vlastně se člověk může dostat na podobnou hodnotu.
1: Určitě. Není to jako moc dražší. Lidi, co jsou v aeroklubech, to nejsou žádný boháči, žádný milionáři. Prostě jsou to normální lidi, kteří to milujou a chodí lítat v aeroklubu, prostě si to letadlo půjčujete za nějakou standardní cenu a zaplatíte jenom to, co odlítáte. Jo, takže je to dostupný, pokud je to pro mě důležitý a já doporučuju to zkusit, protože lítání je krásný. A doporučuju to, i když si nejste jistý. Zkuste to, protože vy si dáte třeba dvě lekce a zjistíte, že se vám líbí se nechat vozit, ale nemusíte to pilotovat, nechcete mít ty papíry. A nebo naopak zjistíte, že je to ta vášeň a půjdete do toho. Jako, zkuste to.
0: Jak dostupná je ta možnost proletět se s vámi, proletět se s někým, kdo dělá tu leteckou akrobaci. Nemyslím rovnou s Flying Bulls, to je jasný, že to tak dostupné není, ale kdyby někdo měl chuť, jsou i nějaké možnosti, že se na vás můžou obrátit a že vy děláte ty lety?
1: Existují servery, jako kde se prodávají letecký zážitky, zážitkové lety CZ a tak, jako tam se občas něco takového dá. S tou akrobací je to složitější. Jo? Vozit jako komerční akrobací v podstatě není možný. Jo, musíte přesvědčit někoho, kdo to jako umí, kdo tu možnost má, aby vás svezl nekomerčně. Jo, takhle jedině.
0: Dostáváme se k tomu dalšímu rozměru. Je jich ještě spousta, které bychom mohli probrat a myslím si, že se alespoň za mě nevidíme naposledy. Tři knihy, jestli to dobře počítám, jste vydal. Jaké byly ty ohlasy na první krok? Protože by tím jasné, že bychom mohli rozebírat ty další dvě. A ten první krok mi přijde jako jedna z prvních velmi dobrých knih pro začínající podnikatele, velmi motivační.
1: No, to byl náš záměr. Jako lidi, kteří si to koupili, pořídili a v současné době je knížka První krok zdarma ke stažení na webu. Normálně jenom se tam zaregistrujete a můžete si kdokoliv stáhnout. Protože my jsme s kamarádem Zdeňkem Weberem chtěli napsat knížku o podnikání, že oba jsme prošli biznisem, ale o tom, aby to bylo celostní podnikání, aby to nebylo takový drancovací, aby to bylo o tom, že já se v tom cítím dobře, i ty ostatní se v tom cítí dobře, protože bohatství není jsou jenom peníze, to jsou i vztahy, to je zdraví, to je jako environmentální část, jo, sociální oblast, tohle všechno dohromady dělá ten skutečný pocit bohatství a k tomu by podnikání nebo vůbec ten náš život jako měl směřovat, ke skutečnému bohatství, nejenom mít hromadu zlaťáků.
0: Myslíte si, že tahle teze obstojí i v roce 2026 v době tak rychle a v době, kdy ta čísla jsou tak atraktivní?
1: Já doufám, že... A já žiju samozřejmě v nějaký bublině, kde tahle ta teze je čím dál
0: žijete víc. Hlavně s nadhledem.
1: Ale doufám, že jo, doufám, že se bude šířit.
0: A Co bývá nejčastější limit v tom rozhodnutí? Jít svojí vlastní cestou a vracím se vlastně i zpátky k tomu roku 2014, když se prodal firmu, ale ono je to i v tom prvním kroku, že člověk si řekne, tak dobře, já jdu prostě podnikat a začíná.
1: Když koukáme moc daleko. Většinou limity jsou, že koukám moc daleko. Jo? Vy jste přemýšlel třeba o své kariéře, o tom, kdybyste přemýšlel o tom, že chcete být takhle slavný, jak jste dneska, tak pravděpodobně jako si řeknete, to není možný, jo, ale že uděláte jeden krok a uděláte další jeden krok a najednou zjistíte, že jste mnohem dál, než jste si kdy dokázal představit. Takhle to funguje ve všech oblastech. Jo? Takže stačí prostě, běžte si vyzkoušet lítání, nebo běžte si vyzkoušet moderaci, běžte si vyzkoušet cokoliv, co vás zajímá, udělejte jeden krok a tam zjistíte, jaký to je. A z tohohle místa uděláte další první krok, protože tam jste ještě nebyli předtím, proto je ten druhý krok je zase první. A třetí krok je zase první.
0: Jak moc se má tady člověk upínat na ten sen? Protože ten sen může být jenom iluze. Protože daleko důležitější je ten krok. Ne?
1: Ano, ta cesta je důležitější než ten cíl. Ano, ten cíl je dobrý. Jo? Ale když se budu fokusovat na to, že chci dojít na Mount Everest a pouze na ten Mount Everest, tak ta pravděpodobnost, že selhám, je ohromná. Ale jestliže mám rád hory, tak si užiju Krkonoše, užiju si Tatry, užiju si Alpy, užiju si i ty Himaláje.
0: Ve výsledku i Milešovku nebo Říp.
1: Přesně. A třeba dojdu i na ten Everest, a třeba ne. Ale celou tu dobu jsem se bavil. Celou tu dobu jsem tam byl rád.
0: Máte vy aktuálně nějaký sen? Něco ten, nebo takhle, ne sen, abych pochopitelně šel v tom, co jsme si říkali. Spíš teď před sebou nějaký ten krok, další dílčí.
1: Já teď zrovna nevím. Já jsem si splnil tolik snů, jako, nebo ten život mi dopřál splnění tolik snů, že já jsem jako hodně spokojený s tím, jak to je. Ještě bych si rád teda, co se týká lítání, zalítal druhováleční letadla, jako je Mustang, Spitfire a tak. To se mi ještě nepovedlo, ale...
0: A je to komplikovanější, než letět Blériotem?
1: Hlavně je to dražší.

0: Hodně, jako ten je mi bližší. Dokonce jsme byli jeden čas v kontaktu a jeho knížky mě ohromně inspirovaly i jeho jako příběh, takže rozhodně Richard Bach. Rád bych ho pozval na aviatickou pouť, ale už je to velmi starý pán.
1: Každopádně jsou to knihy, které rezonovaly a je skvělé se k ním vracet, protože jsou nesmírně čtivé.
0: Doporučuju všem knížka Racek, tak to je jedna z nejprodávanějších knih vůbec na světě. Fantastická, ta se líbí všem, i nejenom těm, kdo mají rádi lítání, ale všem, kdo mají rádi život. No a ty jeho ostatní knížky jsou taky geniální.
1: No a bude další kniha?
0: No a doufám, ale teď mi to moc jako tam neteče. Jsem docela línej psát, ale je to docela utrpení to psaní. Jako. Takže já musím počkat, až někde jako nahoře v tom nebeském cloudu je ta knížka hotová, já si ji pak stáhnu a napíšu ji. Jako, a pak dělám, že jsem to napsal já.
1: No tak ať ta procenta jen a jen stoupají, jak kniha přijde co nejdřív. Děkuji mnohokrát, že jste byl dnes hostem a pochopitelně těšíme se na setkání na aviatické pouti, která tento víkend bude zářit v Hradci Králové. Jan Rudzinský byl naším hostem. Díky moc.
0: Děkuji moc krát.
1: Za chvíli dopolední Radiožurnál a Vojtěch Bitterman.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Dobré dopoledne, je 10 hodin.

0: Zprávy Radiožurnálu a Kateřina Couserisová.
1: Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč. Chorvatsko bude i v turistické sezóně udržovat regulaci cen paliv. Čeští hokejisté na závěr skupiny na mistrovství světa prohráli s Kanadou. Nehoda brzdí provoz na dálnici D2 ve směru z Bratislavy do Brna na 13. kilometru. A bude skoro jasno, odpoledne ojediněle přeháňky nebo bouřky, teploty většinou do 30 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Prezident Petr Pavel může jmenovat Miroslava Hlaváče novým náčelníkem generálního štábu. Jeho nominaci dnes projednal sněmovní výbor pro obranu. Nikdo nebyl proti. Vláda navrhuje, aby Hlaváč do čela armády nastoupil od 1. července. Hlaváč za prioritu považuje budování moderního vojska, které bude plnit spojenecké závazky.
3: U vzdušných sil je to vlastně příprava na přijetí letadel F-35 a samozřejmě ta nejvyšší priorita v této oblasti je protivzdušná obrana, navýšení jejich schopností a příprava protidronové ochrany.
1: Současnému šéfovi armády Karlu Řehkovi služební poměr končí na konci srpna. Hlaváč doteď působil jako Řehku v první zástupce. V Chorvatsku budou řidiči letos naposledy platit dálniční poplatky na mýtných branách. Další rok už by to mělo být digitálně. Chorvatská správa dálnic spustila testovací provoz. Letos můžou návštěvníci Chorvatska počítat taky se zastropovanými cenami pohonných hmot kvůli izraelsko-americké válce s Íránem.
4: Preporuča se da točite gorivo ne na autoputu.
5: Ředitel pražské kanceláře chorvatského turistického sdružení Miotrak Mlačič doporučuje tankovat u místních čerpacích stanic a ne na dálnicích. Tam totiž cenová regulace pohonných hmot neplatí. Chorvatská vláda vyhlašuje maximální ceny paliv ve 14-denních intervalech. Návštěvníci, kteří se vydávají na dovolenou právě v takovém intervalu, se mohou spolehnout na neměnnost cen. Loni navštívilo Chorvatsko 780 tisíc turistů z Česka. Patříme do první pětice nejčastějších návštěvníků Chorvatska. A mezi turisty, kteří se plaví i na malých lodích kolem chorvatského pobřeží, jsme dokonce v první trojici. Pavel Novák, Radiožurnál.
1: Stav amerického lékaře, který je po kontaktu s nakaženým ebolou hospitalizovaný v pražské fakultní nemocnici Bulovka, se nemění. Je dál bez příznaků. Potvrdila to mluvčí nemocnice Eva Stolejda-Libigerová.
6: Pacient je nadále izolován ve specializovaném bioboxu a je nadále pozorován.
1: Muž byl v Kongu jako misijní lékař. Pražské nemocnici je od minulého týdne. V izolaci zůstane 3 týdny, tedy po dobu, kdy se u něj můžou objevit první příznaky nemoci.
7: Sport. Čeští hokejisté zakončili skupinu světového šampionátu prohrou s Kanadou 2-3. Obsadili tak 3. místo a ve čtvrtfinále je čeká Finsko. Český tým v souboji s Kanadou vedl v polovině zápasu 2-0. Formace kolem útočníků Beránka, Černocha a Chmelaře byla sice střelecky aktivní, ale neprosadila se. Pokračuje právě Beránek.
8: Tak potýkáme se s tím celý turnaj, vůbec se na tom nepadá, těžký no. Chceme strašně dát góla, ale bohužel jestli přemírat ty snahy a naopak jsme se inkasovali a i po mý chybě, takže těžký no.
7: Zítřejší čtvrtfinále Česko-Finsko začne v Curychu v 16 hodin a 20 minut v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. 5 českých tenistů se dnes představí na grandslamovém turnaji Roland Garros ve 2. kole singlu. Muži Jakub Menčík a Tomáš Macháč a ženy Sára Bejlek, Marie Bousková a Karolína Muchová.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na D2 před Brnem a ucpaný pražský okruh. Na dálnici D2 ve směru z Bratislavy do Brna je silný provoz. Nesouvislá kolona popojíždí od 25. kilometru od Hustopečí a je to až do Brna k omezení u D1. Hlavně kamiony v pravém pruhu. Osobním pojedete v levém rychleji. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy čekejte kolony za sjezdem na Rokycany. Na kilometru 55 je zúžení silničáři a zdržíte se do 10 minut. Pozor na D5 se omezení i ve směru z Prahy do Plzně. Na kilometru 31 zavřeli pravý jízdní pruh silničáři a dojíždí se do kolony za sjezdem na Zdice. Opět je to asi na 10 minut. Na pražském okruhu připomínáme kolony ve směru z D1 na letiště. Popojíždějí před sjezdem na Ořech a musí kvůli nim regulovat vjezdy do tunelu. Aktuálně zastavíte před sjezdem na Jesenici a osobním autem se zdržíte až 30 minut. Ve směru z letiště na D1 je na okruhu kolona a před sjezdem na Ořech kratší od plzeňské dálnice asi na 10 minut. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude skoro jasno, odpoledne místy oblačno a ojediněle přeháňky nebo bouřky, hlavně na východě Moravy a Slezska a taky na jihu Čech. Teploty do 30 stupňů, na jihu Moravy až kolem 33. Tolik zprávy. Teď už začíná dopolední radiožurnál s Vojtěchem Bydrmanem.
0: Zpravodajský servis radiožurnálu, to nejsou jen ty klasické zprávy každou půl hodinu, ale taky server i rozhlas.cz. Na jeho titulce teď visí článek s titulkem Kde se bere český odpor k větrníkům? Je to text kolegy Jakuba Grima o tom, jak se menší vládní strany předhání v tom, kdo víc a razantněji odmítne výstavbu větrných elektráren. A co je zajímavé, v poslední době se k emocionálním výpadům vůči větrníkům nechali strhnout i špičky hnutí ANO. Tak si přečtěte víc právě na iRozhlasu.
2: Dopolední radiožurnál
10: a Vojtěch Bydrman.

0: Českou armádu nejspíš povede Miroslav Hlaváč. Návrh vlády na jeho jmenování náčelníkem generálního štábu dnes ráno projednal a schválil sněmovní výbor pro obranu. Teď Hlaváče může jmenovat prezident republiky Petr Pavel. Podrobnosti k tomu připravil reportér Jakub Vik, kterého zdravím do našeho sněmovního studia. Jakube, dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne z poslanecké sněmovny. Výbor to projednání návrhu po asi hodinu a půl dlouhé diskuzi odsouhlasil jednomyslně. Hned na úvod vystoupil ministr obrany Jaromír Zuna za SPD, který Hlaváče poslancům představil. Popsal ho jako jednoho z nejzkušenějších v armádě, který má předpoklad vést jako náčelník generálního štábu. Tady připomenu dění minulého týdne. Hlaváč totiž nebyl mezi čtyřmi jmény, která přinesl na vládu ministr obrany. Zuna následně uvedl, že byl jediným členem kabinetu, který hlasoval proti Hlaváčově nominaci. Tehdy to zdůvodnil tím, že vzhledem ke zkušenostem z armádního prostředí si dokázal představit vhodnějšího kandidáta. Každopádně Hlaváč v armádě slouží od 80. let a v kariéře zastával řadu velitelských i štábních funkcí, hlavně u dělostřelectva a pozemních sil. Sám Miroslav Hlaváč pak představil, na co se chce ve funkci zaměřit, hlavně na naplňování závazků vůči NATO.
2: I nastartovat modernizaci a strukturální změny u 4. brigády rychlého nasazení. U vzdušných sil je to vlastně příprava na přijetí letadel F-35 a samozřejmě ta nejvyšší priorita v této oblasti je protivzdušná obrana, navýšení jejich schopností.
1: A důležité taky podle Hlaváče bude zlepšit logistiku, tedy přesuny vojáků i materiálu, ať už se co se týče rychlosti nebo i kapacity.
0: A na co se pak ptali poslanci, ať už Miroslava Hlaváče nebo ministra Zuny?
1: Ptali se hlavně opoziční poslanci, a to často na peníze. Třeba místopředseda výboru Jiří Horák z KDU-ČSL se ptal, jestli jsou představené projekty a priority kryté v rozpočtu a v těch dlouhodobých rozpočtových prioritách. No a pokud ne, tak podle něj ambice nejsou tak velkolepé, jak je Hlaváč předložil. Jasné odpovědi na to ale poslanci od ministra Zuny nedostali. Podle něj to teď je totiž v jednání. Armáda a ministerstvo obrany teď dokončují koncepci armády v dalších letech i financování těch projektů. Premiér Andrej Babiš z ANO v ní chce například posílit nábor nových vojáků. Každopádně projednávat koncepci by vláda měla podle Zuny začátkem června.
0: Teď tedy bude moct Hlaváče jmenovat náčelníkem generálního štábu prezident republiky. Od kdy to bude, Jakube?
1: Ano, kancelář prezidenta už dříve uvedla, že Petr Pavel je připravený Hlaváče do funkce jmenovat. Ten by tak měl stanout v čele armády od začátku července, kdyby měl být i prostor pro předání funkce. Služební poměr Karlu Řehkovi totiž končí k 31. srpnu.
0: Jeho nástupcem v čele české armády se tedy stane Miroslav Hlaváč. Jeho nominaci ráno projednal sněmovní výbor pro obranu a teď ho jmenuje prezident republiky. Slyšeli jste o tom z našeho sněmovního studia od reportéra Jakuba Vika. Moc děkujeme, naslyšenou.
1: Díky, hezký den.

Zatímco ceny domů, bytů i garáží rostou, u rekreačních nemovitostí spíš stagnují nebo zlevňují. Shodují se na tom realitní kanceláře, jenže i skoupí chat a chalup se pojí řada nástrah. Jak poznat černou stavbu a co dělat, když k chatě nevede přístupová cesta? Na Radiožurnálu vám poradíme v dnešním dopoledním biznisu. Tak dobrý poslech.

0: Přelom května a června tradičně uzavírá nejaktivnější část sezóny pro nákup nebo naopak prodej rekreačních nemovitostí. Jenže při nákupu chat a chalup můžete narazit na řadu pastí v realitním právu. Víte, jak poznat černou stavbu a co dělat, když k chatě nebo k chalupě vede přístupová cesta přes sousedů v pozemek? Nejen na to všechno má odpovědi redaktor Dominik Hron, kterého vítám ve vysílání dopoledního radiožurnálu. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Kolik tedy teď stojí rekreační nemovitosti?
1: Běžná chalupa mimo turistickou oblast, která ještě bude potřebovat opravit, se teď před sezónou dala sehnat v průměru asi za 3 miliony a 150 tisíc korun. Bylo to o 2% méně než loni ve stejnou dobu, jak říká za portál bezrealitky.cz Jan Broš.
2: Těchto objektů mají i nadále kupující velice dobrou vyjednávací pozici. Na druhou stranu úplně jinak tomu je u prémiových objektů, to znamená chat, chalup, které umožňují třeba celoroční bydlení, jsou po nějaké zásadnější rekonstrukci, a nebo se nachází v lokalitě, která je zařazená mezi takové ty nejžádanější.
1: Jenže při koupi je potřeba si ohlídat právě i to, jestli na pozemku nejsou třeba stavby, které tam být nesmí. Například nejsou v souladu s územním plánem nebo nedostali stavební povolení. Předejít problému se dá, pokud si lidé předem zkontrolují údaje uvedené v katastru nemovitostí. Varováním je třeba stavba bez čísla popisného nebo evidenčního. Za následnou legalizaci, pokud je tedy možná, většinou lidé zaplatí od 40 až do 120 tisíc korun, v opačném případě pak musí stavbu zbourat. No a na podobné komplikace může člověk narazit, pokud třeba koupí chatu, ke které nevede přístupová cesta.
0: Zastavme se u toho, Dominiku, jak často se to stává a hlavně co s tím?
1: On to bývá typický problém hlavně u starších zahrádkářských kolonií. V takovém případě se určitě nevyplatí spoléhat jenom na domluvu se sousedem. Mnohem lepší je podle odborníků zvážit spoluvlastnictví anebo rovnou odkup pruhu pozemku. V krajním případě pak přichází v úvahu alespoň zajištění věcného břemene. Takový postup doporučuje třeba advokát ze společnosti Springwalk Jiří Alfery.
3: Důležité je, aby smlouva nebyla napsána jen obecně. Měla by přesně říkat, kudy se chodí nebo jezdí, zda se může jezdit autem, zda právo platí i pro návštěvy, řemeslníky nebo složky integrovaného záchranného systému, kdo cestu udržuje, kdo hradí náklady.
1: No a někdy to ani jinak nejde. Banky v Česku totiž většinou bez věcného břemena neposkytnou hypotéku. Platí to třeba v případě UniCredit Bank, která má na podobné případy svého odhadce, dodává její mluvčí Petr Plocek.
4: Podle jeho vyjádření pak požadujeme například smlouvu o zřízení věcného břemene, včetně potvrzeného návrhu na vklad do katastru nemovitosti, a to zpravidla nejpozději k čerpání úvěru.
1: Není to žádná výjimka, stejně to funguje i u ostatních bank.
0: Tak to byl středeční dopolední biznis radiožurnálu, připravil ho Dominik Hron. Děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: Mystery.
1: Technologie budoucnosti.
0: Lékařské novinky.
1: Překvapivé vynálezy.
0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
1: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
1: V sobotu
0: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Kolik si myslíte, že mu je? 60. A vypadá pořád dobře. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní 60. ročník. Od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou investiční skupina DRFG, Visa a technologická skupina G2 Holding.
1: Radiožurnál je 10:30. Kateřina Causidisová připravila zprávy.
2: Nový náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč by mohl nastoupit od 1. července. Na sněmovním výboru pro obranu to dnes řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Podle něj díky tomu vznikne prostor pro převzetí funkce od současného šéfa armády Karla Řehky. Tomu služební poměr končí k 31. srpnu. Senátoři dnes zřejmě podpoří odklad digitalizace sociálních dávek i pevnou výši rodičovské před porodem, která by měla být 15 000 korun měsíčně. Horní komoře to doporučil její sociální výbor. Obě změny navrhuje ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Česko podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů dlouhodobě podporuje politiku jedné Číny, bez ohledu na to, jaká je vláda. Šéf české diplomacie to řekl po setkání se svým čínským protějškem Wangem i v sídle OSN v New Yorku. Na Tajvan v neděli odletí předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS. Peking považuje ostrov za jednu ze svých provincií. Tajpej to odmítá. Pracovníci Národního parku v Krkonoších opět instalují na Sněžce mechanické zábrany. Síťové ploty mají zabránit poškozování vzácných alpinských trávníků, na které někteří turisté i přes zákaz vstupují. Oranžové ochranné sítě zůstanou na Sněžce i kolem bývalé Obří boudy pravděpodobně do konce října.
3: Sport.
2: Hokejová reprezentace prohrála na světovém šampionátu s Kanadou 2-3. V zítřejším čtvrtfinále se tak utká v Curychu s Finskem. Radiožurnál a Radiožurnál Sport nabídnou duel od 16 hodin a 20 minut přímém přenosu. O postup do semifinále bude bojovat ještě Švýcarsko se Švédskem, Kanada se Spojenými státy a Lotyšsko s Norskem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D1 u Humpolce a kolony na bratislavské dálnici. Na D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždí kolona před Humpolcem. U benzinky Mikulášovice na 95. kilometru malují silničáři čáry a zavřeli si pravý jízdní pruh. Tvoří se kolona teď zhruba na 10 minut. Na D1 buďte opatrní i za Jihlavou směrem na Prahu. Na kilometru 109 ve stoupacím pruhu stojí auto, zatím bez označení, a kamiony tam vybočují. Na dálnici D2 ve směru z Bratislavy do Brna vázne provoz mezi Hustopečemi a Brnem. Kolona zhruba od 20. kilometru, tam popojíždějí chvíli i osobní v levém, pak už jsou fronty hlavně kamionů v pravém pruhu. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně čekejte kolony za sjezdem na Zdice. Na kilometru 31 je zúžení a zdržíte se 5 až 10 minut v koloně. Hodně ucpaný je Pražský okruh, teď hlavně ve směru z D1 na letiště. Je tam kolona před sjezdem na Ořech a musí kvůli ní občas i zavřít tunely kvůli regulaci provozu. Osobním autem se ve směru na letiště zdržíte asi 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude skoro jasno, odpoledne místy oblačno a ojediněle přeháňky nebo bouřky, hlavně na východě Moravy a Slezska, taky na jihu Čech. Teploty kolem 30 stupňů, na jihu Moravy až 33. Tolik zprávy. Pokračuje dopolední Radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
1: V naší dnešní Vinohradské 12 padají slova jako méněcennost, paraziti a dezoláti. Tématem je totiž hate speech v politice. Kde začíná a kde končí svoboda slova? Vyvolávají politice nenávist nebo jen provokují? A kdo rozhoduje o tom, co je už za hranou? Když si dnešní Vinohradskou 12 naladíte třeba v mobilní aplikaci Můj rozhlas, odpoví vám filozof jazyka z Akademie věd Tomáš Koblížek.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Už za půl hodiny začne dnešní tenisový program na druhém grandslamovém turnaji sezóny, tedy na antukovém Roland Garros. A v bitvách druhého kola se objeví i pět českých zástupců. Mezi muži to budou Jakub Penčík a Tomáš Macháč, mezi ženami Sára Bejlek, Marie Bousková a Karolína Muchová. Zpravodajství našeho reportéra Davida Prouzy čekejte přímo z Paříže v průběhu celého dneška.

0: Eros Ramazzotti a Tina Turner v dopoledním radiožurnálu. Před pár dny to byly už 3 roky od zpěvaččina úmrtí. Pojďme v našem středečním dopoledním vysílání dál. 48 obcí z podhůří Bílých Karpat ve Zlínském a Jihomoravském kraji vytvořilo společnost, která bude pro oblast se 60 tisíci obyvateli zajišťovat svoz a likvidaci odpadu. Cílem je ušetřit a taky líp odpady třídit a likvidovat je. Podobný postup přitom volí čím dál víc samospráv. Podrobnosti k tomu teď doplní naše reportérka Blanka Kovandová. Dobré dopoledne.
1: Hezký den. Tak nezávislý starosta Šumic na Uhersko-Brodsku, které se do svazku obcí odpady Bílé Karpady zapojili, Josef Podešť mi řekl, že obec snižuje množství komunálního odpadu, ale náklady přesto neustále stoupají a nyní už jsou pro obec 3 miliony korun. Společný postup samospráv má právě tyto ceny snížit. Co se týče svozu odpadu, buď si obce v Bílých Karpatech sami budou pořizovat svozová auta, anebo prodlouží smlouvu se společností, která tyto služby zajišťuje. V plánu je taky vybudování společného překladiště, kde by se měl směsný odpad lisovat a odvážet do spalovny. A podobný spolek vytvořili také 4 obce mikroregionu Střední Vsetínsko. Centrum obecní odpadové firmy bude v Hošťálkové, kde je v plánu vybudovat kompostárnu na bioodpad. A na konci minulého roku si společné odpadové centrum za 55 milionů korun založilo 6 obcí v mikroregionu Východní Slovácko. Tady ročně tak za svoz a likvidaci odpadu ušetří miliony korun.
0: Už téměř rok funguje odpadová společnost, kterou si založili obce ve Šluknovském výběžku. Jak se to osvědčilo, to ví reportérka Daniela Pilařová. I vás, Danielo, vítám ve vysílání.
2: Krásné dopoledne. Společná svozová firma začala nejdříve se 2 auty odvážet odpadky, nejdříve ze 6 obcí, letos na začátku roku, potom z dalších 5 a ve 2 zbývajících Dolní Poustevně a Starých Křečanech začne působit až příští rok v létě, protože se jim nepodařilo ukončit smlouvu se stávajícími dodavateli. Podle předsedy dobrovolného svazku obcí Čisté Šluknovsko Jindřicha Jurajdy, který je starostou Jiříkova, jde zatím vše dobře a lidé si na nové svozové trasy zbyt. O ekonomické stránce zatím Jurajda mluvit nechtěl, ještě není totiž hotová roční uzávěrka. Ještě dodám, že 51% téhle společnosti vlastní Marius Pedersen, který se likvidací odpadků zabývá. I tak ale mají města a obce přehled o tom, jaké služby a v jaké kvalitě nakupují a mohou do celé věci mluvit a to byl důvod, proč se svozovou společnost rozhodli založit. Podle Jurajdy navíc se ani nestalo to, že by se lidem zapojených obcí zdražily poplatky za svoz a likvidaci odpadků.
0: Uzavírá tedy reportérka Daniela Pilařová, ještě před ní jste slyšeli taky Blanku Kovandovou a oběma reportérkám radiožurnálu samozřejmě děkujeme.

Anna Daša Novotný, známá jako Daša, to je americká zpěvačka s českými kořeny, která propojuje pop s jemnými prvky country. A teď jste ji slyšeli i ve středečním dopoledním radiožurnálu. Ještě pro vás před 11. máme třeba kapelu Europe nebo hned teď Michala Hrůzu. Rád.

mi tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé.

0: Kanada kvůli epidemii eboly ve střední Africe dočasně zakazuje vstup lidem ze zasažených oblastí. Úřady v Demokratické republice Kongo aktuálně registrují přes 900 podezření na ebolu. Nejméně 223 lidí na ně zřejmě zemřelo. Podrobnosti k šíření nebezpečného viru v Africe teď na Radiožurnálu doplní Dominik Tesar z naší zahraniční redakce. Vítám tě.
1: Dobrý den. Kanada zakázala na 90 dní vstup obyvatelům Konga, Ugandy a Jižního Súdánu. Další lidé, kteří byli v zasažené oblasti, budou muset před vstupem do Kanady do karantény. Spojené státy podobná opatření zavedly už minulý týden.
0: Přitom v Severní Americe celkem brzy začne mistrovství světa ve fotbale, no a Kongo se na něj kvalifikovalo.
1: Ano, poprvé po 52 letech mimochodem. Hráči a většina realizačního týmu jsou ale mimo zemi. Konžská fotbalová federace už požádala, aby fanoušci z Konga dostali peníze za velmi drahé lístky zpátky.
0: Dominiku, co je teď v Kongu největší problém?
1: Na to jsem se ptal ředitele české pobočky organizace Lékaři bez hranic Tomáše Bendla.
2: Ono těch věcí je hodně, nicméně jeden z největších problémů je vlastně nedostatek PCR testů. To onemocnění ebola způsobuje několik různých virů, přičemž stávající epidemie je důsledkem šíření takzvaného viru Bundibugyo. Ale ten lze rychle diagnostikovat jen pokud máte k dispozici PCR testy se speciálními kazetami pro jeho odhalení. A bohužel právě ty teď v Kongu chybí, což vlastně komplikuje víceméně všechno. Od efektivního trasování, izolace potvrzených případů až po samotnou léčbu těch jednotlivých pacientů.
1: Lékaři bez hranic mají na místě asi 500 lidí a posílají další stovku.
0: A co dalšího, kromě ozbrojených konfliktů v oblasti, komplikuje reakci na epidemii?
1: Útoky na kliniky. Někteří místní si totiž přejí zemřelé pohřbívat tradičně, ale zemřelí jsou dál infekční a zdravotníci je proto nevydávají, vysvětluje to Bendl.
2: Ty útoky na zdravotnická zařízení a jejich personál vycházejí primárně ze strachu, protože léčba eboli je vlastně dost strašidelná záležitost. Ti zdravotníci jsou v ochranných oblecích, takže jim není vidět do obliče. Pacienty kvůli izolaci nemůže navštěvovat rodina a dokonce právě i to pohřbívání mrtvých je extrémně citlivé, protože si jich příbuzní nemohou dotýkat. Tady to všechno samozřejmě vytváří úplně ideální podhoubí pro šíření různých dezinformací a konspiračních teorií.
1: Několik provizorních klinik i schořelo a policie rozháněla lidi střelbou do vzduchu. Lékaři bez hranic se prý proto chtějí teď hodně soustředit právě na osvětu místních.
0: Uzavírá redaktor Dominik Tesár. Děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: Radiožurnál 11 hodin. A zprávy s Kateřinou Caucedisovou.
1: Důchodci budou moct ukončit spoření na penzi bez pokut, schválila to sněmovna. Ukrajina údajně zablokovala hlavní silniční spojení mezi anektovaným Krymem a Ruskem. Národní tým prohrál s Kanadou a ve čtvrtfinále hokejového mistrovství světa se utká s Finskem. A počasí bude skoro jasno až polojasno, později odpoledne oblačno, teploty až 33 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Důchodci budou moct ukončit penzijní spoření bez pokuty, schválila to sněmovna. Ti z nich, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu a nebo dokonce o vlastní peníze, by mohli získat kompenzaci. Týká se to důchodců, kteří si založili spoření před rokem 2023.

0: Podrobnosti má Jana Čermáková.
1: Návrh reaguje na zrušení státní podpory pro důchodce, kterou přestala vyplácet předchozí vláda jako součást konsolidačního balíčku. Ti, kteří smlouvy v reakci na to ukončili, přišli o část peněz. Důchodci, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli o státní podporu nebo o vlastní peníze, mají získat kompenzaci. Náklady na státní rozpočet budou podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO zhruba 60 milionů korun. Opoziční pozměňovací návrhy neprošly, jako třeba návrh šéfa klubu TOP 09 Jana Jakoba, který chtěl ze zákona vypustit kompenzace pro ty, kdo ze systému vystoupili. Normu teď dostanou k posouzení senátoři. Z Poslanecké sněmovny Jana Čermáková, Radiožurnál.
0: Ukrajinským dronovým silám se daří blokovat logistické pozemní spojení mezi Ruskem a anektovaným Krymem i dalšími okupovanými oblastmi. S odvoláním na vojenské zdroje to uvádí telegramový kanál Krymský vítr.
2: 414. brigáda Nemesis bezpilotních sil Ukrajiny podle kanálu Krymský vítr zablokovala silnici z Mariupolu přes Melitopol do Simferopolu na Krymu. Ukrajinské útočné drony už zničily desítky armádních aut, nákladňáků a palivových cisteren, uvádí Krymský vítr. Drony nacházejí cíle i na alternativních vedlejších a polních cestách. Je to začátek velkého lovu na ruskou logistiku, napsal ukrajinský kanál. O hrozbě úplného odříznutí Krymu informovali i ruští tzv. Z-blogeři, kteří se specializují na válku proti Ukrajině. Z Kyjeva Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: Veřejná zeleň Brno zavádí častější zalévání ve městě. Důvodem jsou aktuální vysoké teploty. Víc vody dostanou rostliny v květináčích, ale taky velké stromy. Jaká místa jsou na vysoké teploty v Brně nejvíce citlivá, to doplňuje ředitel Veřejné zeleně Brno Josef Kasala.
3: Co se týče takových těch nejvíce vysychajících míst, tak je to zejména jsou to místa, kde je hodně kameniva v kombinaci s druhem, který je k tomu citlivější. Například ulice Lipová, nebo Javor Červený na ulici Hlinky, anebo křižovatka cest, kde nám to hodně vzduchem, a to je Mendlovo náměstí.
4: Sport. Národní tým podlehl na závěr skupinové části hokejového mistrovství světa Kanadě 2-3. Obsadil tak třetí místo a ve čtvrtfinále ho čeká souboj s Finskem. O postup zabojují Češi zítra od 16 hodin a 20 minut. Fotbalisté ostravského Baníku vstoupili do baráže o šance ligu výhrou nad Táborskem 3-0. Dnes v 18 hodin začne duel Artisu Brno proti Slovácku. Utkání můžete živě poslouchat na Radiožurnálu Sport, stejně jako během dne i tenisový Grand Slam Roland Garros. Ve druhém kole singlu se představí pět českých tenistů. Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Sára Bejlek, Karolína Muchová a Marie Bousková. Nejdřív se z nich na kurt dostane Bejlek. Už za hodinu nastoupí k souboji se čtyřnásobnou vítězkou turnaje a světovou trojkou Polkou Švjontekovou.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D1 u Humpolce a ucpaný Pražský okruh. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte kolony mezi sjezdy na Větrný Jeníkov a Humpolec. Na 95. kilometru benzinky Mikulášovice malují silničáři čáry na vozovce. Zavřeli pravý jízdní pruh. Kolony jsou tam až na 20 minut od stého kilometru. Na dálnici D2 ve směru z Bratislavy do Brna připomínáme kolony mezi Hustopečemi a Brnem. Popojíždějí hlavně kamiony od 23. kilometru až k D1. Osobním autem zastavíte jen místy. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně se chvilku, asi 10 minut, zdržíte za sjezdem na Zdice. Na 31. kilometru silničáři něco opravují v pravém pruhu. Na D5 ve směru z Rozvadova do Prahy pozor před Plzní. Na 90. kilometru hlásíte nepojízdný kamion na krajnici.
7: A je obestavený jako kuželama, ale ty kužely zasahujou až do pravého jízdního pruhu. Kamionik musí využít i levej pruh, byť lehce.
6: A na Pražském okruhu popojíždějí kolony před sjezdem na Ořech v obou směrech. Delší ve směru z D1 na letiště, tímto směrem musí i regulovat vjezdy do tunelu. Zastavíte osobním autem u sjezdu na Vestec. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude skoro jasno, později odpoledne místy oblačno a teploty kolem 30 stupňů. Tolik zprávy. A posloucháte Život k nezaplacení s Janem Pokorným.
8: Dobrý den, a kde jsme? Poslanci by dnes měli schvalovat novelu zákona, která umožní důchodcům ukončit spoření na penzi bez sankcí. Jde o důchodce, kterým stát od poloviny roku 2024 přestal vyplácet státní příspěvek na toto spoření, a pokud se ho kvůli tomu rozhodli zrušit, stálo je to část peněz. O důchodech, o spoření i o tom budeme mluvit v dnešním rozhovoru z projektu Život k nezaplacení.
5: Život k nezaplacení.
9: Unikátní projekt Radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
8: Daniel Prokop, zakladatel společnosti PAK Research. Dobrý den.
10: Dobrý den.
8: Začněme ale jiným tématem. V aktuálním celoplošném testování dětí z 5. a 9. ročníků se kromě vědomostních úloh z češtiny a matematiky objevily taky otázky třeba na rodinné poměry dětí, na jejich duševní pohodu. Byl, Daniel, hlavní problém v tom, že to zejména rodiče a děti nečekali?
10: Tak evidentně to naštvalo hodně rodičů z těch reakcí, až mi to překvapilo, ale pravděpodobně je to hodně v té komunikaci, protože zejména ty otázky na to, jaká je ta rodina, jaké mají rodiče vzdělání, jak pracují a podobně, tak ty mají svůj smysl, protože oni měří takzvaný ten socioekonomický status a reagují na to, že my máme jedny z největších nerovností ve vzdělávání. A opravdu řadě těch škol se nedaří vzdělávat děti, které jsou z toho nižšího sociálního prostředí. Je to mnohem horší než třeba v Polsku nebo ve Slovensku nebo v Estonsku a podobně. A teďka ta inspekce oprávněně chce zkoumat, jakým školám se to daří, jakým ne. A na to, abyste to zjistil, tak potřebujete právě vědět u těch testů, jaké zázemí mají ty děti. Jo. Protože třeba si můžete najít školy potom, kterým se to daří, a zkoumat, co dělají lépe, naopak pomáhat těm, kde se to nedaří a podobně. Takže to má svůj smysl, musíte vysvětlit, proč se na to ptáte. A možná taky zvážit, jestli všechny ty otázky jsou potřeba pro výzkum toho statusu sociálního, protože ten se zkoumá různými způsoby. Zami tam šlo možná až moc do detailů některých věcí.
8: Navzdory tomu náměstek ústředního školního inspektora Petr Suchomel říkal ve 20 minutách Radiožurnálu, že se neptali teď třeba na kapesné, dovolené v zahraničí, na vlastnictví auta, což jsou podle něj celkem standardní otázky, které se v těch mezinárodních výzkumech používají, ale jim, že přišli už trochu nad rámec.
10: No, opravdu v těch mezinárodních výzkumech jako PISA je těch otázek takhle hodně. A oni to redukovali. Je tam to povolání toho rodiče. Myslím si, že toho není tak kontroverzní, když to vysvětlíte, proč se na to ptáte. Je samozřejmě otázka, jestli třeba vzdělání těch rodičů už nevypovídá dost o tom statusu vlastně v Česku. Proč je v Česku vzdělání lidí hodně souvisí s dalšími věcmi, jaký máte příjem, jestli berete dávky a tak. Takže víc než zahraničí to vzdělání určuje ten sociální status. Ale jsou tam jako jiné věci, jo? Třeba jestli to jsou děti migrantů, jo, který mluví jiným mateřským jazykem, to je důležité taky jako vědět jako kontextuální věc. Jestli tyhle děti zvládají tu matematiku a češtinu. Takže trochu mi to mrzí, že to je věc, která jako je potřeba podle mě zkoumat v Česku a špatně se odkomunikovala, jaký má smysl a jak může pomoct těm dětem a těm školám.
8: On se to snaží, Petr Suchomel, vysvětlit i tím, že ty otázky, které teď vzbudily takový poprask, jsou těmi otázkami, které už použili v letech 2022 až 2023.
10: Školní inspekce testuje takhle často. Myslím si, že hodně teda to posílilo to, že tam byly taky ty otázky na duševní zdraví. Že kdyby tam nebyly ty citlivé otázky na duševní zdraví, tak ty otázky na ten status, to tak lidi si nějak domyslí, že chtějí pochopit, jakoby, jestli ty děti jsou z chudého nebo bohatého prostředí. Jo. Takže to posílilo ty otázky na to duševní zdraví a možná větší plošnost toho testu taky.
8: Otázky třeba na tu psychickou pohodu letos byly i v těch testech pro žáky 5. tříd, což dřív nebylo, tak možná i to bylo to překvapení.
10: Oni tam používají dotazník, kdyby někdo chtěl se ho najít, tak je to takový psychologický dotazník, který se jmenuje PHQ9 GAD7. Jo, to je sada.
8: Už jenom tohle zbuzuje tíseň.
10: To už tohle zbuzuje tíseň, ale chci tím naznačit, že to je sada otázek, která u níž jako nemá smysl ta jednotlivá otázka. To, nemá smysl se ptát, jenom cítí se podráždění a podobně. Je to sada symptomů, kde když splníte nějaký počet, tak to jakoby ukazuje, že máte nějaké duševní problémy. Nebo můžete mít nějaké symptomy depresie a úzkostí. Jo. Takže vlastně to, co ty rodiče štve, že tam jsou ty jednotlivé citlivé otázky, tak ono to jako ani nesměřuje k té jednotlivé otázce, ale k tomu indexu, který ukazuje, že to dítě má nějaké symptomy úzkostí, depresí. A teďka jsou dvě věci. dotazník má smysl z tohoto hlediska, ale jsou dvě věci na zvážení. Jestli to je podoba duševního zdraví a well-beingu, který má zkoumat, má cenu zkoumat v školách. Jo. Jestli spíš neskoumat vztahy, šikanu, věc, kterou ty školy...
11: Můžou ovlivnit.
10: Oni můžou ovlivnit i tohle trochu, jo, školní psychologové, no. Nebo měli by to vědět. Ale možná jsou typy té pohody, které souvisí víc s tou školou. Prostě, jo. To říká třeba David Greger, vědec. Já s tím trochu souhlasím, že by možná mohl se zkoumat jiný typ toho duševního zdraví, který souvisí s tou školou, nebo té pohody dětské. A druhá věc je, v tom dotazníku jsou jako fakt citlivé věci, jako jestli jste myslel na sebevraždu. A my, když to třeba používáme, tak i pro dospělé tohle to vyhazujeme, jo? Protože ono to není úplně nutné tam mít v té baterii. Jsou i redukovanější baterie tohoto dotazníku. No a samozřejmě, když se ptáte někoho na takhle citlivou otázku, tak potom by člověk má řešit, jako výzkumník, co následuje, když vám řekne člověk ano. Jo. Takže v těch výzkumech často jsou třeba odkazy na tísňové linky, aby jste se jenom nezeptal a nic s tím neudělal prostě. Jo. Takže buď to se to vynechává, nebo tam jsou odkazy na nějaké linky pomoci, aby to ten člověk mohl řešit, když to tam jako přizná vlastně, jo, v tom výzkumu. Což je zase těžké udělat, protože ty výzkumy jsou často papírové a podobně. Takže možná je otázka, jestli to neredukovat, ten dotazník, a nezaměřovat se spíš na typy takzvaného toho well-beingu, té pohody, která souvisí se školou. Jako, úplně.
11: Český rozhlas ve spolupráci se společností PAQ Research už několik let na robustním vzorku zkoumá situaci českých domácností. Teď jste přinesli nová data. Vy jste se tam už zabývali i tím testováním?
10: My jsme se zabývali duševním zdravím.
11: Duševním zdravím, to je souvisí.
10: To vlastně stejná baterie, kterou používá ta školní inspekce. Byť my ji redukujeme, aby jsme se neptali prostě lidí na tu sebevraždu opakovaně. A to duševní zdraví je velký problém. Pořád v dospělé populaci je to asi 16% lidí, kteří mají ty symptomy. Mezi dětmi a mladými lidmi to je ještě více, podle výzkumu. Což ukazuje, že to má svoje jakoby oprávnění to zkoumat a řešit to, protože my máme málo školních psychologů, málo psychologů pro dospělé, psychiatrů a podobně. A zároveň i ta gramotnost, co dělat s tím duševním zdravím, aby se vám nerozpadalo, tak v Česku jakoby je trošku podceněná a tak. No.
11: Některé školy nedotestovaly, anebo tedy vůbec nezačaly testovat. Budou tedy data chybět za letošek?
10: Asi pravděpodobně ano, protože to už se nestihne. Ale to asi by řekl pan ministr lépe, nebo pan ústřední inspektor. A teďka je důležité, že neměli bychom vylít s tou vaničkou dítě. Jo, a to je to, že my fakt nevíme vůbec, co se děje v těch školách. Ve smyslu, jestli dobře nebo špatně učí. A tohle byla nějaká snaha tam udělat testování matematiky češtiny, aby se vidělo, jaké ty školy se vyvíjejí, jako dokážou naučit ty studenty něco a napojit na to nějaké kontextové ukazatele. A teďka mám obavu, že prostě se zanevře na to testování jako celek. A že se třeba místo toho, my hodně řešíme ten dotazník na ty rodiče a na to duševní zdraví. Ale my bychom třeba řešili kvalitu toho dotazníku, jestli dobře měří tu matiku a češtinu, jo, protože...
11: Třeba kolik žáků umí na konci první třídy číst?
10: Tak a...
11: A nebo na konci devítky, kolik zvládá třeba běžné početní operace?
10: Přesně, jo, a to vlastně nevíme v Česku, jo, úplně. Protože my máme ty testy toho Cermatu, které jsou používané pro přechod na střední školu. Ale vůbec nepoužíváme ty testy, které nemají ten rozřazovací účel a slouží k tomu, aby jsme měřili, jak si daří těm školám. Aby třeba v těch špatných jsme mohli vyměnit ředitele, aby naopak v těch dobrých se šířila ta jejich dobrá praxe do ostatních škol. Jo. A teďka to vzdělávání pracuje úplně naslepo. Dokonce jsou jako největší problém je, že třeba investujeme i miliardy korun do nějakých opatření. A díky tomu, že nevíme, jak ty školy se vedou ani v té matice češtině, tak vlastně nevíme, jestli to mělo smysl, jestli ty asistenti mají smysl, jestli když učí dva učitele, jestli to má smysl. Takže to je hrozně zmařené energie bez viditelnosti těch dopadů. A tam bych řekl, že by mi bylo líto, kdyby to jako tahle ta kauza zmařila to, co je potřeba. A to je měřit ty výsledky a nejenom pro rozřazování těch dětí, proto aby jsme se dokázali poučit vlastně. Jako.
11: Opusťme tedy teď základní školu a pojďme do důchodu.
5: Život k nezaplacení.
11: Penzijní spoření může být klíčovým zdrojem prostředků ve stáří, v Česku ale není funkční. V čem je problém? Tím bych začal.
10: Problémy jsou asi čtyři. Lidi tam vstupují pozdě. Jsou tam vysoké poplatky, které jako zničí ty velkou část těch úspor. Lidé jsou taky často ve fondech, které nemají dobré výnosy. a potom se taky vybírají jednorázově ty penze. Jo. Takže vlastně ten produkt, který stát podporuje asi 18 miliardami korun, oproti tomu, jak to funguje v zahraničí, tak nefunguje, nebo nefunguje dostatečně k tomu, aby se zabezpečili, aby si přilepšili k tomu důchodu.
11: Proto vy uvádíte reprezentativní výzkum, který ukazuje, jak Češi využívají státem neefektivně nastavený systém a jakou roli hrají jejich znalosti a neznalosti. Což jsou velmi zajímavá data, která se tam objevují. Ono se lze celkově odhadovat, že až 45% aktivní české populace nemá efektivní investice, které by jim doplnily penzi ze státního prvního pilíře. To je hodně.
10: To je hodně. My jsme se ptali, jak si spoří v tom penzíku, a potom jsme se ptali, jestli si nějak investují jinak. Jo? A zjistili jsme, že teda lidé, kteří si efektivně spoří v tom penzijním spoření, to znamená v dobrých fondech, vyšší částky, tak taky samozřejmě, nebo samozřejmě ne, ale investují jinak často, jo. Že ti lidé, kteří si v tom penzijku vůbec nejsou, anebo tam jsou hodně neefektivně, tak nemají ani ty jiné typy těch investic, nemovitosti, nějaké akcie a podobně. Jo. Takže 45% lidí má buď to žádné, nebo úplně neefektivní to penzíko a zároveň vedle toho nemá žádné další jakoby investice a věci, které by je mohly trochu zajistit a přilepšit na ten důchod. Jo. Mají třeba peníze na spořícím účtu a to je všechno. Jo. Kde je to zhodnocení minimální úplně.
11: A je, v čem takže, to je? Je tam cítit třeba obava alespoň trochu riskovat, nebo proč to je takhle slabé?
10: To je tam obava, zátra někteří lidé ty peníze nemají samozřejmě. Jo. A zachránilo by je příspěvek zaměstnavatele pro ty nižší příjmové skupiny. To my tam doporučujeme. Jo. Protože ty zaměstnavatele, my v tom výzkumu vidíme, že oni na to penzíko to dávají vysokoškolákům na 40 let nejvíce. Jo. A my potřebujeme, nebo Česko potřebuje, aby to dostávali široká škála zaměstnanců od raného věku. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, že se lidé bojí, jak říkáte, protože samozřejmě se spály v té privatizaci, potom po té finanční krizi a podobně. A teďka jako spousta těch úspor v Česku leží na těch běžných a spořících účtech, jo, z minimální, jsou biliony korun těch domácností, kde ty výnosy jsou úplně minimální prostě, jo. Takže řada lidí se bojí prostě těch toho investování a tam právě ten stát musí přijít a udělat nějaký produkt, který je nějak regulovaný prostě a vstupujete do něj automaticky a nemusíte si vybírat, do jaké firmy investujete. To běžný člověk nedokáže udělat samozřejmě.
11: A to zjištění, že nejméně se penzíka, jak říkáte, zúčastní mladí lidé do 35 let je očekávatelné?
10: To víme jakoby z těch tvrdých dat, ale my jako zkoumáme proč a jsou dva důvody. Jedno je ta podpora zaměstnavatelů, která proudí spíš jakoby tomu střednímu věku kvalifikovaným zaměstnancům, protože ti mladí často nejsou tak etablovaní v té práci a nedostávají ještě ten benefit nebo nečerpají ani. Druhá věc je, v Česku neexistuje žádná jakoby podpora na tom vstupu. Tam jsou příspěvky, které čerpáte celý život, ale není tam třeba jednorázová podpora vstupu, když vám je 18 let, jo, a ta podle toho našeho výzkumu, když jsme zkoumali, tak by hodně fungovala. Ty příspěvky zaměstnavatele a ta podpora, větší podpora těch mladých lidí, kde má smysl jim dát více peněz nebo podpořit je více, protože v tom penzíku závisí na tom, jak dlouho tam spoříte. Když tam jste 10 let, tak to má úplně marginální význam. Když tam spoříte 40 let, tak opravdu tam dokážete kumulovat ty úroky a naspořit docela dost. Jako.
11: Když jste mluvil o vysokých poplatcích, je problém nejenom v tom, ale i v tom, do kterých fondů Češi zejména investují?
10: To jsou dva problémy. Hodně těch peněz je v těch nevýkonných fondech. To jsou transformované fondy a konzervativní, které mají ziskovost 1-2%.
11: Proč tedy lidé zůstávají v těch transformovaných fondech?
10: Tak část už je nad 55 let a vlastně to u nich ani tak nevadí. Jakoby, jo. Jsou, prostě chtějí stabilizovat ty úspory. Hodně lidí ale v tom našem výzkumu vlastně jako je v těch konzervativních fondech a v podstatě nám říká ten rizikový profil, nebo ten profil toho, co by chtěl to spoření, odpovídá těm dynamickým fondům. To oni říkají, mě jsou ty výkyvy jedno, ty meziroční výkyvy, jestli to jednou klesne, jednou stoupne, to je jedno, jde mi o ten dlouhodobý výnos. Jo. A s tímhletím myšlením byste měl být v těch dynamických fondech. To jsou ty fondy, které investují víc do akcí, mají větší výkyvy, ale dlouhodobě mnohem větší zisk. Jo. A to jsou lidé, kteří v minulosti tam vstoupili do těch konzervativních fondů a už to nikdy nezměnili, protože musíte chodit do té banky a podobně. Jako jo. Nebo sbírají prostě jenom ty státní příspěvky. a je jim jedno. Berou to jako, ne jako spoření, jako investici, ale jako sběr těch státních příspěvků prostě, jo, což je špatně. Třetí důvod může být ta neznalost, že lidé hrozně podceňují, jaké jsou rozdíly ve výnosech těch fondů, jo. Kolik tratí na tom, že nejsou v těch dobrých a že zůstávají třeba v těch transformovaných. Ta neznalost je obrovský faktor u těch poplatků.
11: Má stát nějaké nástroje, jak ten systém zefektivnit?
10: No musí snížit ty poplatky v bank, jo, protože podle studií IDEA v některých těch fondech ty poplatky vám seberou až 50% majetku budoucího. Jo. A teďka 90% lidí podle toho našeho výzkumu ty poplatky nezná nebo podceňuje. To znamená, že tam nefunguje ta konkurence a ten trh to stlačuje úplně minimálně za 13 let. Takže bod jedna snížit poplatky bank, potom podle mého názoru, no podle našeho názoru víc podpořit ty mladé lidi na tom vstupu, a podpořit firmy nějakým daňovým zvýhodněním, aby dávali ty příspěvky mladým lidem ze všech sociálních tříd, jo. Aby ten příspěvek od těch firm nebyl jenom nástroj udržení si těch jakoby kvalifikovaných zaměstnanců, ale aby proudil prostě všem lidem do 35 let, nebo maximum lidí do 35 let. Takže když tohle stát udělá, potom taky jako zkvalitní ty fondy, že bude tu státní podporu podporovat i v nějaké smysluplné fondy, takzvané fondy životního cyklu, které jsou na začátku dynamické a potom ve stáří vám to zkonzervativní a ochrání ty úspory. Tak když udělá tyhle body, tak může hodně zlepšit využití těch 18 miliard, které tam dává. Jo.
11: Říká Daniel Prokop ze společnosti PAK Research.
5: Život k nezaplacení.
11: Už jsme mluvili o tom, že Český rozhlas a PAK Research společně pracují už několik let na projektu Život k nezaplacení. Na robustním vzorku populace sledujeme různé ukazatele s vysokou vypovídací hodnotou. Dnes máme čerstvá data, k nímž se budeme nejenom v tomto rozhovoru vracet. Jak se tedy vyvíjí ekonomika domácností, Danieli?
10: Teďka vlastně v tom květnu poprvé s klidem můžu říct, že se vrátil ten stav těch domácností do toho roku 2021, že už jako většina těch ukazatelů...
11: Takzvaně před COVID?
10: Je, no spíš před tu inflační krizi. Jo. Asi je lepší než před COVIDem, protože tam ještě rostl trochu situace v roce 2021 a podobně. Takže konečně jsme se dostali do stavu, kdy ty mzdy narostly tak rychle, že třeba i ty domácnosti s dětmi se zlepšil ta životní úroveň, že vidíme, že počet domácností, které jako třeba neušetří nic z té měsíční výplaty, tak je zhruba 24%, bylo to 22%, to už jsou jako velmi podobná čísla. Ty reálné příjmy se prostě vrátily do stavu před tou inflační krizí a vrátily se tam i u těch pracujících. Jo? Já jsem často říkal, že pomohly ty důchody těm seniorům, teďka rostou ty mzdy tak, že poslední třeba rok víc roste životní úroveň pracujících, takže srovnala ta generační ty nůžky, které se trošku rozevřely nám 5 let.
11: Tak to je, řekněme, dobrá zpráva. Je v těch datech ještě něco zaznamenání hodného, nějaký výkyv, ať už pozitivní nebo negativní?
10: Takže,
11: nebo trend?
10: Ty ekonomické věci, ty tvrdé ekonomické věci se zlepšují, jo? Reálné příjmy, kolik dáváte na bydlení a na jídlo ze svých příjmů, to taky vlastně je zhruba na úrovni roku 2021 před tou krizí, ale co vidíme teda, že začaly znova stoupat obavy z inflace, což samozřejmě souvisí s tou iránskou krizí a s tím, že asi přijde větší inflace a může se zpomalit ekonomika a podobně. Což samozřejmě ty obavy z inflace potom jakoby mění chování lidí, že mohou začít šetřit trošku, což oslabí ekonomiku a podobně. Proto je samozřejmě důležité chování té vlády, aby trochu redukovali obavy z té inflace, které jsou silnější u těch spodní příjmové poloviny.
11: Je to úkol i centrální banky zřejmě?
10: Centrální banky taky prostě... Určitě centrální banky s těmi úroky, tak ta skrotí jakoby tu reálnou inflaci, nebo může skrotit, jo, to vám asi řekne někdo jiný, jestli čas to dělat nebo není, ale vlastně i u té vlády, ty obavy stoupají u té spodní příjmové poloviny, která se vždycky pohoršila v Česku v těch krizích výrazně, a záleží i na té komunikaci, že jsou připravena ta vláda případně dělat opatření, které pomůžou té spodní polovině zaměstnanců a podobně.
11: A z toho můžou pramenit i některé obavy, které se týkají už zmíněného duševního zdraví, o kterém jste mluvil.
10: Tak to hodně souvisí a pořád souvisí s tou ekonomikou. Ono samozřejmě souvisí s nejistotou, s těmi válkami, s dalšími věcmi, ale jako silněji ty symptomy depresí a úzkostí mají lidé z té chudší poloviny obyvatel. A tam zase jako důležité aby to vláda řešila, protože teďka hodně na úřadu vlády byly rozmetány takové ty mezirezortní týmy. Toho týmu duševního zdraví se to naštěstí asi netýká, ale je to věc, která prostupuje, třeba to duševní zdraví, ty závislosti, která s tím souvisí napříč rezorty. Jo. Takže nedá se říct, že to je jenom věc ministerstva zdravotnictví a podobně.
11: U mikrofonu byl Daniel Prokop ze společnosti PAK Research. Děkuju za další rozhovor, hezký den.
10: Díky.

0: Máte v telefonu uložená všechna důležitá čísla?
1: Záchranná služba 155.
0: Policie 158.
1: Hasiči 150.
0: A zelená vlna 800 553 553.
1: Děkujeme, že nám pomáháte hledat lepší cestu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
3: Radiožurnál je 11:30. Kateřina Causidisová pro vás má zprávy.
4: Jednání o přesunu některých agent úřadu vlády předčasně opustili někteří odborníci. Popsali ho jako smutné, nedůstojné šaškárnu a absurdní divadlo. Jednání stále není u konce. O přesunu agent rozhodla minulé pondělí vláda na návrh premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Na ministerstva se má přesunout 8 vládních rad, experti záměr ostře kritizují. Rusko v noci zaútočilo na severoukrajinské město Černihiv. Tamní úřady hlásí nejméně 15 výbuchů. Ruský úder v Dněpropetrovské oblasti zranil minimálně 6 lidí. Podle ukrajinského letectva Moskva vyslala celkem přes 160 dronů. Většinu z nich se protivzdušné obraně podařilo zneškodnit. Ukrajina v noci zaútočila na několik ruských měst. Pražská policie pátrá po 14-letém mladíkovi, který včera odešel z domova v Malešicích. Rodině podle policie napsal, že se nevrátí a chce pryč ze světa. Od té doby se neozval. Chlapec je hubený, vysoký 176 cm, má černé vlasy a hnědé oči. Na sobě měl tmavé kraťasy, černý dres se zeleným pruhem a modré boty. Policie žádá veřejnost, aby se v případě informací o jeho pobytu obrátila na linku 158. Archeoskanzen v Modré na Uhersko-Hradišťsku dnes otevírá nové záchytné parkoviště. Vejde se tam až 99 aut, 6 autobusů a jeho součástí bude i točna. Sloužit má taky poutníkům při slavnostech v sousedním Velehradě. Vybudování parkoviště stálo 16,5 milionu korun. Část pokryla dotace.
1: Sport.
4: Hokejista Tomáš Hertl bude bojovat o zisk Stanleyova poháru. Jeho tým Vegas postoupil do finále NHL. Nad Kolorádem, kde působí Martin Nečas, vyhrál 2-1 a sérii ovládal jednoznačně 4-0 na zápasy. Druhým finalistou bude lepší z dvojice Montreal Carolina.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 u Humpolce a taky před Prahou. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy se rozjíždí kolona mezi sjezdy na Větrný Jeníkov a Humpolec. Na kilometru 95 u benzinky silničáři dokončili opravu značení a projíždí se opět dvěma pruhy. Vydržte, nesjíždějte. Na D1 vázne provoz na příjezdu do Prahy z Brna. Kamiony se táhnou v pravém místě v prostředním pruhu od Průhonic přes Pořilovskou až na jižní spojku. Tam ve směru na Štěrboholy stojí nepojízdné nákladní auto za sjezdem na Zahradní město. Blokuje pravý jízdní pruh. Ucpává se Pražský okruh taky ve směru z D1 na letiště. Je silný provoz, občas musí zavřít tunely kvůli regulaci a zdržíte se osobním autem ve směru na letiště asi 25 minut. Na D5 ve směru z Prahy do Plzně se chvilku zdržíte mezi sjezdy na Zdice a Žebrák. Na kilometru 31 je zúžení, tam je kolona do 10 minut. A ještě dálnice D2, příjezd do Brna z Bratislavy. Kolona kamionů v pravém pruhu má aktuálně přes 20 kilometrů. Brzdí se za sjezdem na Hustopeče, opatrně dojíždějte. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude skoro jasno, odpoledne místy oblačno a ojediněle přehánky nebo bouřky, hlavně na východě Moravy a Slezska a taky na jihu Čech. Teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy i kolem 33. Tolik zprávy. Pokračuje dopolední radiožurnál s Vojtěchem Bidermanem.
3: A taky na dnešní odpoledne pro vás chystáme diskuzních 20 minut radiožurnálu. Přivítáme v nich předsedu odborů z Agentury pro sociální začleňování Václava Nykla. Odboráři totiž chtějí na protest proti reorganizaci agentury příští pondělí stávkovat. Jak současná vláda práci agentury ovlivňuje a k čemu to podle odborářů vede, i o tom uslyšíte po 17. hodině.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

Čeští hokejisté obsadili v základní skupině na mistrovství světa ve Švýcarsku konečné třetí místo a na čtvrtfinále proti Finsku se tedy stěhují do Curychu. Stěhování ale zdaleka neřeší tolik jako to, jak navázat na zlepšený výkon, který včera večer předvedli v posledním skupinovém utkání proti Kanadě. Hokejovému šampionátu se na Radiožurnálu budeme podrobněji věnovat ještě před polednem.

0: One Republic už za necelý měsíc vystoupí v Praze, teď jste je slyšeli taky v dopoledním radiožurnálu. A pojďme na hokej, Češi nastoupí zítra v 16:20 na mistrovství světa proti Finsku. Na závěr základní skupiny totiž prohráli s Kanadou 2-3 a skončili na třetí příčce. Ve čtvrtfinále se tedy utkají právě s Finskem. Češi si i přes porážku dokázali udobřit fanoušky, kteří na ně pískali během předchozího zápasu proti Norsku.
1: Ty lidi to potřebují prostě cítit, že prostě makáme, že hrajeme srdcem pro Česko a to je to nejdůležitější a když budeme bojovat, tak oni nás budou podporovat.
2: Věří brankář Dominik Pavlát. Národní tým sice s Kanadou prohrál, ale jeho výkon byl výrazně lepší než v předchozích duelech. Bojovnost a vysoké tempo ale dokázali hráči udržet hlavně v prvních dvou třetinách a to by se ve čtvrtfinále mohlo vymstít.
3: Je to rozhodně lepší, ale my se budeme soustředit na tu třetí třetinu a budeme hlavně dělat všechno pro to, aby jsme takovýhle tempo dokázali vydržet tři třetiny a pokud se z toho tempa poleví na střídání, tak co nejrychleji se k tomu vrátit.
2: Nabádá obránce Marek Alšer a je mnohem víc věcí, které může český celek přenést ze zápasu s Kanadou do čtvrtfinálového utkání s Finskem.
4: Zase si ukážeme věci, na kterých musíme pracovat, ve kterých být lepší. Ukážeme si věci, co jsme dělali dobře, aby jsme věděli, co prostě platí a jsme věděli, že když děláme ty dobré věci a jedna lajna za druhou, tak to nese ty výsledky. Že tohle si přenést do čtvrtfinále a se stejným nastavením nastoupit do toho zápasu.
2: Říká Lukáš Sedlák. K zápasu s Finskem nastoupí Češi v novém prostředí. Skončili totiž až třetí ve skupině a tak se musí přesunout do Curychu. O možnost zůstat i pro čtvrtfinále přišli definitivně až v utkání s Kanadou. Zdálo by se, že právě to by mohlo českým hráčům vadit, ale útočník Ondřej Beránek si myslí něco jiného.
5: Tak ono to je asi jedno, stejně bychom museli cestovat taky tak.
6: Já jako trenér musím říct, že jestli budeme tady nebo ne, no tak to vlastně nehraje vůbec žádnou roli. Jako. Pro nás to je pro trenéry. Samozřejmě pro hráče to může být jako malinká komplikace, ale pokud k tomu přistupují tak, jak říká Berry, tak jenom dobře.
2: Pochvaluje si trenér Radim Rulík odpověď Ondřeje Beránka. Z těch pár slov lze totiž vyčíst velké sebevědomí i odhodlání klíčový zápas turnaje zvládnout a postoupit do semifinále. O něj se střetnou Češi s Finy ve čtvrtek od 16 hodin a 20 minut. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

Dnes je 27. května, před 129 lety odstartoval první ročník běžeckého závodu Běchovice Praha, který se běhá dodnes. A ještě jedno atletické výročí na den přesně před 26 lety překonal Roman Šebrle jako první desetibojař historie magickou hranici 9000 bodů. Povedlo se mu to v rakouském Gecisu. No a právě 27. května 1942 provedli Josef Gabčík a Jan Kubiš atentát na Reinharda Heydricha. A k tomu se na Radiožurnálu ještě dostaneme.

0: Přesně před 84 lety dva hrdinové, Josef Gabčík a Jan Kubiš, zaútočili na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. I když nešlo všechno podle plánu, podařilo se jim takzvaného Hitlerova kata smrtelně zranit. Gabčík i Kubiš pak spolu se svými kamarády, spolubojovníky, po třech týdnech zahynuli v kryptě kostela svatého Cyrila a Metoděje v Praze, když čelili obrovské přesile nacistů.
1: Přesuníme se do dopoledních hodin 27. května 1942 do pražské Libně. Na křižovatce dnešních ulic Zenklova a v Holešovičkách tehdy čekali v civilu dva parašutisté, Jan Kubiš a Josef Gabčík, kteří předtím jako výsadek antropoid se skočili do protektorátu. Z Panenských Břežan od Kobylis se v 10:30 blížil neopancéřovaný kabriolet a na sedadle spolujezdce trůnil Reinhard Heydrich.
2: V takové prudké zatáčce, kde to jeho auto muselo zpomalit, na něj Gabčík s Kubišem zautočili. Prvorotní zbraní měla být bomba, kterou obsluhoval Jan Kubiš. Jendovi Kubiše se podařilo auto zasáhnout a Josef Gabčík, bohužel jeho zbraň selhala. Víme, že to bylo s příčením náboje, který nebyl posunutý vlastně ze zásobníku do nábojové komory.
1: Popisuje vojenský historik Eduard Stehlík. Bomba vybuchla a Heydricha smrtelně zranila. V 60. letech na to vzpomínala paní Marie Knorová, svědkyně události, která zrovna byla v projíždějící tramvaji číslo 3.
3: Hned to vlítlo čalounění, blatník to utrhlo, disk to utrhlo. Heydrich ze strany vytáhl pistol a chtěl s ní střelit, jenomže ruka mu klesla, z ruky mu krvácelo i obličej mu tomu taky tekla krev.
1: Heydricha pak zraněného odvezli do nemocnice. Kubiš s Gabčíkem z místa utekli a podařilo se jim ukrýt. Útok záhy odsoudila protektorátní vláda. Asi nejhlasitěji při několika veřejných projevech kolaborant a tehdejší ministr školství a lidové osvěty Emanuel Moravec.
4: Vláda Čech a Moravy tentokrát zasáhne velmi ostře, aby čest českého národa obhájila přes zraky velkoněmecké říše.
1: Heydrich na následky útoku zemřel 4. června v nemocnici a nacisti spustili teror. Během takzvané druhé Heydrichiády nacisté vyhladili lidice a ležáky a zavraždili několik tisíc Čechů. Jména popravených každý den hlásili rozhlasem.
5: Erstens, Chochola Karel, doktor Ing, zweitens, Červenka, Antonín.
1: Ke Gabčíkovi s Kubišem gestapo nakonec dovedl další výsadkář Karel Čurda. Parašutisti se skrývali v kryptě kostela svatého Cyrila a Metoděje v pražské Reslově ulici. Po boji s gestapem a jednotkami SS zemřeli 18. června. Jakub Vik, Radiožurnál.

0: zpátky nás tří.
1: Za 5 minut začnou polední hlavní zprávy Radiožurnálu a po nich, to znamená zhruba za 15 minut, samozřejmě publicistická část. O čem a s kým bude, ptám se Věry Štechrové, tedy autorky polední publicistiky. Vítám tě.
2: Dobrý den, tak zřejmě velmi, jak to říct, dynamické bylo dnešní jednání k přesunu agend s premiérem Babišem a zástupci lidskoprávních a protidrogových organizací. Někteří účastníci dokonce jednání opustili předčasně, popisovali ho jako absurdní divadlo. Mě bude zajímat, v čem byla ta neshoda, jestli třeba premiér Babiš přistoupil na některé výhrady a jestli budou ještě nějaké změny. Já o tom budu mluvit s účastníkem té schůzky Matějem Holanem, ředitelem Asociace poskytovatelů adiktologických služeb. Washington a Teherán prostřednictvím Pákistánu zatím stále neúspěšně jednají o mírové dohodě. Jak vypadá to jednání a kdo teď v Iránu rozhoduje, i o tom budeme mluvit. A taky se zeptám, co dělat, když vyhrajete miliardy a nechcete přijít o svůj dosavadní život.
1: O tom všem tedy v dnešní polední publicistice. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časosběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Radiožurnál 12 hodin. Začínají naše hlavní zprávy.
4: Někteří účastníci jednání s premiérem Babišem odešli předčasně, nesouhlasí s přesunem agent na ministerstva.
5: To jednání vlastně není jednání. To, co se tam dělo, je naprosto nedůstojné.
4: V Česku padla rekordní výhra v loterii, sázející vyhrál skoro 3 miliardy korun.
6: Je dlouhodobým zákazníkem, Olvin Česko je online zákazníkem.
4: Čeští hokejisté se v zítřejším čtvrtfinále mistrovství světa utkají s Finskem. Na dálnici D1 v Brně překáží nehoda směrem na Prahu. A bude skoro jasno, odpoledne ojediněle přehánky nebo bouřky, teploty většinou do 30 stupňů. Je středa 27. května, posloucháte zprávy s Kateřinou Cousirisovou.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy, víme, co se děje.
4: Jednání o přesunu některých agent úřadu vlády předčasně opustili zástupci lidskoprávních a protidrogových organizací. Schůzku označili za smutnou, nedůstojnou a za absurdní divadlo. O přesunu agent na ministerstvo rozhodla minulé pondělí vláda na návrh premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Před úřadem vlády je reportérka Daniela Brichtová.
7: Schůzka skončila zhruba před 15:45. Například bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimunková řekla, že předsedovi vlády předali 3 návrhy řešení, jak dál postupovat. Podle současné vládní zmocněnkyně Taťány Malé z hnutí ANO teď bude úřad vlády jednat o dalším postupu a případně v pondělí vláda rozhodne o konkrétních změnách. Ministři, kteří přišli schůzku okomentovat, ujišťovali, že zůstane zachována nadrezortnost a naopak se jednotlivé agendy posílí. Někteří odborníci ale jednání opustili předčasně

0: tím, že nešlo o jednání, ale přednášku a ujišťování, proč to bude fungovat lépe a nebyl dostatečný prostor pro dialog. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Politika jedné Číny je podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů dlouhodobou pozicí České republiky, bez ohledu na to, jaká je vláda. Šéf české diplomacie to řekl po setkání se svým čínským protějškem Wangem i v sídle OSN v New Yorku. Mluvili spolu taky o cestách některých českých politiků na Tchaj-wan.
2: Zajímalo mě to, jestli je to nějaká legitimizace nebo něco takového, ale já jsem říkal, česká vláda žádné oficiální kontakty s tchajvanskými představiteli nemá, nikdy neměla, ani naše, ani ta předchozí, a tak to asi i zůstane.
1: Na Tchaj-wan v neděli odletí předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS. Peking považuje demokraticky spravovaný ostrov za jednu ze svých provincií. Tajpej to odmítá. Na 13 let do vězení poslal soud v Německu bývalou členku levicové teroristické organizace RAF. 67-letá Daniela Kleteová si podle obžaloby financovala život loupežnými přepadeními. U soudu se k tomu přímo nepřiznala. V závěrečné řeči před 2 týdny vyjádřila účast lidem, které přepadení mohla traumatizovat.
3: U soudu v dolnosaském Verdenu nebyl žádný svědek, který by potvrdil, že Daniela Kleteová byla ve vyloupených supermarketech nebo u dodávek převážejících peníze. 13 podobných případů, ten poslední 10 let starý, jí obžaloba připisovala na základě stop DNA a taky většího obnosu peněz i zlata, které policie zajistila při jejím zadržení před 2 lety v berlínském bytě. Kleteová žila v ilegalitě přes 30 let. 2 její údajné komplice při loupežích policie nedopadla. Jsou stíhaní na útěku jako poslední 2 členové organizace RAF, která ukončila činnost na konci 90. let. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
5: Víme, co se děje u vás.
1: V Česku padla rekordní výhra v loterii. V Eurojackpotu získal sázející skoro 3 miliardy korun. Sázková hra funguje v celkem 19 zemích.
6: Společnost Olvin uvedla, že výherce má u společnosti online účet a přesnou výši výhry už v něm vidí. Zatím ale firmu nekontaktoval. Olvin teď podle mluvčí Dity Stejskalové čeká, až jim provozovatele Eurojackpotu vyhrané peníze pošlou.
7: Když je dostaneme, v určitých případech tam může být lhůta na vyplacení 60 dnů.
6: Výherce ale bude muset odvést 15% srážkovou daň, tedy skoro 437 milionů korun, popisuje mluvčí finanční správy Patrik Madle.
8: U výher z loterie a tombol se zdaní rovnou při vyplacení srážkovou daní.
6: Dosud největší výhra v loterii v Česku byla skoro 2,5 miliardy korun, a to v roce 2015. Vít Andrle, Radiožurnál.
1: Důchodci budou zřejmě moct ukončit penzijní spoření bez pokuty. Schválila to sněmovna. Ti z nich, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo o vlastní peníze, by mohli získat kompenzaci. Podrobnosti má reportérka Jana Čermáková.
0: Návrh prošel hladce. Reaguje přitom na zrušení státní podpory, která byla součástí konsolidačního balíčku. Nakolik vyjdou kompenzace, řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
9: 60 milionů korun ze státního rozpočtu.
0: Šéf klubu TOP 09 Jan Jakob s normou sice souhlasil, navrhoval ale vypustit kompenzace pro ty, kdo už ze systému vystoupili.
10: Je správné, aby stát zpětně přebíral odpovědnost za každé individuální ekonomické rozhodnutí.
0: Jeho návrh neprošel. Teď poslanci projednávají koaliční návrh zákona o státních zaměstnancích. Má mimo jiné usnadnit výměnu státních úředníků. Opozice ho odmítá. Obává se politizace státní správy. Z poslanecké sněmovny Jana Čermáková, Radiožurnál.
1: Na polích začíná sezóna jahod. Někteří pěstitelé část úrody lidem nabízejí při samosběrech. Za kilogram tam lidé zaplatí i o polovinu méně než v některých obchodech. Od tohoto týdne si zájemci můžou jahody nasbírat taky na polích u Velkých Bílovic na Břeclavsku.
11: Už jsme se nemohli dočkat na marmeládu nebo na knedlíky.
12: Paní Viktorie skládá jahody do připravené nádobky a dodává, že na samosběr se vydala nejdřív, jak jen to šlo. Za kilo tady lidé nechají 90 korun, tedy o 10 korun víc než loni. Pěstitel Jiří Kuchyňka to zdůvodňuje vyššími vstupními náklady. Zájem je ale podle něj i tak srovnatelný.
13: Ono vždycky ty první dny nejvíc lidí přijede na ty jahody největší. Úroda je oproti loňsku větší, nepomrzlo tolik, co loňský rok.
12: Podle Kuchyňky budou jahody dozrávat ještě asi 3 týdny. Na Moravě oproti Čechám je podle Ovocnářské unie úroda lepší, mráz tu totiž nenapáchal takové škody. Z Velkých Bílovic Šimon Franc, Radiožurnál.
1: Začala rekonstrukce hlediště Pražského národního divadla. Jevištní technici kvůli zlepšení akustiky mění i stovky divadelních křesel. Kožené potahy předají studentům uměleckých škol, kteří z nich vytvoří propagační předměty.
4: Kůži se snaží z těch sedaček tím nožem sundat.
14: Ostrý řezací nůž, sílu v rukou a nekonečnou trpělivost musí mít parta jevištních techniků, aby takzvaně svlékla z kůže až 450 křesel.
4: Byly pohodlné, ale akusticky moc nevyhovovaly, proto sedačky budou jiné.
14: Vzpomíná vedoucí jevištní mistr Tomáš Studnička. Oprava nové scény oficiálně začala letos v březnu. Bude trvat 2 roky a stát by měla až 2 miliardy korun. Michaela Vetyšková, Radiožurnál.
12: Sport. Čeští hokejisté nastoupí v zítřejším čtvrtfinále mistrovství světa proti Finsku. Rozhodla o tom jejich porážka s Kanadou 2-3 na závěr základní skupiny. Trenér Radim Lulík byl rád, že národní tým předvedl mnohem lepší výkon než v předchozím zápase s Norskem.
15: Byl to diametrálně odlišný výkon oproti tomu poslednímu zápasu. Celý tým si myslím, že opravdu jako pracoval, bojoval. Myslím si, že se dá od tohoto zápasu, když jsme prohráli, prostě odrazit.
12: Utkání Česko-Finsko začne v Curychu zítra v 16 hodin a 20 minut a Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho odvysílají v přímém přenosu. Fotbalisté druholigového Artisu Brno vstoupí do baráže o šance ligu. V 18 hodin přivítají Slovácko. Odveta se bude hrát v neděli v Uherském Hradišti. A 5 českých tenistů se dnes představí na Roland Garros ve druhém kole singlu. Už za pár minut bude Sára Bejlek hrát se světovou trojkou Polkou Švjontekovou. Odpoledne se představí ještě Tomáš Macháč, Jakub Menšík, Marie Bousková a Karolína Muchová.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Nehoda na D1 v Brně a ucpaný Pražský okruh. Na dálnici D1 komplikace teď v Brně směrem do Prahy. V omezení na 196,5 kilometru se srazily a 2 nákladní auta. Blokují jeden jízdní pruh, dálnice je špatně průjezdná a kolona směrem do Prahy se prodlužuje. Aktuálně od sjezdu na Svitavě asi na 15 minut. Ucpává se i dálnice D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Kolona převážně kamionů v pravém pruhu se táhne už od 20. kilometru. Na dálnici D1 vázne provoz taky na příjezdu do Prahy z Brna. Kamiony v pravém pruhu od Čestlic až na jižní spojku. Tam stojí u Zahradního města nepojízdný kamion v pravém pruhu. Ucpává se taky Pražský okruh, a to hlavně ve směru z D1 na letiště. Od sjezdu na Vestec až ke sjezdu na Ořech a občas musí zavřít tunely kvůli regulaci. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Většinou je polojasno, odpoledne místy čekáme oblačno a ojediněle přehánky nebo bouřky, hlavně na východě Moravy a Slezska a taky na jihu Čech. Teploty kolem 30 stupňů, na jihu Moravy můžeme naměřit i kolem 33. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku s Věrou Štechrovou.
17: Co se zástupci poradních orgánů vlády dozvěděli o přesunu lidskoprávních a protidrogových agent z úřadu vlády a proč někteří účastníci ze schůzky s premiérem odcházeli předčasně? Které postavy iránského režimu mají aktuálně hlavní slovo v mírových jednáních s Trumpovou administrativou? A jak se nezbláznit z miliardové výhry v loterii a proč to vždycky není jenom radost? Zástupci lidskoprávních a protidrogových organizací a vládních rad dopoledne jednali s premiérem o plánovaném přesunu svých agent z úřadu vlády pod ministerstva. Většina z nich s takovým krokem nesouhlasí. Vláda ho obhajuje efektivnějším fungováním. Úřad vlády pozval desítky zástupců organizací, někteří z nich ale opustili jednání předčasně s tím, že bylo smutné a nedůstojné. Podle nich nešlo o vyjednávání, ale o přednášku. Na jednání byla i čtveřice ministrů, kteří mají agendy převzít, a vládní zmocněnkyně pro lidská práva a šéfka poslanců ANO Taťána Malá. Jak řekla, ještě před dnešní schůzkou je připravená agendu hájit i pod ministerstvy.
18: Jsem připravená deklarovat to, že skutečně mě na té agendě záleží a že jsem připravená prostě politicky mít politický výtlak v tom smyslu, že si ta témata dokážu politicky obhájit u jednotlivých ministrů, na jejichž ministerstvech ty gesce budou.
17: Zmocněnkyně pro lidská práva Taťána Malá a vládní rady mají zůstat pod úřadem vlády, jejich úředníci se mají přesunout pod ministerstva. Jde asi o 60 míst. Ve vysílání je teď Matěj Holan, ředitel Asociace poskytovatelů adiktologických služeb. Dobrý den.
19: Dobrý den.
17: Vy jste na té schůzce byl, ale tuším, jste odešel předčasně. Proč?
19: Ta schůzka v tom formátu, jak byla, tak nedávala prakticky žádný smysl. původní formát, který svolala nebo požádala o něj pana premiéra, bývalá zmocnitelka pro lidská práva Monika Šimůnková, bylo, že se sejde 6-7 lidí s premiérem a budou jednat o té lidskoprávní agendě. Včera odpoledne jsme se dozvěděli, že tam máme přijít všichni, kdo jsou v jakýchkoliv radách vlády, takže tam byl Václav Krása za zdravotně postižené, které seděl vzadu. My jsme tam někde seděli v koutě. V té naší agendě tam možná pan ministr Vojtěch řekl 4 nějaká slova. Ten formát prostě nebyl vůbec adekvátní tomu, jak se dá o takto vážných věcech jednat. A ten náš sektor protidrogový má na starosti desítky tisíc klientů. Jsme sociální a zdravotní služba. Tímto způsobem se nedá nastavovat dialog a nedá se jednat v chumlu asi 70 lidí, co tam bylo.
20: A nedá se to brát jako nějaký úvod jednání, aby vám úřad vlády a premiér představili konkrétně to, co chystají?
19: Oni to ale nepředstavovali. Oni řekli tedy konkrétně vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta, že se takto rozhodla a že to oznamuje. A není to taky žádný začátek jednání, protože do příštího pátku se to celé má zprocesovat. Odbory na úřady vlády jsou povinny dodat všechny čísla, soupisy lidí a tak, a příští pátek se to podepisuje. Takže to není žádné diskutování. Ona paní Tinde Bárta minulý týden taky v médiích řekla, že to udělala záměrně tajně, protože to o tom odmítla diskutovat.
20: No, vy máte samozřejmě výhrady, ta hlavní je asi ta, že ty agendy jsou nadrezortní, jdou napříč ministerstvy a proto bylo dobré, že byly pod úřadem vlády a ne pod jedním ministerstvem. Dozvěděli jste se na té schůzce tedy aspoň to, proč, jak premiér a šéfka úřadu vlády tohle chtějí řešit?
19: Tvrdí, že to chtějí řešit tím, že zůstává jí pozice koordinátorů a zmocněnců vždycky s jedním a konkrétně jako jedním úředníkem v ruce na úřadě vlády a že tímto způsobem se to bude koordinovat, což je plná parodie, jako ve dvou lidech nemůžete koordinovat vůbec nic.
20: No ale ona také řekla, že budete mít dál k ruce ten aparát, který ale bude pod tím ministerstvem, plus, že můžete mít k ruce i ty další úředníky, kteří na tom třeba na tom ministerstvu pracují.
19: To je nepravda, tak toto neprobíhá, to je jejich kouřová clona. Nikdy to takhle v historii nefungovalo a nefunguje. Z úřadu vlády nemůžete nijak řídit úředníky, které jsou v nějakém třetím stupni hierarchie nějakého ministerstva. To nejde. Ty patří pod svého náměstka, svého šéfa vrchní sekce a něco takového. To je jako absurdní myšlenka, kterou oni ví, když představí, že to není pravda. Ale u té naší oblasti, té protidrogové, dochází k tomu, že po SNS-ce vyhodili národního protidrogového koordinátora Pavla Béma. A ta agenda se má slučovat pod paní Ditu Protopopovou dohromady s duševním zdravím, ale paní Protopopová o nějakých detailech toho, jak jsou dneska nové cesty amfetaminu, jak funguje fentanyl, černý trh s tabákem, černý trh s hazardem, neví vůbec nic, protože se o tom nikdy nevzdělávala, nikdy se tím nezabývala. Nemůže to koordinovat tu agendu. Pro tu naší oblast, to znamená jako likvidaci, to, co oni představili.
20: Zase na druhou stranu, abychom si to dovedli představit, tak pro příklad to ministerstvo zdravotnictví už dnes dělá nějakou agendu drog a duševního zdraví. Proč je podle vás ten problém to propojit s tou protidrogovou agendou na úřadu vlády s tím, že tam přejdou ti lidé, kteří dělají dnes pod úřadem vlády a budou tam dál provozovat to, co dělali doteď?
19: Řeknu to velmi jednoduše. Česko je na té pozitivní špici ve světě v oblasti nelegálních drog. Ty dopady nelegálních drog jsou u nás velmi malé, ty komunity jsou podchycené, HIV se tam šíří minimálně, nešíří se do majority, ty nejhorší typy žloutenek také ne, protože je to dobře obhospodářované. Když si vezmeme vůči tomu alkohol, který je pod ministerstvem zdravotnictví, tak tam jsme na té negativní špici. Chlastá se u nás šíleně moc a ministerstvo zdravotnictví s tím nic nedělá. S tím, co patří pod ministerstvo zdravotnictví v oblasti drog, tak je to naopak a námi dlouhodobě kritizované, je to naopak děláno strašně. Takže ten přístup, že by to, co funguje na tom úřadě vlády a kde jsme uváděni jako světový vzor, se dalo na ten nejhůře fungující úřad a budeme se tvářit, že tam teďka nějak zázračně začne fungovat a že oni to na tom ministerstvu pochopí, jak se dobře dělá prevence a harm reduction, je absurdní. My proto navrhujeme jako konstruktivní řešení, aby se přijal adiktologický zákon, který zavede speciální úřad, nějakou agenturu, která bude adiktologické služby financovat, bude to vyčleněno jak z ministerstva zdravotnictví, tak z úřadu vlády a bude to fungovat samostatně. Ten zákon nechal
20: premiér Babiš. Ale vždy to musí být pod někom, pod kým by to bylo, jako samostatně, ano, ale pod kým?
19: Navrhujeme, aby to vyšlo pod tím úřadem vlády, protože je to ta nadrezorní věc, ale jako samostatná organizace. Ano, každá taková organizace má nějaký ten nadřízený orgán státní správy, to by měl být úřad vlády, ale chovalo by se to samostatně. Ten zákon je kompletně napsaný a pan Babiš s paní Tinde Barta to ve svém prvním období nechali připravit a v mašličkách leží na úřadu vlády. Dá se teď hned vytáhnout a teď přijmout a to je to, co chceme. My jsme doufali, že toto udělá
20: Fialová. A byla nějaká reakce na ten váš návrh? Teď?
19: Zatím ne, já jsem se tam nebylo ani možné se dostat ke slovu, já jsem odešel ve chvíli, kdy už tam po sobě začala paní Barta s kolektivem těch lidí z lidskoprávních organizací řvát, protože tam začal uvádět už jako úplné nepravdy a ty lidi to nevydrželi, začali tam po ní křičet a v takovémto formátu nelze jednat potom o takto odborné agendě. My budeme chtít a navrhovat panu premiérovi, ať se na to potkáme normálně a zkusíme se domluvit na konstruktivním řešení, které by jim odlehčilo. Nebylo to na tom úřadu vlády, zároveň ten sektor, který obhospodařuje desítky tisíc lidí, by to stabilizovalo a zajistilo.
20: Matěj Holan, ředitel Asociace poskytovatelů adiktologických služeb. Naslyšenou.
19: Naslyšenou.
20: Je nepravděpodobné, že by se během diplomatických jednání mezi Washingtonem a Teheránem obnovila válka, ale Irán je připraven čelit novému útoku. Uvedlo předpolednem vedení iránských revolučních gard. Příměří mezi USA a Iránem platí od 8. dubna. Washington a Teherán od té doby neúspěšně jednají o mírové dohodě. Americká armáda v noci oznámila, že na jihu Iránu útočila na raketová odpalovací stanoviště a iránské lodě, které se podle ní pokoušely klást miny, a tuto akci označili Američané za sebeobranu. Americký ministr zahraničí Marco Rubio po úderech uvedl, že dohoda s Iránem je stále možná. Víc si řekneme s analytikem Asociace pro mezinárodní otázky Matoušem Horčičkou. Dobrý den.
2: Dobrý den i vám.
20: Tak dá se na základě toho, co víme, odhadovat, jestli ta mírová jednání Washingtonu a Teheránu uvázla na mrtvém bodě nebo stále někam směřují?
2: Tak já bych řekl, že na základě toho tedy, co víme, tak je to takový jako možná opakující se kruh zatím, kde k těm průlomům asi ne úplně dochází, nebo mám pocit, že samozřejmě pracuje se na nějakém rámci, ta jednání se zdá se jako posouvají, aspoň na nějakých dílčích bodech, samozřejmě často se mluví o tom, že ty aspekty, zejména obohacování uranu nebo uranových zásob, nebo obohaceného uranu v Iránu, vlastně to jsou nějakým tím předmětem, který je prostě potenciálně stále něčím, co tu dohodu jak si oddaluje. Samozřejmě mám pocit také, že do té dohody samozřejmě vstupují ty různé právě ať už buď diplomatická nebo respektive spíš nediplomatická prohlášení, ať už třeba Donalda Trumpa, který občas mám pocit, že se v nějakých těch vyjádřeních pohybuje jako slon v porcelánu a vlastně kazí tu práci těch diplomatů, kteří vlastně, mám pocit, pak někdy musí žehlit některá ta jeho vyjádření nebo nějakým způsobem zase jakoby stabilizovat ta jednání, ať už na nějaké té diplomatické úrovni, nebo pak samozřejmě i ta určitá eskalace zase těch jako útoků nebo prostě té vojenské odpovědi, tak to samozřejmě také těm jednáním nepřispívá, byť se zdá, že to je něco, co alespoň teď ta jednání nevykolejilo. Ale to neznamená, že prostě to nemůže tu situaci komplikovat.
20: Když se podíváme na tu druhou stranu, kdo teď fakticky vede Irán, kdo tam má rozhodující slovo minimálně při těch vyjednáváních, je už to jasnější?
2: Řekl bych, že ještě samozřejmě nemáme úplně přesný obraz toho, jak to vypadá. To znamená, máme samozřejmě nějaká, jako některá ta jména, která samozřejmě do těch jednání vstupují. Teoreticky nebo systémově by měl být tou hlavou systému Mojtaba Chamenei, který je nejvyšším vůdcem, ale jak už jako často zaznívá a jako po právu, tak se dá říci, že Mojtaba Chamenei je zatím v uvozovkách v jakémsi vleku islámských revolučních gard, které ho jakoby do jisté míry dosadili k moci, které mu pomohlo jakoby ho výměnou za tu moc, za nějaké jako udržení nějakého ekvilibria mocenského uvnitř Iránu, kde prostě třeba rod Chamenei, nebo prostě, který ať už byl spojen vlastně jako s vládou jeho otce, tak vlastně teď s Mojtaby a vlastně výměnou prostě za nějaké jako stabilní mocenské uspořádání v Iránu, tak samozřejmě pak do toho vstupují ty islámské revoluční gardy, které mají skrze právě Mojtabu, jako skrze ty formální mechanismy silnější přístup nebo významnější přístup k moci, takže určitě lze říci, že třeba lidé jako Ahmad Vahidi, který je tedy jako náčelníkem islámských revolučních gard, nebo třeba Mohsen Rezai, který je poradcem Mojtaby Chameneiho, který je opět také blízko islámským revolučním gardám, nebo Mohammad Baker Kalibaf, který vyjednává teď v Dauha o sankcích, nebo respektive o sankční úlevě, tak vlastně ten také opět má vlastně vazby k islámským revolučním gardám. To znamená, bavíme se o nějakém centru režimu, které momentálně vlastně jak si dominuje v té mocenské spletitosti toho režimu.
20: No a revoluční gardy v minulosti vždycky prosazovaly jednoznačně tvrdou linii vůči Spojeným státům, tak platí to i teď při těch mírových jednáních?
2: Tak určitě platí, že islámské revoluční gardy nejsou žádní jednorožci, to znamená, jsou to prostě, je to tvrdá linie toho režimu, aspoň ideologicky. Ale zase bych řekl, že zrovna v těch gardách bude nepochybně částečně probublávat určitý pragmatismus navzdory nedůvěře k vyjednávání se Spojenými státy nebo obecně nějakým jako ideologickým rozporům a tak dále. Tak přece jen bych řekl, že je nezbytné vnímat to, jakým způsobem vlastně gardisté nějakým způsobem ta jednání ovládli a vlastně baví se o právě třeba o těch sankcích a tak dále. Vlastně je to jakoby hlavně jejich jejich téma, tak bych řekl, že vlastně pragmaticky celá řada z nich bude nepochybně navzdory tomu, že bude ideologicky nebo respektive vokalizovat jakoby nějaké jako ideologické narrativy, jako nějakého nepřátelství ke Spojeným státům, tak zároveň na druhé straně, ale oni z toho mají zejména ty benefity v momentě, kdy dojde k úlevě sankcí, tak jako do iránské společnosti jako nějak obecně se to spíš nepropíše nebo velmi, velmi bídně nebo prostě v malém rozměru. Zatímco jako gardisté, ať už prostě v nějakých třeba petrochemickém průmyslu, který oni ovládají nebo prostě v nějakém jako mezinárodním obchodu, tak oni vlastně z toho budou mít ty benefity. To znamená, jako pro gardisty je to samozřejmě jako ideologicky jako složité si to vyargumentovat, ale samozřejmě vlastně, nebo možná ano, možná ne, ale vlastně jakoby určitě z toho oni
20: jedna věc je retorika, druhá věc je praxe. Jo, Matouš tak, Horčička, analytik Asociace pro mezinárodní otázky. Díky, naslyšenou.
2: Děkuji a taky naslyšenou.
20: V Česku padla rekordní výhra v loterii. Sázející získal ve hře Eurojackpot 2 miliardy 911 milionů korun. Na výběr výhry má rok. Raduje se nejen on, ale i český stát, protože na dani získá téměř 437 milionů korun. Sadit si v Eurojackpotu mohou lidé v 19 zemích. Co s člověkem udělá velká výhra? I o tom teď budu mluvit s psychoterapeutem Lucianem Kantorem. Dobrý den.
3: Krásný den všem.
20: Tak co se teď asi odehrává v hlavě výherce?
3: Jo, to opravdu já nevím, ale většinou je to mnoho velkých pocitů, emocí. Je to velké zaplavení, někdy i úzkost, protože ti lidé najednou se jim změní od základu život, nebo mají ten pocit, že se jim změnil život. Takže je mnoho jako lidí, kteří klientů, jako, kteří vlastně nespí, jo, mají úzkosti, paradoxně vlastně.
7: To jsou lidi, kteří jsou plní euforie a radosti a plných zítřků. Každý to máme jinak.
20: No a co by měl tedy takový člověk udělat, aby se s tou výhrou srovnal?
7: Víte, co nejdůležitější je nemít svůj dosavadní život. Minimálně měsíce. Měsíce žít tak, jak jsem žil doposud, protože ve chvíli, kdy udělám radikální změnu, tak na ní nejsem připraven nebo připravená. To znamená opravdu měsíce fungovat tak, jak jsem fungovala. Nechat ty emoce sednout a začít vytvářet dlouhodobý horizont jako plán na 20-30 let při této částce, vlastně na několik generací dopředu, jak s těmi financemi naložím. Protože jako je to něco, peníze jsou vždycky jenom prostředkem. To peníze nejsou cíl. Ve chvíli vím, jak ten prostředek mohu použít, tak mi slouží. Ve chvíli, kdy vlastně to beru, finance beru jako cíl, tak je to závaží, které mě stahuje do hlubin vlastně negativních emocí.
20: Ono asi první, co člověka napadne, že nejlepší bude o tom nikomu neříkat, aby měl klid, ale jde tohle vůbec před okolím utajit?
7: Víte co, nejde ani o to, jako to utajit, protože utajit je něco, že se začínám chovat jinak.
20: Nebo možná je, jak to komunikovat do toho okolí?
7: Jo, tam je spíš o to minimalizovat vlastně změny, které jsou vidět navenek. Jo? Znamená nikomu to vlastně jako neříkat. Je zbytečné to někomu sdělovat. Protože v chvíli, kdy já si vytvořím nějaký plán, nebo ta rodina si vytvoří nějaký plán a ty změny jsou postupné, tak to sociální okolí, v kterém já žiju, si na to zvyká a vlastně mě i tak přijímá. V chvíli ta jako změna je radikální, tak se to všecko rozsype, kdo meček z karet. Nemůžu se snažit utajit, protože v té chvíli vlastně vytvářím prostor pro to, aby tam vznikaly dohady. Jo? Ale je dobrý to minimalizovat vlastně to, co já pouštím na venek.
20: O některých výhercích se psalo, že tu výhru takzvaně neunesli. Co si tedy pod tím představit? Člověk, který to nezažil, se říká, co může mít pro boha člověk, který vyhrál 3 miliardy za problémy.
7: Oni jsou to velké problémy, protože ve chvíli, kdy vy máte možnost jako přestoupit z jedné sociální skupiny do druhé, a je to otázka, jestli to chcete, jo, tak vlastně vám přicházejí otázky, které jste si předtím nepokládala. Jo, třeba otázka, jak já ochráním své děti. Protože dokud já jsem byl běžným občanem, tak o mé děti se nikdo nezajímal. Ve chvíli, kdy se bude vědět, že já mám peníze, tak moje děti jsou v nebezpečí, protože vlastně můžou být předmětem únosu. Jo? A to jsou vlastně spousta negativních emocí a proto já jako doporučuji, aby vlastně člověk, který vyhrál takovouhle výhru, se vlastně postavil na tři pilíře. Aby nejdřív vlastně tu svou situaci skonzultoval s nějakým koučem, terapeutem, s někým, kdo vlastně ty peníze nevyhrál, není v tom sociálním poli a vlastně pomůže mu ucítit myšlenky, jak s těma penězma naložit.
20: Říká psychoterapeut Lucian Kantor, jsou tady zprávy. Děkujeme za váš čas, naslyšenou.
7: Naschledanou.
21: Radiožurnál je 12.30. Kateřina Causedisová a zprávy.
1: Američan v pražské nemocnici na Bulovce po kontaktu s nakaženým ebolou je dál bez příznaků nemoci. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí nemocnice Eva Stolejda-Libigerová. Muž, který působil jako lékař v Kongu, je v Praze od minulého čtvrtka. Lékaři ho budou pozorovat 3 týdny. To je doba, kdy se u něj můžou objevit příznaky. Polští vědci budou dnes ve Varšavě odpoledne demonstrovat. Chtějí, aby vláda během 4 let zvýšila výdaje na vědu a na 3% hrubého domácího produktu. Teď je to 1,44% HDP, včetně výdajů ze soukromých zdrojů. Petici z požadavky vědců podepsalo 23 tisíc lidí. Novocirkusová inscenace Vander má dnes premiéru v parku u kulturního domu Mlejn v pražských Stodůlkách. Představení, které propojuje akrobacii a fyzické divadlo, zkoumá téma krajiny a vztahu člověka k přírodě. Tvůrci kladou důraz také na udržitelnost. Vystupují bez elektřiny a na představení cestují i s rekvizitami vždy pěšky anebo městskou hromadnou dopravou. Sport. Celkem 5 českých zástupců se dnes představí na tenisovém Roland Garros, a to ve druhém kole singlu. Sára Bejlek už rozehrála souboj s Polkou Švjontekovou a je u toho David Prouza.
6: Sára Bilek zatím v tomto utkání pokaždé přišla o svůj servis, prohrává 1-4 v prvním setu s polskou někdejší světovou jedničkou. Později se na Roland Garros dnes představí také Jakub Menčík, Marie Bousková, Karolína Muchová a Tomáš Macháč. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Nehoda na D1 v Brně a taky na bratislavské dálnici u sjezdu na Blučinu. Na dálnici D1 po pojíždí kolona na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova. Na 196,5 kilometru se srazila v pravém pruhu dvě nákladní auta. Kolona se táhne od Rohlenky a zabere asi půl hodiny. Kolony čekejte i na dálnici D2 ve směru z Bratislavy do Brna. Je silný provoz, navíc na 11. kilometru v omezení u Blučiny, hlásíte nehodu.
8: Ťukanec v tom zúžení, nebylo to nějak divoký, ale v tom levém, v tom rychlejším.
16: Brzdí se zhruba na 20. kilometru a je to asi na 10 minut pro kamiony o něco delší. Na D1 vázne provoz na příjezdu do Prahy z Brna. Kamiony v pravém pruhu, místy v prostředním, zastavují u sjezdu na Čestlice, táhnou se přes Brněnskou a Spořilovskou ulici až na jižní spojku. Tam stojí ve směru na Štěrboholy u Zahradního města nepojízdný kamion a blokuje pravý pruh. Kolony taky na Pražském okruhu popojíždějí před sjezdem na Ořech v obou směrech. Zdržíte se jak od letiště, tak i ve směru z dálnice D1 okolo 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude skoro jasno, později odpoledne místy je oblačno a ojediněle přehánky nebo bouřky, hlavně na východě Moravy a Slezska a taky na jihu Čech. Teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až kolem 33. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
21: Nepotřebujete náhodou domů do kuchyně třeba nové příbory, hrnec nebo pánev? V dnešní soutěži Radiožurnálu si totiž zahrajeme o dárkový poukaz v hodnotě 2,5 tisíce korun od společnosti Tescoma. A ve hře budou i vstupenky na blížící se závody vodních slalomářů v Pražské Troji. Téma naší popolední soutěže už za chvíli prozradíme.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Přesně před 25 lety překonal Roman Šebrle jako první desetibojař v historii hranici 9000 bodů. 27. května roku 2001 u toho byl v rakouském Getzisu i náš tehdejší atletický reportér a vážený kolega Miroslav Augustin.
1: Dívám se na časomíru, právě tuto chvíli 4 minuty a Roman Šebrle má dokonce asi 150 metrů. Vypadá to nesmírně nadějně.
2: Takhle komentoval závěrečný běh na 1500 metrů reportér Miroslav Augustin ve vysílání Českého rozhlasu. Šebrle tehdy potřeboval zaběhnout čas pod 4 minuty a 26 sekund, když dohnal v závěru Maďara Attilu Živockého, který mu na dráze ochotně dělal vodiče, bylo jasné, že se děje něco výjimečného.
1: Ano, je to neuvěřitelné! 4 minuty 12 vteřin neoficiálně. Roman Šebrle překonal světový rekord a bezesporu se dostal jako první desetibojař v historii nad hranici 9000 bodů.
2: Do Getzisu přijel 26-letý Šebrle už jako stříbrný medailista z olympijských her v Sydney a držitel bronzu z halového mistrovství světa. Závod začal vyrovnáním osobního rekordu v běhu na 100 metrů. Dařilo se mu i ve skoku do dálky, do výšky, v hodu koulí i na 400. Se startem druhého dne ale Šebrle moc spokojený nebyl.
3: Já jsem si myslel, že v tu chvíli, že už je to ztraceno, protože přeci jenom ty 3 výkony, jak překážky, tak i teď jsem čekal daleko lepší, takže už jsem v to ani moc nevěřil. Samozřejmě tomu štěpu jsem věděl, že na to mám. Na ten poslední pokus jsem do toho dal všechno a co se týče té 15, tak mě to senzačně rozběhlo a Attila Živocký, který naprosto trefil, jak jsem to měl jít a jsem viděl 300 metrů před cílem, že by to mohlo padnout, tak už jsem to nepustil. Samozřejmě tohle pro mě zůstane na dosmrti největším výkonem, ale ty motivace je stále hodně, protože těch medailí mám stále málo.
2: Cílevědomý Šebrle den po návratu přiznal, že mu ještě nedošlo, jak velký úspěch má za sebou.
4: Nádherný závod, který se mi vydařil a udělal jsem si osobní rekord, který začíná teda 9, za což jsem hrozně šťastný a myslím, že to dojde později.
2: Šebrle dokázal v Rakousku to, co se nepovedlo v roce 1999 v Praze jeho tehdejšímu tréninkovému parťákovi a trojnásobnému mistru světa Tomáši Dvořákovi. Tomu 9000 hranice utekla o 6 bodů. Šebrle jich celkem získal 9026. Na svůj úspěch navázal i zlatou medailí na následujících olympijských hrách v Aténách. Světové maximum mu vydrželo 11 let. Aktuálním rekordmanem je Francouz Kevin Mayer z roku 2018. Štěpán Bém, Radiožurnál.
0: Pojďte si s námi zasoutěžit, na jednoho z vás už teď čekáme na lince 221 552 255. Jestli jste pozorně poslouchali Štěpána Béma, nebo jestli sledujete atletiku a pamatujete si kariéru Romana Šebrleho, určitě to pro vás dnes odpoledne bude hračka.

0: Tradice nejuniverzálnější atletické disciplíny deseti boje sahá až do starověkého Řecka. Sportovci při ní musí prokázat své schopnosti v bězích, skocích i hodech. A tahle desetibojařská historie má i českou stopu. Přesně před 25 lety překonal hranici 9000 bodů Roman Šebrle a takové je téma naší dnešní soutěže. Hned se tedy ptám, kdo si s námi zahraje. Dobré odpoledne.
1: Pavla, dobrý odpoledne.
0: Odkud voláte, Pavlo?
1: Pozně.
0: Podle hlasu úplně nejsem schopný identifikovat, jestli si pamatujete ten den, kdy Roman Šebrle překonal světový rekord. Pamatujete?
1: Nepamatuju, ale mohla bych si pamatovat.
0: Tak stačí, když si budete pamatovat to, o čem mluvil Štěpán Bém před písničkou, to by bohatě stačilo, a pak totiž dostanete šanci vyhrát jednu z našich cen. Ty vám hned představím, za tři správné odpovědi byste získala dárkový poukaz v hodnotě 2,5 tisíce korun od české firmy Tescoma, která patří mezi nejvýznamnější světové výrobce kuchyňských potřeb. Budete si za něj moct vybrat, co by se vám do domácnosti hodilo. Uplatnit ho můžete jak na webu tescoma.cz, tak i v prodejnách. Pokud odpovíte správně na dvě otázky, pošleme vám sadu dárků od pořadatelů světového poháru ve vodním slalomu, který se jede příští týden v pražské Troji. Konkrétně to budou vstupenky na jeden ze závodních dní, to už by bylo na vás, ale taky třeba powerbanka nebo čelovka od značky Varta, jednoho z parterů světového poháru. Těšit se můžete v pátek a v sobotu na vodní slalom a v neděli pak na stále populárnější kajak cross. Jedna správná odpověď, to by byla v úvozovkách pouze cena útěchy, ale vy jste určitě dobře poslouchala. Znáte Romana Šebrleho, znáte atletiku, věřím tomu, že budete maximálně úspěšná. Pavlo, začínáme.
1: Dobře.
0: Tak pojďme na to. Ve kterém rakouském městě Roman Šebrle překonal jako první desetibojař v historii hranici 9000 bodů?
1: No, tak to asi nevím.
0: To město se jmenuje Gecis. Je to městečko, které leží na samém západě Rakouska, kousek od švýcarské hranice. Nevadí, pojďme dál. Tahle otázka se asi dala čekat. Jakou hodnotu měl výkon Romana Šebrleho z Gecisu? Kolik tehdy získal bodů?
1: 9026.
0: Zcela přesně. Chtěl jsem vám dát toleranci, ale věřil jsem tomu, že to dáte. Ano, 9026, což byl platný světový rekord až do roku 2012, kdy ho o 13 bodů překonal Američan Ashton Eaton. A teď ještě třetí šance a možnost získat druhý bod. Roman Šebrle je taky olympijským vítězem. Ze kterých letních her si domů přivezl zlatou olympijskou medaili? Tipněte aspoň. Byla to olympiáda v roce 2004, to je poslední nápověda.
1: V Sydney? Nevím.
0: Bohužel, v Sydney to bylo stříbro. Až o 4 roky později v Aténách 2004 byl Roman Šebrle olympijským vítězem. No tak tam nakonec padla ta cena útěchy. Budou to propagační materiály od radiožurnálu, ale snad jste spokojená i s nimi.
1: Dobře.
0: Díky za účast, zkuste to za půl roku znovu. Naslyšenou, Pavlo.
1: Naschledanou.

0: Taylor Swift a píseň z jejího posledního alba The Life of a Showgirl, které vyšlo loni na podzim. Hasiči, zdravotníci a vývojáři testovali na hoře Ralsko na Českolipsku speciální ochranné obleky a masky. V téměř 30-stupňovém horku v nich absolvovali výstup na vrchol s převýšením zhruba 400 metrů. Cílem bylo ochranné pomůcky vyvinuté odborníky z Jablonce nad Nisou otestovat v náročných podmínkách. V odpoledním radiožurnálu teď uslyšíte reportáž kolegy Michala Jemelky.
1: Nazdar, Máro.
2: Čau.
1: No nebo jedna tobě taky dojde, a tamhle zelenáč.
3: Nebude v tom horko?
1: Bude v tom horko, ale bude horko i bez toho. Celý ten systém funguje na bázi přetlaku, takže ta jednotka, co dodává vzduch z okolí a přefiltruje ho, tak udržuje v tomhle případě v celém obleku mírný přetlak a to je v podstatě to, co tomu člověku poskytuje tu hlavní ochranu proti kontaminaci.
3: Říká Jiří Jankele ze společnosti Malina Safety.
4: Samozřejmě, až se spotím, tak to bude jiné, ale teď se cítím dobře, to je fouklé, takže to fouká. Já jsem jmenuji Aleš Rybka. Já jsem lékař fakultní nemocnice, Hradci Králové.
3: Čemu všemu se vlastně tyhle ty obleky můžou v praxi využívat?
5: Radiační události, chemické události, biologické události. Poslední případ byl transport pacienta s podezřením na nákazu eboli.
3: Říká Čestmír Hilák z Institutu ochrany obyvatelstva. Zhruba v polovině trasy čekalo všechny občerstvení.
1: Teď budeš pít? Nechceš? Jašiš, z nás to teče. Strašný.
3: Proč zrovna výstup na Ralsko? Je to poměrně
6: Proč zrovna výstup na Ralsko? Jednoduše, protože to je do kopce, je to nějaká simulace fyzické zátěže, je to ověření funkčnosti těch produktů.
3: Říká jednatel společnosti Malina Safety, Radek Malina.
6: Po tom výstupu my si pak jako sedneme a budeme vlastně diskutovat, co se jim na to nelíbí, co se může zlepšit.
3: Máte to za sebou? Jaké to bylo?
7: Náročné.
3: A byla někde cestou nějaká krize?
7: Jo, člověk se přehřívá v tom obleku.
3: Stejné testování čeká hasiče a další odborníky zase příští rok. Z Ralska Michal Jemelka, Radiožurnál.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Odboráři z agentury pro sociální začleňování chtějí na protest proti reorganizaci příští pondělí stávkovat. Jak současná vláda práci agentury ovlivňuje a k čemu to podle odborářů vede? Vladimír Kroc se zeptá jejich předsedy Václava Nykla.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Žurnál je 13 hodin. Regina Sousidisová a zprávy. Prezident může jmenovat Miroslava Hlaváče novým náčelníkem generálního štábu. Izraelský nálet zabil vojenského velitele Hamásu v Gaze, ve funkci byl týden. Tenistka Bejlek bojuje na Roland Garros se světovou trojkou Polkou Švjontekovou. Kolona vzniká na dálnici D1 v Brně směrem na Prahu a bude skoro jasno odpoledne, ojediněle přehánky, teploty většinou do 30 stupňů.
1: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
0: Novým náčelníkem generálního štábu může prezident jmenovat Miroslava Hlaváče. Jeho nominaci už projednal sněmovní výbor pro obranu. Nikdo nebyl proti. Do čela české armády vláda navrhla Hlaváče minulý týden. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD jako jediný hlasoval proti. Po dnešním sněmovním výboru řekl, že neměl výhrady ke konkrétním nominantům, ale spíš k posuzování kandidátů.
2: Nezdálo se mi, že by byl dán dostatečný prostor, abychom jednali a posuzovali všechny kandidáty, kteří byli tehdy navrženi. Každý jeden z navrhovaných kandidátů je kvalifikovaný a schopen tuto funkci vykonávat a generál Hlaváč mimořádně.
0: Hlaváče zatím působí jako první zástupce stávajícího šéfa armády Karla Řehky. Tomu služební poměr končí na konci srpna. Izraelská armáda zabila vojenského velitele Hamásu v Gaze Muhammada Audeho. Potvrdil to ministr obrany Izrael Katz. Podle palestinských zdrojů zemřeli při náletu i Audeho manželka a synové. Katz dodal, že Aude byl jedním z vůdců teroristického útoku na Izrael před necelými 3 lety.
3: Muhammad Aude stál v čele vojenského křídla Hamásu pouhý týden. Nahradil předchozího velitele Izzudína Haddáda, zabitého rovněž izraelským náletem. Aude byl jedním z posledních živých vůdců teroristického útoku na Izrael 7. října 2023. Stovky jeho pachatelů uvězněných v Izraeli čeká zvláštní tribunál a pravděpodobný trest smrti. Dalších několik tisíc jich zabili izraelští vojáci během samotného útoku a následné války v Gaze. Ministr obrany Israel Katz také oznámil, že Izrael pokračuje s plánem povzbudit obyvatele pásma Gazy k dobrovolné emigraci. Podrobnosti ale nezdělil. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
0: Španělská policie prohledala madridské sídlo vládnoucí socialistické strany. Vyšetřuje její možné nezákonné financování. Info

0: Informoval o tom španělský server El País. Vzhledem k citlivosti celého případu policie neposkytla žádné podrobnosti. Strana premiéra Pedra Sancheze má za sebou několik už korupčních skandálů. Hasiči zavážejí vodu do drůbežárny v Libotenicích u Roudnice nad Labem. Dodávku vody přerušila technická závada. Pokračuje mluvčí krajských hasičů Lucie Vyškrapková.
1: Areálu na jedné z hal je kvůli technické závadě drůbež bez vody. My se proto snažíme vodu zajistit a doplnit. Zprovoznili jsme provizorní napojení a dopravujeme vodu do haly.
2: Sport. Česká tenistka Sára Bejlek bojuje na grandslamovém turnaji Roland Garros se světovou trojkou, Polkou Igou Świątekovou, a v Paříži je u toho reportér David Prouza.
3: Sára Bejlek prohrála první sedu na centrálním dvorci Filipa Chatriera 2-6. Teď se hraje první gem druhého setu a Świąteková vede 40-30. Kromě Bejlek se dnes představí na Roland Garros ještě Jakub Menčík, Marie Bousková, Karolína Muchová a také Tomáš Macháč. Ovšem uslyšíte na radiožurnálu Sport. Z Paříže David Prouze, radiožurnál.
2: Fotbalisté druholigového Artisu Brno vstoupí do baráže o šance ligu. Přivítají Slovácko, které hájí příslušnost v nejvyšší soutěži. Duel odstartuje v 18 hodin, odveta se bude hrát v neděli v Uherském Hradišti. A Lipsko bude večer hostit finále fotbalové konferenční ligy. Anglický Crystal Palace se utká se španělským Vallecánem. Oba týmy bojují o premiérové trofeje na evropské scéně. Zápas začne ve 21 hodin.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 i D2 před Brnem. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Vyškova počítejte s kolonou už za exitem Holubice od kilometru 209, hlavně kamiony v pravém pruhu, osobní auta potom zastavují u sjezdu 201 Slatina, odtamtud se to sune až 20 minut před sjezd na Bratislavu. Na kilometru 197 hlásíte překážku.
6: Stojí pravděpodobně porouchaný kamion, je tam u něho vozidlo policie.
5: Na D2 před Brnem směrem z Bratislavy se tvoří dlouhá fronta kamionů v pravém pruhu, začíná už kus za Hustopečemi kolem 17. kilometru. Je o to delší, že u exitu 11 Blučina chvíli překážela v omezení dvě nabouraná auta, už odjela. Na D5 z Prahy na Rozvadov nejdřív čekejte kolonu od exitu 28 Zdice do omezení na 31. v pravém pruhu, je to do 10 minut. A potom dál směrem na Rozvadov za Plzní, těsně před sjezdem na Nýřany, pozor na 93. kilometru, praskla tam kamionu pneumatika.
6: Válí se to v pravém pruhu, ten kamion stojí přesně na 94. kilometru. Vypečuje se tam do levýho.
5: A ještě D5 z Rozvadova na Prahu za sjezdem na Nýřany, 96. kilometr, kolona na 5 minut, na 95. narazilo nákladní auto do vozu silničářů v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Většinou je polojasno, odpoledne čekejte místy oblačno, ojediněle přehánky, teploty stále vysoké, většinou kolem 30 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Teď už odpolední radiožurnál a Hanka Schánělová.
7: Hezké odpoledne vám přeji, teď je 6 minut po 13. hodině. Záhony zalévají vodou z nádobí anebo pračky. Tak i tímhle způsobem obyvatelé Černovic na Pelhřimovsku řeší městské opatření proti plýtvání vodou. Západ Vysočiny bojuje s velkým suchem a voda z vrtů a studní mizí rychlým tempem. Jestli hrozí, že dojde opravdu úplně, to se dozvíte za chvíli v naší reportáži.
4: Odpolední radiožurnál
8: a Hanka Schánělová.

0: Některá města a obce trápí takové sucho, že už omezují možnosti využívání vody z veřejného vodovodu. Třeba na Pelhřimovsku zakazují zalévat zahrady, napouštět bazény nebo mít auta. Kvůli nedostatku srážek jim prostě začíná docházet voda. Aktuálně takové nařízení vydali třeba v Rejnárci a také v Černovicích.
1: No, tak nemůžeme zalévat, když...
2: Paní Drahomíra hrabe posečenou trávu u své zahrádky v Černovicích, kde už začal platit zákaz zalévání. Pomáhá jí také Marie, která vypadá, že nějaký recept má?
3: Neju nádobí, bez jaru vodu nosím ven, si na kytky. Když peru, tak tu ospráškovou vodu vyleju a potom tou máchací vodou si zaleju něco.
2: Kromě zalévání nesmí obyvatelé Černovic například ani napouštět bazény. Zákaz trvá už od pátku, ale okamžitou úsporu to prý nepřineslo, jak mi na radnici řekl lidovecký starosta Jan Brožek.
4: Ta spotřeba o tom víkendu, kdy jsme to zakázali, tak byla extrémní. Zřejmě všichni si řekli, tak ještě to napustím, ten bazén, než mě přijde někdo zkontrolovat. Takže my dneska máme běžná spotřeba je kolem 220 kubíků za den a my jsme měli prostě teď přes 300.
2: Voda chybí i přesto, že Černovice nedávno masivně investovali do vodohospodářské infrastruktury.
4: Vodní zdroje jsme sice posílili, ale... Ta doba je bohužel rychlejší. Letošní zima byla velmi málo vydatná na srážky a myslím si, že v červnu, v červenci, v srpnu, pokud to počasí bude takhle trvat dál, tak budeme ve velkém nedostatku a budeme muset pravděpodobně vodu začít brát od někoho jinou. Taky jsme zažili roky, kde už nebylo odkud.
2: A to by se velice snadno mohlo stát i letos. S nedostatkem vody totiž bojuje celé okolí, vysvětlil mi bioklimatolog Miroslav Trnka.
5: V oblasti západní Vysočiny, to znamená zejména v okrese Pelhřimov, tak vidíme poměrně významný deficit vláhy, jak v povrchové, tak té, řekněme, spodní vrstvě.
2: Podobná opatření jako v Černovicích proto zavádí i některé další obce na Pelhřimovsku. Milan Soldán, Radiožurnál.

Rada míru založená Donaldem Trumpem měla konkurovat OSN. Americký prezident sliboval nevídané možnosti a úspěchy. Zatím ale na jejím účtu chybí peníze a tím pádem také jakákoliv aktivita. A tak vám o tom řekneme i v odpoledním vysílání Radiožurnálu. Tohle už je Sophie B. Hawkins a píseň Right Beside You.

0: Rada míru je bez peněz. Orgán, který založil americký prezident Donald Trump a přizval do něj země z celého světa, zatím nemá žádné výsledky. A teď se zdá, že ani žádné finance. Stále členství v mírovém klubu bylo přitom podmíněno vstupním poplatkem ve výši 1 miliardy dolarů. Proč se projektu nedaří, o tom teď budeme mluvit s Pavlínou Nečáskovou ze zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Informace o Radě míru přinesl deník Financial Times. Zjistil, kam se poděly peníze členských států?
1: Ono to vypadá, jako kdyby nikdo žádné neposlal. Přinejmenším na fond zřízený Světovou bankou, schválený OSN, nepřišlo nic. Zástupce rady deníku řekl, že těch způsobů, jak vložit peníze do fondu, je hned několik a že určité finance přišly skrze účet u banky JP Morgan. To je tedy možné, ale tento účet neposkytuje žádnou transparentnost. Povinností fondu u Světové banky bylo informovat donory a členy rady o tom, jak se s financemi nakládá. Takové možnosti ale účet u JP Morgan neposkytuje.
0: Pokud tedy do fondu nějaké peníze přišly, projevuje se to nějak na aktivitách Rady míru?
1: No, Rada míru vznikla před 4 měsíci a jejím projektem měla být obnova poválečné Gazy. Zatím se zdá, že ty peníze, které země věnovaly, co bylo třeba Maroko nebo Spojené arabské emiráty, šly na kanceláře vysokého představitele pro poválečnou Gazu a také technokratický výbor vytvořený pro budoucí správu Gazy. Další peníze určené přímo na projekty na místě, jako třeba výcvik bezpečnostních jednotek nebo rekonstrukční práce, ale stojí. Podle Financial Times se v tomto ohledu přímo na místě v Gaze neděje vůbec nic. Donald Trump sice před půl rokem slavnostně oznámil příměří mezi Izraelem a Hamásem. Ta dohoda stanovovala 3 fáze, a to odzbrojení Hamásu, stažení izraelských jednotek a rekonstrukce území. Nic z toho nenastalo a vypadá, že k tomu ani není nakročeno.
0: Jestli můžeš, Pavlíno, připomeň nám, proč vlastně Donald Trump založil Radu míru.
1: On je to takový klasický megalomanský projekt, které má americký prezident rád. Ovšem jeho fungování provází řada nejasností. Doživotní předsednictví tomuto orgánu tedy bude mít Donald Trump. V dozorčí radě sedí lidé blízcí americkému prezidentovi, třeba jeho švagr Jared Kushner, nebo Steve Witkoff, nebo někdejší britský premiér Tony Blair. No a nejenom stále členství nabízí Rada míru, ale také pozorovatelský status. A i když se západní a evropské země drží od této rady dál, protože mají pocit, že to zbytečně má konkurovat OSN, tak třeba Česko má určitý pozorovatelský status, který tedy nevyžaduje po něm žádné poplatky. Jinak je tam ale řada spíše nezápadních, nedemokratických států, jako je třeba Bahrajn, Vietnam, Argentina, Kuwait, Kambodža, Kazachstán, Mongolsko, Uzbekistán. No a řada zemí k tomu přistupuje ne jako k nějakému výkonnému projektu, ale jako k možnosti zblížit se více s americkou administrativou.
0: Pavlína Nečásková z naší zahraniční redakce tedy dnes mluvila o Radě míru a také o tom, proč se tomu projektu úplně nedaří. Pavlíno, díky za tvůj čas, za tvé informace a měj se hezky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: To nejlepší z romské kultury přímo v srdci Evropy. Camoro se po roce znovu vrací do Prahy. Buďte u toho a zažijte největší romský festival na světě na vlastní kůži. Koncerty tradiční romské hudby, gypsy jazzu, klasické muziky, ale i divadlo, výstavy nebo pestrobarevný průvod centrem Prahy. Od 24. do 30. května. Camoro. Festival, který spojuje. Celý program na www.camoro.cz. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je půl druhé. Kateřina Causidisová a zprávy. Policie zadržela dalšího člověka kvůli březnovému žhářskému útoku na pardubickou zbrojovku. Stíhá ho kvůli podezření z terorismu. Policisté o tom informovali na síti X, podle nich se jedná o cizince. Policie kvůli útoku zadržela v Česku i zahraničí dohromady 11 lidí. 7 z nich je ve vazbě. Hrozí jim až 20 let vězení anebo i výjimečný trest. Letos naposledy se budou dálniční poplatky v Chorvatsku platit na mýtných branách. Správa chorvatských dálnic spustila testovací provoz digitálního placení mýta. Pro řidiče bude k dispozici od jara. Letos můžou návštěvníci Chorvatska počítat se zastropovanými cenami pohonných hmot. Ty kvůli izraelsko-americké válce s Íránem stouply na celém světě. Pražská policie pátrá po 14-letém mladíkovi, který včera odešel z domova v Malešicích. Rodině podle policie napsal, že se nevrátí a chce pryč ze světa. Od té doby se neozval. Chlapec je hubený, vysoký 176 cm, má černé vlasy a hnědé oči. Na sobě měl tmavé kraťasy, černý dres se zeleným pruhem a modré boty. Policie žádá veřejnost, aby se v případě informací o jeho pobytu obrátila na linku 158. Fotografii najdete na serveru iRozhlas. Sport. Tenistka Sara Bejlek hraje na Roland Garros s Polkou Švjontekovou. Duel vidí přímo v Paříži reportér David Prouza.
2: Sara Bejlek si před malou chvílí poprvé udržela servis v tomhle utkání, ale s Polkou Švjontekovou prohrává 2-6 a 2-4. Za malou chvíli začne hrát také Jakub Menšík s Argentincem Navonem. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 kolony před Brnem i Prahou. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Vyškova se tvoří kolona, protože před sjezdem na D2 na 197. kilometru blokuje pravý pruh porouchaný kamion. Pravý pruh je před ním plný už od exitu 210 Holubice, tam teď brzdí a zastavují i osobní auta v levém pruhu a táhnou se 10 až 15 minut na 206. Krohlence a pak je čeká ještě další kolona i v levém pruhu od exitu 201 Slatina, je to na 20 minut právě na 197. kilometr. Na D1 za Prahou směr Brno pozorně kus za okruhem, před sjezdem na Velké Popovice na 14. kilometru stojí ve stoupacím pruhu porouchané vozidlo, už je před ním světelná šipka. Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy z Brna se tvoří kolona kamionu od Čestlic z 8. kilometru, táhne se dál Brněnskou a Spořilovskou na jižní spojku. Právě na jižní spojce směr Černý most popojíždí kolona ve všech pruzích skoro od podjezdu magistrály, asi čtvrt hodiny za sjezd na Zahradní město, tam zabírá pravý pruh porouchaný kamion. A na pražském okruhu před exitem 19 koloniovou směrně na D1 je to od nájezdu z D5 kolem 10 minut, směrem na letiště se sunou hlavně kamiony od sjezdu na Vestec. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude polojasno až skoro jasno, později odpoledne místy oblačno a ojediněle přehánky nebo bouřky hlavně na východě Moravy a Slezska a taky na jihu Čech. Teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy i 33. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál. A Hanka Skánělová.
5: Krásné odpoledne vám přeji. Věřme, že Sara Bejlek ještě zabojuje o další postup na French Open. Dáme vám vědět, jak to s ní vypadá. Navíc zanedlouho vstoupí do boje i Jakub Menšík.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

Důchodci zřejmě budou moci ukončit spoření na penzi bez sankcí, schválila to sněmovna. Změnu navrhla skupina koaličních poslanců, opozice navrhovala částečné změny, ale neuspěla. Podrobnosti k tomu i co dalšího ještě čeká poslance, přiblížíme za chvíli, vydáme se totiž do Poslanecké sněmovny.

0: Důchodci budou zřejmě moci ukončit penzijní spoření bez pokuty. Návrh skupiny koaličních poslanců schválila sněmovna. Senioři, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo dokonce o vlastní peníze, by mohli získat kompenzaci. Podrobnosti ze sněmovny už přidá reportérka Jana Čermáková. Jano, zdravím tě, hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Návrh prošel hladce. Reaguje přitom na zrušení státní podpory, která byla součástí konsolidačního balíčku minulé vlády. Co bude změna pro důchodce znamenat, řekla před poslanci ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
2: Těmto seniorům nyní umožníme ze systému odejít bez sankce, bez ohledu na délku spoření, a pokud ze systému už dříve odešli, vrátíme jim státní příspěvky nebo jejich vlastní prostředky, o které v důsledku odchodu ze systému přišly.
1: Náklady na státní rozpočet budou podle ministryně Schillerové zhruba 60 milionů korun. Šéf klubu TOP 09 Jan Jakob s normou sice souhlasil, navrhoval ale vypustit kompenzace pro ty, kdo už ze systému vystoupili.
3: Je správné, aby stát zpětně přebíral odpovědnost za každé individuální ekonomické rozhodnutí, je správné, aby se zpětně měnily důsledky jednání, která lidé učinili podle tehdy známých podmínek?
1: Jeho návrh neprošel, stejně jako další opoziční pozměňovací návrhy. Normu teď dostanou k posouzení senátoři. No a další normou, která je ve sněmovně v závěrečném třetím čtení a kterou projednávají poslanci právě teď, je koaliční návrh zákona o státních zaměstnancích. Podle předkladatelů má mimo jiné usnadnit výměnu státních úředníků. Nahradit má současný služební zákon. Opozice je zásadně proti. Obává se politizace státní správy.
0: Třetí čtení zákonů je dnes možné ve sněmovně projednávat do 2 hodiny odpolední, tedy zhruba ještě nějakých 20 minut. Co bude potom?
1: Volební body. Poslanci by se měli pokusit zvolit posledního místopředsedu sněmovny. Podle interních dohod by mělo křeslo připadnout opozičnímu hnutí STAN. To nominovalo místopředsedkyni svého poslaneckého klubu Barboru Urbanovou. Urbanová už se kvůli své kandidatuře byla představit v některých poslaneckých klubech.
4: Už to všechno mám za sebou, některé opoziční kluby mě vůbec nepozvaly, protože mě už znají a koaliční kluby mě nakonec pozvaly úplně všechny, byla jsem všude, odpovídala jsem na otázky, myslím si, že to takhle probíhat má.
1: Volba bude tajná. Připomenu, že několikrát v ní dřív neuspěl šéf hnutí STAN Vít Rakušan, který ale teď už nekandiduje.
0: V poslanecké sněmovně je naše zpravodajka Jana Čermáková. Díky ti. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, pěkný den.

0: Pět českých tenistů dnes má hrát o postup do třetího kola dvouhry na Roland Garros. Sáře Bejlek to bohužel nevyšlo, teď už začal bojovat i Jakub Menšík. Prostě do Paříže se v Radiožurnálu vydáme za chvíli za naším reportérem.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Miluju na ty dny, v nich si byla ty, těžko se ledáme, drahokami.
1: Tenistka Sara Bejlek nastoupila ve druhém kole Roland Garros na centrálním kurtu proti polské favoritce Ize Świątekové. A jak hrála proti čtyřnásobné vítězce turnaje, to už nám řekne přímo z Paříže reportér David Prouza. Davide.
2: Hezké odpoledne z Paříže. Sara Bejlek bojovala statečně, ale přeci jenom ten výkonnostní rozdíl mezi ní a Igou Świątekovou, čtyřnásobnou šampionkou Roland Garros, tam prostě trochu znát byl. Byť Iga Świąteková neprožívá vůbec ideální sezónu v roce 2026, nezbírá zas tak přesvědčivě vítězství, jako třeba v těch letech minulých. Teď ale jedno sebrala na centrálním dvorci Filipa Chatriera, i protože Sara Bejlek vlastně v celém zápase jenom jednou jedinkrát udržela svůj servis. Ostatní gemy získávala napříjmu a s takovou bilancí se prostě velký zápas, velké utkání vyhrát nedá, i proto padla nakonec ve dvou sadách 2-6 a 3-6, ale pro Sáru Bejlek určitě výborná zkušenost a taková ukázka toho, kde jsou ještě v její hře nějaké limity. Příští zápas se Świątekovou by třeba zase mohl být vyrovnanější, tenhle nakonec byl v celku jednoznačný. Výkon Sáry Bejlek nebude ale jediným českým během dnešního programu Roland Garros. Aktuálně na kurtu číslo 6 už hraje Jakub Menčík, a to proti Argentinci Navonemu. Je to 2-2 v prvním setu. Čech podává za malou chvíli, možná udrží nebo neudrží zatím svůj servis, měl gamble, teď ho ztratil po chybě z backendu, který zahrál do sítě. Každopádně Jakub Menčík ještě asi se hodně zdrží na kurtu číslo 6, protože Argentinec Navone na Antuce je určitě nejsilnější ze všech povrchů, jak to tak bývá. Argentinci a obecně hráči z jeho amerického kontinentu jsou zkrátka velmi silní na nadrcených cihlách neboli na Antuce. Zpět k tomu, co nás ještě čeká. Marie Bousková odpoledne nastoupí proti Britce Jonesové, měla by být mírnou favoritkou, stejně jako Karolína Muchová v souboji s Rachimovovou z Uzbekistánu. Kdo naopak bude spíše outsiderem, to je Tomáš Macháč. Jeho zápas na centrálním dvorci Filipa Chatriera proti Němcovi Zverevovi začne zhruba ve 20 hodin a 15 minut. Ovšem uslyšíte na radiožurnálu Sport z Paříže. David Prouza, radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Méně cení paraziti, dezoláti, hate speech v politice, nadávky, ale i otázky na hranici svobody slova. Vyvolávají politici nenávist nebo jen provokují?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Já jsem Láďa Kořen, jsem ze Zázraků přírody.
2: Věda, která vás okouzlí.
3: Já nesmím tam čít na veřejnosti.
4: Škoda, že tady nemám ty čísla, jak jsem mýval, že si neslávám.
2: Odvážní moderátoři.
5: Měla jsi někdy máslo na hlavě?
6: A ještě víc jsem z toho byla jelen.
5: Je to v čudu. A co ten čud je?
2: A známý hosté.
7: Já jsem žebral před Stavovským divadlem, vyžebral jsem si 1000 korun.
2: Premiérové Zázraky přírody. V sobotu večer na ČT1.
8: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru druhého nejstaršího filmového festivalu na světě, který zůstává stále mladý. Od 3. do 11. července budou Vary slavit filmem. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních mediálních partnerů, mezi kterými jsou Radiožurnál, časopis Reflex a společnost Big Board.
9: Radiožurnál je 14 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy. Důchodci zřejmě budou mít možnost ukončit spoření na penzi bez pokut, schválila to sněmovna. Prezident Petr Pavel jednal s estonským protějškem o hybridních útocích vedených Ruskem. Tenistka Bejlek vypadla ve druhém kole Roland Garros s Polkou Švjontekovou. Před stojícím kamionem je kolona na dálnici D1 před Brnem směrem z Vyškova a bude skoro jasno, odpoledne ojediněle přeháňky, teploty většinou do 30 stupňů.
10: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
9: Důchodci budou zřejmě moct ukončit penzijní spoření bez pokuty, schválila to sněmovna. Ti z nich, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu anebo dokonce o vlastní peníze, by mohli získat kompenzaci, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
11: Těmto seniorům nyní umožníme ze systému odejít bez sankce, bez ohledu na délku spoření, a pokud ze systému už dříve odešli, vrátíme jim státní příspěvky nebo jejich vlastní prostředky, o které v důsledku odchodu ze systému přišly.
9: Týká se to důchodců, kteří si založili spoření před rokem 2023. Návrh reaguje na zrušení státní podpory, kterou přestala vyplácet předchozí vláda jako součást konsolidačního balíčku. Česko a Estonsko by měli investovat do rozvoje nových technologií. V Tallinnu se na tom shodli prezidenti obou zemí Petr Pavel a Alar Karis. Ten zdůraznil, že se evropské státy musí připravit na budoucí mírová jednání mezi Ruskem a Ukrajinou.
12: Rusko je a bude největší hrozbou pro pobaltské státy, shodli se prezidenti Česka a Estonska během jednání v Tallinnu. Důkazem toho jsou téměř každodenní hybridní útoky vedené Ruskem proti státům východního křídla NATO.
13: Na toto narušení bezpečnosti reagujeme koordinovaně, nejen spoluprací našich armád, ale taky spoluprací našich technologických společností.
12: Řekl prezident Petr Pavel po jednání s prezidentem Estonska Alarem Karisem. Ten ocenil českou účast v misi Severoatlantické aliance pro sledování a obranu pobaltského vzdušného prostoru. Tématem byla i česká muniční iniciativa, kterou ale opouští někteří obchodní partneři. Podle prezidenta Petra Pavla není dobrým signálem to, že Česká republika sama do iniciativy nepřispívá. Z Tallinnu Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
9: Povodí Labe dnes oficiálně dokončilo rekonstrukci přehrady Harcov v Liberci. Původní 120 let stará hráz přehrady byla stavěná na zadržení stoleté vody. Nově bude umět zadržet i 10 000letou povodeň. Napouštění přehrady ale komplikuje sucho, pokračuje generální ředitel Povodí Labe Marián Šebesta.
14: Daří se to špatně, protože samozřejmě vody je málo a jak stoupá teplota, zvyšuje se vítr, tak se zároveň zvyšuje odpor. Takže my napouštíme, co můžeme, zachycujeme všechno, co do té přehrady přiteče a pod ní pouštíme pouze takzvaný minimální průtok. Pod to prostě nesmí klesnout. Takže to, co dneska vidíme, tak není maximální hladina toho zásobního objemu. Do toho chybí 2 metry.
15: Sport. Česká tenistka Sára Bejlek podlehla ve druhém kole Roland Garros světové trojce a čtyřnásobné vítězce turnaje Polce Ize Švjontekové 2-6 a 3-6. Jakub Menšík už rozehrál svůj duel s Argentincem Navonem a sleduje ho reportér David Prouza.
16: Jakub Menšík v prvním setu vede nad Argentincem 4-3, ale Navone právě teď podává. Menšík vedl 30-0, teď je srovnáno.

0: Po 30 ještě další tři Češi dnes nastoupí Marie Bousková, Karolína Muchová a také Tomáš Macháč. Ovšem informujeme na radiožurnálu Sport z Paříže, David Prouza, radiožurnál.
1: Hokejista Tomáš Hertl bude bojovat o zisk Stanleyova poháru. Jeho tým Vegas Golden Knights postoupil do finále NHL nad Coloradem Avalanche. S Martinem Nečasem vyhrál 2-1 a sérii ovládl jasně 4-0 na zápasy. Druhým finalistou bude lepší z dvojce Montreal. Carolina ta vede 2-1 na utkání.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdržení na D1 před Brnem i Prahou. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Vyškova začíná kolona za Rousínovem kolem kilometru 212. Osobní auta se vlečou asi 20 minut k rohlence, dál se pak sunou pravým pruhem kamiony. A následně jsou plné oba pruhy zase od exitu 201 Slatina. Popojíždí se dalších 20 minut před sjezd na D2. Tam na 197. kilometru stojí v pravém pruhu nepojízdný kamion. Na D1 v Brně taky směrem z Prahy se do omezení u D2 táhnou hlavně kamiony pravým pruhem. Ta fronta začíná za Popůvkami kolem 185. kilometru a chvílemi tam brzdí krátce i osobní auta v levém pruhu. Taky na D1 před Prahou směrem z Brna se řadí kamiony v pravém a případně středním pruhu už od Česlic z 8. kilometru dál do Spořilovské ke spojce. Právě na jižní spojce směrem na Černý most se vleče kolona všemi pruhy skoro od podjezdu magistrály za sjezd na Zahradní město, kde pravý pruh blokuje porouchaný kamion. Pro osobní auta je to na 10 minut, pro kamiony z D1 na výrazně déle. A na silnici 43 z Brna na Svitavy vázne provoz, je tam kolona asi na čtvrt hodiny před odbočkou na Boskovice, protože tam
4: kolem objezdu na výjezdu směrem na Svitavy je nepojízdné osobní vozidlo. Tvoří se kolony jak od Boskovic, tak od Brna.
3: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Většinou je skoro jasno až polojasno, odpoledne místy čekejte oblačno, ojediněle přehánky nebo i bouřky, teploty do 30 stupňů, na jihu Moravy kolem 33. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední radiožurnál a Hanka Skánělová.
6: Dobré odpoledne vám přeji. Ono se to může zdát jako pohádka, ale nemusí to mít úplně šťastný konec. Posázce v loterii rekordně zbohatli, ale jen proto, aby pak padli ještě hlouběji na dno. Případy vysokých výher, které skončily špatně, ukazují třeba to, jak důležité je zachovat si co největší anonymitu. Některé varovné příběhy vám tím pádem budeme vyprávět i v odpoledním radiožurnálu.
2: Odpolední radiožurnál
7: a Hanka Schánilová.

0: It was almost love. It was almost love.
1: V Česku sázející vyhrál v Eurojackpotu jeden ze sázejících, tedy rekordní částku, bez 100 milionů 3 miliardy korun. Jenže, jak ukazují příklady z minulosti, náhlé zbohatnutí může mít vedle radosti také přinášet starosti. A pár příběhů opravdu pohádkových výher nám shromáždil kolega Ondřej Himmer. Hezké odpoledne.
2: Dobrý den, nebudou to moc, řekněme, optimistické příběhy. Jako první můžeme třeba odvyprávět story Angličana Michaela Carrolla, který v roce 2002 v loterii vyhrál v přepočtu asi 500 000 000 korun a tomu bylo pouhý 19 let, pracoval na částečný úvazek jako popelář, trpěl dyslexií a ADHD a podle svého tehdejšího vyjádření byl po skončení školy stěží gramotný. Část těch peněz dal příbuzným, no a zbytek pak začal utrácet za večírky, rychlá auta a drogy, několikrát skončil ve vězení a po necelých 4 letech byl taky na mizině. Způsobu, jak ty peníze utratil, prý nelitoval, ale zároveň by prý byl radši, kdyby je nikdy nevyhrál.
1: Není úplně překvapivé, že takový mladík si s náhlým zbohatnutím nedokázal poradit. Co nějaký zralejší výherce? Narazil si, Ondřej, na nějaký takový případ?
2: Ano, narazil. Třeba na Američana Jakea Whittakera. Tomu bylo 55 let, měl vlastní podnikání, byl už tehdy dolarovým milionářem, když si na Vánoce roku 2002 koupil se snídaní v bufetu i sázenku. No a na tu vyhrál v přepočtu přes 7 miliard korun, což byl tehdy rekord. No a z Whittakera to okamžitě udělalo celostátní celebritu.
1: Počkej, to znamená, že on se ke své výhře veřejně přihlásil?
2: No, ono mu vlastně nic jiného nezbývalo, protože třeba v Česku se dost dbá na anonymitu výherce, ale ve většině amerických států je naopak ze zákona ta identita výherce veřejná. Whittaker dal 10% z té výhry na charitu a zbytek si začal užívat, rychlá auta, večírky, noční kluby. No a okamžitě se na něj ale nalepily taky různé problémy. S auta mu ukradli 500 000 dolarů v hotovosti, byl vyloupen. Během následujících let za velmi podezřelých okolností a taky s přispěním drog zemřeli jeho dcera i jeho vnučka, kterým část peněz dal. Stal se terčem vydírání, jeho dům vyhořel. A nakonec vlastně během několika let o všechny ty peníze přišel a na konci života si prý přál, aby tu výherní sázenku radši roztrhal. No a takových případů v Americe bylo víc, třeba William Post, který vyhrál v přepočtu asi 400 milionů korun na konci 80. let a na kterého si pak jeho vlastní bratr sjednal nájemného vraha. Ale samozřejmě ne všichni výherci dopadají takhle špatně, tohle jsou extrémní případy, no ale ukazují, jak důležitá ta anonymita může být.
1: To je děsně negativní. Nemáš tam nějaký pozitivní příběh?
2: Vlastně ne žádný konkrétní příběh. Oni samozřejmě jsou, ale poutají pochopitelně daleko méně pozornosti, třeba proto, že ti lidé nezačnou vést okázalý život, zůstanou nohama na zemi, ty peníze dobře investují, část dají na charitu, zřídí nějaká kulturní centra, nějaké fondy. No a pak vlastně není moc o čem psát, než žili šťastně až do smrti. A ostatně jeden takový případ možná máme i v Česku. Ten minulý český rekordman v roce 2015 vyhrál 2,5 miliardy korun a dodnes o něm veřejně ví vlastně jen velmi málo, jenom to, co tehdy Sazka napsala, že to byl muž ve středních letech, že převzetí výhry odkládal z obavy o svou bezpečnost, že dál chodil v té době do práce, že při návštěvě Sazky spěchal, protože spěchal na vlak, takže nemáme žádné zprávy o tom, že by to končilo nějakou tragédií.
1: Tak díky za vyprávění. Tohle byl Ondřej Himmer. Naslyšenou.
2: Naschledanou.

0: Jakub Menší právě vyhrál první set nad Argentincem navonem 1-0 vede a bylo to 6-3. Senát se dnes začne zabývat novelou občanského zákoníku, která má podle předkladatelů posílit ochranu dětí při rozhodování soudů o rozvodech rodičů. Právě tomu se chceme věnovat i dál ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Varování na D10 k Tuřicím. Na dálnici D10 Boleslav Praha u exitu 21 Tuřice pozor v obou směrech. Ve směru na Prahu havarovalo nákladní auto, otočilo se proti směru a průjezdný zůstal jenom odbočovací pruh. Kolona, která až zastavuje, dojíždí se do ní teď kolem kilometru 23. A ve směru na Boleslav na 21. kilometru leží v levém pruhu balíky vysypaného sena po té nehodě. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v půl.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Horní komora by se dnes měla zabývat novelou, která má podle předkladatelů posílit ochranu dětí při rozhodování soudů o rozvodech rodičů. S návrhem přišla skupina senátorů. Pod novelu se podepsali zástupci všech klubů. Probereme to s naším parlamentním zpravodajem Vojtěchem Tomáškem, který jednání horní komory teď sleduje. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne z Valštinského paláce.
2: Co se přesně mělo u svěřování dětí do péče změnit?
3: Předkladatelé novely říkají, že chtějí silnější ochranu dětí třeba před domácím násilím. Opatrovnické soudy by podle nich například neměly automaticky předpokládat, že péče obou rodičů je vždy v nejlepším zájmu dítěte. Vysvětluje senátorka z klubu ODS a TOP 09 Hana Kordová-Marvanová.
4: Je mnoho dětí, které v rámci řízení u soudu nebo v důsledku řízení u soudu jsou svěřovány i do rodin, kde je domácí násilí, kde rodiče spáchají třeba sexuální násilí nebo jsou závislí na návykových látkách, prostě do vysoce rizikových rodin.
3: Opatrovnický soud by podle novely měl při rozhodování o svěření dítěte do péče výslovně zohlednit jeho bezpečí a ochranu před všemi formami násilí. Třeba soudce Pavel Kotrady ze spolku rodině právních a opatrovnických soudců ale upozorňuje, že soudy už teď posuzují nejlepší zájmy dítěte důkladně. Novela podle něj oproti stávajícímu stavu nemusí přinést žádné pozitivní změny. Zdrženlivý byl dnes ráno na tiskové konferenci před jednáním senátu taky kolega Hany Kordové-Marvanové, předseda klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nitra.
5: Zatím to spíše směřuje k tomu, že bychom to vrátili k dopracování. Těch důvodů je několik. Jednak ty stanoviska vlastně odborné veřejnosti, to je jedna věc. Druhá věc, že vlastně ta novela, která dneska platí, de facto není v běhu ani 5 měsíců a už chceme zase něco měnit.
3: No a jako třetí důvod Nitra uvedl to, že s něčím podobným přichází taky ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc. Ten změny shodou okolností představil právě dnes.
6: Soudy budou muset povinně posoudit, zda omezí rodičovskou zodpovědnost v případě, kdy jeden z rodičů je násilníkem. A stejně tak chceme, aby soudy měly jasný návod, co je nejlepším zájmem dítěte, protože by měly dávat přednost zájmu dítěte, nikoli zájmu rodičů.
3: Tejc avizoval, že návrh co nejdřív předloží jako poslaneckou novelu.
2: A co bude s tou senátní novelou?
3: Tím, že ji předkládají senátoři, musela by každopádně tady v horní komoře projít 2 čteními. Dnes to bude teprve první kolo projednání, takže to určitě budeme sledovat.
2: No a co dalšího dnes řeší senátoři?
3: Dopoledne už vyhověli ministryni pro místní rozvoj Zuzaně Mrázové z hnutí ANO a odložili fungování online systému územního plánování. No a budou se dnes taky zabývat návrhy na státní vyznamenání. Prezidentovi by mohli znovu navrhnout třeba svého bývalého předsedu Jaroslava Kuberu. Ty návrhy na hrad každý rok posílají senáty poslanecká sněmovna, nicméně prezident se jimi řídit nemusí.
2: Vojtěcha Tomáška, tímto zdravíme do senátu. Naslyšenou.
3: Naslyšenou, hezký den.

0: Radiožurnál je 14:30. Zprávy pro vás má Kateřina Causidisová.
1: Vedení České televize a Českého rozhlasu vyzvalo premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, aby zastavil projednávání novel o televizních a rozhlasových poplatcích. V otevřeném dopise varují před ohrožením fungování a nezávislosti veřejných médií. Ředitelé taky žádají o vznik odborné pracovní skupiny. Její založení slíbil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO před několika týdny. Ministerstvo kultury navrhuje zrušení poplatků a převedení médií veřejné služby pod státní rozpočet. Maximální ceny pohonných hmot zítra mírně klesnou. Informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu můžou čerpací stanice prodávat nejvýše za 4,40 Kč/16 haléřů. To je o 40 haléřů méně než dnes. Cenový strop na litr nafty oproti dnešku klesne o 58 haléřů na 40,85 Kč. Plzeň dokončila v zátiší nový dům se 17 městskými byty. Má zelenou střechu a taky zázemí pro dětskou skupinu. Město nabídne byty mladým rodinám, seniorům a taky lidem, kteří pracují v důležitých profesích. První lidé se do nového domu nastěhují letos v červnu anebo červenci. Sport. Sára Bejlek vypadla ve druhém kole tenisového Roland Garros. Světové trojce Polce Švjontekové podlehla ve dvou sadách. Jakub Menčík hraje s Argentincem Navonem a je u toho David Prouza.
2: Jakub Menčík vstoupil skvěle do tohoto utkání. Argentinci sebral první set, vyhrál 6-3, ale teď v tom druhém ztrácí 1-4. Za malou chvíli začne také utkání Marie Mouskové s Britkou Jonesovou. Ovšem uslyšíte na Radiožurnálu Sport. V Paříži David Prouze, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D10 u Tuřic, kolony na D1 před Brnem i Prahou. Na D10 z Mladé Boleslavy na Prahu za Benátkami pozor na kolonu z 24. kilometru. Popojíždí se už před 20 minut před exit 21 Tuřice. Tam je průjezdný jenom vpravo odbočovací pruh, oba jízdní blokované po nehodě.
5: Nákladák, který vezl na vlečce ještě balíky sena, pár balíků přeletělo i do druhého směru.
4: Takže i na D10 směrem opačně z Prahy na Boleslav pozorně na 21. kilometru. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Vyškova za Rousínovem kolem kilometru 212 se dojíždí do kolony, kamiony se táhnou pravým pruhem až k D2. Osobní auta v levém to mají na 20 minut k Rohlence. A potom je další kolona v levém pruhu ještě jednou na 20 minut od Slatiny z kilometru 201 na 197, kde před sjezdem na D2 překáží porouchaný kamion v pravém pruhu. Na D1 před Brnem směrem z Prahy čekejte kolonu kamionů v pravém pruhu od exitu 182 popůvky, je to do omezení u D2. A na dálnici D1 na příjezdu do Prahy z Brna vzniká kolona od exitu 8 Čestlice k průhonicím na 6. se popojíždí ve všech pruzích, protože se tam v pravém pruhu srazil kamion a osobní auto. Dál se tahnou kamiony až do Prahy na jižní spojku, kde je kolona od magistrály k porouchanému kamionu za sjezdem na Zahradní město. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Většinou je polojasno až skoro jasno, na severu a východě během dne přechodně čekáme oblačno, teploty většinou kolem 30 stupňů, na jižní Moravě kolem 33. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál a Hanka Skáňalová.
6: Hezké odpoledne přeji. Uvidíme, jak dlouhá bitva čeká Jakuba Menčíka na French Open, ale přesně tak dlouho ho budeme v Radiožurnálu také sledovat.
3: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

Teplé a slunečné dny v Česku zatím nepolevují. Dnes platí výstraha před vysokými teplotami na jižní Moravě. Vyšší teploty jsou náročné a jsou také nebezpečné, hlavně pro nemocné lidi nebo pro seniory. My vás se do jednoho domova seniorů za chvíli vezmeme i v našem vysílání v odpoledním radiožurnálu. Teď skupina Vet, Vet, Vet.

0: Česku pokračuje slunečné počasí a horko. Horko je velkou zátěží pro seniory a pokud nemají dost tekutin, tak mohou skolabovat. Zaměstnanci domovů pro seniory tak na klienty v těchto dnech víc dohlížejí. Jako třeba v Klášterci nad Ohří na Chomutovsku. Je tam také naše reportérka Lucie Hejzlová a přeji hezké odpoledne.
1: Pěkné dny. Tady 120 klientům ve společných místnostech zpříjemňují pobyt klimatizací. Na pokojích mají i větráky, zvyšuje se také pitný režim. A podle sociální pracovnice Denisy Podmanické tady seniorům dopřávají osvěžení v podobě vlažných koupelí rukou a nohou. Mají na to takové menší lavory, nafukovací bazénky. A u imobilních, nepohyblivých klientů používají speciální vanu, která se dá pod lůžko a seniori se v nich vodou omyjí. Vedoucí chomutovského domova pro seniory Vladimír Matouš řekl, že seniorům dopřávají pestrou nabídku nápojů. Na každém patře jsou pak automaty na vodu a v těchto dnech zaměstnanci více dohlíží na to, aby seniori opravdu dostatečně pili. To znamená, že jim nápoje aktivně nabízejí. Jiné je to u seniorů, kteří žijí doma. Z výzkumu organizace Život 90 vyplývá, že 42% takových seniorů nepije v horku doporučené množství tekutin a hrozí jim dehydratace. V horku taky hrozí problémy se srdcem, ledvinami nebo dýchacími cestami.
0: Víme, kdy se podle předpovědí ochladí?
1: Podle meteorologů bude teplé počasí dál pokračovat, přechodně se mírně ochladí zítra, o víkendu ale teploty znovu stoupnou a čekat nemůžeme ani nějaký dlouhodobý déšť.
0: Lucie Hejzlová, naše reportérka, tedy zajela do chomutovského domova pro seniory. Díky za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Pokud jste někde měli být ve 3:15, tak už je trošku pozdě, přesně o minutu, ale snad se dá všechno ještě stihnout. Co vás čeká teď v odpoledním radiožurnálu? Ex-premiér Viktor Orbán nasměroval Maďarsko na cestu ven z Mezinárodního trestního soudu. Nový parlament ale jeho rozhodnutí zvrátil. Premiér Maďar naznačil, že by už teď maďarské úřady mezinárodně hledané politiky zatkli.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Maďarsko nakonec z Mezinárodního trestního soudu nejspíš nevystoupí. Iniciativu expremiéra Viktora Orbána dnes zastavil tamní parlament, a to hlasy poslanců vládní strany TISA. Mezinárodní tribunál má pravomoc soudit jednotlivce například za válečné zločiny, zločiny proti lidskosti nebo genocidu. Zatykač vydal i na ruského prezidenta Vladimira Putina nebo izraelského premiéra Benjamina Netanyahua. Více s redaktorem Ladislavem Novákem, vítej.
1: Dobrý den.
0: Pojď tam připomenout, proč chtěla předchozí vláda expremiéra Orbána vystoupit z Mezinárodního trestního soudu.
1: Viktor Orbán Maďarsko do instituce přivedl už v roce 2002, ale po letech dospěl k názoru, že instituce je spolitizovaná. Tou rozbuškou k odchodu se stalo právě vydání zatykače na zmíněného izraelského premiéra Netanyahua v roce 2024. Orbán v ten stejný den oznámil, že Netanyahua navzdory zatykači zve k návštěvě Budapešti a ujistil ho, že zatčený nebude, což se tak také po pár měsících odehrálo. A stejný postup Orbán sliboval, pokud by k mírovým jednáním do Budapešti dorazil i Vladimír Putin. No a Maďarsko teď tedy podle Orbánova plánu mělo vystoupit z toho mezinárodního soudu už příští týden, takže parlament současný zasáhl na poslední chvíli.
0: Nový parlament tedy odchod zastavil. Znamená to, že dál bude řádným členem Mezinárodního trestního soudu?
1: Mělo by to tak být vůli parlamentu, ale teď ještě musí podpisem potvrdit prezident Tamáš Šujok. Nový premiér Péter Maďar setrvání v tribunálu zdůvodnil tím, že pro zachování mezinárodního míru je, cituji, absolutně nezbytné hnát pachatele nejzávažnějších mezinárodních činů k odpovědnosti, proto tedy Maďarsko zůstává členem. Zajímavé je, že sám Maďar také pozval izraelského premiéra Netanyahua na návštěvu, ale šlo asi jenom o formalitu, protože Maďar zároveň v obecné rovině novinářům potvrdil, že člověk hledaný mezinárodním tribunálem by byl na maďarském území zatčený.
0: Maďarský parlament v novém složení zasedá v rámci vůbec první schůze. Na programu má i takzvaný Lex Orbán. O co jde?
1: Tak opoziční strana Fidesz říká předložené reformě ústavy. Maďarova vládní strana TISA chce omezit pravomoci premiéra. Ten by nově směl být v čele země maximálně na dvě volební období. Tím Maďar omezuje možnou délku nejen své vlastní vlády, ale zároveň tím zabraňuje, aby Maďarsku kdykoliv v budoucnu mohl znovu vládnout Viktor Orbán. Ten už má totiž za sebou 4 celé mandáty. Podle poslance za TISu Martona Melethey-Barny ale nejde o mstu Orbánovi. Omezení pravomocí má být mimo jiné garancí, že republika bude vždy silnější než jakýkoliv jednotlivý politický lídr.
0: Tohle byl Ladislav Novák, díky.
1: Naslyšenou.

0: You wanna make
1: 20 minut radiožurnálu.
2: Odboráři z agentury pro sociální začleňování chtějí na protest proti reorganizaci příští pondělí stávkovat. Jak současná vláda práci agentury ovlivňuje a k čemu to podle odborářů vede? Vladimír Kroc se zeptá jejich předsedy Václava Nykla.
3: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
1: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
3: Dnes po 17. hodině.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: další. Festival Mezi ploty pohladí vaše duši i uši. Mediálním partnerem je Český rozhlas Radiožurnál.
1: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
2: Radiožurnál je 15 hodin. Kateřina Celusidisová a zprávy. Ruský metropolita Ilarion je na svobodě. Bývalá členka teroristické skupiny RAF dostala v Německu 13 let vězení za loupeže. Fotbalový Jartis Brno doma zahájí baráž o postup do první ligy proti Slovácku. Kolona po nehodě vzniká na dálnici D1 z Brna do Prahy za Měřínem. A zítra bude jasno až polojasno, přechodně oblačno, teploty do 25 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Vedení České televize a Českého rozhlasu vyzvalo premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, aby zastavil projednávání novel o televizních a rozhlasových poplatcích. V otevřeném dopise varují před ohrožením fungování a nezávislosti veřejnoprávních médií. Zároveň žádají vznik pracovní skupiny pro odbornou debatu. Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral připomněl, že premiér Babiš slíbil její založení před několika týdny.
4: Abychom se opravdu sešli, mohli jsme o těch věcech diskutovat. No a samozřejmě naděje vždy umírá poslední, tak já budu pořád věřit, že opravdu i on, i na základě argumentů, kterému jsme připraveni s kolegou Chudárkem snést, třeba se zdá, že opravdu není v tuto chvíli racionální důvod pro změnu financování médií veřejné služby.
2: Ministerstvo kultury navrhuje zrušení poplatků a převedení médií veřejné služby pod státní rozpočet. Novela koaličních poslanců pak poplatky ruší pro lidi nad 75 let anebo některé firmy. Ruský duchovní Ilarion byl propuštěn a je vyšetřovaný na svobodě. Radiožurnálu to řekla mluvčí středočeské policie Michála Richtrová. Metropolita si na sociální síti Telegram stěžoval na špatné podmínky v policejní cele. V neděli ho policie zadržela na čerpací stanici u dálnice D6 na Kladensku, a to kvůli údajnému převozu zakázaných látek. Richtrová už dříve potvrdila, že v autě byly 3 sáčky s neznámou bílou látkou. Zatím nikdo nebyl obviněn. Kvůli zadržení metropolity si ruské ministerstvo zahraničních věcí v pondělí předvolalo zástupce českého velvyslance v Moskvě. Německý soud uložil bývalé člence krajně levicové teroristické organizace RAF trest 13 let vězení. Danielu Kleteovou odsoudil za loupežná přepadení. Dnes 67-letá žena se před spravedlností ukrývala více než 30 let. U soudu se k činům přímo nepřiznala. Lidem, kterých se jejich činy dotkly, ale vyjádřila účast. Obžaloba Kleteovou usvědčila na základě stop DNA a taky díky velkému množství peněz a zlata, které policie zajistila v jejím bytě. Zoologická zahrada v Liberci začne příští týden budovat údolí ohrožené divočiny. První velká expozice by měla patřit tygrům usurijským. Plánovaný areál by měl mít rozlohu 12 hektarů. Plocha zahrady se tak zdvojnásobí. Co dalšího v nové části návštěvníci uvidí, říká ředitel zoo David Nejedlo.
5: Od expozice tygra dojdou na místo otočky té hlavní cesty, kde bude občerstvení, a tam se budou se rozhodnout, jestli už to otočí zpátky amfiteátru, nebo si vyjdou doprava nahoru, kde budou další menší expozice, anebo jestli vystoupají kolem obor kopytníků, nedaleko budoucí výběhu medvědů.
6: Sport. Druholigoví fotbalisté Artisu Brno vstoupí domácím zápasem proti Slovácku do baráže o účast v příští sezóně Šance ligy. Zápas začne v 18 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Žádný druholigový tým dosud v baráži nikdy soupeře z vyšší soutěže neporazil a trenér Artisu Roman Nádvorník mluví o tom, co musí jeho mužstvo udělat, aby to změnilo.
7: Naše síla musí být, že musíme odehrát ty zápasy na hranici svých možností a musíme být kompaktní a pracovat jako tým, a důležitý, aby jsme dobře do toho vstoupili a aby jsme do druhého zápasu na Slovácko jeli a měli furt možnost bojovat o první ligu.
6: Tenista Jakub Menšík hraje ve druhém kole Roland Garros proti Argentinci Navonovi a aktuálně je stav nerozhodný 1-1 na sety a ve třetí sadě vede Argentinec 2-1 na gemy. Teď hraje Marie Bousková zároveň s Britkou Jonesovou a v úvodním setu vede 5-0 na gemy. Sára Bejlek už z antukového Grand Slamu vypadla, Polce Švjontekové podlehla 0-2 na sety. Dnes ještě v singlu nastoupí Karolína Muchová a Tomáš Macháč.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Nehody na D1 za Měřínem, D5 u Plzně i D10 u Tuřic. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za Měřínem opatrně dojíždějte do kolony na 130. kilometru, po pojíždí se kolem 20 minut na kilometr 127. Tam je po nehodě průjezdný jenom pravý ze tří pruhů.
1: Auto otočený na štorc, rozbitý a zabírá ten levej, rychlej a prostřední.
0: Dál na D1 před Prahou směrem z Brna vzniká kolona od sjezdu na okruh z 10. kilometru, je to na 20 minut k exitu 6 Průhonice, tam v pravém pruhu boural kamion a osobní auto, následně je další kolona v Brněnské z 1. kilometru kolem nehody ve Spořilovské až na jižní spojku, která je směrem na Černý most ucpaná od podjezdu magistrály, je tam kolona na 20 minut za sjezd na Zahradní město, kde blokuje porouchaný kamion pravý pruh. Na dálnici D5 z Prahy na Rozvadov u Plzně problém, hned za tunelem Valík na kilometru 78,5 havarovalo auto s podvalem, teď ho odklízejí, provoz je dočasně úplně zastavený, kolona stojí už před tunelem od exitu 73 Plzeň Slovany. Na D5 z Rozvadova na Prahu za sjezdem na Nýřany kolona z 97. kilometru k nehodě na 95. asi na 10 minut. A na D10 z Mladé Boleslavy na Prahu za Benátkami kolona z 25. kilometru na půl hodiny kolem nehody na 24. k další nehodě před exitem 17 Tuřice, je tam průjezdný jenom pravý pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra bude jasno až polojasno, na severu a východě během dne přechodně oblačno, teploty do 25 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál a Hanka Skáňalová.
4: Hezké odpoledne vám přeji. Přesun témat lidských práv, protidrogové politiky a dalších stále není dořešený. Proč někteří experti opustili dopolední jednání s premiérem a šéfkou úřadu vlády předčasně? A je ještě nějaký prostor pro změny? Tohle všechno probereme už za chvíli. O tématu píšeme také na zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Tak se podívejte i tam. Hezké odpoledne.
2: Odpolední Radiožurnál
5: a Hanka Schánilová.

Odboráři z agentury pro sociální začleňování chtějí na protest proti reorganizaci příští pondělí stávkovat. Jak současná vláda práci agentury ovlivňuje a k čemu to podle odborářů vede? Na to všechno se Vladimír Kroc zeptá jejich předsedy Václava Nykla dnes po 17. hodině ve 20 minutách Radiožurnálu.

než zasnou světla poslední, tak rychle než se rozední. Chceš zažít přece něco víc,

0: Přes dvě hodiny dnes jednali experti na problematiku lidských práv, národnostních menšin nebo duševního zdraví či protidrogovou politiku na úřadu vlády. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO spolu s šéfkou úřadu Tinde Bartou se snažili členům jednotlivých rad vlády vysvětlovat, proč kabinet schválil přesun jednotlivých agent pod určitá ministerstva. Někteří odborníci ale schůzku opustili dříve a označili ji za absurdní divadlo. Tohle jednání sledovala kolegyně Daniela Brichtová. Danielo, hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Proč někteří odešli z jednání ještě před koncem?
1: Ti, kteří opouštěli tu jednání předčasně, tak zmiňovali, že vůbec nešlo o jednání, že se nevedl dialog. Dokonce to označili i za komedii nebo šaškárnu. Mezi prvními odešla například ředitelka Centra pro oběti domácího a sexuálního násilí Profem Jitka Poláková. Stejně reagovala i expertka na drogovou problematiku Jana Michajlidu.
2: Jsme dostali prostor pro dotazy, které ale byly podmíněné tím, že oni nám vysvětlí, co nechápeme a vysvětlí nám, proč je to vlastně skvělý nápad.
1: Vládní zmocněnkyně Taťána Malá z hnutí ANO ty předčasné odchody některých účastníků komentovala tak, že někteří asi o vysvětlení nestáli a proto odešli téměř okamžitě.
0: Jaké jsou závěry té dnešní schůzky?
1: Premiér Andrej Babiš do konce týdne posoudí návrhy expertů na problematiku lidských práv a protidrogovou politiku. Do pondělí chce pak oznámit výsledek. Podle vládní zmocněnkyně Taťány Malé se o tom ještě poradí právě s Tinde Bartou. Malá bere tuto situaci jako novou příležitost.
2: Můžu lomit rukama, brečet, křičet, anebo se k tomu můžu postavit čelem jako k příležitosti a já jsem zvolila tuhle cestu.
1: Ministři všech zmíněných resortů se schůzky také účastnili a podle nich se vše připravuje na přesun. Zároveň ujišťovali, že i přes změny zůstane zachována nadrezortnost těchto témat a neoslabí to práce jednotlivých rad a zmocněnců.
0: Jak se tedy staví odborníci dál k těmto změnám?
1: Odborníci dál trvají na svém, tedy na zachování současného stavu. Předsedovi vlády předali dopis, který podepsalo přes 60 odborníků a členů rad a výborů, které teď působí při úřadu vlády. Iniciátorkou dopisu je bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimunková.
3: Ta usnesení, která ta jednotlivé rady přijímají, tak ta jsou tvořena právě dnes na úřadu vlády s tím, že jim dávají tu odbornou expertízu úředníci, kteří jsou nezávislí na jednotlivých ministerstvech.
1: Ta zároveň připomíná, že Česko je vázáno řadou mezinárodních závazků v otázce lidských práv.
0: Tohle byla naše reportérka Daniela Brichtová. Děkujeme a hezký den přeji.
1: Krásné odpoledne.

0: Miliardářem přes noc. V Česku padla včera večer rekordní výhra v loterii. Sázející v Eurojackpotu trefil 7 čísel a vyhrál tak skoro 3 miliardy korun. O část peněz ještě kvůli zdanění přijde, nicméně i přesto výherce překonal dosavadní rekord z roku 2015. Zatím se ale o částku nepřihlásil. Detaily už předá redaktor Vít Andrle. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Co zatím víme o výherci rekordní částky v loterii?
1: Jde o Čecha, který je dlouhodobým zákazníkem společnosti Allwyn a má u ní internetový účet. To znamená, že výši výhry už zná, ale sázková společnost mu ji ještě nemůže poslat. Podle mluvčí Dity Stejskalové totiž takovou částku Allwyn nemá a musí počkat, až ji pošlou provozovatelé Eurojackpotu.
2: Pak, když je dostaneme, existují určité lhůty s tím, že v určitých případech tam může být lhůta na vyplacení 60 dnů, což by velmi pravděpodobně mohl být i tento případ, protože se jedná o velmi vysokou částku.
1: Stejskalová dodala, že Allwyn bude dbát na anonymitu výherce a společnost mu nabídla taky psychologickou pomoc, případně finanční a právnické poradenství. To je vhodné v případě takto vysoké výhry i podle právníka Ondřeje Projse, podle kterého se výherce může dostat pod tlak vlastního okolí.
0: Jak už jsme ale zmínili, tak včerejší výherce musí odvést 15% srážkovou daň.
1: Je to tak, v Česku podléhají této dani veškeré výhry v loterii nad 50 000 korun a včerejší výherce tak přispěje státnímu rozpočtu částkou zhruba 437 milionů. Podle mluvčího finanční správy Patrika Madleho musí daň odvést provozovatel loterie, a to příslušnému finančnímu úřadu do konce následujícího měsíce po výplatě výhry.
3: Po skončení roku je pak povinen podat na finanční úřad vyúčtování daně vybírané srážkou, a to do 3 měsíců po uplynutí kalendářního roku. To je v tomto konkrétním případě do 1. dubna 2027.
1: Ještě dodám, že miliardoví výherci z loterie jsou v Česku zatím 3. Do včerejška byla rekordní výhra z roku 2015, a to 2 miliardy a 466 milionů korun. Výherce si ji vyzvedl po 26 dnech od vyhlášení a tehdy nemusel danit. I tak ho ale včerejší výherce o několik milionů překonal. Častější jsou milionové výhry, třeba Allwyn jich jen loni zaznamenal 593. A na závěr ještě dodám, že ministerstvo financí dlouhodobě varuje před tím, že sázení a hazard obecně můžou být návykové.
0: Tak si to představte, nové auto, dům nebo možná cesta kolem světa. Taková obří výhra v loterii může změnit život během pár minut, ale ne vždy k lepšímu. Jak se s tím vlastně vypořádat a je dobré se s výhrou svěřit svému okolí? I na to jsme se ve vysílání Radiožurnálu ptali psychoterapeuta Luciana Kantora.
4: Nejdůležitější je nemít svůj dosavadní život. Minimálně měsíce. Měsíce žít tak, jak jsem žil doposud, protože ve chvíli, kdy udělám radikální změnu, tak na ní nejsem připraven nebo připravená. To znamená opravdu měsíce fungovat tak, jak jsem fungovala, nechat ty emoce sednout a začít vytvářet dlouhodobý horizont jako plán na 20-30 let při této částce, vlastně na několik generací dopředu, jak s těmi financemi naložím. Peníze jsou vždycky jenom prostředkem. Peníze nejsou cíl. Ve chvíli vím, jak ten prostředek mohu použít, tak mi slouží. Ve chvíli, kdy vlastně to beru, finance beru jako cíl, tak je to závaží, které mě stahuje do hlubin vlastně negativních emocí. Bylo to minimalizovat vlastně změny, které jsou vidět na venek. Znamená nikomu to vlastně jako neříkat. Je zbytečné to někomu sdělovat. Protože ve chvíli, kdy já si vytvořím nějaký plán, nebo ta rodina si vytvoří nějaký plán, a ty změny jsou postupné, tak to sociální okolí, v kterém já žiju, si na to zvyká a vlastně mě i tak přijímá. Ve chvíli ta jako změna je radikální, tak se to všecko rozsype, kdo mlčík z karet. Nemůžu se snažit utajit, protože v té chvíli vlastně vytvářím prostor pro to, aby tam vznikaly dohady. Ale je dobrý to minimalizovat vlastně to, co já pouštím na venek.
0: Takhle to popsal v našem vysílání psychoterapeut Lucián Kantor.

Marie Bousková před chvílí dala tenisového Kanára Britce Jonesové. Jakub Menšík bojuje ve třetím setu, zatím je to 1-1 na sety. I na French Open se podíváme za chvíli ve zprávách.

0: zveme vás na Zlín Film Festival. Užijte si filmy z celého světa, setkání s hvězdami, besedy, workshopy, koncerty a další program pro celou rodinu v kulisách Baťovského Zlína. Zlín Film Festival už po 660. Od 28. května do 3. června. Více na zlínfest.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas. V jehož vysílání uslyšíte z akce zpravodajské vstupy, reportáže, rozhovory a další pořady. Festival by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Ministerstvo kultury, statutární město Zlín a Škoda Auto.
1: Radiožurnál je 15:30. Zprávy má pro vás Marek Sedláček.
2: Ministerstvo pro místní rozvoj nabídne dalších 6 miliard korun na podporu dostupného nájemního bydlení. Obce a města o ně můžou žádat zřejmě od začátku příštího roku. Informovala o tom šéfka rezortu Zuzana Mrázová z Hnutí ANO. Peníze podle ní půjdou z přebytku v operačních programech. Senioři budou mít možnost ukončit penzijní spoření bez pokuty. Schválili to poslanci. Ti, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo o vlastní peníze, by mohli získat i kompenzaci. Jde o důchodce, kteří si založili spoření před rokem 2023. Novela zákona teď míří do Senátu. A v Paříži začal soud s vychovatelem, který čelí obvinění ze zneužití několika dětí ve francouzské mateřské škole. 36-letému muži hrozí 10 let vězení a pokuta v přepočtu přes 3,5 milionu korun. Rodiče požadují veřejné slyšení.
3: Sport.
2: Tenistka Sára Bejlek dohrála na antukovém Roland Garros ve druhém kole. Světové trojce Polce Švjontekové podlehla 0-2 na sety. Teď jsou na kurtech v Paříži Jakub Menčík a Marie Bousková. Jak se jim daří, doplní David Prouza.
4: Zápas Menčíka s Argentincem Navonem je naprosto vyrovnaný 1-1 na sety. Navone vede 4-3 ve třetím, ale servíruje Jakub Menčík a vede 30-0. Marie Bousková blízko postupu do třetího kola Roland Garros 6-0, 3-1 a 30-0 v zápase s Britkou Jonesovou. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehody na D10 u Tuřic i na D1 za Měřínem. Na D10 z Boleslavy na Prahu počítejte s frontou z 26. kilometru za Benátkami. Je to na 40 minut, protože na 24. řeší jednu nehodu v koloně a ta se potom vleče k další havárii těsně před sjezdem na Tuřice. Na 17. kilometru je tam zabraný levý pruh. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za Měřínem popojíždí kolona ze 130. kilometru asi 25 minut k nehodě na 127., ale mělo by se to rozjíždět. Před momentem všechno sklidili jenom do pravého pruhu, takže už jede levý a střední. Na D1 před Prahou směrem z Brna se dojíždí do kolony u sjezdu na okruh na 12. kilometru. Ta kolona se teď rozjíždí, respektive roztahuje dál až do Prahy, protože nehodu na 6. kilometru u Průhonic už dořešili. Na pražském okruhu kolony obousměrně před Ořechem směrem na D1 je to od připojení z D5 na 20 minut a směrem na letiště teď zpomalí kolona od Jesenice, protože ještě před tunely u exitu 4 Písnice čerstvě nehoda v pravém pruhu. Na dálnici D5 z Prahy na Rozvadov u Plzně se kus za Ipovicemi tvoří kolona ze 72. kilometru za tunelem Valík na 78. je po nehodě zabraný pravý pruh, zdržení kolem 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno na severu a východě, během dne přechodně oblačno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia na severu a severovýchodě kolem 20. Tolik zprávy. A teď pokračuje odpolední Radiožurnál s Hankou Schánělovou.
1: A přeji vám všem krásný slunečný den.
5: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Tak jak to máte vy? Kohoutková nebo balená voda? V restauracích často nabízejí jenom tu druhou možnost. Ovšem s tím se nehodlala smířit turistka v Itálii, která zažalovala luxusní hotel v Dolomitech. Číšník jí totiž odmítl natočit vodu z vodovodu. A jak takový spor dopadl a jak je to v Česku nebo jinde v Evropě, na to všechno odpovíme v odpoledním radiožurnálu.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Je přístup k vodě univerzálním lidským právem? Podle rozhodnutí Valného shromáždění OSN z roku 2010 ano. S tím ale nepochodila zákaznice luxusního hotelu v italských Dolomitech, který před několika lety odmítl natočit kohoutkovou vodu a žena si musela koupit vodu v lahvi. Sporem se několik let zabýval soud v Římě a teď dal zapravdu hotelu. Detaily už má Marcel Faltis z naší zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Nevinná žádost o kohoutkovou vodu vyústila v 6letý soudní spor. Turistka v roce 2019 v hotelu v lyžařském středisku Corvara v Dolomitech trávila Vánoce a Silvestr. Zaplatila si polopenze, jejíž součástí nebyly nápoje. Podle italského deníku Corriere della Sera Alto Adige opakovaně žádala číšníky, jestli by jí nemohli natočit kohoutkovou vodu a nabízela jim, že za vodu zaplatí. Obsluha to ale odmítla a každý večer jí na stůl dala 3/4 litrovou lahev s minerální vodou a ženě za ní naúčtovala 7 eur. To je asi 170 korun.
0: A kvůli tomu žena zažalovala hotel?
1: Ano, žena argumentovala tím, že je voda přírodní zdroj a univerzální lidské právo. Podle ženy je taky kohoutková voda nezbytnou součástí služeb hotelu, třeba jako povlečená postela nebo mýdlo v koupelně. Po hotelu proto požadovala kompenzaci 2700 eur, což je asi 65 tisíc korun. Údajně za ekonomickou škodu a emoční újmu. Soudy nižších instancí žalobu smetly ze stolu a žena se tak obrátila na nejvyšší soud. Ten rozhodl, že restaurace ani hoteliéři v Itálii nemají povinnost zákazníkům poskytovat kohoutkovou vodu.
0: Jak je to jinde v Evropě?
1: Například v restauracích nebo kavárnách ve Francii nebo Španělsku automaticky nabízejí karafu s vodou zdarma. Tam je to dané zákonem. V Rakousku nebo Německu tato povinnost není. Není ani v Chorvatsku, kde vám ale běžně sklenici s vodou například ke kávě dají. Povinnost podávat vodu zdarma není ani v Česku.
0: Tak to byl Marcel Faltis z naší zahraniční redakce. My už jsme zavolali Luboši Kastnerovi z Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky. Moc vás zdravím, hezké odpoledne přeji.
2: Hezké odpoledne.
0: My jsme slyšeli teď, že v Itálii, ale ani v Česku vodu zdarma v restauraci dostat nemusíte. Mělo by to podle vás tak zůstat, nebo mají zákazníci nárok na kohoutkovou vodu?
2: I když by se to zákazníci velmi přáli, tak to tak být nemůže, protože v rámci podnikání máte náklady, které prostě nejsou zdarma. Mohlo by to být, kdyby podnikání bylo ze strany státu subvencováno anebo kohoutková voda hrazená, ale tak to není. To znamená, to právo si myslím, že nemůže vzniknout. My jsme na to měli určité debaty, tuším před 1,5 rokem, 3/4 rokem, vzniklo to jako téma před volbama, ale podnikání je prostě specifické a host jde do restaurace ne kvůli tomu, aby něco dostal zdarma, ale aby opravdu si užil nějaký zážitek a s tím to očekává i podnikatel, tak to prostě bylo je a doufám, že bude.
0: Tak buďte konkrétní, jaké mají restauratéři při podávání vody náklady?
2: Tak jeden z nákladů, který se objevil v poslední době, je například filtrování vody, protože všichni víme, že ta voda z řadu nemusí být vždy úplně extrémně kvalitní. Lidé už rozeznávají různé druhy kvality vody a restauratéři se snaží jim jít vstříc, takže třeba nanofiltry, to opravdu není levná záležitost a pokud chce restaurace mít opravdu dobrou vodu, tak ji i servíruje s ledem, s citronem, v karafě, která se umývá v myčce a s nějakým standardem a samozřejmě servíruje většinou číšník, který nepracuje zadarmo, takže to indikuje určité náklady, které prostě zdarma nejsou a proto i ta voda má hodnotu, byť třeba host si může myslet, že voda má být zdarma.
0: Rozumím a chápu, ale proč by to nemohlo fungovat jako ve Španělsku nebo ve Francii, teď se otepluje třeba kvůli velkým vedrům nebo šetření přírody?
2: Protože jsme v Čechách, nemůže to fungovat vždy stejně jako někde, protože ty podmínky toho trhu mohou být odlišné. Samozřejmě i ve Španělsku stojí služba trochu jinak, jiné peníze, než třeba stojí v Čechách a i ta voda se distribuje jiným způsobem, má jinou cenu a já jsem si tenkrát studoval vlastně, proč s tím Evropská komise přišla a ono to právo na vodu původně mělo být spíš zamýšleno tak, že právo na vodu má mít každá vesnice, aby tam ta voda vůbec byla přivedena. S čímž právě mají problémy zejména regiony jižní Evropy. U nás v Čechách je situace s vodou o něco lepší a nikdy to nebylo zamýšleno tak, že by voda měla být zdarma v restauracích. To samozřejmě se tak jakoby ztratilo v překladu a je dobré to uvádět vždy na pravou míru.
0: Luboš Kastner z Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky. Díky za váš čas a přeji hezký, slunečný a docela horký den. Naslyšenou.
2: Moc děkuji všem a na zdraví všem.

Vědci v terénu testují novou vakcínu proti obávané aujeskyho chorobě. Tu přenášejí divoká prasata a je smrtelná pro savce, hlavně pro psy. Na vakcínu proti téhle nemoci čekají myslivci i veterináři desítky let a vy se z Radiožurnálu za chvíli dozvíte podrobnosti.

0: Argentinec na voně stojí proti Jakubu Menšíkovi na French Open. Český hráč už se ujal vedení 2-1 na sety, my ho dál sledujeme a ve zprávách vám ovšem řekneme. V laboratořích terezínské firmy Dintec vznikla vakcína proti obávané Aujeského chorobě. Nyní se testuje i v terénu. Přenáší ji divoká prasata a pro většinu savců kromě člověka je smrtelná. Podle veterinární zprávy Ústeckého kraje se ročně od divočáků nakazí a následně zemře několik psů, hlavně pracovních. Myslivci tak vakcínu nedočkavě vyhlíží.
1: Hlásí. Gita hlásí.
2: Dvouletá Gita hlásí, že našla kořist. A myslivec Jakub Jehlička s ní takhle cvičí, aby prošli zkouškami.
3: To je bavorský barvář. Jsou specialisti na dosled zvěře poraněný.
2: Když to řeknu v uvozovkách, vhodný adept na chycení aujeského choroby.
3: Je to strašák všech vůdců psů.
4: Se zájmem sleduje zprávy o vývoji vakcíny proti téhle prosavce smrtelné nemoci.
3: Až to bude, tak to bude úplně super věc. Že?
4: Výzkumu a výrobě očkovací látky se věnuje terezínská firma Dintec už 10 let. Má za sebou testování v laboratorních podmínkách a letos postoupil vývoj do další fáze.
5: Nyní jsme ve fázi, kdy zkoušíme v terénu.
4: Upřesňuje Daniel Zeller, vedoucí testovacího zařízení, s tím, že do studie se zapojila asi 100 psů prostřednictvím 3 veterinárních ordinací.
5: To potrvá ještě něco přes rok, potom budeme samozřejmě shromažďovat nějaká data.
4: Vakcína je dvousložková. Jedna se aplikuje na sliznice, tedy do čenichu, a druhá injekčně do svalu. Očkování se musí opakovat jednou za půl roku. Výzkumníci už mají první signály, že testování jde víc než dobře.
5: Jsme pravděpodobně pejska zachránili vakcinací, protože přišel do kontaktu s prasetem, které bylo pozitivní, a pes měl příznaky, což už vždycky je konec.
4: Lovecký pes Marko z Orlických hor útok viru přežil a je v pořádku, což je vlastně malý zázrak. Doteď znamenalo nakažení aujeského chorobou jistou smrt, jak říká Lenka Hanušová z krajské veterinární správy Ústeckého kraje.
6: Svědí to toho psa takovým způsobem, že je schopen si třeba nohu usnout.
4: Pes v bolestech umírá, nebo je potřeba ho nechat uspat. Podle Daniela Zellera by mohla být vakcína na trhu zhruba za 3 roky. Daniela Pilařová, Radiožurnál.

0: roku. Hormuzský průliv by se mohl znovu otevřít. Íránská státní televize má neoficiální návrh příměří. Tenisti Menšík a Bousková hrají druhé kolo Roland Garros. Po nehodách vzniká dlouhá kolona na dálnici D10 z Boleslavy do Prahy za Benátkami a zítra bude jasno až polojasno, přechodně oblačno a teploty 21 až 25 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Policie zadržela dalšího člověka kvůli březnovému žhářskému útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek. Podle kriminalistů se jedná o cizince. Stejně jako další zadrženého stíhá za teroristický útok, pokračuje Vinčálek.
2: Kriminalisté zahájili trestní stíhání pro trestný čin teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Aktuálně s osobou provádí standardní procesní úkony.
0: Policie kvůli útoku zadržela v Česku i zahraničí dohromady 11 lidí. 7 z nich je ve vazbě, hrozí jim až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Hormuzský průliv by se mohl znovu otevřít. Počítá s tím prvotní a neoficiální návrh dohody mezi Washingtonem a Teheránem, který má k dispozici íránská státní televize. Spojené státy by podle takzvaného memoranda o porozumění stáhly vojenské síly z okolí Iránu a zrušily námořní blokádu. Irán by naopak do jednoho měsíce obnovil obchodní lodní dopravu v Hormuzském průlivu na předválečnou úroveň. Dokument podle iránské televize předpokládá, že Irán bude řídit a dohlížet na komerční provoz v průlivu ve spolupráci s Ománem. Na polích začíná sezóna jahod. Někteří pěstitelé část úrody nabízejí při samosběrech. Za kilogram tam lidi zaplatí i o polovinu míň než v některých obchodech. Od tohoto týdne si zájemci můžou jahody nazbírat taky na polích u Velkých Bílovic na Břeclavsku.
3: Už jsme se nemohli dočkat na marmeládu nebo na knedlíky.
4: Paní Viktorie skládá jahody do připravené nádobky a dodává, že na samosběr se vydala nejdřív, jak jen to šlo. Za kilo tady lidé nechají 90 korun, tedy o 10 korun víc než loni. Pěstitel Jiří Kuchyňka to zdůvodňuje vyššími vstupními náklady. Zájem je ale podle něj i tak srovnatelný.
5: Ono vždycky ty první dny nejvíc lidí přijede na ty jahody největší. Úroda je oproti loňsku větší, nepomrzlo tolik, co loňský rok.
4: Podle Kuchyňky budou jahody dozrávat ještě asi 3 týdny. Na Moravě oproti Čechám je podle Ovocnářské unie úroda lepší, mráz tu totiž nenapáchal takové škody. Z Velkých Bílovic Šimon Franc, Radiožurnál.
6: Sport. Tenista Jakub Menšík hraje ve druhém kole Roland Garros proti Argentinci Navonovi a Marie Bousková bojuje v ženském singlu s Britkou Jonesovou. Výkony Čechů sleduje na antukovém Grand Slamu David Prouza.
7: Marie Bousková aktuálně bojuje o svůj servis v druhém setu stav 5-5, 40-40. První set získala Češka poměrem 6-0. Jakub Menšík vede nad Argentincem Navonem 2-1 na sety, v tom čtvrtém prohrává 0-1 a servíruje. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
6: Ve druhém kole vypadla Sára Bejlek, která podlehla Polce Švjontekové 0-2 na sety. Dnes večer ještě budou hrát Karolína Muchová a Tomáš Macháč. Fotbalisté anglického Crystal Palace a španělského Vallecana nastoupí v 21 hodin k finále konferenční ligy. Oba celky budou bojovat o svou premiérovou evropskou trofej na stadionu v Lipsku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehody na D10 u Tuřic, taky na D1 za Měřínem. Na D10 z Mladé Boleslavy do Prahy těsně před sjezdem na Tuřice na 17. kilometru řeší nehodu v levém pruhu, v koloně další nehoda na 24. v levém a do fronty na 50 minut se tak dojíždí už kousek za exitem 27 Benátky. Pokud byste se chtěli vydat na objížďku po silnici 610 mezi Předměřicemi a Tuřicem je dlouhodobá uzavírka a musí se přes Lysou. Na D10 z Prahy opačně na Boleslav pozor u exitu 17 Tuřice, po té nehodě v opačném směru je tam zabraný levý pruh, brzdí se před kratší kolonou. Na D1 z Brna do Prahy opatrně u exitu 134 Měřín, dojíždí se tam do kolony hlavně kamiony v pravém pruhu, sunou se na 127. kilometr, tam je po nehodě zabraný stoupací pruh. Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy už se zase skoro u sjezdu na okruh na 11. kilometru zastavuje, kolona se táhne k exitu 6 Pruhonice, tam je opět v pravém pruhu další nehoda, zdržení kolem 20 minut, následně v Brněnské z prvního kilometru kolona pokračuje kolem nehody ve Spořilovské až na jižní spojku, kde je plno zelenový most. V Praze jinak řada kolon, dlouhé souty na okruhu a teď velké potíže v Evropské obousměrně pod Hadovkou, vážná nehoda motorky a osobního auta, provoz výrazně omezený v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 500.

0: 53. Počasí.
1: Dnes v noci bude jasno nebo skoro jasno a teploty 11 až 6 stupňů Celsia. Zítra bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě během dne přechodně oblačno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 20 stupňů. Tolik zprávy. A teď už je tu Zuzana Burešová a její odpolední radiožurnál.
2: Dobrý poslech u dalších témat radiožurnálu. Veřejnoprávní média v otevřeném dopise premiérovi varují před změnami, které mohou ovlivnit jejich financování i nezávislost. Vyzývají zejména k ukončení projednávání navrhovaných úprav zákonů. Co přesně požadují a jaké dopady by mohly mít plánované změny, to probereme už za malou chvíli. Přeji vám klidné odpoledne.
0: Odpolední radiožurnál
3: a Zuzana Burešová.

0: Vedení České televize a Českého rozhlasu vyzvalo premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, aby zastavil projednávání mediálních novel. V otevřeném dopise varují před ohrožením fungování a nezávislosti obou médií. Zástupci vládní koalice to odmítají. Podrobnosti má Tereza Hybšerová z domácí redakce. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den. Generální ředitelé mají tři požadavky. První je zastavení projednávání poslanecké novely zákona, která odpouští poplatky lidem nad 75 let a některým firmám. Stejný požadavek se týká i návrhu zákona Ministerstva kultury, který má zrušit poplatky pro všechny a převést televizi a i rozhlas pod státní rozpočet. A za třetí žádají zřízení odborné pracovní skupiny.
0: A její vznik přislíbil premiér Babiš před několika týdny.
1: To sice ano, ale podle ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala žádná pozvánka ke společnému jednání zatím nepřišla. Zástupci vedení médií přitom měli podle slov premiéra Babiše součástí této skupiny být.
0: A jaká rizika ředitele v návrzích vidí?
1: Hlavně oslabení dosavadního stabilního a předvídatelného systému financování, který je založený na poplatcích. Pokud by ho nahradil model financování ze státního rozpočtu, obávají se, že by se více otevřel politickým rozhodnutím a vlivu aktuální vlády. Zároveň upozorňují, že oba návrhy omezují rozpočty médií, aniž by výpadek financí jakkoliv nahrazovali. A tím pádem i redukují rozsah služeb, které média poskytují.
0: A jakou reakci média očekávají na samotný dopis?
1: Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral by uvítal, kdyby s nimi Andrej Babiš začal jednat.
2: Abychom se opravdu sešli, mohli jsme o těch věcech diskutovat. No a samozřejmě naděje vždy umírá poslední, tak já budu pořád věřit, že opravdu i on, i na základě argumentů, kterému jsme připraveni s kolegou Chudárkem snést, třeba se zdá, že opravdu není v tuto chvíli racionální důvod pro změnu financování médií veřejné služby.
1: Andrej Babiš zatím na naše dotazy nereagoval. Stejně jako předkladatel poslaneckého návrhu Patrik Nacher z hnutí ANO. Ten mi odepsal, že vše vysvětlil už dříve. V souvislosti s financováním Nacher zdůrazňoval hlavně to, že média by přicházela o poplatníky postupně.
3: Cílem je tedy ta změna financování, tak aby to nedopadlo dryáčnicky na Českou televizi, Český rozhlas, tak ta náběhová křivka je postupná. To znamená, poplatník nad 75 přestává být poplatníkem, ale aby neplatil, tak se musí proaktivně přihlásit.
1: Na dotazy neodpověděl ani ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy a jeho stranický a vládní kolega Boris Šťastný řekl, že kabinet projednávání rušit nebude a pracovní skupina vznikne.
0: Veřejnoprávní média v otevřeném dopise premiérovi varují před změnami, které mohou ovlivnit jejich financování i nezávislost. A my jsme o tom v odpoledním Radiožurnálu mluvili s Terezou Hybšerovou z domácí redakce. Díky za to. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Estonsko jako vzor digitalizace a obrany digitálního prostoru, Česko jako příkladný spojenec v rámci mise pro zabezpečení vzdušného prostoru. Tak to byla témata dnešních jednání prezidenta Petra Pavla v Estonsku. Státní návštěvu sleduje naše zpravodajka, se kterou se za chvíli spojíme, proto dál poslouchejte Odpolední radiožurnál.

0: Česká republika a Estonsko by měly dál spolupracovat v oblasti vývoje dronů, protidronové obrany i systémů založených na umělé inteligenci. Řekli to prezidenti Petr Pavel a jeho estonský protějšek Alar Karis po společném jednání v Tallinnu. Podle prezidenta Pavla by si Česko mohlo vzít příklad z estonského přístupu k digitalizaci. Státní návštěvu sleduje naše zpravodajka Kateřina Havlíková, kterou zdravím. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Téma bezpečnosti bylo to hlavní během všech jednání Petra Pavla, ať už s estonským prezidentem, premiérem nebo i během návštěvy parlamentu. Co tedy přesně zaznělo?
1: Zaznělo například to, že přístup k bezpečnosti obou států, tedy jak České republiky, tak Estonska, definuje podobná společná historická zkušenost s Ruskem. Prezident Petr Pavel také řekl, že Rusko zůstává hlavní bezpečnostní hrozbou pro pobaltské státy, ale i další státy ve východním křídle NATO, a že Estonsko na téměř denní bázi zažívá hybridní hrozby, ať už v podobě narušení vzdušného prostoru, kybernetických útoků nebo přeletů dronů. Pokračuje prezident Petr Pavel.
2: Na toto narušení bezpečnosti reagujeme koordinovaně, nejen spoluprací našich armád, ale taky spoluprací našich technologických společností.
1: Estonsko z toho důvodu také vynakládá na obranu více než 5% svého hrubého domácího produktu a otevřeně na summitech NATO prosazuje, aby to dělali i jiné země aliance. Zároveň ale třeba požaduje, aby byla větší spojenecká přítomnost v regionu a aby se air policingová mise proměnila v misi obranou. Mise NATO pro dohled nad vzdušným prostorem pobaltských států se účastní právě i Česká republika, což estonský prezident Alar Karis ocenil.
0: Podle obou prezidentů už dobře funguje estonsko-česká spolupráce v oblasti vývoje technologií. Jak je to se spoluprací v oblasti digitalizace?
1: Ano, oba prezidenti vlastně řekli, že Česká republika a Estonsko spolupracují na úrovni vzdělávacích institucí, technologických společností i institucí zabývajících se odhalováním kybernetických hrozeb. Mluvili ale také například o potřebě vývoje takové technologie, která by s pomocí umělé inteligence dokázala chránit hraniční prostor nebo sledovat tam dění, analyzovat data, vyhodnocovat bezpečnostní situaci. Také připomněli spolupráci zdejší vlastně agentury pro odhalování kybernetických hrozeb a Českého národního úřadu pro obranu kybernetického prostoru, které vlastně obě ty instituce sdílí informace, analyzují je, spolupracují podle obou prezidentů poměrně příkladně. Co se týče té digitalizace, tak prezident Petr Pavel připomněl, že Estonsko je země, která v digitalizaci postoupila velmi daleko a že by se jí mohly inspirovat nejen stejně velké země, jako je Estonsko, ale i mnohem větší.
0: Návštěvu prezidenta Petra Pavla v Estonsku sleduje naše zpravodajka Kateřina Havlíková. Díky, naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
0: K tématům Radiožurnálu se také můžete vrátit na našem zpravodajském serveru iRozhlas. Udělejte to.

0: Radiožurnál je 16 hodin 30 minut. Zprávy a Marek Sedláček.
1: Nový náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč by mohl nastoupit od 1. července. Na sněmovním výboru pro obranu to dnes řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Podle něj díky tomu vznikne prostor pro převzetí funkce od současného šéfa armády Karla Řehky, kterému služební poměr končí k 31. srpnu. Po projednání ve výboru nového náčelníka generálního štábu jmenuje prezident Petr Pavel. Američan v pražské nemocnici na Bulovce po kontaktu s nakaženým ebolou je dál bez příznaku nemoci. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí nemocnice Eva Stolejda-Libigerová. Muž, který působil jako lékař v Kongu, je v Praze od minulého čtvrtka. Lékaři ho budou pozorovat 3 týdny. To je doba, kdy se u něj můžou objevit příznaky. Maďarsko bude dál členem Mezinárodního trestního tribunálu. Rozhodli o tom dnes poslanci vládní strany TISA. Zrušili tak rozhodnutí bývalé vlády Viktora Orbána, který instituci označil za spolitizovanou. Orbán vystoupení oznámil loni, kdy na oficiální návštěvu Budapešti přijel izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Tribunál na něj v roce 2024 vydal zatykač za údajné válečné zločiny v pásmu Gazy. A pracovníci Národního parku v Krkonoších opět instalují na Sněžce mechanické zábrany. Síťové ploty mají zabránit poškozování vzácných alpínských trávníků, na které někteří turisti i přes zákaz vstupují. Oranžové ochranné sítě zůstanou na Sněžce i kolem bývalé Obří boudy pravděpodobně do konce října. Sport. Tenistka Marie Bousková prošla do 3. kola Roland Garros. Britku Jonesovou porazila po setech 6-0, 7-6. Na turnaji naopak končí Sara Bejlek. Teď hraje 2. kolo mužského singlu Jakub Menčík proti Navonovi z Argentíny. Je u toho David Prouza.
2: Jakub Menčík má problémy v pařížském vedru, nechal se ošetřit, možná ho trápí úpal. Každopádně prohrává ve čtvrtém setu 1-5 a 0-40, ale platí stále, že český tenista má 2 sety na své straně. To znamená, že je stále ve hře o postup do 3. kola. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na D10 Tutuřic i na pražském okruhu. Na D10 ve směru z Mladé Boleslavy na Prahu přímo před exitem 17 Tuřice po havárii nákladního auta průjezdný jenom pravý pruh, kolona na 50 minut je od exitu 27 Benátky. Na případné náhradní trase po 610 je uzavírka za Předměřicemi a musí se přes Lysou. Na D10 i opačně z Prahy na Boleslav vzniká u exitu 17 Tuřice kratší kolona, po nehodě v protisměru je tam zabraný levý pruh. Na dálnici D1 v Brně jsou kolony obousměrně. Směrem z Prahy se poprvé brzdí za Domašovem na 176. kilometru. Ve směru z Vyškova je velmi silný provoz mezi sjezdy 201 Slatina a 194 Vídeňská. Na příjezdu do Prahy dálnicí D1 z Brna čekejte kolonu od Česlic z 8. kilometru. Různě pomalu se to vleče k nehodě ve Spořilovské až na jižní spojku. Na spojce jsou potom kolony jak od Spořilovské za Europark, tak i opačně od Vídeňské na Barandovský most. A na pražském okruhu čekejte kolony obousměrně před Ořechem směrem na letiště od Jesenice kolem nehody u Písnice a směrem na D1 navíc řešili nehodu u sjezdu na Stodůlky. Teď odjeli, ale kolona předtím stačila vzniknout skoro od Karlovarské, je to asi na 40 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno, na severu a východě během dne přechodně taky oblačno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 20. Tolik zprávy. A pokračuje odpolední Radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
0: Hned vám popřeji dobré odpoledne a přidám 2 rychlé zprávy ze sněmovny. Poslanci nezvolili dnešním 1. kole tajné volby nominantku opozičního hnutí STAN Barboru Urbanovou místo předsedkyní sněmovny. Stejně tak nevybrali v 1. volebním kole nového ombudsmana. Ve 2. kole se utkají právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská a někdejší zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková-Laurenčíková.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
6: Oh. Father, tell me,

Soud v Německu dnes poslal na 13 let do vězení bývalou členku frakce Rudé armády. Přes 30 let žila v ilegalitě a na živobytí si podle soudu vydělávala i loupežnými přepadeními. A my si o tom za chvíli povíme s naším zpravodajem v Německu. Chce to jediné, dál poslouchat odpolední radiožurnál. Tak ať se vám líbí.

0: Na 13 let do vězení by měla jít v Německu bývalá členka teroristické organizace Frakce Rudé armády Daniela Kleteová. Zatím nepravomocně o tom rozhodl zemský soud v Dolním Sasku, který uznal vinou ze série loupežných přepadení. Dnes už 67letá žena si tím měla financovat svůj život v ilegalitě. A mluvit o tom budeme s naším zpravodajem v Berlíně Tomášem Havlínem. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne, poměrně rušno bylo dnes v takové jezdecké hale předělané na soudní síň v dolnosaském Verdenu. Při vynášení rozsudku nad Danielou Kleteovou se ozývaly výkřiky jako svobodu pro Danielu a část z asi 50 jejich podporovatelů potom musela ten sál opustit. Obhajoba, ale i Daniela Kleteová označovali ten proces za politicky motivovaný. Nebyly proti ní žádné přímé důkazy, například nebyl žádný svědek, který by ji identifikoval, že u těch loupežných přepadení byla, ale soud ji nakonec na základě řetězce nepřímých důkazů uznal vinou v 6 případech přepadení supermarketů nebo dodávek převážejících peníze. Mělo se to stát na severozápadě Německa mezi lety 1996 a 2016. A těch výsledných 13 let vězení je velmi blízko tomu, co požadoval státní zástupce. Ovšem na rozdíl od něj soud neshledal, že by se Kleteová dopustila pokusu o vraždu, protože u jednoho toho loupeže se taky střílelo.
0: Přepadeními si měla Kleteová a její dva kumpáni, kteří ale zůstávají na útěku, přijít v přepočtu na více než 60 milionů korun. Znamená to tedy, už jste to Tomáši naznačil, že jako členka RAF nebyla tedy souzená právě za žádné politické vraždy?
1: Ona se nebo bývá řazena k takzvané třetí a tedy i poslední generaci frakce Rudé armády a té se přičítá 10 vražd, ale tou poslední, bych možná připomněl, byl v dubnu 1991 šéf tehdejší spolkové agentury, která privatizovala podniky v bývalém východním Německu, ale samotné Daniele Kleteové nejsou informace o tom, že by s kteroukoliv z těchto vražd měla něco společného, ale může je čekat další proces a to zhruba za přečiny, kvůli kterým na začátku 90. let přešla do ilegality. To byl tehdy podíl na dvou bombových útocích, jednom zdařeném, jednom nezdařeném a pak taky účast na střelbě, takové nahodile zvenčí na americké velvyslanectví v Bonnu v roce 1991. V této věci vznesla proti Kleteové obžalobu letos v březnu spolková prokuratura v Karlsruhe, ale ještě se čeká, jestli tu žalobu přijme a líčení zahájí zemský soud ve Frankfurtu.
0: Až do svého předloňského zadržení žila Daniela Kleteová dokonce víc než 30 let v ilegalitě, kde se celou tu dobu ukrývala.
1: To je vlastně celé na tom případu takové to pikantní a zajímavé, kromě toho, že tedy, že v něm jde o frakce Rudé armády a levicový terorismus, protože ukázalo se, že Daniela Kleteová posledních víc než 20 let žila v podstatě normálním životem v Berlíně, chodila třeba na autorská čtení, nebo pořádala kurzy capoeiry, dokonce cestovala na falešný pas, navštívila třeba Brazílii, co ji prozradilo po těch více než 30 letech není úplně jasné. Možná to byli autoři podcastu, kteří pátrali po dlouho hledaných osobách na sociálních sítích pomocí softwaru na rozeznávání tváří, ale jistě víme jenom to, že ten, kdo nakonec dal na Danielu Kleteovou policii tip, si odnesl v přepočtu asi 500 000 korun.
0: Soud v Německu tedy dnes poslal na 13 let do vězení bývalou členku frakce Rudé armády Danielu Kleteovou a my jsme o tom mluvili s naším zpravodajem Tomášem Havlínem. Díky za to, naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den.

čas rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdím.

0: Čas se rozběhnul hlavou proti zdi.
1: Hokejové mistrovství světa na Radiožurnálu.
2: Čeští hokejisté jsou v Curychu, kde je zítra čeká čtvrtfinále mistrovství světa proti Finsku v 16 hodin 20 minut. Národní tým dnes nevyužil možnost jít na led. O programu reprezentace se teď budeme bavit s Františkem Kunou, který se taky přesunul do Curychu. Tak dobré odpoledne.
3: Hezké odpoledne.
2: Proč tedy Češi netrénovali a jak přistoupí k zítřejšímu rannímu rozbruslení?
3: Zvolili odpočinek a volno po zápase, který skončil pozdě, a k tomu měli samozřejmě posunutý budíček dnes ráno. Třeba útočník Lukáš Sedlák přiznal, že někteří hráči se dostali do postele nebo k usnutí až třeba kolem 3., 4. ráno. Takže posunutý budíček, snídaně, pak přesun do Curychu, mediální aktivity místo tréninku na ledě a třeba také procházka. K rozbruslení přistoupí Češi individuálně. Právě třeba Sedlák přiznal, že se raději odpočine, ale obránce Tomáš Cibulka, ten je z těch mladších hráčů, ten se půjde vyzkoušet led haly poprvé, protože tuhle zatím Češi, tedy ty, co tu nehráli nikdy předtím, neznají.
2: No a co říkali hráči o přesunu z Friburku do Curychu?
3: Je to, nechci říct nutné zlo, ale zase říkali to, že pokud by chtěli vlastně bojovat o medaile, což chtějí, tak by se je to stěhováním nevyhnulo, protože až o víkendu se bude tady v Curychu bojovat o medaile. Oni mohli hrát ještě ve Friburgu, kdyby včera porazili Kanadu, jenže to se nestalo. Takže dnes taková volná procházka, ale opravdu třeba jen 10-15 minutová, protože nejen ve Friburgu, ale i tady v Curychu je 30 stupňů a na sluníčku ještě víc.
2: Tady taky stejně tak na French Open, myslím si, že je to opravdu teď hodně, hodně náročné fyzicky i psychicky. Ve čtvrtfinále mistrovství světa bude hrát Česko zítra proti Finsku, o tom už jsme mluvili. Finsko tedy skončilo ve skupině v Curychu druhé. Jaký je to soupeř?
3: Velmi těžký a bude to favorit, protože má ve svém kádru mnoho hráčů z NHL a i ty výkony a výsledky tomu dost možná trochu napovídají. Češi prohráli v základní skupině třeba s Norskem nebo v prodloužení se Slovinskem, takže jména jako Mikael Granlund nebo Alexander Barkov by mohly potrápit české obránce a nejen je. Samozřejmě ostatně z našeho přímého přenosu se o tom začnete dozvídat zítra v 16 hodin a 20 minut.
2: Budeme se těšit na přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport s Františkem Kunou a Petrem Kadeřábkem. Zatím naslyšenou.
3: Hezký den z Curychu.

0: Hostem 20 minut Radiožurnálu a moderátora Vladimíra Kroce bude krátce po 17. hodině Václav Nykl, předseda odborářů z Agentury pro sociální začleňování. Její členové chtějí na protest proti reorganizaci příští pondělí stávkovat. Rozhodně bude o čem mluvit.
1: Radiožurnál. Každý.

0: vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Matony Running Festival České Budějovice je za rohem. Radiožurnál a Ranček vás zvou na půlmaraton a další závody v nádherných jižních Čechách. Těšte se na startovní pole s více než 8000 závodníky. Užijte si tradiční Matony půlmaraton, Vodafone běh na 5 kilometrů nebo závody DM Rodinná míle a DM Bambíny Run. Zkrátka program pro celou rodinu. Už v sobotu 30. května. Více na webu ranček.com. Mediálním partnerem závodů Ranček je Radiožurnál.
2: Radiožurnál je s vámi v 17 hodin. A taky Marek Sedláček se zprávami.
3: Barbora Urbanová ze STAN nebude místo předsedkyní sněmovny. Britský

0: vnitra Vít Rakušan. Plzeňská Škoda jaderné strojírenství ze skupiny ČEZ bude dodávat společnosti Rolls-Royce komponenty na malé modulární reaktory. Výběr dodavatelů potvrdila britská společnost dnes odpoledne. Podle generálního ředitele Škody jaderné strojírenství Karla Bednáře bude plzeňská továrna vyrábět reaktorové soustavy, včetně tlakových nádob.
1: Britský Rolls-Royce buduje dodavatelský řetězec a pro tento dodavatelský řetězec je klíčová dodávka hlavních komponent primárního okruhu a ve velmi dlouhém a složitém výběru Škodovka dokázala uspět, že dneska je jedním ze dvou potenciálních dodavatelů těžkých komponent primárního okruhu pro všechny projekty Rolls-Royce na celém světě.
0: V Česku by měl první malý modulární reaktor vzniknout nedaleko jaderné elektrárny v Temelíně. Policie pátrá po pohřešované 80-leté Haně Hofrichtrové z Pardubic. Seniorka dnes odpoledne odešla z bytu a doteď se nevrátila. Má šedé vlasy, je hubené postavy a chodí v předklonu. Je vysoká asi 155 cm. Na sobě by měla mít bílou bundu, šátek přes krk a kabelku. Žena trpí demencí a nemá u sebe mobilní telefon. Jakékoliv informace o hledané Haně Hofrichtrové prosím volejte na linku 158. Mezinárodní tým vědců z Plzně a bavorského Regensburgu představil novou pomůcku pro trénink pánevního dna. Zařízení dokáže bez invazivních vyšetření rozpoznat, jestli žena zapojuje správné svaly. Právě díky posilování pánevního dna je pak možné předejít třeba inkontinenci nebo komplikacím při porodu, říká Jan Vychytil z Výzkumného centra nových technologií Západočeské univerzity v Plzni.
2: Ten přístroj vypadá jako kalhotky, je to nositelné zařízení, na kterém jsou senzory a ty senzory nám zaznamenávají pohyb oblasti hráze a pohyb kostrče, což vlastně pohyb těchto dvou oblastí nám detekuje, zda dochází nebo nedochází skutečně ke kontrakcím svalů pánevního dna.
3: Sport. Tenista Jakub Menšík bojuje na Roland Garros o postup do třetího kola. Jeho duel s Argentincem Navonem vidí v Paříži David Prouza.
4: Nemůže to být vyrovnanější. 2-2 na sety, 2-2 v páté sadě, 40-40 na servisu Jakub Menšík. Poslouchejte dál Radiožurnál Sport pro další informace. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
3: Mezi ženami prošla do třetího kola turnaje Marie Bousková, která porazila 2-0 na sety Britku Jonesovou. Naopak vypadla Sara Bejlek po porážce 2-6 a 3-6 od Polky Švjontekové. Večer se v programu Antukového Grandslamu představí ještě Karolína Muchová a Tomáš Macháč. A fotbalisté druholigového Artisu Brno a prvoligového Slovácka vstoupí do baráže o šance ligu. Utkání začne za necelou hodinu v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Odveta se bude hrát v neděli v Uherském Hradě.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D10 u Tuřic, v Praze komplikace ve Strahovském tunelu. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy na Prahu komplikace po havárii nákladního auta těsně před sjezdem na Tuřice na 21. kilometru, průjezdný pravý pruh, kolona minimálně na hodinu se už natahuje před exit 27 Benátky. Odtamtud se nedá jet silnicí 610 na Tuřice, protože za Předměřicem je dlouhodobá uzavírka, musí se přes Lysou. Na D10 opačně z Prahy na Boleslav u exitu 21 Tuřice po nehodě v protisměru je taky zabraný levý pruh, kolona byla uplynulou dobu skoro od sjezdu na Hlavenec, teď je jenom kratší. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy vzniká kolona. Poprvé se brzdí za Domašovem na 177. kilometru i osobní auta, ta se vlečou hlavně k exitu 182 Popůvky. Kamiony potom pravým pruhem dál k D2. V Brně je pak znovu plno v obou pruzích mezi sjezdem na Vídeň a Bratislavu. Na příjezdu do Prahy D1 kolona od Čestlic z 8. kilometru dál s Pořilovskou až na jižní spojku Zelenový most a na jižní spojce je kolona taky od Vídeňské přes Brandovský most před Mrázovku, protože pak ve Strahovském tunelu směrem nahoru na Břevnov překáží porouchané auto. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, na severu a východě během dne přechodně i oblačno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 20 stupňů, na horách taky kolem 20. Tolik zprávy. A teď začíná 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
7: Někteří zástupci lidskoprávních a protidrogových organizací odešli z dnešního jednání s premiérem Babišem a vedoucí úřadu vlády předčasně. Co se na vládních zásazích nezdá odborářům z Agentury pro sociální začleňování,

0: proč chtějí stávkovat? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je Václav Nikl, předseda odboru Agentury pro sociální začleňování. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Náš rozhovor natáčíme v 15:30. Někteří vaši kolegové popsali jednání s premiérem jako smutné a nedůstojné. Vy jste se osobně nezúčastnil? Máte informace, co se tam dělo?
1: Nezúčastnil jsem se, kuse informace se ke mně dostaly.
0: No a jak to vnímáte?
1: Vnímám to tak, že z mojí zkušenosti seznávám, že se toto stává standardem.
0: Není ta odmítavá reakce na pokus o jednání důkazem, že se dohodnout vaši kolegové nechtějí?
1: Myslíte kolegy z oboru? To si nemyslím. Naopak právě v rámci složení, co jsem vyrozuměl kolegů, kteří tam byli, tak tam byly skutečně kapacity, měli připravené své podklady velice pečlivě. A naopak na místo debaty či diskuze, jak jsem vyrozuměl, že říkám, nebyl jsem tam, ale jak jsem vyrozuměl, tak se odehrála frontální přednáška, kterou teda vzhledem k profesionalitě a práce ve státní správě považuji za nedůstojnou. Když jdu na jednání, očekávám jednání, kdybych chtěl na přednášku, jdu na přednášku.
0: Ale například zmocenkyně vlády pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková na té dnešní schůzce byla a seděla na pódiu. Neznamená to, že někteří z těch, kteří pomáhají ve vyloučených lokalitách, a je to téma, ke kterému se hned dostaneme, vládní postup schvalují?
1: Nedovolím si soudit, jestli paní zmocněnkyně Fuková pomáhá ve vyloučených lokalitách, a nedovolím si soudit, na které straně paní zmocněnkyně je.
0: Na 1. června jste v Agentuře pro sociální začleňování vyhlásili jednodenní stávku. Proč?
1: Ta situace je taková, že dlouhodobě jednání zaměstnavatele podle nás neodpovídá tomu, jaké by mělo být. A pro nás vlastně ten varovný signál nastal už 1. respektive v prosinci, kdy se projednávala systemizace, to je ta organizační změna k 1. od nového roku. A už tam ty procesy za nás nebyly úplně jako v pořádku, jak by měly být.
0: Dobře, tak to říkáte obecně, můžete být konkrétní?
1: Tak konkrétně jde o to, že v rámci projednávání máme představu za nás takovou, že by mělo být dostatečně dopředu předány podklady, že by na jednání mělo být dostatek prostoru klást odpovídat dotazy, a případně, že to není, tak jsme zaslali dotazy e-mailovou formou a do dneška ani na tu prosincovou, ani na tu dubnovou systemizaci jsme žádné odpovědi neobdrželi.
0: Jasně, je mi to jasné, chcete, aby s vámi komunikovali, ale na co jste se třeba ptali a na co jste zatím nedostali odpověď?
1: Tak pro nás je teda klíčová ta systemizace, ta změna od 1. dubna, kdy vlastně ministerstvo vykonalo několik zásadních kroků, kde mimo jiné byly zrušeny odbory pro sociální začleňování, odbor bydlení, a byly sloučeny do jednoho odboru rozvoje bydlení a soudržnosti, či jak se to jmenuje. Ale věc se má tak, že ta změna nebyla nijak zásadně, respektive nebyla nijak vydiskutována s ani s odborou organizací, a dochází k naprosto zásadní změně struktury vedení těch dvou odborů. Ministerstvo to obhajovalo argumenty o zvýšení efektivity, zrušení duplicit, snížení byrokracie. Doptávali jsme se na ty podklady, jestli bychom je mohli dostat, protože samozřejmě zvýšení efektivity je jako jedna věc, to se hodnotí manažersky, ale chtěli ušetřit peníze, že jo. A jestli chceme ušetřit peníze, tak se navyšovaly tabulky, že jo. A mě by zajímalo, samozřejmě, jestli na ty platy máme. Čistě praktická otázka, jo, a ponechám bokem také ty ostatní. Ale na žádnou z těchto odpovědí jsme odpověď nedostali. S tím, že teda budou předloženy úřadu vlády, ale jak jsem vyrozuměl později, ta změna nemá žádnou důvodovou zprávu. Je se takto významná změna v tolika agendách, které se dotýkají zákona o podpoře bydlení, naplňování závazků vůči Evropské unii, a nemá to důvodovou zprávu, to mně přijde z mého pohledu jako nepřijatelné.
0: Už dříve jste prohlásil, že vyhlášení stávky vnímáte jako krajní možnost, kdy se zaměstnanci cítí zaměstnavatelem opakovaně zahnáni do bezvýchodné situace. Můžete to vysvětlit?
1: Můžu. Jedna z těch věcí, které se toho týká jako přímo, a to je taková trošku jako analogie už z antiky, z mileckého dialogu, silní dělají, co chtějí, a slabí strpí, co musí. A my teď strpíme, co musíme, protože de facto každá z těch změn, být nezákonná, je platná. A teď neříkám, že nezákonná je nebo není, to aby to posoudil někdo jiný.
0: Ale i kdyby byla nezákonná, chcete říct.
1: Tak je nadále platná.
0: Ano.
1: A veskrze se tady z mého pohledu, zase z mého laického pohledu, obchází zákonník práce, zákon o státní službě, protože pokud chcete někoho vyhodit, změníte organizační strukturu, jeho místo vyřadíte a rázem ho můžete propustit bez udání důvodu. To je přímo proti smyslu zákonníku práce i zákona o státní službě, s tím, že děje se to systematicky už jako i za minulých období se to dělo samozřejmě, že takhle si obcházely ty zákony. A teď to za mě dochází do stavu, který už je veskrze nepřijatelný a veskrze jakákoliv revize zákona státní služby či zákonníku práce tomu absolutně jako nepomáhá. Takže je tady nejistota o tom, že kdokoliv bude klást odpor nebo bude mít nějaký svůj názor, který neladí s názorem někoho jiného, může se mu stát, že mu zruší místo, anebo že mu neprodlouží smlouvu. Protože stále u nás máme kolegy, kteří mají opakovaně prodlužované smlouvy, více než jako třikrát, a zákonník práce hovoří jasně, že čtvrté prodloužení má být na dobu neurčitou. I přesto nadále jsme v rámci termínovaných smluv, a některým kolegům končí smlouvy teď v červnu. A nadále ty smlouvy nemají ani na stole.
0: Hmm. Jo, a proto skutečně... je ta stávka 1.6.? Nebo má to nějaký důvod?
1: Ten důvod je chronologický, protože my jsme vlastně od toho dubna apelovali na jednání s paní ministryní, nakonec se za nějakých podivných okolností jedno setkání stalo, nevedlo to nikam k žádnému věcnému výstupu.
0: V čem ty okolnosti byly podivné?
1: Byly podivné v tom, že se to stalo zřejmě na apel pana ministerského předsedy přes kolegu Lukáše Houtka přes SMS-kou diplomaci. Jo? Zase věci, které já jako nerozumím a nedovolím si jako soudit. Ale to jednání veskrze nikam nevedlo. Podklady stále nemáme žádné důvody, nemáme žádné jako vysvětlení. Mm-hmm. A postupně jsme pracovali na tom, že situace se třeba uklidní, třeba se změní přístup zaměstnavatele a ten se veskrze nezměnil. A teď se kumulují další problémy, které si týkají nejenom práce naší. Protože samozřejmě tím, že jsme se začali dívat jinde, zjistili jsme, že ty problémy, jimi trpí de facto všechny rezorty. Trpí s nimi samozřejmě i veřejná služba.
0: Takže máte podporu dalších odborářů ze státní správy?
1: Ano. Jsme v kontaktu s jinými kolegy s tím, že já se musím podívat, abych to řekl adekvátně.
0: Hledáte s kým?
1: Tak... S tím, že aktuálně teda jsme v komunikaci s menší desítkou odborových organizací. Aha. Konkrétně spolupracujeme teď s MŽP, Ministerstvem životního prostředí, s Úřadem vlády, s odbory Národního muzea, s odborovým svazem média a očekáváme, že se přidají i další kolegové. S tím, že teda tím jádrem toho problému je, že vidíme, že se tady dějou změny ve státní správě, změny v fungování veřejné služby. A je to jeden z těch termínů, který vlastně akceleroval to naše, nebo urychlil to naše rozhodování, jestli stávkovat, tak ten termín vhodný je teď. A ještě druhým bodem, který s tom váže, je plánovaná změna služebního zákona.
0: Jakou bude mít stávka po dobu?
1: Bude to symbolická jednodenní stávka, kde chceme se potkat v Žižkostele, v komunitním centru, a budeme tam mít panel právě s kolegy z jiných odborových organizací a případně jiných jako významných kolegů a chtěli bychom se bavit o tom, jaká má být podoba veřejné služby, případně státní služby a jak bychom si to představovali z té naší strany, co je k tomu potřeba.
0: Jak na činnost agentury dopadly ty změny zavedené od 1. dubna? Co se změnilo především?
1: Tak změnilo se především to, že na místo dvou odborů, kde jeden odbor bydlení a jeden začleňování, máme jeden odbor, jednoho ředitele.
0: Nezní tak nelogicky, má se šetřit.
1: Tím začínáme, místo 11 vedoucích máme 5 a vznikla nám oddělení, kde máme vedoucí, který má pod sebou přes 40 lidí. Jo, podle mě nelze efektivně vést jako 40 lidí. A samozřejmě to je ten směr jako vedení. Že? A prakticky... Aktuálně v lokalitách se nemění nic zásadního, kromě toho, že nám odcházejí kolegové, což znamená, že služba v lokalitě se musí buď to utlumit, nebo nahradit někým jiným. Odchází nám odborné kapacity, takže pokud jsme poskytovali službu odborného rázu, kolega nám odešel, my nikoho jiného nemáme, nemůžeme tu službu poskytovat logicky v tu chvíli. Že jo?
0: A proto říkáte, že ta reorganizace agendu vlastně paralyzovala?
1: Mimo jiné ano, protože tak vlastně udržujeme tu práci, kterou máme, ale samozřejmě byť se stávající pověřené vedení velice snaží a já jsem rád, že vzali věc za svou a chtějí tu agendu udržet, podle mě nelze nahradit jako práci tolika lidí, kteří předtím byli odejti tím týmem, který to převzal a případně s tím, že nám se ten tým jako snižuje. A s tím, že někteří kolegové odešli de facto i hned, někteří si aktivně hledají zaměstnání a jakmile budou moci, tak odejdou v tu chvíli.
0: No a jak tedy teď funguje spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj?
1: To spolupráci máme korektní, troufám si říct. můžeme se de facto obrátit jako se vším, nadále fungují jako ty standardní kanály, avšak pokud jde o ty organizační změny, tak tam to za nás je stále jako nedostatečné v tomto kontextu, kdy podklady chodí na poslední chvíli, nechodí k ním zdůvodnění, de facto za mě se nejedná o projednání, ale o informování, což jsou zase takové jako právní jako výrazy. A ministerstvo volí postupně jako rétoriku, která za nás není úplně jako přijatelná, ve stylu, že si došlápne na některé problémové zaměstnance, a to mi nepřijde, že by situaci jakkoliv jako uklidňovalo, proto i ta rétorika byla součástí těch našich požadavků, aby jsme k sobě hovořili o něco jinak.
0: Předseda odboru agentury pro sociální začleňování Václav Nykl je hostem 20 minut Radiožurnálu. Agentura pro sociální začleňování vznikla v roce 2008, pomáhá ve vyloučených lokalitách řešit segregaci ve školství, nezaměstnanost, prevenci kriminality, zadluženost nebo v posledních letech také narůstající problémy s dostupným bydlením, kde všude?
1: To je těžká otázka, těch obcí je skutečně mnoho. Konkrétní výčet máme na webu, to můžu říct, ale je to od Aše až po ten nejvýchodnější kus republiky. My spolupracujeme s obcemi, které s námi spolupracovat chtějí. Je to na dobrovolné bázi formou memorand, že já jsem nejvíc pohybuji v Ústeckém kraji, který zároveň je i jedním z těch nejvíc zatížených jako regionů, a tam těch obcí máme i nejvíce, jako logicky. Ale jsou to desítky obcí v rámci intenzivního přístupu a potom menší jednotky obcí či menší desítky obcí v rámci jako poradenství.
0: Bývalý minister pro místní rozvoj Ivan Bartoš za Piráty pro server Romea.cz označil postup vedení ministerstva za destruktivní. Plán je podle něj jasný, zničit agenturu pro sociální začleňování, která má v mnoha regionech jako jediná potřebné znalosti i síti lidí a snaží se řešit situaci tam, kde už ostatní rezignovali. Tak to jsou jeho slova. Proč by ale měl mít stát na něčem takovém zájem?
1: Tak důvodů je několik, jo. A jeden z nich je ryze praktický, protože vlastně bývalá agentura, protože vlastně dneska už nesmíme říkat slovo agentura. Mm-hmm. To bylo zakázáno první, že slovo agentura se používat nesmí, takže...
0: Takže odbor bydlení...
1: To si zapíšme za uši, přesně.
0: Tedy odbor rozvoje bydlení a soudržnosti.
1: A nebo bývalá agentura, jak tomu chceme říkat, pomáhá obcím a partnerům v tom, aby se lépe vypořádali se situací, která se u nich vyskytla konkrétně na té obci. Hmm. Takže máme nějaké přímou podporu pro obce, které se potýkají s tím strukturálním problémem, který je velice komplexní a obtížný. De facto není v republice jiný aktér, který by byl schopný poskytnout tuhle šíři služeb, tuhle šíři poradenství, tuhle šíři sítí, která je schopná ty obci nabídnout reálné a ověřené fungující modely, jak se s tím může vypořádat. Případně jsme, doufám, že nadále kompetentní k tomu upozornit na legislativní změny a díry v zákonech, jak by ty věci bylo možné dělat o něco jinak. To je jako ryze praktický k obcím. Vedle toho máme jako sekundární cílovou skupinu, jako těch, které se dotýká nepřímo. My nepracujeme s cílovou skupinou, to je důležité jako zmínit. My nezačleníme konkrétní lidi, ale ta naše činnost a ta spolupráce s obcí a zvýšení efektivity té obce může vést k tomu a často vede k tomu, že ti lidé najdou bydlení. Tedy bydlí levněji, jasně, že chodí do práce, rozumím, když platí daně.
0: Rozumím tomu, jaké máte cíle a úkoly, ale otázka směřovala k tomu, proč by to, co popsal Ivan Bartoš, mělo být zájmu státní správy destruovat takový systém, který podle všeho funguje.
1: Takhle, proč by měl být v zájmu, tak tomu já nerozumím, popravdě. Nejsem si jistý, proč by zájmem mělo být tu agendu snižovat, protože de facto té věcné kritiky, která na nás je, úplně tolik jako není. Spíše to kritika, která se týká způsobu financování, způsobu fungování, a jsou tady naprosto rozdílné směry, kde někteří by si přáli, aby práce s námi byla závazná a právně vymahatelná. Logicky obce nechtějí, aby spolupráce s námi byla závazná a právně vymahatelná. Takže spíš tady není úplně shoda o tom, jak by to mělo vypadat.
0: Například podle aktivisty Miroslava Brože agentura v té dosavadní podobě nedokázala dostatečně naplňovat ty své cíle ani prosazovat systémové změny, které by vedly ke zlepšení situace v sociálně vyloučených komunitách. Připouštíte to?
1: S tím si dovolím nesouhlasit a o tom dobře hovoří evaluace a vyhodnocení, která na nás byla jako zpracována i externími partnery. Znám několik konkrétních příkladů, se to velice dobře daří, ale zase já jsem rámovaný mým kontextem a tím, co jsem já zažil. Nedovolím si hodnotit systémově, od toho máme ty externí evaluace.
0: Ředitel platformy Romano.net Michal Miko upozornil, že přítomnost agentury v sociálně vyloučených lokalitách ještě neznamená automaticky efektivní pomoc. Souhlasíte?
1: Naprosto, protože my jsme vázaní tím memorandem. Memorandum je de facto měkký právní akt, který se jednostranně vypoví kdykoliv. Vždy záleží na vůli konkrétní obce, konkrétních partnerů a my jsme schopni je v tom podpořit a případně jim přinést jak prostředky, tak odborné znalosti, tak další podporu, aby se jim to dařilo dělat efektivněji, případně jim přinášíme úplně nové modely pro ně, jakým způsobem se vypasovat s konkrétním problémem. Jsme schopni ten problém zmapovat, navrhnout řešení, uvést do realizace, podpořit ve vyhodnocení.
0: Ředitelka Ergo Network Gabriela Hrabaňová upozornila, že je zásadní, aby stát respektoval zkušenosti Romů a zapojoval je do rozhodování, které se jich přímo týká. To se dosud nedělo?
1: Nedovolím si soudit. Zástupci romské národnosti jsou členy mnoha orgánů, včetně monitorovací výboru agentury, když teda, těžko říct, si můžeme říkat agentury dneska, když tak se ten orgán jmenuje. Případně jsou členy i samozřejmě samospráv, jsou členy zastupitelstev, jsou členy skupin pracovních i odborných. V kolektivu máme několik zástupců národnosti. Nejsem si jistý, jak bych tohle jako hodnotil, tedy konkrétně. Samozřejmě nejlepší bylo podívat se, kolik reálně bylo zasláno přihlášek o zaměstnání u nás.
0: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu. Hostem je Václav Nykl, předseda odboru Agentury pro sociální začleňování. Ministerstvo pro místní rozvoj, pod nějž ta bývalá agentura pro sociální začleňování spadala, nedávno propustilo 8 vedoucích pracovníků agentury, včetně jejího dosavadního ředitele Martina Šimáčka. Ten důvod byl jaký? To, o čem jsme mluvili na počátku, úspora?
1: Deklarované důvody, duplicity, úspora, zvýšení efektivity, snížení byrokracie.
0: A je pravda, že se to dozvěděli den předtím, než jim skončil pracovní úvazek?
1: Pokud je mi známo, a já ten kontext nemám úplně přesně, pan ředitel s tím byl obeznámen o něco dříve, než to bylo ukončeno. Ovšem mám kolegy, u kterých mám doloženo, že to věděli ten den, kdy k tomu došlo. A ještě v samotném dokumentu těch změn byly chyby, že kolegové měli být přesunuty někam, kam přesunutí být neměli, špatná čísla pozic, špatné číslo odboru a podobně.
0: Kontinuita agendy i rozpracované projekty, jak tedy tvrdí Ministerstvo pro místní rozvoj, budou pokračovat?
1: Tak já jsem přesvědčen, že ano. Projekty, jako tom hovoří vedení ministerstva, projekty budou pokračovat, projekty budou ukončeny, projekty budou uzavřeny. A to si myslím, že když to vyposlechneme do detailu, odpovídá realitě. Samozřejmě je zde riziko, že se nepodaří naplnit milníky některých projektů a ty projekty budou ukončeny dříve. S tím, jak kolegové odchází, to riziko samozřejmě roste. Takže nevidím vůli ministerstva v tom, že by chtělo agendu projektu ukončit. Ovšem jsou zde rizika, že se to možná ukončí sama anebo doběhne bez nějakého, jakéhokoliv jako následného pokračování.
0: Ten nově vytvořený odbor bydlení a soudržnosti má teď 116 zaměstnanců, má správné informace?
1: Má 16 systemizovaných míst. Konkrétní počet zaměstnanců vám bohužel nemůžu říct, protože ho nevím.
0: A kolik tedy z nich je organizováno v odborech?
1: My v naší odborové organizaci, protože na ministerstvu jsme dvě odborové organizace, je tam státní v rámci odboru státních zaměstnanců, OSSOO, pardon, kolegům zapomněl jsem vaši zkratku. A konkrétně u nás máme, pokud se nemýlím, 50 zaměstnanců v odborech, které jsou zároveň zaměstnání na ministerstvu.
0: A jaký je tedy konkrétní cíl vaší stávky 1.6.?
1: Tak my jsme ty cíle popsali vlastně v rámci toho požadavku, ale konkrétně bychom byli rádi, pokud by se změnil ten systém organizačních změn a pokud bychom mohli pracovat v nějaké, řekněme, větší jistotě. Protože aktuálně práce na ministerstvu, jak se dříve říkalo ve státním správě, tam sice jsou menší peníze, za to je jistota, tak menší peníze je pravda a ta jistota pravda není. My jistotu práce nemáme. A velice rádi bychom tu jistotu práce měli, protože podstatná část kolegů tu agendu dělá, protože baví, zajímá, chtějí pracovat pro stát, baví je ta agenda.
0: Navzdory tomu, že třeba ty platy jsou menší než...
1: Navzdory tomu, přesně.
0: Dobře, ale já se ptám na nějaké hmatatelné výsledky. Pokud jich nedosáhnete, co potom?
1: Tak to jednodenní symbolická stávka je první z série, pokud se ty věci nezmění v systémové rovině. Takže samozřejmě my chceme nasát i zkušenosti jiných odborových organizací a jejich kolegů a pokud možno koordinovaně pracovat na tom, aby státní správa a veřejná služba v naší republice skutečně měla svou hodnotu, aby zaměstnanci měli své jistoty, aby byla profesionální, zodpovědná, předvídatelná, aby pro ten stát skutečně odváděla tu práci, kterou ten stát potřebuje. To jsou ty jako rámcové cíle, ale my potřebujeme naprosto prakticky vědět, že to zaměstnání, co mám na dobu určitou či neurčitou, že mě organizačně nezměněj, nevyloučení z toho zaměstnání, případně, že budeme dodržovat zákoník práce a po třetím prodloužení budeme mít na dobu neurčitou.
0: Stávkujete i proti oslabování práv zaměstnanců. Proč se obáváte chystaných změn služebního zákona?
1: Protože usnadňuje celkově odchody těch zaměstnanců ze státní správy. Jo, to aktuálně, já teda nejsem ve službě, to je potřeba jako předsunout, já jsem v pracovním poměru, takže mě konkrétně se to netýká, ale kolegů ve službě se to týká velice, protože aktuálně, pokud vám místo zruší, spadáte takto do bazénu, následně vám zaměstnavatel musí nabízet jiné alternativní pozice a je zde jistá systémová šance na to, že ten odborník v té státní správě zůstane a nadále bude poskytovat tu jeho odbornost. V případě, že ten systém zjednodušíme, tak skutečně z seznamu zaměstnanců je trhací kalendář. A kdo se nám nelíbí nebo nějakým způsobem nevyhovuje, tak se jednoduše zbavíme. A jediný, kdo to doplatí, bude stát a samozřejmě občané.
0: Vláda sice oznámila přesun většiny odborných týmů z úřadu vlády na jednotlivá ministerstva, ale v posledních dnech plán upravuje. Víte jak?
1: Nemám jediné ponětí a nejsem si jistý, že autor z něj neví jak.
0: A je jasné, kdo tedy rozhoduje, jaký vliv má přitom vedoucí úřadu vlády Tünde Bartha?
1: To je těžká otázka, na kterou bohužel odpověď nemám. Co jsem načerpal, změny pochází z úřadu vlády, ale kdo rozhoduje, na základě čeho, jestli k tomu nějaký podklad, předpokládám, že není, je absolutně jako neznámé.
0: Takže stále přes všechny ty apely, o kterých jste mluvil a žádosti, ta nekomunikace trvá?
1: To je to komplikované. Komunikace trvá, ovšem ta komunikace nemá ten obsah, který my potřebujeme. Jo, to, že se s námi sejdou a zopakují nám ty fráze, které nám řekli, a že nám řeknou opět, že to je zvýšení efektivity, ale nadále nemáme žádný podklad, žádnou analýzu, důvodovou zprávu, jakékoliv vyhodnocení dopadů, to prostě neexistuje. Takže dostáváme prázdné fráze, komunikace běží, za mě je vyprázdněná a možná je to pěkné pro Lidlská či média, že hezky komunikujeme ven, ale nemá to tu hloubku a my tu hloubku potřebujeme. Děláme profesionální odbornou práci, že jo?
0: No to ten nový odbor rozvoje bydlení a soudržnosti má být efektivnější, má přinést finanční úspory, asi 5 milionů korun, jestli jsem správně četl, a zruší ty duplicitní pozice, kdybych se o tom mluvil. Připouštíte, že to tak může být, že to skutečně přinese tento efekt?
1: V teorii ano. V praxi už teď vím, že u některých kolegů ministerstvo, dneska se to říká, uspořilo inverzní částku, tedy, že za to ukončení de facto ještě státní rozpočet zaplatí víc, než kdyby tomu bylo jako v jiném případě. Takže těžko se mi to soudí, těžko se mi to odhaduje zároveň, protože neexistuje žádný podklad. A to je přesně ten důvod. Každý máme svoji perspektivu. A já jakožto předseda odborové organizace, jedna z těch mých požadavků je, abych já měl ty podklady, abych mohl vyhodnotit, jestli to je pravda, nebo není pravda, jestli bude na platy, jestli bude na odměny, jestli máme očekávat další propouštění, protože jestli nemáme na platy do konce roku, je evidentní, že někdo musí z kola ven, že jo. Otázka je, jak se tomu postaví zase zaměstnavatel. A o efektivitě si nedovolím soudit, protože ilustrace podle mě nemůže jeden vedoucí vést 40 lidí efektivně. To prostě není možný.
0: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s Václavem Niklem, předsedou odboru Agentury pro sociální začleňování. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
1: Děkuji. 1.6. Jiří Kostel, kdyby se nudili, přijďte za námi.
0: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi. Brněnská jedenáctka.
2: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
3: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
2: Brněnská jedenáctka.
3: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
2: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
3: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: Posloucháte Radiožurnál, je 17 hodin 30 minut. Zprávy připravil Marek Sedláček.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský požádal Spojené státy o další rakety protivzdušné obrany. Napsal to v dopise adresovanému prezidentovi Donaldu Trumpovi a americkému kongresu. Ukrajina jich má kritický nedostatek, navíc v době, kdy Rusko zesílilo útoky. Ukrajinská protiraketová obrana se spoléhá téměř výlučně na střely Patriot, které vyrábějí Spojené státy. Maximální ceny pohonných hmot zítra znovu klesnou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat na nejvýš za 44 korun a 16 halířů. To je o 40 halířů míň než dnes. Cenový strop na litr nafty oproti dnešku klesne o 58 halířů na 40 korun a 85 halířů. Vládní regulace cen paliv budou pokračovat i v červnu. Uganda s okamžitou platností uzavřela hranice se sousedním Kongem, aby omezila šíření epidemie eboly. Oznámila to ugandská vláda. Opatření potrvá 4 týdny. Výjimku budou mít zdravotníci bojující s nákazou, humanitární a bezpečnostní operace a doprava potravin a jiného nákladu. V Ugandě je hlášených 7 případů eboly a 1 úmrtí. A novocirkusová inscenace Vandr má za půl hodiny premiéru v parku u kulturního domu Mlejn v pražských Stodulkách. Představení, které propojuje akrobacii a fyzické divadlo, zkoumá téma krajiny a vztahu člověka k přírodě. Tvůrci kladou důraz taky na udržitelnost. Vystupují bez elektřiny a na představení cestují i s rekvizitami vždycky pěšky nebo městskou dopravou.
2: Sport.
5: 17. etapu Gira d'Italia vyhrál po úniku dánský cyklista Michael Wahlgren. Čech Jan Hirt zvládl kopcovitou trasu na 12. příčce. V čele průběžného pořadí je Dan Jonas Vingegaard.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D10 u Tuřic a klon i v Praze před Strahovským tunelem. Na dálnici D10 z Boleslavy na Prahu kousek před sjezdem na Tuřice na 21. kilometru značné problémy po nehodě nákladního vozu, provoz kvůli vyprošťování i úplně zastavují. Kolona minimálně na hodinu je od exitu 27 Tuřice. Benátky. Na náhradní trase po silnici 610 je uzavírka za Předměřicemi, takže se musí přes Lysou. A taky na D10 opačně z Prahy na Boleslav je u exitu 21 Tuřice po nehodě v protisměru zabraný levý pruh, tam se brzdí jen před kratší kolonou. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy se u exitu 178 tvoří kolona, brzdí se až do zastavení. Kolona v levém pruhu je na 15:15 k exitu 182 popůvky, kamiony v pravém se táhnou k D2. Na D1 před Prahou směrem z Brna vzniká kolona pořád od průhonic z 6. kilometru i osobní auta a je to až do Spořilovské k nájezdu na jižní spojku na 30 minut. V Praze stále řada kolon, mimo jiné obvyklé fronty na okruhu před Ořechem obousměrně a potíže na městském okruhu ve Strahovském tunelu směrem nahoru na Břevnov zabírá pravý pruh porouchané auto. Kolony před tunelem různě po Smíchově, hlavně před Mrázovkou z Radlické od Valtrovky a zejména se popojíždí z jižní spojky od McDonald's přes Brandovský most i přes 30 minut. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Zítra bude jasno až polojasno, na severu a východě během dne přechodně oblačno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 20. Tolik zprávy. A teď už pokračuje odpolední radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
4: Dobré odpoledne, velmi teplé dny nejvíc ohrožují stavebníky pracující na přímém slunci, i proto některé firmy přesouvají práce na ráno nebo pozdě večer. Ať už trávíte tento čas kdekoliv, přeji vám, ať je vám příjemně. I s námi s vysíláním odpoledního radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi. Open your eyes.

0: In your hands. Víc dobíjecích stanic, elektromobilů i tepelných čerpadel. Francie upřesňuje své plány na rychlejší elektrifikaci země v reakci na válku na Blízkém východě a vysoké ceny benzínu a nafty. Prezident Emmanuel Macron přivítal v Elizejském paláci šéfy velkých společností, které ohlásily miliardové investice do snížení závislosti na fosilních palivech. Detaily má z Paříže náš zpravodaj Martin Balucha, kterého zdravím, dobré odpoledne.
1: Taky zdravím, hezký podvečer.
0: Francie je jaderná velmoc ve vojenské i civilní oblasti. Nakolik je dnes stále závislá na dovozu plynu a ropy?
1: Fosilní paliva stále hrají velmi důležitou roli ve Francii, tvoří zhruba 60% spotřebované energie. Cílem je tento podíl snížit na 30%. Francie stále dováží ropu například z Afriky, pak taky ze Spojených států, Kazachstánu, Norska. Pokud se bavíme o Norsku, taky pro Francii i výrazným dovozcem, hráčem v případě zemního plynu. Stejně tak Francie dováží zemní plyn i ze Spojených států. Premiér Sebastian Lecornu v uplynulých dnech několikrát zopakoval, že fosilní paliva jsou vodítkem, které Francouze škrtí, zatímco elektřina, respektive ten proces elektrifikace, představuje svobodu. A vlastně v podobném duchu mluvil i prezident Emmanuel Macron v Elizejském paláci, když tedy vítal těch 90 šéfů firem, desítky dalších představitelů organizací, ať už v oblasti energetiky, dopravy nebo bydlení.
2: Mluvit o elektrifikaci naší země znamená mluvit o nezávislosti, dekarbonizaci, konkurenceschopnosti a vytváření pracovních míst v průmyslu.
1: Francouzská vláda se samozřejmě chce opřít v tom procesu elektrifikace o svůj jaderný park, 650 reaktorů ve Francii, celkem dalších 6 chce Francie podstavit v následujících letech. Loni pro představu Francie vyvezla 90 terawattů elektřiny. Pro srovnání, Temelín stabilně ročně vyrábí od roku 2017 přes 15 terawatt hodin.
0: A jak vlastně chce Francie elektrifikovat dopravní síť a jak moc v tom pomůžou soukromé společnosti?
1: Výrazně ten podíl má mít třeba automobilka Stellantis, která ohlásila investice v přepočtu přes 24 miliard korun do výroby nové generace elektrických vozidel ve své továrně na východě Francie. Ta produkce by této série nebo této generace měla začít v roce 2029. Francie chce taky urychlit stavbu dobíjecích stanic. Ze současných 180 tisíc chce vybudovat 400 tisíc, a to do konce desetiletí, tedy do konce roku 2030 nebo do roku 2030, a podílet by se na to měly soukromé společnosti, supermarkety, ale taky další společnosti. Energetická společnost EDF ohlásila příspěvky ve výši skoro 2000 korun na vybudování domácích elektrických nabíjecích stanic.
0: O miliardových investicích do dopravní sítě ve Francii jsme mluvili v odpoledním radiožurnálu s naším zpravodajem v Paříži Martinem Baluchou. Díky za to, naslyšenou.
1: Taky děkuju, hezký večer.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Aktualizace k problémům na D10 u Tuřic v 17.44 na Radiožurnálu. Na dálnici D10 ve směru z Mladé Boleslavy na Prahu těsně před sjezdem na Tuřice na 21. kilometru havarovalo před 2:30 nákladní auto s přívěsem, z něj se vysypal náklad sena. Jelo se jenom jedním pruhem, teď je kvůli vyprošťování provoz už nějakou dobu zastavený úplně. Kolona stojí bez pohybu, dojíždí se do ní u exitu 27 Benátky. Tam se dá sjet, ale na silnici 610 je mezi Předměřicemi a Tuřicemi dlouhodobá uzavírka s dlouhou objížďkou přes Lysou a takto řidiči zkoušejí i kratšími trasami po úzkých cestách přes Kochánky nebo Mečeříš, ale není to ideální. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách celou.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: A kdo má rád fotbal, tak poslouchá dál odpolední radiožurnál. Dva zápasy, které rozhodnou o budoucnosti obou soupeřů, tak to je fotbalová baráž o účast v první lize, která čeká Slovácko a Artis Brno. Pro oba kluby jde o premiérovou zkušenost s touto soutěží, ve které hraje výraznou roli také psychika. Možná i proto trenér Artisu Roman Nádvorník mluví o tom, že jasným favoritem je prvoligové Slovácko.
1: Historie nelže a historie ukazuje, že ty manšafty z té ligy tak zatím po každý to zvládli. Tím, že hrajou těžký zápasy se Spartou, ze Sláví, za tu sezonu, že mají hodně těžkých zápasů, tak před plnýma stadionama, tak je na té straně toho Slovácka.
2: Pasuje trenér druholigových fotbalistů Artisu Brno Roman Nádvorník do role favorita barážového dvojutkání dosud prvoligové Slovácko. Trenér týmu z Uherského Hradiště Roman Skuhravý reaguje takto.
3: Vůbec to takhle neberu, protože jak znám Romana, tak to může být i taktický tah, takže jsem úplně imunní vůči tomu, prostě mě zajímá to mužstvo, mě zajímá, jak hrají, jak reagují na vstřelený gól, jak reagují na obdržený gól a na to se chci nachystat.
2: U Slovácka bylo už docela dlouho před koncem sezóny jasné, že ho čeká právě baráž. Trenér Skuhravý tak potenciální soupeře sledoval a věří, že Artis dobře načetl.
3: Víme o individualitách, víme o tom, jakým způsobem zakládají a víme, jaký přechod mají do útoku, takže tyhle ty věci prostě víme, ale myslím si, že to bude jakoby o nás, jakým způsobem my budeme schopni diktovat tempo té hry v těch 90 minutách v prvním i v druhém zápase.
2: Kouč Artisu Nádvorník může mít při přípravě na soupeře jednoho zajímavého rádce, brankáře Jiřího Borka. Ten strávil ve Slovácku několik let a ještě v něm začal tuto sezónu. Do Brna přestoupil v zimě. Jako špion ale prý nefunguje.
4: Zatím jsme to neřešili, uvidíme, jestli si mě ještě vytáhne, ale myslím si, že on v těchto věcích je určitě zkušenější a chytřejší než já, takže sám bude nejlíp vědět, co a jak.
2: Úvodní barážové utkání začne v Brně v 18 hodin. Odveta v Uherském Hradišti je na programu v neděli. David Nekvinda, Radiožurnál.

0: Dívám se, dívám, bude za chvíli zpívat Petr Habka, taky se dívám teď na Věru Štechrovou, která přišla z tématy publicistika, už budu poslouchat. Věrko, vítej.
1: Dobrý den, tak my budeme mluvit o otevřeném dopise, který poslali generální ředitele České televize a Českého rozhlasu premiérovi Andreji Babišovi k zastavení projednávání návrhu zákonu o médiích veřejné služby. My jsme pozvali Milana Fridricha, ředitele programu a digitálních služeb z České televize. Chtěla bych se ho zeptat, co očekává od té slibované pracovní skupiny a jestli má televize připravené pro premiéra nějaké kompromisní návrhy. Český ministr zahraničí Petr Macinka hovořil v New Yorku se svým čínským protějškem Wang Yiem, jednak o případu čínského občana, který je v Česku podezřelý ze špionáže, a taky o cestách českých politiků na Tajvan. Budeme mluvit o tom, o jaké vztahy s Českem má teď Čína zájem a jak se mění s novou vládou. No a NASA zveřejnila podrobnosti o tom, jak má vypadat základna na měsíci, tak se budeme bavit o tom, jak se staví na měsíci a kde se schánějí astronauti stavbaři.
0: A my budeme poslouchat.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
4: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Všichni o ní mluví s obdivem a někdo ji zabije. Kdo? A proč?
2: Svoji excentrickou sestru dost nesnášela.
3: Byla dokonalá profesionálka.
1: Vaše sestra už nežije.
4: Jedna ledovec, druhá jako žhavá hlava.
5: Pořád na ní musím myslet.
6: Životní pojistka na milion.
1: Něco mi tady nesedí.
7: Detektivní film Případ dvou sester.
1: Čekám na vaši odpověď.
7: V neděli večer na ČT1.
8: Radiožurnál je 18 hodin. Poslechněte si hlavní zprávy.
9: Zástupci lidskoprávních a protidrogových organizací odešli ze schůzky na vládě předčasně, nelíbí, nesouhlasí s chystanými změnami.
10: Pro mě to nemělo vůbec žádný smysl a vůbec se mi to nelíbilo. Špatný, odcházíme.
9: Ministr životního prostředí Červený jedná v Bruselu o uvolnění emisních pravidel pro těžký průmysl.
11: Železárny se musíme udržet, chemický průmysl si musíme udržet. Češi jako takový, naše země byla přece vždycky vyspělá v této oblasti.
9: Fotbalisti brněnského Artisu a Slovácka rozehráli ligovou baráž. Dlouhá kolona zůstává po nehodě na dálnici D10 z Boleslavy na Prahu za Benátkami a čekáme jasno až polojasno, teploty do 25 stupňů. Středa 27. května a její hlavní zprávy. Marek Sedláček vám přeje dobrý večer.
12: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
9: Zástupci lidskoprávních a protidrogových organizací dál odmítají přesunout

0: že ti úředníci přejdou na ministerstva z úřadu vlády, tak budou stále stejní úředníci a budou mít stále stejnou možnost uplatnit své námitky v připomínkovém řízení.
1: Premiér Babiš má výhrady organizací posoudit do konce týdne. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
2: Íránská státní televize představila návrh memoranda o porozumění se Spojenými státy. Údajně počítá s otevřením Hormuzského průlivu do 30 dnů od podpisu. Výměnou za to mají Američani uvolnit blokádu íránských přístavů. Washington po několika hodinách pravost představeného dokumentu popřel.
3: Na zprávu íránské televize o obsahu memoranda reagovaly světové trhy poklesem cen ropy přibližně o 5%. Dokument prý mimo jiné počítá s tím, že provoz v Hormuzské úžině bude společně řídit Írán a Omán. O tom, že memorandum je z velké části hotové, psal o víkendu také americký prezident Donald Trump. Teď ale Bílý dům označil zveřejněné body za naprostý výmysl. Jednání o memorandu, které má otevřít cestu k plnohodnotné mírové smlouvě, mohou zkomplikovat i obnovené izraelské útoky na Libanon. Izrael dnes vyzval k evakuaci dalších oblastí na jihu země a včera izraelská armáda podle libanonského ministerstva zdravotnictví zabila v zemi přes 30 lidí. Ondřej Himer, Radiožurnál.
2: Jak ochránit těžký průmysl v Evropě? O tom dnes jedná v Bruselu minister životního prostředí Igor Červený z motoristů s eurokomisařem pro klima Wopke Hoekstrou. Česko společně s dalšími 5 státy prosazuje zachování bezplatného přidělování povolenek pro vypouštění emisí CO2.
4: Energeticky náročnému průmyslu v Evropě, jako je sklářství, chemický průmysl či ocelářství, hrozí podle Červeného ztráta konkurenceschopnosti, zejména v současné době, kdy ceny energií rostou v důsledku války na Blízkém východě. Červený uvedl, že eurokomisaři představí situaci v Česku.
5: Naším cílem, jak jste konec konců sám zhrnul pomocí ostatních států, je samozřejmě udržet energeticky náročná odvětví na území Evropské unie a naše firmy na tuzemském trhu. Železárny se musíme udržet. Chemický průmysl si musíme udržet.
4: Úpravu systému ETS 1 má Evropská komise představit v polovině července. Červený s eurokomisařem Hoekstrou jedná také o možném odkladu nových evropských pravidel pro nakládání s odpady. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
2: Česko a Estonsko by měly investovat do rozvoje nových technologií. V Tallinnu se na tom shodli prezidenti obou zemí Petr Pavel a Alar Karis. Ten zdůraznil, že se evropské státy musí připravit na budoucí mírová jednání mezi Ruskem a Ukrajinou a taky zaujmout stejný postoj k podmínkám možného míru.
6: Rusko je a bude největší hrozbou pro pobaltské státy, shodli se prezidenti Česka a Estonska během jednání v Tallinnu. Důkazem toho jsou téměř každodenní hybridní útoky vedené Ruskem proti státům východního křídla NATO.
7: Na toto narušení bezpečnosti reagujeme koordinovaně, nejen spoluprací našich armád, ale taky spoluprací našich technologických společností.
6: Řekl prezident Petr Pavel po jednání s prezidentem Estonska Alarem Karisem. Ten ocenil českou účast v misi Severoatlantické aliance pro sledování a obranu pobaltského vzdušného prostoru. Tématem byla i česká muniční iniciativa, kterou ale opouští někteří obchodní partneři. Podle prezidenta Petra Pavla není dobrým signálem to, že Česká republika sama do iniciativy nepřispívá. Z Tallinnu Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
8: Radiožurnál. Hlavní zprávy. Víme, co se děje u vás.
2: Senát i Ministerstvo spravedlnosti chystají změny v ochraně dětí při rozvodech rodičů. Skupina senátorů předložila novelu, podle které by měly soudy důkladně zohlednit ochranu dítěte před násilím. Horní komora ho má projednat ještě dnes.
9: Je mnoho dětí, které v rámci řízení u soudu jsou svěřovány do rodin, kde je domácí násilí.
10: Říká senátorka Hana Kordová-Marvanová z klubu ODS a TOP 09. Opatrovnické soudy by podle předkladatelů neměly rovnou předpokládat, že péče obou rodičů je vždy v nejlepším zájmu dítěte. Pavel Kotra ze spolku rodině právních soudců se obává, že novela pozitivní změny nepřinese. Soudy to totiž podle něj dělají už teď. Zdrženlivý je i šéf klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nitra.
11: Těch důvodů je několik. Jednak ty stanoviska odborné veřejnosti. Druhá věc, že ta novela, která dneska platí, de facto není běhu ani 5 měsíců a už chceme zase něco měnit.
10: Mezitím podobné změny představil i ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc.
12: Soudy budou muset povinně posoudit, zda omezí rodičovskou zodpovědnost v případech, kdy jeden z rodičů je násilníkem.
10: Ministr chce změny poslat do sněmovny co nejdřív. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
2: Vedení České televize a Českého rozhlasu vyzvalo premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO ke stažení obou návrhů mediálních zákonů. Varují před ohrožením fungování a nezávislosti obou médií. Babiš na jejich dopis odpověděl, že vláda chce naplnit programové prohlášení a zrušit poplatky.
13: Ředitelé obou médií požadují zastavení projednávání poslanecké novely, která ruší poplatky pro lidi nad 75 let i návrh.

0: Návrhu zákona, který zruší poplatky pro všechny. Chtějí taky odbornou debatu, říká generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
1: A aby byla zřízena skupina, která by byla složená nejen ze zástupců, tedy médií obou, ale zároveň také z odborníků expertů.
0: Pracovní skupina k novelám podle premiéra Andreje Babiše z ANO vznikne. To potvrdil i ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
2: Zbavíme obyvatele poplatků a převedeme mediální poplatky pod platbu ze státního rozpočtu.
0: Ke stažení návrhu podle Šťastného není důvod. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
3: Taky dnes dosáhly teploty na některých místech tropických hodnot. 30 stupňů naměřili i v Lednici nebo v Brodu nad Dyjí. Horko může zatěžovat zejména seniory. Třeba v domově seniorů v Klášterci nad Ohří se tomu snaží sociální pracovníci předcházet.
4: Zvýšený pitný režim je v horkém počasí základ. Podle Denisy Podmanické z domova pro seniory pomáhá i klimatizace a vlažné koupele.
5: Na pokojích klienti mají větráky. Při péči může být častější hygiena, aby se klient osvěžil v těch horkých dnech.
4: V domově se starají celkem o 120 klientů a někteří si podobně jako paní Holanová teplé počasí pochvalují.
6: Trošku takhle to poledne slunce, kdybych tam měla být, musím mít něco na hlavě, pak je to dobrý.
4: Z Klášterce nad Ohří Lucie Hejzlová, Radiožurnál.
7: Sport. Fotbalisté Artisu Brno a Slovácka hrají úvodní utkání baráže o šance ligu. Úvodní minuty sleduje David Nekvinda.
8: 9. minuta zápasu Artis Brno, Slovácko 0-0. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
7: A odveta baráže je na programu v neděli na stadionu Slovácka v Uherském Hradišti. Slovinský fotbalový záložník Daniel Šturm přestupuje z Olomouce do pražské Slavie. Podle webu Sigmy jde o jeden z nejdražších přestupů v šancelize. Tenista Jakub Menšík hraje na antukovém Roland Garros o postup do třetího kola s Argentincem Navonem. V Paříži je u toho David Prouza.
9: 9-9 v super tiebreaku 5. setu. Jakub Menšík nevyužil v super tiebreaku 2 matchboly, předtím další 2 už 4 příležitosti měl, žádnou nakonec nedokázal dotáhnout a také to teď 9-9 servíruje na volné. Koncovku nabízíme ve vysílání Radiožurnálu Sport. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
7: Druhé kolo zvládla i Marie Bousková, Sára Bejlek naopak z Grand Slamu vypadla. Do programu v Paříži dnes zasáhnou ještě Karolína Muchová a Tomáš Macháč.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Na dálnici D10 z Boleslavy na Prahu po nehodě před sjezdem na Tuřice na 21. kilometru už odklidili následky, provoz je obnovený už bez omezení, rozjíždí se zbytek kolony kolem exitu Benátky mezi 28. a zhruba 23. kilometrem, ještě je to asi do 20 minut, krátí se to. Na D1 před Brnem směrem z Prahy stále vzniká kolona kamionů, před omezením u D2 začíná kolem exitu 182 popůvky, tam teď krátce brzdí i osobní auta v levém pruhu. Na D1 před Prahou od exitu 6 Průhonice zůstává kolona kamionů v pravém, případně středním pruhu až do sjezdu s Pořilovskou na jižní spojku. Osobní auta už v levém jedou plynule. A v Praze ze Strahovského tunelu směrem nahoru na Břevnov odtáhli porouchané auto. Kolona se ještě rozjíždí před Mrazovkou, je z jižní spojky od sjezdu na Pankrác a ještě je to až na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. To byly hlavní zprávy. A teď publicistika s Věrou Štechrovou.
12: Co si ředitelé České televize a Českého rozhlasu slibují od otevřeného dopisu, který poslali premiérovi kvůli chystaným změnám ve financování veřejnoprávních médií? Může kauza čínského občana obžalovaného v Česku ze špionáže nějak zásadně ovlivnit vztahy obou zemí? A jak by podle amerického úřadu NASA měla vypadat první základna astronautů na měsíci? O tom všem budeme mluvit. V otevřeném dopise vyzvali generální ředitelé České televize Hynek Chudárek a Českého rozhlasu René Zavoral premiéra Andreje Babiše z ANO k zastavení projednávání návrhu zákonu o médiích veřejné služby. Vláda by měla v polovině června projednat návrh zákona ministra kultury Otty Klempíře, který převádí financování obou médií z poplatků pod státní rozpočet. Vedle toho vznikl návrh poslanců, který osvobozuje od placení poplatků domácnosti seniorů nad 75 let a firmy do 50 zaměstnanců. Oba ředitelé žádají zřízení pracovní skupiny, rozhodnutí o budoucnosti ČT a Českého rozhlasu podle nich nemá být výsledkem jednostranného politického kroku. Ve vysílání je teď ředitel divize programu a digitálních služeb v České televizi Milan Fridrich. Dobrý den.
13: Dobrý den.
12: Tak premiér Babiš slíbil vznik pracovní skupiny s jeho účastí, která měla začít pracovat po 15. květnu po skončení připomínkového řízení. To tedy skončilo. Máte nějaké informace o svolání této skupiny?
13: Nemáme žádné informace a ten dopis generálního ředitelů České televize a Českého rozhlasu je vlastně reakcí na všechny ty tři věci, co jste zmiňovala. Za prvé, že žádná pracovní skupina, o které mluvil premiér po setkání s Hynkem Chudárkem, nevznikla. Nikdo s náma se nezačal o ničem bavit. A místo toho, aby nějaká diskuze byla, tak se načetl ten poslanecký návrh, který by znamenal pro nás velkou finanční zátěž a ztrátu. A na druhou stranu ten zákon, který připravilo Ministerstvo kultury a který byl strhán jak legislativním odborem úřadu vlády, tak i spousty jiných ministerstev současné koaliční vlády, tak vlastně žije dál a nikdo neví, co se s ním bude dít a zda nějaká diskuze mezi námi a současnou vládní koalicí bude.
12: Mluvčí vlády Karla Mráčková teď dala médiím vyjádření, že jakmile proběhne diskuze v rámci koalice, tak budou k jednání přizváni i ředitelé České televize a Českého rozhlasu a diskuze bude pokračovat v širším formátu. S čím ředitel České televize na tu schůzku půjde, pokud je dopředu deklarováno, že Česká televize i Český rozhlas odmítá oba ty návrhy? Máte připravené nějaké kompromisní řešení?
13: Kompromisní řešení pro nás je teď velmi špatně představitelné, protože my vlastně jak my nevíme, jak se věci vyvinou. V tuhletu chvíli je to tak, že poslanecký návrh je načten ve sněmovně do procesu a měla by o něm jednat vláda. O tomhletom poslaneckém návrhu s náma vůbec nikdo nemluvil tak, že bychom ho mohli nějak připomínkovat. My jsme vznášeli vůči tomu argumenty, že by to pro Českou televizi znamenalo, že přijdeme až o 1,4 miliardy ročně, což by bylo z krátkodobého hlediska likvidační, protože i kdybychom propouštili lidi, vypověděli smlouvy, tak bychom museli platit odstupné smluvní pokuty a spoustu dalších věcí. A tohle to je pro nás naprosto zničující a uvědomujeme si, že by takovýhle krok byl velmi, velmi špatný pro tu instituci. A z druhé strany ten návrh ministra Klempíře samozřejmě bereme, že jsme otevřeni tomu bavit se o připomínkách, které zaslala Česká televize, ale i spousta ministerstev a Český rozhlas a tak podobně, ale čekáme na tom, na jakém půdorysu tohleto všechno bude. Kompromis může být ve chvíli, kdyby ta jednání, která jsou, byla vedená v dobré víře, že všichni chtějí, aby budoucnost veřejnoprávních médií v České republice byla předvídatelná, stabilní, aby se udržel ten úspěšný model, který u nás máme a závidí nám ho ve spoustě zemí Evropy.
12: Abychom to rozdělili a orientovali se v tom, tak nejdřív k tomu poslaneckému návrhu. Poslanci říkají, že ten jejich návrh chce ulevit nízkopříjmovým voličům, mluví o lidech nad 75 let. Já předpokládám, že pokud půjdete na to jednání, tak aby tam nebyla jen negace, tak je tu nějaký kompromis, který by tohle řešil a přitom by obě média nepřišla o tak podstatnou část příjmu a tak rychle?
13: Pokud by neměla přijít o podstatnou část příjmu, tak si dokážu představit, a bavili jsme se o tom s oběma generálními řediteli, že pokud přichází takovýhle návrh, který by během několika měsíců měl připravit o miliardu až vyšší stovky milionů korun obě veřejnoprávní média, tak z našeho pohledu seriózní by bylo, že minimálně v nějakém horizontu několika let by to kompenzoval stát a umožnil těm institucím se připravit na restrukturalizaci a na to, jak když se bude vyvíjet debata o veřejné službě jako takové v České republice, aby se mohli nějakým způsobem adaptovat na tu novou realitu. Ale nám nikdo nedává čas adaptovat se na novou realitu v tuhletu chvíli. Říkají pouze, my vám rychle vezmeme peníze. A my říkáme OK, když je takováhle, řekněme, vládní vůle, tak nám kompenzujte výpadek příjmů v krátkodobém horizontu, abychom se mohli adaptovat. Že Česká televize má dlouhodobé závazky. U sportu až do roku 2032 máme rozvěrobenou dramatiku do roku 2029-2030. A to jsou závazky, které i když vypovíme, tak ty peníze musíme zaplatit. To je pro nás, proto říkám, tohle to je pro nás zničující, že necháte nám závazky a vezmete nám peníze.
12: Jakou vizi televize televize představíte na té případné schůzce premiérovi Babišovi, pokud by prošel ten poslanecký návrh a televize přišla o miliardu, 2 miliardy korun, aby viděl konkrétně, co se ve vysílání i pro jeho voliče změní?
13: To by se dramaticky změnilo úplně všechno, protože takovéhle peníze jsou skutečně jedna čtvrtina, možná jako jedna třetina reálného rozpočtu mimo to, co musíme zaplatit. Stejně budeme muset provozovat areál na Kavčích horách. Tam máte mandatorní výdaje. Stát se ohání tím, když dělá rozpočet, jak obrovské má mandatorní výdaje. Česká televize má taky mandatorní výdaje. Není to o tom, že najednou najdeme miliardu, jakože je volná a my ji prostě neutratíme. Tak to nefunguje. Máme spoustu mandatorních videů, které musíme tak jako tak představit. Pokud by došlo k něčemu takovému, tak teprve Česká televize se na to musí adaptovat, což znamená, že my teďko nemáme na stole návrh, co budeme dělat, kdyby nebyla miliarda, protože tohle to je pro nás věc, která je stará měsíc nebo dva. A my stále věříme, že se podaří a ze zákulisních informací na nás vyplynulo, že třeba prostě ta suma nebude taková, ale celý problém té diskuse, která tady je, je taková, že jeden den se řekne tohle, druhý den se řekne, no ono to nebude úplně tak, nebojte se, třetí den se načte návrh, čtvrtý den se řekne, ne, nebojte se, to nebude tolik peněz, co vy si říkáte a jsme trošku ve zmatku v tom, co tedy platí. Protože, jak jste zmiňovala sama, po 15. květnu měla být utvořena nějaká pracovní skupina pod panem premiérem. My věříme, že vznikne, ale zatím se nic neděje a ta diskuze není taková, jak si myslím, že by bylo seriózní vůči veřejnoprávním médiím. A to je důsledek toho, proč dnes generální ředitel České televize a Českého rozhlasu poslali premiérovi otevřený dopis, protože naši vlastní lidé na nás tlačí, co budeme dělat, protože se obávají o budoucnost. A tohle to opravdu není legrace, protože ta budoucnost je extrémně nejistá. Nervozita mezi zaměstnanci je obrovská. A já nevím, jestli se prostě managementu podaří v takovémhle, jakoby mírně řečeno, chaosu informačním udržet ty lidi, aby prostě fungovali a nebáli se toho, co bude zítra.
12: Milan Fridrich, ředitel divize programa digitální služby v České televizi. Děkuju, naslyšenou.
13: Děkuju, naslyšenou.
12: Ministr zahraničí za motoristy sobě Petr Macinka včera vystoupil na jednání Rady bezpečnosti OSN a v New Yorku se sešel i se šéfem čínské diplomacie Wang Yiem. Ten se zajímal mimo jiné o případ čínského občana, který byl v Česku počátkem roku zadržen pro podezření ze špionáže pro čínské tajné služby. Pražský zpravodaj čínského deníku Kuan Minzhupao čeká na soud na základě poměrně nového paragrafu trestního zákoníku neoprávněné činnosti pro cizí moc. Naším hostem je David Gardáš, sinolog a analytik projektu Synopsis. Dobrý den.
14: Hezké odpoledne vám i posluchačům.
12: Představuje ta kauza zadrženého čínského občana nějaký výrazný rušivý moment v těch aktuálních vztazích Prahy a Pekingu?
14: Tak určitě můžeme říci, že pro Peking není ta situace úplně ideální, respektive pro reputaci a obraz Čínské lidové republiky a jejich aktivit na evropské půdě, ale současně si troufnu tvrdit, že to není nikterak fatální záležitost, která by měla nabourat jak už komunikaci mezi oběma ministry, tak případně i nějaký další rozvoj, případně jeho absenci v těch vzájemných bilaterálních vztazích. To možná tam jsou nějaké jiné okamžiky, respektive konkrétní body, které se takto mohou promítat do těch bilaterálních vztahů, ale řekl bych, že tento nemusí být zcela fatální.
12: No, ministr Macinka v rozhovoru s čínským ministrem odkázal na nezávislou justici v České republice a že bude na soudu, jak v této kauze rozhodne. Jak se zatím přistupovalo k čínským občanům, kteří byli podezřelí ze špionáže?
14: Tak dost často to probíhá v podstatě za uzavřenými dveřmi skrze diplomatické nóty a nějaké jednání v zákulisí. Nyní to bylo právě i díky novému paragrafu poněkud otevřenější a právě probíhá ten proces, řekněme, s dohledem veřejnosti, s jejím zapojením, řekněme. A samozřejmě pak také otázka, jak konkrétně tedy soud rozhodne, zda bude nějak výrazně prodloužen pobyt, omezení na svobodě i po vazbě jako takové, či případně vazba postačí, následně bude deportován a celkově, jak se bude vyvíjet tento vztah.
12: Podle ministra Macinky má Čína zájem na tom, aby vztahy mezi oběma zeměmi byly normální a podle něj normální nějakou dobu nebyly v důsledku toho, jaký přístup měla vůči Číně minulá vláda. Tak jak konkrétně mění přístup tato vláda?
14: Tak tady možná ta logika trošku obrácená, respektive ta normálnost vztahu byla poněkud nabourána už Pekingem a některými čínskými subjekty, které tady působily před vládou Petra Fialy, konkrétně tedy například společnost CFC a její předseda Ye Jianming, který působil dokonce jako poradce prezidenta Miloše Zemana, na Češi se tato společnost zhroutila kvůli korupčnímu skandálu na půdě Organizace spojených národů, kde tedy nyní pan ministr zahraničí působil a povídal právě na pozvání čínské strany. Ale když se podíváme i na ten vývoj, řekněme, česko-tajvanský, který samozřejmě v tom trojúhelníku vzájemných vztahů figuruje také velmi často, tím, že po nějakou dobu Česká republika figurovala jako nejdůležitější spojenec nejenom v Evropě, ale možná mezi dalšími demokratickými zeměmi, tak pochopitelně i to je důležitý faktor, který má své ekonomické a pragmatické opodstatnění a tam často dochází už na některá ostřejší vyjádření z té čínské strany a možná mě poněkud překvapilo, že tentokrát tomu tak nemělo být z té čínské strany.
12: Ano, já jenom doplním, že v čínské diplomacii slovy Petra Macinky řekl, že se mu úplně nelíbí tyto cesty některých českých politiků. Tak jak ostrá výhrada to z hlediska Číny je?
14: Ono to bylo přeci jenom asi podle všeho o něco ostřejší, ale co se týče nějakého prohlášení čínského ministerstva zahraničí, tak tam měli apelovat více na dodržování takzvaného principu jedné Číny, kdy vlastně jediným subjektem, jedinou Čínou má být Čínská lidová republika a současně s tím její součástí má být i Tchaj-wan, zatímco jednotlivé státy mají takzvanou politiku, tedy ne princip jedné Číny a ta nikterak nereaguje nebo nereflektuje vlastně postavení Tchaj-wanu vůči Čínské lidové republice, takže v tomto ohledu je to vlastně nějaká kontinuita a řekněme neutrální postoj k otázce Tchaj-wanu v tom mezinárodním uspořádání.
12: No a vidíte tam teda nějaké konkrétní kroky, které dělá tato vláda, aby změnila přístup k Číně?
14: Zatím spíše symbolické, asi nejviditelnější je neumožnění využití vládního letadla pro předsedu Senátu Miloše Vystrčila, který tedy letí tuto neděli právě na Tchaj-wan s početnou obchodní delegací, snad se 30 členy, což opět dokládá, že to není pouze nějaká hodnotová vágní diplomacie, ale skutečně jsou tam reálné přínosy jak pro českou ekonomiku, české podnikatele, náš průmysl. Ale spolu s tím je otázka, jak se budou vyvíjet ty vztahy s Čínskou lidovou republikou, které mají vlastně svůj vlastní samospád, kolikrát nejsou tolik ovlivněny jednotlivými špičkami nebo prezidenty od Václava Havla přes Václava Klausa, Miloše Zemana. Byly samozřejmě velmi odlišné jejich přístupy k Číně, k lidským právům, ale dost často privátní sektor nacházel své partnery a odbytiště v Číně bez ohledu na to, kdo byl zrovna na hradě či případně na vládě a podobně.
12: David Gardáš, synolog a analytik projektu Synopsis. Děkuji naslyšenou.
14: Děkuji za pozvání. Hezký den.
12: Americká kosmická agentura NASA už ví, jak bude vypadat základna na měsíci a dnes zveřejnila podrobnosti. Stát by měla do 10 let a má být opravdu veliká, stovky čtverečních mil. Vyrůst by měla nedaleko jižního polu měsíce, hlavně proto, že právě na tomto místě se nachází spousta vody ve formě ledu. My o tom budeme mluvit podrobněji s Dušanem Majerem ze serveru Cosmonautics.cz, spolupracovníkem Hvězdárny a Planetária Brno. Dobrý den.
15: Krásný den.
12: Tak 10 let na vybudování základny tam, kde se bude trvale žít a tam, kde teď není vůbec nic, to mi nepřijde jako příliš dlouhá doba.
15: Je to mimořádně smělý časový horizont a teprve až další roky ukáží, jestli je to jenom takové plácnutí do vody, které se hezky poslouchá, anebo jestli je to skutečně plán, který se propíše do reality. Já si zatím zachovávám trošičku takový ten skeptický přístup, ale pokud se to podaří, tak budu jedině rád.
12: Jak má ta základna tedy vypadat? Z čeho bude a co všechno tam má být? Víme to už?
15: Zase takhle podrobně rozpracované ty návrhy prozatím nejsou. NASA zatím ví, že chce vybudovat, přesně jak už zaznělo, základnu u jižního pólu měsíce, aby mohla využívat místní zdroje, ale jak velké budou třeba ty obytné moduly nebo z čeho konkrétně se bude ta základna skládat, bude tam samozřejmě muset být nějaký zdroj elektrické energie, ubytovací kapacity, pracovní místa, kde by ti vědci prováděli třeba nějaké experimenty nebo pozorování měsíčního povrchu a tak podobně, ale není to rozpracováno ještě do takovýchto detailů, na to si budeme muset ještě chviličku počkat.
12: A jak si představit ty, kteří tam tu základnu postaví? Pokud to má být do 10 let, tak předpokládám, že už teď musí trénovat. Tak budou to nějací astronauti a zároveň stavbaři?
15: Předpokládá se, že jednak část práce budou muset odvést sami astronauti, ale nepředpokládá se, že by byly trénované nějaké speciální oddíly astronautů, stavařů. Budou to muset zvládnout astronauti klasičtí, ale zároveň se hodně počítá s tím, že to nebude všechno ležet pouze na jejich bedrech, ale budou se používat i, řekněme, stavební stroje, které budou na základě, řekněme, vozítek, která budou dopravena na povrch měsíce, aby to všechno astronauti nemuseli dělat sami.
12: No a vozítka většinou potřebují nějakou silnici nebo cestu, tak tohle se na měsíci určitě nevyskytuje, naopak jsou tam krátery a podobně, tak o jaký typ vozítek jde, co tam vlastně může fungovat?
15: Ta vozítka budou různých druhů, některá budou vozit astronauty, jiná budou spíše určená pro náklad. NASA počítá s tím, že tato vozítka dodají soukromé firmy, přičemž teď zrovna byly oznámeny dva kontrakty společnosti Astrolab a Lunar Outpost. Dostali od NASA zakázky v hodnotě nějakých 220 milionů dolarů pro každou z nich. No, oni mají za úkol dokončit návrh vozítek a dopravit je na povrch měsíce. Jsou to zatím takové ty prvotní testy hardwaru, jestli to vůbec bude fungovat v tom reálném prostředí, aby se mohlo postupně ten design doladit k těm opravdu už provozním, které budou sloužit tomu účelu budování základny.
12: Ta základna má být u jižního pólu měsíce, protože tam je ta zmrzlá voda. Proč právě tam se nachází tolik zmrzlé vody?
15: Je to tím, že my na Zemi jsme zvyklí, že se nám střídají roční období. Je to kvůli tomu, že osa zemské rotace je skloněná vůči rovině, po které Země obíhá kolem Slunce. Jenže měsíc nic takového nemá. Osa jeho rotace je prakticky kolmá na rovinu, po které obíhá. A to znamená, že u severního a jižního pólu jsou krátery, do kterých nikdy nezasvítí přímo Slunce. A protože na měsíci není atmosféra, tak se v ní ani nemohou rozptylovat sluneční paprsky. To znamená, že stín na měsíci je skutečně černý jako noc a díky tomu se v těch trvale zastíněných kráterech může zachovat vodní led, protože jsou tam teploty velmi hluboko pod nulou.
12: No, znamená to, že tam sice na té základně bude voda, ale zase tam bude obrovská zima a tma. Je to tak?
15: Ne tak docela, protože ta základna má být velká a NASA počítá s tím, že by část byla, řekněme, těžební, automatická, kde by probíhala těžba toho ledu a jeho zpracování, a na nějakých místech, která jsou naopak třeba na okrajích kráterů, které bývají většinou vyzdvižené, tak tam by mohly být třeba nějaké fotovoltaické panely, protože tyto oblasti jsou naopak velmi dlouho osvětleny sluncem, ne non-stop, ale dlouhodobě. No a ta základna, kde budou lidé žít, tak ta už může být umístěna někde, řekněme, mezi těmito dvěma extrémy. To znamená, nemusí to nutně být tak, že by lidé tam žili v neustálém stínu. Tam bude probíhat pouze ta automatická těžba.
12: Jen prosím opravdu jednou větu. Je jasné, za jak dlouho se na měsíci opravdu začne budovat?
15: Dojdu si pro křišťálovou kouli. Nevíme. Nevíme. Bude strašně záležet na tom, jak se budou dařit testy, kolik na to NASA dostane peněz v příštích letech, takže zatím tuhle otázku nechávám otevřenou, ale řekněme tak kolem roku 2030 by to možná mohlo začít se dávat do pohybu.
12: Budeme tenhle unikátní projekt dál sledovat i s Dušanem Majerem ze serveru Cosmonautics.cz. Díky naslyšenou.
15: Krásný den.
12: Teď už jsou tady zprávy. Věra Štechrová přeje příjemný podvečer.
16: Posloucháte Radiožurnál, je 18 hodin 30 minut. Zprávy připravil Marek Sedláček.
3: Ruský duchovní Ilarion byl propuštěn a je vyšetřovaný na svobodě. Radiožurnálu to řekla mluvčí středočeské policie Michaela Richterová. Metropolita si na sociální síti Telegram stěžoval na špatné podmínky v policejní cele. V neděli ho policie zadržela na čerpací stanici u dálnice D6. Richterová už dřív potvrdila, že u sebe měl tři sáčky s neznámou bílou látkou. Izraelská armáda několikrát vyzvala obyvatele libanonského města Nabatija k evakuaci, následně zahájila bombardování oblasti. Podle deníku L'Orient Le Jour jeden z úderů zasáhl místo poblíž nemocnice. Přímé boje mezi izraelskými jednotkami a militantním hnutím Hizbalah zároveň pokračují ve vesnici Zautar až Sharkia. Vesnice je mimo takzvanou žlutou linii, ta vymezuje Izraelem okupované libanonské území podél hranic. Poslanci zvolili do Rady Českého rozhlasu publicistu Petra Žantovského. V tajné volbě získal 91 ze 168 odevzdaných hlasů. Žantovský je vysokoškolský pedagog, spisovatel a mediální komentátor. Působil v Radě České tiskové kanceláře a před 6 lety neúspěšně kandidoval za hnutí SPD do Senátu. Bývalý prezident Miloš Zeman mu taky dřív udělil státní vyznamenání. A dnes oficiálně vyšla nová videohra s tématikou fiktivního britského agenta Jamese Bonda s názvem 007 First Sight, First Light. Stanice BBC podotýká, že hra přichází v přechodném období filmové série. Postavu v posledních filmech stvárňoval britský herec Daniel Craig. Nástupce ještě není známý. Craig si naposledy agenta zahrál ve snímku No Time to Die, který vyšel v roce 2021.
10: Sport.
3: Fotbalisti Artisu Brno a Slovácka bojují v prvním zápase baráže o šance ligu. Je u toho David Nekvinda.
8: 32. minuta zápasu Artis Brno vede nad Slováckem. 1-0 z Brna, David Nekvinda, Radiožurnál.
3: A tenista Jakub Menčík postoupil na Roland Garros do třetího kola. Navona z Argentíny porazil po skoro 5 hodinách 3-2 na sety. Druhé kolo zvládla i Marie Bousková. Sára Bejlek naopak končí.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolony, hlavně kamionů, na D1 před Brnem i Prahou. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy se postupně pozvolna krátí kolona kamionů před omezením u D2. Ještě je pravý pruh plný za Popůvkami ze 185. kilometru. Tam chvílemi ještě krátce brzdí i osobní auta v levém pruhu. Na příjezdu do Prahy z dálnice D1 v Brněnské za Průhonicemi se teď brzdí kolem 4. kilometru. Kamiony v pravém pruhu tvoří kolonu, osobní auta zpomalují, výrazněji pak hlavně kolem sjezdu na Chodov na 2. kilometru. Kamiony se pak různě pomalu vlečou dolů i s Pořilovskou a následně i jižní spojkou na Lanový most. Na jižní spojce opačně směrem na Smíchov čekejte kolonu od sjezdu na Pankrác na Barandovský most. I dál se potom jede velmi pomalu do Dobřížské před Mrázovku. Ještě regulují vjezd do tunelu po dřívějších už dořešených problémech s porouchaným autem ve Strahovském tunelu. Celé je to asi na 15 minut. A D10 z Boleslavy na Prahu už je i kolem exitu 27 Benátky průjezdná. Plynulé kolona se zcela rozjela, původní příčina. Nehoda u exitu 21 Tuřice je úplně dořešená. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude jasno až polojasno, na severu a východě během dne přechodně oblačno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Tolik zprávy. A teď už je tu zase večerní Radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
17: Dobrý pozdní večer, teda spíš dobré pozdní odpoledne. Léto na otáčivém hledišti v Českém Krumlově přinese každému něco. Vrcholem letošního programu bude česká premiéra opery Malý princ. Sezonu zahájí 3. června Decameron. Rodiny s dětmi potěší Herkules či Ztracený svět s obřími loutkami dinosaurů. Na milovníky romantiky čeká Rozum a cit a taky renesanční umělec Leonardo da Vinci. Tak co, jak se vám nabídka líbí?
10: Radiožurnál.
18: Každý den s vámi.

Stovky kostelů, kaplí, modliteben i dnes už zaniklých sakrálních objektů po celém Česku se tento pátek zapojí do Noci kostelů. Je to příležitost pokochat se středověkou architekturou či barokním uměním, poslechnout si koncert nebo rozhoupat třeba kostelní zvon. Podívejte se proto do programu Noci kostelů a určitě najdete program na páteční večer.

0: To byla zpěvačka a skladatelka Eliška Tůnková, známá jednoduše jako Eli a její uklidňující singl Nadechnout. A teď další téma večerního radiožurnálu. Statisíce diváků usedly za více než 40 let do modrozelených kožených křesel v hledišti Nové scény Národního divadla v Praze. Ty jsou už minulostí, protože divadlo od letošního jara prochází kompletní opravou, včetně interiérů. Divadelníci ale nechtěli, aby sedadla skončila na smetišti, a také darovali studentům uměleckých škol, aby z nich vytvořili nové artefakty.
1: Kluci v podstatě mají ostrý nůž, který je určený na kůži, a tu kůži se snaží z těch sedaček tím nožem sundat. Takže to řežou a odtrhávají.
2: Ostrý řezací nůž, sílu v rukou a nekonečnou trpělivost musí mít parta jevištních techniků, aby takzvaně svlékla z kůže až 450 křesel.
1: Byly pohodlné, ale akusticky moc nevyhovovaly, proto sedačky budou jiné.
2: Vzpomíná vedoucí jevištní mistr Tomáš Studnička. Na odřezávání této kůže pracují druhým dnem a už mají skoro hotovo.
1: Měli jsme všichni moc rádi, protože se v nich dobře odpočívalo během zkoušek.
2: Křesla pro novou scénu navrhl její architekt Karel Prager na konci 70. let minulého století. Na první představení si dobře vzpomíná i někdejší děkanka pražské DAMU Doubravka Svobodová.
3: Já jsem je nikdy neměla ráda, tady na ně všichni vzpomínají, jak se v nich krásně spalo, protože jsou nedivadelní, jsou hrozně, mají vysokou vlastně tu zadní stěnu, člověk se tam schová a může spát a nevnímají se diváci vzájemně. Takže já jsem k ním nikdy nějak nepřilnula, byť jsem z těchto křesel viděla v tomhletom prostoru spoustu krásných představení, na které vzpomínám možná víc než na to první.
2: Proměnu Nové scény v moderní divadlo sleduje i taneční teoretička a lektorka Kateřina Hanáčková.
4: Já jsem milovala tu symbiózu, ty barvy, zelené kůže, zeleného koberce, celého toho prostoru, který se už vlastně napojil na člověka při vstupu, protože ten zelený mramor vlastně krásně ladí. Takže pro mě to bylo něco jako ikonického, vizuálního. A teď, když je tady takhle vidím slečená, obnažená, no, tak je mi úzko.
5: Nebudou pohodlný.
4: Byl strašně pohodlný.
2: Kusy této dnes už hodně vypoužívané kůže jevištní technici teď srolují a předají týmu kostýmní výtvarnice Simoně Rybákové.
6: Já si myslím, že nejpraktičtější a nejfunkčnější by bylo, kdybychom vymysleli vlastně nějakou takovou zajímavou vestop tašku, kde by vlastně personál mohl mít vlastně uvaděčky, jako programy, peníze, mobil a tak dále.
2: A správní ředitelka činohry Národního divadla Jolana Dvořáková dodává, že z této kůže vzniknou nejenom klíčenky nebo kabelky.
7: Simona tehdy přišla s nápadem, že by si hrozně přála, kdybychom skutečně tu kůži nechali znova obživnout a nechali tu paměť toho prostoru si žít úplně novým způsobem. Měla by to být celá kolekce, která z toho vznikne.
2: Oprava Nové scény oficiálně začala letos v březnu. Bude trvat 2 roky a stát by měla až 2 miliardy korun. Michaela Vetyšková, Radiožurnál.

0: Loudání se nevyplácí, už to dobře vědí fotbalisté Bayernu Mnichov. Mistrovský klub dostal od disciplinární komise pokutu v přepočtu 1 600 000 korun za pozdní příchod ke dvěma utkáním, která proto nemohla začít včas. V obou případech se podle německého svazu hráči Bayernu zdrželi kontrolou výstroje. K prvnímu zápasu nastoupili o minutu a 15 sekund později, ve druhém případě o 2,5 minuty. To my máme domluvený vstup se sportovním reportérem Davidem Nekvindou. O utkání mezi Artisem Brno a Slováckem se dozvíte opravdu včas.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Po zápase Ostravy s Táborskem pokračuje baráž o fotbalovou šanci ligu utkání mezi Artisem Brno a Slováckem. Úvodní poločas viděl reportér David Nekvinda.
1: V prvním poločase padly dva góly a skóre je vyrovnané. Artis Brno Slovácko 1-1. Dosud druholigový Artis do toho zápasu vstoupil jednoznačně lépe, měl taky velkou šanci, když Haman Senia trefil břevno. No a ve 30. minutě pak přišel gól domácího týmu po standardní situaci, odražený míč na hranici velkého vápna a kapitán Michal Jeřábek ho po zemi poslal přesně k levé tyči z pohledu střelce, ale to jakoby Slovácko probralo. Od té doby hosté byli aktivnější a taky tedy vyrovnali. Ve 42. minutě střílel Uanda, jeho ránu ještě golman Borek vyrazil, ale jenom do dobíhajícího Marinelliho, od kterého se tedy míč odrazil do sítě. Takže po prvním poločase úvodního zápasu Artis Brno Slovácko 1-1. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1 spraví všechno, jen svůj život opravit nedokáže. Komedie Instalatér z Tuchlovic. ČT2. Jak vznikl Český institut dětského ombudsmana? Premiéra dokumentu Hlas dětí. A ČT Art uvede premiérový dokument o dnešním sídle Galerie výtvarného umění v Ostravě, který mapuje jeho historii v historickém i společenském kontextu města. 100 let domu umění v Ostravě. Středeční večer s Českou televizí.
2: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
3: Radiožurnál posloucháte v 19 hodin. A taky zprávy s Markem Sedláčkem.
4: Na dostupné nájemní bydlení má jít dalších 6 miliard korun. Na západě USA dál pohřešují lidi po havárii v papírně. Fotbalisti Artisu Brno hrají se Slováckem úvodní duel ligové baráže. Kolona kamionů se rozjíždí na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy a čekáme jasno až polojasno, teploty do 25 stupňů.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Program na podporu dostupného nájemního bydlení získá dalších 6 miliard korun. Původních 7 miliard, které mohly obce čerpat od loňského roku, se podle ministerstva rychle rozdělilo. Peníze našlo v operačních programech, kde část prostředků zůstala nevyužitá. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO chce výzvu otevřít zřejmě na začátku příštího roku.
6: Nám se podařilo díky přezávazkování integrovaného regionálního operačního programu a v rámci operačního programu Spravedlivá transformace najít dalších 6 miliard na nové projekty nebo na ty, které neuspěly v rámci programu dostupného nájemního bydlení, tak aby mohly být podpořeny právě z těchto operačních programů.
4: Policie zadržela dalšího člověka kvůli březnovému žhářskému útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek. Podle kriminalistů se jedná o cizince. Stejně jako další zadrženého stíhá za teroristický útok, pokračuje Vinčálek.
7: Kriminalisté zahájili trestní stíhání pro trestný čin teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Aktuálně s osobou provádí.

0: Objeví taky dva české snímky. Jedná se o filmy Tajemství křišťálové planety a Máma a táta jsou boží, které budou mít ve Zlíně světovou premiéru. Festival zároveň nabídne i několik filmových novinek ještě před jejich uvedením do kin, říká umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová.
1: Mezi těmi je třeba také oceňovaný britský snímek, který se jmenuje Přísahám, že za to nemohu, a to je zároveň zakončovací film festivalu, taková jako novinka.
0: 66. ročník Zlín Film Festivalu začíná zítra a potrvá až do středy 3. června.
2: Sport. Fotbalisté Artisu Brno a Slovácka hrají úvodní zápas baráže o šance ligu. Duel vidí David Nekvinda.
3: Právě začal druhý poločas. Artis Brno, Slovácko 1-1. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
2: Fotbalisty pražské Slávie posílil slovinský křídelník Daniel Šturm z Olomouce. Podle webu Sigmy jde o jeden z nejdražších přestupů mezi kluby české ligy. Šturm podepsal v Edenu smlouvu do roku 2030. Tenista Jakub Menšík prošel do třetího kola Roland Garros. Na antukovém Grand Slamu vyřadil Navona z Argentiny po skoro 5 hodinách poměrem 3-2 na sety. Do třetího kola postoupila i Marie Bousková. Sára Bejlek naopak končí, stejně jako světová dvojka a vítězka letošního Australian Open Jelena Rybakinová z Kazachstánu. Ta překvapivě podlehla 1-2 na sety Ukrajince Starodubcevové.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zbytek kolon na D1 před Brnem a na pražském okruhu před Ořechem a nehoda na 16 za Boleslaví. Na dálnici D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov už se před zúžením u D2 rozjíždí jenom kratší zbytek kolony kamionů. Sunou se pravým pruhem teď od sjezdu na Vídeň ze 194. kilometru. Nakrátko tam brzdí chvílemi i osobní auta v levém pruhu. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště ještě čekejte velmi hustý provoz před Ořechem. Teď už je to jenom od sjezdu na Barandov z 16. kilometru, zdržení do 10 minut. A na silnici 16 z Mladé Boleslavy na Jičín u odbočky na Plazi v kruhovém objezdu se srazilo osobní auto s motorkou, vznikají kolony obousměrně. Delší je ta směrem z Boleslavy, chvílemi už skoro od odbočky na Řepov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V noci bude jasno nebo skoro jasno a teploty 11 až 6 stupňů Celsia. Zítra čekáme jasno až polojasno, na severu a východě během dne přechodně i oblačno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 20. Tolik zprávy. A pokračuje večerní Radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
6: Přestože se Josefu Gabčíkovi zasekl v libeňské zatáčce v Praze samopal, Reinharda Heydricha nakonec zabila střepina z bomby, kterou hodil Jan Kubiš. Od hrdiného útoku na zastupujícího říšského protektora dnes uplynulo přesně 84 let a my si ho ve večerním Radiožurnálu za chvíli připomeneme.
4: Večerní Radiožurnál
7: a Zuzana Burešová.

0: Přesně před 84 lety dva hrdinové Josef Gabčík a Jan Kubiš zaútočili na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. I když nešlo všechno podle plánu, podařilo se jim takzvaného Hitlerova kata smrtelně zranit. Gabčík i Kubiš pak spolu se svými kamarády spolubojovníky padli při obraně v kryptě kostela svatého Cyrila a Metoděje.
1: Přesuníme se do dopoledních hodin 27. května 1942 do pražské Libně. Na křižovatce dnešních ulic Zenklova a v Holešovičkách tehdy čekali v civilu dva parašutisté, Jan Kubiš a Josef Gabčík, kteří předtím jako výsadek antropoid se skočili do protektorátu. Z Panenských Břežan od Kobylis se v 10:30 blížil neopancéřovaný kabriolet a na sedadle spolujezdce trůnil Reinhard Heydrich.
2: V takové prudké zatáčce, kde to jeho auto muselo zpomalit, na něj Gabčík s Kubišem zaútočili. To prvotní zbraní měla být bomba, kterou obsluhoval Jan Kubiš. Jendovi Kubiše se podařilo auto zasáhnout a Josef Gabčík bohužel jeho zbraň selhala. Víme, že to bylo s příčením náboje, který nebyl posunutý vlastně ze zásobníku do nábojové komory.
1: Popisuje vojenský historik Eduard Stehlík. Bomba vybuchla a Heydricha smrtelně zranila. V 60. letech na to vzpomínala paní Marie Knorová, svědkyně události, která zrovna byla v projíždějící tramvaji číslo 3.
3: Hned to vlítlo čalounění, blatník to utrhlo, disk to utrhlo. Heydrich ze strany vytáhl pistol a chtěl s ní střelit, jenomže ruka mu klesla, z ruky mu krvácelo i obličej mu tomu taky tekla krev.
1: Heydricha pak zraněného odvezli do nemocnice. Kubiš s Gabčíkem z místa utekli a podařilo se jim ukrýt. Útok záhy odsoudila protektorátní vláda. Asi nejhlasitěji při několika veřejných projevech kolaborant a tehdejší ministr školství a lidové osvěty Emanuel Moravec.
4: Vláda Čech a Moravy tentokrát zasáhne velmi ostře, aby čest českého národa obhájila přes zraky velkoněmecké říše.
1: Heydrich na následky útoku zemřel 4. června v nemocnici a nacisti spustili teror. Během takzvané druhé Heydrichiády nacisté vyhladili Lidice a Ležáky a zavraždili několik tisíc Čechů. Jména popravených každý den hlásili rozhlasem.
5: Erstens, Chochola Karel, Dr. Ing, zweitens, Červenka, Antonín,
1: ke Gabčíkovi s Kubišem gestapo nakonec dovedl další výsadkář Karel Čurda. Parašutisti se skrývali v kryptě kostela svatého Cyrila a Metoděje v pražské Reslově ulici. Po boji s gestapem a jednotkami SS zemřeli 18. června. Jakub Vik, Radiožurnál.

0: Nejstarší běžecký závod na světě, který se pravidelně běhá bez přerušení, oslaví už 130 let. Mluvím o Běchovicích. Právě 27. května v roce 1897 se závodilo na východním okraji Prahy poprvé. Uslyšíte o tom za chvíli v reportáži, ve které budou mluvit i světoví rekordmani vodooštěpem Barbora Špotáková a Jan Železný. A vy můžete přemýšlet, proč.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Letos na podzim se poběží jubilejní 130. ročník závodu Běchovice Praha. Poprvé se na konci 19. století běželo právě 27. května. A proto dnes Český atletický svaz uspořádal jakousi rekonstrukci premiérového závodu. Soutěžilo se non a mnohem kratší distanci. Na startu byly hlavně děti, ale dorazily i legendy české atletiky.
1: 3, 2, 1, start! Tak narozeninový závod byl odstartován.
2: Úžasná energie, fakt se mi to strašně moc líbilo.
3: To říkala světová rekordmanka v oštěpu a dvojnásobná olympijská vítězka Barbora Špotáková poté, co si spolu s dětmi základní školy v Běchovicích zaběhla trasu, která měřila symbolických 130 metrů. Na sobě měla červenobílý dres a ještě speciálnější oblečení, elegantní dobový oblek. Nosil starter závodu také světový rekordman a trojnásobný olympijský šampion v oštěpu Jan Železný.
4: Na tom sluníčko to není výhra, tam je trochu stín, takže to je v pohodě, ale je zajímavý. Jako fakt, jako já nejsem žádný stylista nebo něco, ale líbí se mi, jako no, že si myslím, že tehdy měli vkus.
3: Usmíval se Jan Železný, jehož světový rekord v týdnu oslavil 30 let. Přestože se věnoval vrhačské disciplíně, běh byl významnou součástí jeho dospívání.
4: Protože jsem dělal dynamické disciplíny, tak musím to říct úplně od začátku. Já jsem tyhle ty běhy běhal. Když jsem byl malý, první, druhá, třetí třída, třeba nevím, do šestý, tak já jsem běhal, to byl takový pověstný běh Mladé fronty, běh Miliny Hážový, a to se právě běhalo v parcích a tak dále. A jsem závodil, jsem se postoupil třeba do středočeského jako finále a tak dále. Postupně jsem to omezil na kratší tratě a v současné době spíš tak jenom klušu, ale pracuju na sebe.
3: A stále ve viditelně dobré kondici je i Barbora Špotáková, která už sice ukončila kariéru v roce 2022, ale od té doby si v každé sezóně minimálně jednou zazávodila a vždy z toho byl výkon přes 54 metrů. Teď připravuje skupinu mladých oštěpařů a v září se poprvé postaví na start závodu Běchovice Praha, tedy 10 kilometrů a 31 metrů s výrazně zvlněným profilem.
2: Jako desítkou jsem běžela, ale já hrozně nerada právě ty kopce, no, protože přeci jenom můj BMI index je na pomezí obezity a prostě s tou váhou, jako kterou táhneš do kopce, je to, ty kopce prostě jsou horší, no, než takový ty lidi, co se narodí s jiným somatotypem maličko. Bude to bolet, ale jako hecnu to.
3: Motivuje Barbora Špotáková i další rekreační běžce k účasti na tradičním závodě Běchovice Praha. Z Běchovic Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Festival ZUŠ Open slaví 10 let. Oslava nadání, píle a radosti z umění přináší od 13. května do 1. června stovky akcí tisíců žáků základních uměleckých škol po celé republice. Přijďte se inspirovat a podpořit mladé umělce. Festival pořádá společně se základními uměleckými školami Nadační fond Magdaleny Kožené. Více na zušopen.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 7:30 večer. Zprávy připravil Marek Sedláček.
2: Poslední místo předsednické místo ve sněmovně dál zůstává neobsazené. Poslanci dnes do vedení dolní komory nezvolili opoziční poslankyni Barboru Urbanovou ze Starostů. V tajné volbě získala 70 hlasů, potřebovala jich 85. Šanci bude mít Urbanová znovu ve druhém kole. Hnutí STAN navrhlo Urbanovou potom, co předseda Starostů Vít Rakušan neuspěl 4x. Poslanci by mohli znovu hlasovat o křesle místo předsedy sněmovny v příštím týdnu. 5 lidí uváznutých už víc než týden v zaplavené jeskyni v Laosu je naživu. Po posledních dvou se stále pátrá. Informovali o tom laoští záchranáři. Do záchranné operace se zapojil i finský instruktor potápění působící v Thajsku. Podle něj je pětice mužů zdravá a v dobré náladě. Vyproštění z jeskyně ale prý nebude snadné. Skupina vesničanů se do jeskyně ležící ve středu Laosu vypravila zřejmě hledat zlato. Bleskové povodně jim ale zablokovaly východ. Britská společnost Rolls-Royce si vybrala plzeňskou Škodu jaderné strojírenství jako jednoho z dodavatelů jaderných komponentů. Řekl to mluvčí Škody JS Karel Samec. Spolupráce se bude týkat vývoje a výroby malých modulárních reaktorů. Společnost Rolls-Royce letos na jaře podepsala smlouvu s ČEZem na přípravu výstavby prvního malého reaktoru v Temelíně. Ten by měl začít fungovat ve druhé polovině 30. let a v budoucnu by mohly přibýt i další. A Plzeň dokončila nový dům se 17 městskými byty. Má zelenou střechu a taky zázemí pro dětskou skupinu. Podle plzeňské radní pro sociální bydlení Světlany Budkové ze STAN město nabídne byty mladým rodinám, seniorům, handicapovaným a taky lidem, kteří pracují v důležitých profesích. První obyvatelé se do nového domu nastěhují letos v červnu nebo v červenci.
3: Sport.
2: Fotbalisti brněnského Artisu hrají v baráži o šance ligu se Slováckem. První střednutí dvojzápasu sleduje David Nekvinda.
4: 74. minuta utkání a Slovácko se právě v Brně dostalo do vedení 3-1. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D2 za Hustopečemi a nehody na 35 u Jeřmanic i 16 u Plazů. Na dálnici D2 ve směru z Brna na Bratislavu pozorně za Hustopečemi na 28. kilometru. Hlásíte tam v stavném pruhu světelnou šipku a hlavně kamion, kterému zřejmě zahořely brzdy. Zatím se projíždí bez potíží.
6: Postavený kamion začalo hořet u pravého zadního kola.
5: Na tahu 35 z Turnova na Liberec spozorněte za sjezdem na Jeřmanice, stojí tam dvě auta po nehodě, kolem se jede plynule. Na silnici 16 za Mladou Boleslaví na Jičín u odbočky na Plazy u kruhového objezdu havarovala motorka a osobní auto. Provoz řídí Kivadlově, kolony obousměrně skoro od Řepova a téměř od Židněvsi, zdržení 5 až 10 minut. Na silnici 22 za Horažďovicemi na Klatovi v křižovatce s odbočkou na Sušici došetřují kolizi dvou osobních aut, provoz omezený, ale slabý bez kolon. A v Ostravě ve sjezdu z Místecké ze směru z přívozu na Halasovu ve Vítkovicích nabourala dvě osobní auta, tvoří se chvílemi kratší fronta ve sjezdu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, na severu a východě během dne přechodně oblačno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 20 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje večerní Radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
1: Dobrý večer. V Česku padla rekordní výhra v loterii. V Eurojackpotu získal sázející skoro 3 miliardy korun. Podobně vysokou částku, konkrétně 2,5 miliardy, vyhrál v roce 2015 další český rekordman. Tehdy o něm Sazka napsala jen to, že to byl muž ve středních letech, převzetí výhry odkládal z obavy o svou bezpečnost, dál chodil do práce a při návštěvě centrály Sazky spěchal, aby stihl vlak. Tak to snad už potom nemusel.
3: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

Muzeum Prahy dnes slavnostně otevřelo zahradu Rottmeierovy vily na pomezí Břevnova a Střešovic. Jejíž atmosféru na svých snímcích mnohokrát zachytil fotograf Josef Sudek. Návštěvníkům bude zdarma přístupná během otevírací doby, tedy v úterý, ve čtvrtek a o víkendu, kdy se konají komentované prohlídky vily. To je jedna pozvánka, ta další nás za chvíli zavede do archeoparku ve východočeských Všestarech. Proto dál poslouchejte vysílání večerního radiožurnálu.

0: archeoparku ve východočeských Všesterech postavili archeologové repliku pravěké studny z ostrova na Chrudimsku, staré přes 7300 let. Při práci používali výhradně kopie pravěkých kamenných nástrojů, líkové provázky a původní postupy. Bylo opravdu náročné opracovat dřevo stejně, jak to dělali první zemědělci na našem území.
1: Na té celé technologii jsou náročné tři věci. Jednu z nich tady teď chceme ukázat, je to hloubení té drážky. Já budu dělat zahrocení toho kůlu a kolega tu náročnější práci, a to je cekání té drážky.
2: Návštěvníci archeoparku ve Všestarech sledují ukázku toho, jak mohli lidé v mladší době kamenné opracovávat dřevo při stavbě studny. Její replika už v areálu stojí. Originál objevili archeologové v Pardubickém kraji a podle odborníků jde o nejstarší dendrochronologicky datovanou dřevěnou konstrukci v Evropě.
1: Je to jako, když se ořezává tuška. Není to tak, že odštípnu velký kus dřeva. Musím poctivě se prosekat k těm jednotlivým částem, takže výsledkem jsou drobné třísky.
2: Právě to dělá práci s pravěkými nástroji tak náročnou. Dřevo je potřeba opracovávat postupně a přesně. Ředitel archeoparku Radomír Tichý navíc připomíná, že kamenné sekery musely vydržet dlouhé hodiny práce.
1: My jsme pracovali 37 hodin na téhle té práci, která je relativně náročná. Ta konkrétní studna nám dala možnost pracovat úplně na konkrétním úkolu, stejném jako řešili ti lidé v mladší době kamenné.
3: Studna je hluboká 3 metry, ale ty sloupy, které jsme použili, tak mají 4 metry a 10 centimetrů. To znamená, něco čouhá nad zem, a něco je ještě jako ryby pod úrovní toho dna.
2: Archeodidaktik Aleš Panáček dodává, že ve studni zatím voda není. Důvod je ale jednoduchý. Cílem bylo hlavně ukázat samotnou konstrukci.
3: Řešili jsme to, ale nám se tady hlavně jedná o to, aby si návštěvníci mohli prohlédnout tu konstrukci té studny. Jo? Takže ta voda nebyla u nás prostě nějakou prioritou.
2: Replika neolitické studny teď zůstane trvalou součástí archeoparku ve Všestarech. V budoucnu ji navíc doplní ještě zastřešení, která má dřevěnou konstrukci chránit před počasím. Z archeoparku ve Všestarech Jiří Hofmann, Radiožurnál.

0: Česko žije hokejem, zítra bude národní tým hrát ve čtvrtfinále s Finskem. Celé utkání vám nabídneme krátce po 16. hodině v přímém přenosu Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport. Česko ale taky žije fotbalem. Především fanoušci Artisu Brno, Slovácka, Baníku Ostrava a Táborska hrají baráž o fotbalovou šance ligu. Za chvíli se proto vydáme na utkání mezi Artisem Brno a Slováckem.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Za 9 minut bude 20 hodin, už máme připravené další zprávy. Hned po nich vás pozdraví moderátorka Patricie Strouhalová, se kterou budete až do půlnoci. Přeji vám příjemný poslech. No a teď nás čeká ještě jedno sportovní téma. Po zápase Ostravy s Táborskem pokračuje baráž o fotbalovou šanci ligu utkáním mezi Artisem Brno a Slováckem. Závěr utkání vidí reportér David Nekvinda.
1: Už končí 3minutové nastavení a Slovácko výrazně vykročilo k tomu, aby se v baráži udrželo v nejvyšší soutěži, protože nakonec zvítězí vede 4-1, no a navíc je tu ještě v posledních sekundách akce Slovácka, takže se budu věnovat tomu, co se děje na hřišti. Krmenčíky na útočné polovině dává do vápna, ale tam nenašel žádného spoluhráče. Zápas končí, takže 1-4 z pohledu Artisu Brno před nedělní odvetou. Jenom tedy v rychlosti ve 30. minutě domácí jásali, to se trefil kapitán Jiřábek, Artis vedl 1-0, ještě do poločasu ale vyrovnal Marinelli, no a druhá půle, ta tedy patřila Slovácku. V 57. minutě dal na 2-1 Defe, v 73. se krásně z přímého kopu trefil Havlík, no a v 76. minutě, to tedy byly dva rychlé góly po sobě, Blahut dal na těch konečných 4-1, zápas tedy ale ještě neznamená definitivu, že se Slovácko zachrání, protože, jak jsem říkal, v neděli v Uherském Hradišti se bude hrát odveta. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.

0: seriál radiožurnálu.
1: Bydliště, dětský domov.
0: V různém věku se dostali do dětského domova.
2: Samé, teď to jsou zhruba 2 roky a kousek, co jsi v dětském domově. Jak se máš?
3: Už jsem se jako hodně zvyk, hodně, mám se skvěle.
1: Každý z nich si nese svůj osobní příběh, který je často plný bolesti.
2: Vaše máma má psychiatrickou diagnózu, nemohla se o vás a sestry starat. Vídáte se?
3: Teď konkrétně vůbec. Je to bolestivý, ale určitě si myslím, že je to jakoby k mému dobru.
0: Stejně jako všechny děti mají svá přání a tajné sny.
4: Těším se na to, až prostě uvidím, že to jde i jinak, než jsem to měla já.
1: Kdo jsou děti z dětských domovů?
0: Co prožívají a jak se připravují na samostatný život?
1: Další série časozběrného projektu Radiožurnálu.
0: Bydliště, dětský domov.
1: Každý den po 8:45.
0: Radiožurnál, každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 20 hodin. A zprávy má Marek Sedláček.
1: Opatrovnické soudy by mohly přitvrdit proti násilníkům. Vojenský velitel Hamásu je mrtvý, ve funkci byl týden. Fotbalisti Slovácka na úvod ligové baráže zvítězili v Brně nad Artisem 4-1 a čekáme jasno až polojasno, teploty do 25 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Vedení České televize a Českého rozhlasu vyzvalo premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, aby zastavil projednávání novel o televizních a rozhlasových poplatcích. V otevřeném dopise varují před ohrožením fungování a nezávislosti veřejnoprávních médií. Ministerstvo kultury navrhuje zrušení poplatků a převedení médií pod státní rozpočet. Novela koaličních poslanců pak poplatky ruší pro lidi nad 75 let nebo některé firmy. Obě média kvůli tomu taky požadují vznik odborných skupin, říká ředitel divize programu a digitálních služeb v České televizi Milan Fridrich.
3: Po 15. květnu měla být utvořena nějaká pracovní skupina pod panem premiérem. My věříme, že vznikne, ale zatím se nic neděje a ta diskuze není taková, jak si myslím, že by bylo seriózní vůči veřejnoprávním médiím.
1: Mluvčí vlády Karla Mráčková uvedla, že kabinet chce změnou financování plnit své programové prohlášení. Diskuze s řediteli je podle ní v plánu po konci koaličních jednání. Opatrovnické soudy by nově mohly povinně posuzovat odebrání práv násilným rodičům. Počítá s tím novela ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za hnutí ANO. Úprava teď míří do připomínkového řízení. Soudci by omezení rodičovských povinností měli posuzovat u všech případů s domácím násilím. Tejc navrhuje, aby změna platila od příštího ledna.
4: Stejně tak chceme, aby soudy měly jasný návod, co je nejlepším zájmem dítěte. Nejen, aby to byly věci, které se týkají jeho rozvoje, ale také bezpečí. A to si myslím, že je věc, která v zákoně chyběla, která je nutné i tam promítnout, tak aby se neopakovaly případy, jako byl například případ Viktorky.
1: Tříletou Viktorku letos v březnu zavraždil její otec, kterému jí soud svěřil do péče i přes varování pěstounů. Palestinské radikální hnutí Hamas potvrdilo smrt svého vojenského velitele v pásmu Gazy, Muhammada Audeho. Už dřív o jeho zabití informovala izraelská armáda. Aude byl do funkce

0: kvantové sítě, dodává Igor Jex z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské.
1: Česká republika by se stala klíčovým bodem, spojuje kvantově kryptografický sever Evropy s jihem a samozřejmě východ ze západem.
0: Kvantové technologie jsou dnes podle vědců hlavně bezpečné šifry, které nejde odposlouchávat. Martin Srp, Radiožurnál.
2: Sport. Fotbalisté Slovácka vyhráli úvodní duel baráže o šance ligu na hřišti Artisu Brno 4-1. Odveta je na programu v neděli v Uherském Hradišti. Čeští hokejisté se ve Švýcarsku chystají na čtvrtfinále mistrovství světa. Zítra od 16.20 do něj nastoupí proti Finům v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Dnes se národní tým přesunul z Friburgu, kde odehrál skupinu, do Curychu. Obránce Tomáš Cibulka se před duelem s Finy těší na střed s výraznými hráči zámořské NHL.
3: Samozřejmě člověk vždycky ví, proti komu stojí a jaký hráči tam jsou, ať už je to Barkov nebo Granlund nebo takhle. Člověk na ně kouká v televizi, když hrajou v NHL, ale když se vleze na led, tak jde všechno tohleto stranou a jen se soustředíte a jsou to stejní lidi jako vy.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážky na D1 u Všechrom a taky na D5 u Loděnice. Na dálnici D1 z Prahy do Brna pozor na překážku za výjezdem od Velkých Popovic. Na kilometru 15,5 stojí nepojízdný kamion. Blokuje tam připojovací pruh od exitu. Na místo už silničáři dovezli šipku. Na D1 z Ostravy do Brna zvyšte opatrnost za Přerovem. Před odbočkou na dálnici směr Břeclav a Vsetín stojí nákladní auto po požáru kola. Odstavný pruh je uzavřený, na místě je policie. Na D5 z Prahy do Plzně hlásíte překážku před sjezdem na Loděnici. Na kilometru 9,5 stojí motorka. Dejte pozor na řidiče.
6: Má větší poruchu, je tam prostě člověk v podstavném pruhu, bude tam někde pobíhat po té krajnici.
5: A u Mladé Boleslavy jsou stále komplikace na silnici 16 do Jičína. U obce Plazy, u odbočky se u kruhového objezdu střetlo osobní auto s motorkou. Projíždí se Kyvadlově a v obou směrech jsou kolony zhruba na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Zítra bude jasno až polojasno, na severu a východě během dne přechodně oblačno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Tolik zprávy. A teď je tu večerní Radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
8: Ano, je to tak, dobrý večer, 6 minut po 20. hodině. No, dorty, svíčky, balonky, tak takhle většinou slavíme narozeniny svých dětí. Ale vy za chvíli v tom večerním vysílání Radiožurnálu uslyšíte reportáž. Bude ze série o dětech a taky dospělých z dětských domovů. A dnes se vydáme za manželským párem Ivou a Michalem. A dozvíte se třeba i to, jak Iva oslavila svoje nedávné kulaté narozeniny.
4: Večerní Radiožurnál
9: a Patricie Strouhalová.

0: V dětských domovech po Česku dnes žije přes 4300 dětí. Většina z nich rodiče má, úplných sirotků je podle dat ministerstva školství jenom 640, tedy zhruba procento. No a právě životy dětí a dospělých z dětských domovů mapuje časozběrný seriál Radiožurnálu. A v něm sledujeme taky Ivu a Michala. Ti vyrůstali ve svém pražském domově dohromady, no a pak se do sebe zamilovali a dnes jsou manželé.
1: Ivo, vy jste oslavila kulatiny, můžeme říct váš věk.
2: Ano.
1: 40. Co jste Michale manželce daroval?
3: Zážitek, večeři a kytku.
1: Byli jste na víkendu ve Středočeském kraji.
2: Ano.
1: Můžete zazpomínat, jaké to bylo, když jste měli ty narozeniny v dětském domově? Vy jste oba vyrůstali v Dolních Počernicích?
2: No, tak dostali jsme nějaký budget, za to si můžeme vybrat dárek a víc si nepamatuju.
1: Michale?
3: Prostě to sami.
1: Že byste si vybavili třeba dorty, svíčky, balonky?
3: Ne, asi ne.
1: My jsme se viděli před rokem a kousek. Jak se oba dnes máte, Ivo?
2: Já jsem změnila jenom práci, jinak žádná změna.
1: Vy už nepracujete v psí školce, odešla jste, staráte se o seniory. Co přesně ta práce obnáší?
2: Dělám jim prostě jakoby asistenci.
1: A doděláváte si kurz?
2: Ano. Budu pracovník v sociálních službách s certifikátem.
1: Ale není to škola, že byste musela pravidelně roky někam docházet?
2: Ne,
1: je to kurz.
2: Ne, je to na 6 týdnů.
1: Michale, co u vás nového?
3: Stejný všechno.
1: Máte sluchátka, co posloucháte?
3: Český rap.
1: A vy hodně řídíte? Jste řidičem?
3: No.
1: Takže ta hudba vás doprovází asi během pracovního dne?
3: Něco v tom stylu, no. To spíš zase rádio.
1: A ta práce vaše, kolik vám zabere třeba hodin denně?
3: 16 až 18.
1: Jste potom rád, že jste doma s Ivou, když už nesedíte za volantem?
3: Jo, tak jasný.
1: Vy máte 10letou dceru, to je Kateřina, teď je ve škole.
2: Teďka slavíme na konci měsíce 11. Klukovi bude 17 v červnu a nejstarší holka, tý už bylo teďka 19 a tu už jsme teda vypustili do světa. Už s náma nebydlí.
1: A vy jste rodiče jednoho dítěte s Michalem?
2: Nejmladší kačky.
1: A když máte volný čas, volný víkend, co děláte?
2: Teďka, jak už bude teplejc, tak už bude určitě to, jak vyrazíme na kolo, na koloběžku.
1: Co venčení psů? Taky to berete jako takovou rodinnou aktivitu?
3: Spíš jako odpočinek. Člověk si urovná myšlenky.
1: Chodí s váma i dcera?
2: No, no. Vytáhne koloběžku a jede s náma. No.
1: Ivo, vy jste mi loni říkala, že se každý den setkáváte se situacemi, které byste možná uměla vyřešit lépe, kdybyste nevyrůstala v dětském domově. Napadá vás teď nějaká situace z nejbližší doby?
2: Asi, co se týče dětí, občas furt jakoby tápu, občas přijdou řešení věcí, se kterými asi úplně nevím rady. Ale úplně nevím, jestli je to tím, že jsem byla v dětském domově nebo ne.
1: Jste vy vlastně v kontaktu s rodiči, Ivo?
2: Taťka umřel, ale s mámou v kontaktu jsem. Tak nějak se jí snažím trošku pomáhat, aby mě to úplně nezasahovalo moc osobně, ale snažím se.
1: Ty problémy s alkoholem, o nich jsme mluvili minule, je tam nějaký vývoj?
2: Je jako, že by přestala pít? Ne, to ne.
1: Michale, co vy, rodiče?
3: Já se s rodičima nestýkám, s otcem je to stejný a maminka umřela.
1: Ten váš dětský domov, kde jste se potkali letos v červnu, slaví jste výročí. Víte o tom, půjdete se podívat?
2: Asi nepůjdem, nějak nám to úplně nevychází pracovně časově.
1: Ale na to místo nespomínáte nějak ošklivě?
2: Ne.
3: No, asi tak normálně.
1: To jsou manželé Iva a Michal. Vyrůstali v 90. letech v dětském domově. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.

Výrazný nárůst nákladů spojený s úbytkem financí, tak dva problémy, se kterými se musí vyrovnat symfonické orchestry anebo divadla v letošním roce. Podle zástupců kulturních institucí by stabilní financování zajistila částka ze státního rozpočtu ve výši 500 milionů korun. Letos si rozdělí o 150 milionů méně.

0: místo 400 milionů korun jako loni o 50 milionů méně. Tak tolik dostanou od státu divadla a orchestry, 14 profesionálních orchestrů a sborům připadne 70 milionů korun, ale to podle nich na stabilní fungování nestačí. Mluvili o tom zástupci orchestrů a ministerstva kultury na setkání ve Velkých Karlovicích.
1: Pro všechny bude ta stagnace z té ministerské dotace bolestivá nebo omezující, tak pro Západočeský symfonický orchestr může být úplně na životě ohrožující.
2: Tak vidí situaci ředitel nejstaršího českého symfonického orchestru Vladimír Smutný. Kulturní instituce dostávají státní peníze každý rok a vždy čekají na to, co dovolí rozpočet. I to zvyšuje jejich nejistotu. Řešení by mohlo být víceleté financování.
3: Že bychom měli nějakou garanci toho, že ta výše těch příspěvků dotací od všech těch potenciálních přispěvatelů bude konstantní nebo bude v nějaké výši, tak by se nám asi, řekněme, obecně žilo trochu lépe.
2: Říká ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava Jan Žemla s tím, že například dramaturgické plány orchestry řeší na několik let dopředu. Právě o navýšení prostředků budou instituce usilovat při jednání s ministerstvem kultury o rozpočtu na příští rok. Jak pokračuje předsedkyně Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů Lenka Kavalová.
4: Rostou náklady na dopravu, protože jsou nám účtovány palivové příplatky v souvislosti s narůstajícími cenami pohonných hmot a energiemi a dalšími.
2: Snížení státní podpory vysvětluje ředitel sekce živého umění ministerstva kultury Milan Němeček.
5: Ten důvod byl jednoduchý, jednak bylo rozpočtové provizorium a jednak nastupovala nová vláda, která se nepřihlásila k tomu původnímu rozpočtu. Nejvyšší možná částka, která tam mohla být po dohodě, vlastně byla 350 milionů, bylo tam vlastně původně navrhováno i méně.
2: O výši rozpočtu na příští rok budou kulturní instituce s ministerstvem jednat v létě. Z Velkých Karlovic František Kuča, Radiožurnál.

0: Předpremiéra Pavla Sladkého.
1: Filmové novinky v kinech.
0: Recenze očekávaných šlágrů.
1: I postřehy ze zákulisí natáčení.
0: Předpremiéra Pavla Sladkého.
1: Pravidelný a zasvěcený výběr toho nejdůležitějšího, co se děje na stříbrném plátně.
0: Očima filmového kritika Radiožurnálu.
1: Předpremiéra Pavla Sladkého.
0: Každý čtvrtek krátce po půl dvanácté na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 20 hodin a 30 minut. A zprávy má pro vás Marek Sedláček.
1: Maximální ceny pohonných hmot zítra znovu klesnou. Informovalo o tom Ministerstvo financí. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat na nejvýš za 44 korun a 16 halířů. To je o 40 halířů míň než dnes. Cenový strop na litr nafty oproti dnešku klesne o 58 halířů na 40 korun a 85 halířů. Vládní regulace cen paliv budou pokračovat i v červnu. Premiéři Velké Británie a Polska Keir Starmer a Donald Tusk podepsali novou bezpečnostní a obranou dohodu. Jejím cílem je odradit potenciální hrozby. Smlouva zahrnuje spolupráci v obranném průmyslu i posílení vojenské spolupráce, včetně pořádání společných cvičení. Oba premiéři se dnes v Londýně shodli, že největší hrozbu představuje Rusko. V Česku dnes už pátým dnem po sobě padaly teplotní rekordy. Zaznamenalo je 31 ze 171 stanic, které měří aspoň 30 let. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji bylo dnes ve Strážnici na Hodonínsku, kde naměřili skoro 32 stupňů. Přes tropickou třicítku se ale teploty dostaly i v Brně, Českých Budějovicích nebo Plzni. Zítra by se mělo ochladit. A zámek Zákupy na Českolipsku otevřelo novou stálou výstavu historických kočárů. Dlouhodobě je zapůjčilo Národní technické muzeum. Jsou umístěné v loni opravených barokních konírnách. Kočáry jsou většinou z druhé poloviny 19. století, kdy panství vlastnili Habsburkové. Sport. Fotbalisti Slovácka otočili v úvodní utkání baráže o šance ligu na hřišti brněnského Artisu a zvítězili 4-1. Odveta je na programu v neděli v Uherském Hradišti. A beach volejbalistky Markéta Svozilová s Marií Sárou Štochlovou zahájili turnaj Pro Tour Elite v Ostravě porážkou 19-21, 13-21 s obhájkyněmi prvenství Tamelou a Viktorií z Brazílie. Úvodní zápasy ve skupině v areálu pod Vysokými Pecemi v Dolních Vítkovicích prohrály i tři zbylé české ženské páry.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 za chodce radia, překážka na D4 před Mníškem. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na nehodu za chodce rady. Na 26. kilometru havarovalo několik vozidel. Blokují stoupací i prostřední pruh. Většina vozidel, nebo všechna vozidla musí do levého pruhu. Tvoří se tam kolona, před kterou se teď brzdí na 28. kilometru. Na dálnici D4 z Prahy do Strakonic se vyhněte překážce za Řitkou. Na kilometru 16,5 leží na vozovce v levém pruhu pneumatika. Na dálnici D4 z Českých Budějovic do Tábora se stala nehoda za Soběslaví. Na 93. kilometru havarovala dvě osobní auta. Je to s opatrností průjezdné plynule. A opatrně i na výjezdu z Brna po silnici 52 na Mikulov a Vídeň. Za nájezdem od Modřic na 6. kilometru leží na vozovce napínací popruhy z nákladního auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno, na severu a východě během dne přechodně oblačno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 20 stupňů. Tolik zprávy. A teď už vám nabízíme dnešní reprízu Vinohradské 12.
4: Víte, že série Kati ještě zdaleka nekončí.
5: Stále to není hotové.
4: No jo, ještě Mugabe, Kadáfi, Husajn a Asad.
5: A byl by možná šel do důchodu.
4: Kati, příběhy diktátorů, každou sobotu ve Vinohradské 12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Méněcení, paraziti, dezoláti, hate speech v politice, nadávky, ale taky hranice svobody slova. Kde začíná, kde končí? Vyvolávají politici nenávist nebo jen provokují? A kdo rozhoduje o tom, co už je za hranou? Ptám se Tomáše Koblíška, filozofa jazyka z Akademie věd. Dnes je středa, 27. května. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám, k oválnému stolu ve Vinohradské 12.
6: Díky za pozvání, dobrý den.
7: Že tu hodnotu nebo cenost určuje trh, ne? Takže
4: někdo je cenný, protože je po něm poptávka, někdo je cenný méně.
7: Někdo je třeba bezcenný, no.
4: To je věta ministra zahraničí Petra Macinky v pořadu Poledne s Moravcem. Vnímáte slova bezcenný
8: a méně cenný, což je výrazivo, které použil pan ministr před pár týdny jako synonyma?
6: Nevnímám je jako synonyma, samozřejmě mají úplně nebo docela jiný význam, ale to, co mají společné, je nějaký odkaz na historii nebo na dějiny, především pro někoho, kdo se zabývá dějinami nenávistných projevů nebo dějinami nenávistného jazyka, tak tohle asociuje nějaký slovník, který se používal třeba ze začátku 20. století v rámci debat o eugenice nebo o vědeckém rasismu a podobně. A
8: ta bezcennost nebo ta méněcennost?
6: Ta bezcennost i méněcennost. On totiž existoval pojem Lebens unwertesleben, co znamená český život, který není hodný žití. To původně není termín z kontextu nějakých nacistických debat, ale takhle se vyjadřovali někteří pseudovědci, kteří právě měli ty koncepty vědeckého rasismu. A šlo vlastně o to nějak, jestli by lidská reprodukce neměla být řízená, jestli by někteří lidé neměli být vlastně z tohohle procesu vyřazeni, protože nějak znehodnocují lidskou rasu a samozřejmě se tím mínili lidé třeba s nějakým mentálním postižením. A tohle se potom chopili nacisté ve 30. letech, kteří také používali tady ten termín život, který není hodný žití.
8: Nicméně Petr Macinka v České televizi říkal, že si pamatuje ze školy, že nacisti používali i třeba pojem Untermensch. Nic takového prý ale nepoužil, žádný podčlověk prý v jeho slovníku není. Jaká je etymologie toho slova méněcení? Skutečně je fér to srovnávat s něčím tak ohavným, jako byl slovník nacistů?
6: Je to prostě fakt. Méněcenost používaná ve vztahu ke člověku, tak to slovo pochází z tohohle kontextu, který jsem zmínil, a v tom podobném kontextu se teda také objevil i ten zmíněný termín Untermensch nebo podčlověk, který, pokud se nepletu, původně vytvořili nějací intelektuálové asi v uvozovkách v rámci Ku Klux Klanu, ale potom to převzali nacisté, takže všechno to má tady ten velmi podobný kontext vzniku.
8: Petr Macinka poprvé použil to slovo méněcení lidé na Primě, když takhle označil kritiku opozice, respektive tak mluvil o svých kriticích. Martin Kupka z ODS, abychom dodali oponentní pohled, to má za absolutní tupost. Petr Macinka zároveň říká, že u politiků ta méněcenost odpovídá výsledkům ve volbách, tak nemohl to myslet takhle čistě fakticky, že pak prostě nemají takový vliv, proto jsou politicky vlivově cení méně než ti, kteří třeba ty volby vyhráli nebo jsou ve vládě.
6: Existuje taková komunikační strategie, která se říká fig leaf nebo fíkový list. To znamená, že řeknete něco velmi extrémního, třeba že je někdo méně cený nebo že je to parazit, a pak dáte čárku a k tomu řeknete, byl to jenom vtip nebo myslel jsem to jinak. Jakoby kryjete se za ten dodatek, proto fig leaf nebo fíkový list. Dokonce to, co se tady stalo, má i takový přesnější označení, tomu se říká diachronní fig leaf nebo diachronní fíkový list. To znamená, že řeknete něco extrémního a třeba v nějakém dalším pořadu teprve jako dodáte později, ne? Že jste to tak nemyslel, myslel jste to jinak. Za touhle strategií je takové očekávání, že pozorujete, jak lidé budou reagovat, a pokud se jim to nelíbí, tak dodáte, že jste to myslel jinak, ale je to docela běžná strategie, která je třeba používaná různými extremistickými skupinami nebo krajně pravicovými hnutími a podobně.
8: Motoristé, nejenom Petr Macinka, nicméně tvrdí, že jsou prostě autentičtí.
9: Jako já osobně, tak já jsem takový, jaký jsem.
8: Jsou otevření, říkají věci tak, jak jsou.
9: A já se určitě nepolepším.
8: Jak blízko má autentičnost k hate speech?
6: Tak autenticita je teď takový jako buzzword nebo takové trendy slovo, to znamená být svůj, neohlížet se na konvence, nebýt za každou cenu korektní. A samozřejmě autenticita se nějak nevylučuje s produkováním nenávistných projevů, prostě existují autentičtí bezohlední příznivci různých krajně pravicových hnutí a podobně. Co na srdci, to na jazyku. Autenticita se rozhodně nevylučuje s nějakými nenávistnými projevy.
8: Ale u voličů, u voliček to sbírá body, nebo je to ceněné, že? Protože v dnešní době autenticita ta prostě je pojmem, charakteristikou, která u politiků...
6: To je docela velká otázka, protože v posledních 10 až 15 letech ta extremistická hnutí nebo různě krajně pravicové strany spíše pracují na něčem, čemu se říká mainstreamizace. To znamená, spíše ty své nenávistné postoje se snažíte formulovat takovým způsobem, aby byly přijatelnější pro širší veřejnost. Tak neříkáte třeba Židé, ale řeknete Soroš, tomu se říká dog whistle nebo psí píšťalka, že neoznačíte tu nenáviděnou skupinu přímo, nebo u nás se mluví o nepřizpůsobivých, neřeknete Romové. Takže já myslím, že větší tendence je spíš nějak jakoby mainstreamizovat tu nenávist, jako formulovat ji takovým způsobem, aby byla přijatelnější pro širší publikum, ale samozřejmě někdy se do toho vloudí také za účelem nějakého jako jiného cíle, je tak jako explicitnější nenávistné vyjádření, to zase má jinou funkci.
8: A tu méněcennost máte za projev nenávisti, jako filozof jazyka?
6: Já sám tenhle případ čtu, že jde o nějaký takový implicitní skrytý odkaz na tu epochu, kterou jsem zmínil, a že šlo o nějaký typ provokace, že ten dotyčný mluvčí, máme dobré důvody si myslet, že věděl, jaký jazyk používá a také počítal s tím, že to vyvolá nějakou reakci, s kterou potom dál pracuje. To je docela běžný postup.
8: Pan ministr ale říká, že provokace, jeho provokace jsou nevinné. Nejsme zbytečně přecitlivělí, nejsme zbytečně hysteričtí, jak říká Petr Macinka.
6: Ono takovéhle vyjádření vždycky patří do nějakého příběhu, to znamená, řeknete nějaké velmi jako tvrdé slovo, vyjádříte se takým extrémním způsobem, potom na to někdo reaguje, řekněme, hněvivě, což je reakce, pro kterou si to slovo jde, nebo pro kterou si ta věta jde, a potom pracujete nějak právě s tím, s tou oponenturou nebo s tím hněvem, který jste vyvolal, a můžete třeba to rozhněvané publikum portrétovat, jako podívejte, to jsou ty iracionální, zlobní lidé, já jsem jenom udělal vtip, ale žijeme v takové době, že už nemůžete ani vtipkovat, pokud se vám to nelíbí, mě. To je docela jednoduché.
8: A znovu se vrátím k tomu a ptám se, jestli méněcennost je projev nenávisti. Není to na projev nenávisti příliš slabý odvar? Není to eufemismus?
6: Tak nenávistné projevy se rozhodně nevylučují s velmi korektním jazykem. Existují nenávistné projevy, které třeba zneužívají vědeckou terminologii.
8: No, protože Petr Macinka říká, je to milý výraz.
6: No, ale také jde o to, že právě v současnosti velký trend u nenávistných projevů právě není nějaká ta úplná brutalita, ale jde to někde třeba po nějakých slovech, která se ukážou jako nenávistná, až když si uvědomíte ten historický kontext a počítáte s tím, že si ten kontext někdo uvědomí.
8: Což souvisí s tím pojmem sí píšťalka, ne? Protože tu slyší jenom ti, kteří ji slyšet mají.
6: Ano, chcí píšťalka nebo ten dog whistle, jeho dobrým příkladem je právě Soros nebo nepřizpůsobivý u nás, to znamená, že tu nenáviděnou skupinu neoznačíte přímo, ale tady tím zástupným termínem, ale počítáte, že lidi podobně jako psi pod Prahově pochopí, že nejde jenom o Soroše, ale o ty zlovolné židy, kteří tady páchají nějaké spiknutí, nebo že nejde jenom o nějaké nepřizpůsobivé občany, ale o Romy. A třeba ve Spojených státech se hodně používá termín inner city pro Afroameričany a podobně.
8: Stejně si tak říkám, jestli nejsme pokrytečtí, když od politiků, političek vyžadujeme absolutní slušnost a nějakou politickou korektnost. Ale když zajdete do hospody, vy víte, jak se lidi mezi sebou baví?
6: Tady jde prostě o to, že tímhle tím způsobem se vyjadřují autority. Tady nejde jenom o to, že někdo postane po dvou tuplácích v hospodě a nějak se vyjádří o migrantech, ale politici se vyjadřují ve veřejném prostoru, to za prvé. A za druhé jsou to nějaké autority, které vlastně neformulují jenom takovéhle výroky, nějak se vyjádří o Romech, Židech, Ukrajincích, ale zároveň posunují normy vyškrutelného. Takže vlastně ten vliv autorit často není takový, že oni by se nějak vyjádřili o Ukrajincích, Židech, Romech a lidé tomu původně nevěřili, a když to slyší od té autority, tak to mu začnou věřit. Je to spíše tak, že lidé už mají nějaké nenávistné postoje, ale třeba se obávají říkat nahlas, protože nenávist není úplně tak akceptovaná, ale když vidí, že autorita se vyjadřuje podobným způsobem, tak to berou tak, že ta hranice se posunula a že už nyní teda také mohou explicitně vyjadřovat různé nenávistné postoje ve vztahu k Romům, Židům, translidem a podobně. Takže ten vliv je takovýhle.
8: A propos, není tedy hate speech i jedním z aspektů populismu a nějakého posilování svalstva těch politiků?
6: Hate speech samozřejmě není jenom nějaký, řekne, psychologický problém, protože když na někoho zaútočíte, tak ho to může šokovat, a když se takhle útočí třeba na 13-leté, 14-leté nebo i mladší lidi, tak to má velké psychické dopady, ale samozřejmě hate speech je velký politický fenomén. Můžete portrétovat nějaké skupiny, právě ty zlé, zlé LGBT lidi, Ukrajince, ano, jako velké nebezpečí pro společnost a sebe prezentovat jako někoho, kdo bude chránit tu společnost před těmito v uvozovkách parazity. Takže vlastně je to i nějaký nástroj politické práce.
8: Slovo parazit, to použil Macinkův kolega Filip Turek, zmocněnec pro Green Deal. Mělo se to podle Blesku stát na výročí XTV. Na rezortech, které řídí dnes motoristé, jsou podle Turka prý parazité, které je třeba deratizovat.
10: Řekněme progresivistických, levicových, někdy zelených a někdy obcených jiných parazitů.
8: Vysvětloval potom, že nemluvil o úřednicích, ale o aktivistech.
10: Společně s takovým určitým nepsaným hradním soubojem díky tomu samozřejmě nabíráme na popularitě.
8: I v tom se skrývá hate speech, i to je projev teda nenávisti.
6: Rozhodně tady můžeme mluvit o nějakém agresivním nebo útočném jazyce. Ona hate speech se definuje jako nějaký projev, který vyvolává nenávist nebo nepřátelství vůči někomu, protože patří do nějaké skupiny lidí.
8: A takže musí podněcovat k nenávisti.
6: Ta hate speech typicky podněcuje k nenávisti, a důležité je, že ne ve vztahu k jednotlivci jako takovému, ale k jednotlivci jakožto členovi nějaké skupiny. To znamená, jde o antisemitismus, útoky na někoho, protože je Ukrajinec, protože je gay, protože je Rom. A tohle rozlišení řešení má ten důvod, že pokud se tady ty výroky nějak akumulují ve společnosti a oni se akumulují, tak to samozřejmě má dopad na celou skupinu, nejenom na toho jednoho člověka, na kterého zaútočíte třeba v nějaké internetové diskuzi.
8: To slovo parazit, zůstaňme ještě u něj, protože to jsme v minulých letech slýchali častěji, když třeba ex-senátor Jaroslav Doubrava z ČSSD nebo ex-poslanec Oto Chaloupka z Věcí veřejných takhle častovali romskou menšinu. Vy jste už zmiňoval slovo nepřizpůsobivý, tak tady máme i výrazivo parazité. V tu chvíli hate speech přechází do rasismu?
6: Je to tak. Já neznám teda tady ty výroky, které jste zmínil úplně konkrétně.
8: Ale oba dva v podstatě mluvili o tom, že romská menšina parazituje na většinové společnosti.
6: Ale pokud rasismus definujeme jako takový pohled na svět, podle kterého lidi jde rozdělovat do ras a některé rasy jsou třeba kulturně nadřazené těm jiným, takže pokud se vlastně o Romech nebo o někom dalším, o Židech, LGBT lidech vyjádříte podobným způsobem, tak jde vlastně o případ nenávistného projevu.
8: Turka za parazity spražil i premiér Babiš, kritizovala ho velmi silně opozice. Nicméně ve veřejném prostoru se i od zástupců nynější opozice, třeba od Jany Černochové, exministryně obrany, v minulosti objevil výraz dezolát, kterým se častovali teda návštěvníci protivládních demonstrací za minulého kabinetu, a Jana Černochová tak označila jako proruského dezoláta třeba Václava Klause. Ale mluvila tak i směrem k protestujícím.
11: Mně stačilo to, když jsem viděla na většině těch fotografií demonstrantů triko, na kterém bylo, že milují Putina, nebo že nějaký...
8: Co slovo dezolát znamená?
11: To mě prostě stačilo proto, abych si o těchto lidech mohla myslet, že jsou to pro Putinovi dezoláty.
8: A znovu, je to hate speech.
6: Já myslím, že slovo dezolát je trochu jiný případ, protože u nenávistných projevů vyvoláváte nenávist vůči někomu, protože patří do nějaké skupiny, přitom jako patření do téhle skupiny je nějak jako morálně neutrální. To znamená být žid, rom, gay, samozřejmě není nic jako morálně špatného, ale vlastně ten nenávistný projev pracuje s tím, že už samo tohle zařazení do té skupiny je nějak morálně problematické. U toho slova dezolát je to trochu jiné, protože obsahem toho slova je, že někdo záměrně šíří lži, že někdo podporuje velmoc, která páchá genocidu na Ukrajině. Ten význam toho slova je takový docela tak nejasný, nebo můžeme ho interpretovat různě, ale má nějaký morální obsah.
8: Taky bych se vás ptal, jestli to skutečně vždycky míří na tyhle lidi, jestli to neberou ti lidé, kteří to používají jako zobecněle prostě na ty, kteří podporují někoho, s kým ten daný člověk nesouhlasí.
6: Ano, tady potřeba rozlišit dvě různé věci. To slovo má tady ten obsah. A potom se můžeme teda bavit o tom, že jestli je správné používat ve veřejném prostoru tohle označení, protože ono nemá jenom ten obsah, ale také zahrnuje nějaký prvek pohrdání ve vztahu k té skupině, která je tady tím způsobem definována. Teda vlastně k těm lhářům a podvodníkům a podporovatelům nějakých velmi závažných válečných zločinů. Ale je tam ten rozdíl v tom, že tam není jakoby ta předsudečnost. Prostě vy se velmi opovržlivě vyjadřujete o někom, kdo má tady tu nějakou podle vás morální charakteristiku. Takže spíš jako ta kontroverze tady u toho slova je, jestli vlastně jakoby vnášet tenhle jakoby agresivní slovník do veřejného prostoru ve vztahu k někomu, kdo praktikuje lži nebo podporuje dezinformace. A samozřejmě tam může být nějaký problém s tím, že třeba takhle označíte někoho, kdo třeba ve skutečnosti nedělá. Ale je to jako jiný typ diskuze, než když se bavíme o nenávistných projevech.
8: Jakože v tom nevidíte podněcování k nenávisti, když někdo někoho označí za dezoláta?
6: Je to prostě jako jiný, jazykově za to je to jiný fenomén, protože u nenávistných projevů jde o vyvolávání nenávisti ve vztahu k lidem, které patří do nějaké skupiny, přitom patří do téhle skupiny, není nějak jakoby morálně problematické, jak jsem řekl, říct, ale tady vlastně se snažíte vyvolávat nenávist vůči někomu, kdo třeba podporuje genocidu nebo šíří lži.
8: Ale vyvoláváte ji, ne? V podstatě.
6: A je právě jakoby velká debata o tom, jestli vyvolávat právě hněv nebo zlobu vůči lidem, kteří tohle dělají. A tady existuje nějaká jakoby debata o tom, za jakých podmínek třeba tohle je přípustné nebo není tohle přípustné. Já sám jsem přívržencem toho, aby jsme spíš ty emoce nějak nerozmíchávali.
8: Protože to není jenom o dezolátech, antivaxeři, chcimíři, těch výrazů je celá řada. Zase jsou to teda často, mně přijde takové eufemizmy, jako kdyby to bylo analogicky podobné k tomu, co teda pak ti lidé kritizují u Petra Macinky.
6: Já bych jako znova připomněl, že opravdu jako je rozdíl mezi antisemickým výrokem a použitím výrazu antivaxer na někoho, kdo popírá vědecký konsenzus ohledně očkování. O to, co se vede debata, je, jak se vlastně k lidem, kteří třeba právě jako šíří dezinformace, veřejně vyjadřovat, jestli opravdu vůči nim podněcovat nějakou zlobu nebo vyjadřovat zlobu. A já, jak jsem řekl, nějak jakoby chápu někdy tu rozhněvanost, ale asi je také dobré jakoby umět držet emoce na úzdě.
8: Už tu byly tací, jako třeba ex-prezident Miloš Zeman.
12: Vláda podle mého názoru dosud ve svém konání učinila jednu základní chybu, že podlehla panu Kalouskovi a skvěla služební zákon.
8: Ex-poslanec Miroslav Sládek.
13: Myslím, že pro cikány by mělo platit, buď budou žít jako my, dodržovat zákony, pravidla hry a tak dále, anebo konec konců tady s námi nemusí být, já bych nikomu...
8: Můžeme jmenovat celou řadu dalších lidí, kteří do veřejného prostoru vnášeli mnohem horší možná slova, než kterých jsme svědky dnes v tom politickém světě.
12: Nemohl bych napsat Žižkovskému hov?
14: Ne. Já jsem ze Smíchova.
8: Ex-ministr Miroslav Kalousek mluvil trochu v žertu, tedy ale stejně o pirátech jako o koktech, na to si pamatuju.
12: Vy jste sice pěkný kokti, ale furt jste sympatistější
14: než...
8: Nepranýřujeme teď Macinku, Turka, třeba i paní Černochovou za něco, co není tak silná káva, jako v minulosti byla.
6: Já bych tady asi odlišil otázku nějaké slušnosti a otázku vyjádřování, řekněme, nenávisti právě vůči nějakým lidem. Protože samozřejmě na jedné straně je asi dobré jako vyjadřovat se ne plně expresivně, vulgárně, ale je to nějaký jiný problém v těch nenávistných projevů, které často právě nemusí mít nějakou vulgární formu. Jak jsem řekl, nenávistné projevy mohou vlastně zneužívat jazyk vědy, nebo když řeknete jako Ukrajinci ven, nebo jako homosexuály tady nechci, napíšete někde nad svou kavárnu.
8: Sudecké Němce tady.
6: Nebo sudecké Němce tady nechci, teďka. Tak jako nepoužíváte tu vulgaritu, ale taky je to nějaký nenávistný projev, protože šíříte určité nepřátelství vůči nějakým lidem, kteří nikdy nic špatného neprovedli. Takže
8: těch sudeckých Němců chápu, že se bavíme o potomcích, ale myslím, že tam by řada těch lidí právě rozporovala, že ta historie jiná, ti v minulosti něco špatného provedli, takže jestli to tam není...
6: Já jsem teďka myslel na tu konkrétní debatu, kdy se sem vlastně vracejí ty potomci
8: tak, bychom v tom měli udělat, jasně.
6: Ano, a vyjadřují prostě nějakou vlastně pietu a podobně, takže jako samozřejmě vůči nim vyjadřovat nenávistné projevy je jako naprosto za hranou.
8: Pořád je to hate speech, nebo je to už, narazil jsem na pojem fear speech, vyvolávání strachu možná, není to trochu něco jiného?
6: Fear speech, a to teda překládám jako děsivá řeč, je jedna z dalších strategií v rámci těch jako současných extremistických kruhů, které si všimly, že širší publikum, hlavně v té online sféře, jako není tolik nakloněné tomu, když někoho označujete jako úplně za parazita nebo nějakým jiným dehonestujícím jazykem, a proto spíše ty skupiny, na které nebo vůči kterým chtějí vyvolat nepřátelství, prezentují jako hrozbu. To znamená, neřeknou, že jsou to parazité, ale pozor, oni jsou nebezpeční pro naše děti.
8: Nebo pozor, oni přijedou, jedou revidovat Benešovy dekrety.
6: Přesně tak. A právě v těch online průzkumech, které už jsou docela velké a bohaté, se ukazuje, že tenhle typ projevu pro širší publikum je mnohem přijatelnější, než když se vyjadřujete právě tím explicitně nenávistným jazykem. Takže často ti zastánci různých extremistických postojů přecházejí tady k té fear speech, protože jednoduše má větší dosahy. Lidé víc zajímá nějaké varování než útočení.
8: To je nový level.
6: Je to nový level a velmi úspěšný, a je to také velká otázka pro právníky, protože třeba v evropském právu samozřejmě máme různé zákony omezující nenávistné projevy, ale nemáme zákony, které omezují fear speech nebo děsivou řeč.
8: Neměl by ve svobodné společnosti mít každý právo říkat, co chce? Naráží to, o čem vy tady celou dobu mluvíte, na to, že tu je svoboda slova garantovaná?
6: Pokud tohle stáhneme k nenávistným projevům a otázce svobody slova, což je téma, kterému někteří právníci věnovali celou svoji kariéru, takže ho tady asi nevyřešíme během
8: pár minut.
6: Během pár minut, ale já často upozorňuji na takový mýtus, že nějaké mohutné šíření nenávistných projevů rozhodně není symptomem toho, že tu máme dobrou svobodu slova. Že podívejte se, jak my jsme strašně svobodní, dokonce povolujeme útoky na novináře, geje, Ukrajince, jsme velmi svobodná země, pokud jde o svobodu slova. Tohle je naprostý mýtus z jednoho důvodu, že nenávistné projevy bývají používány k umlčování různých kritiků. Když si vezmeme třeba ty nedávné útoky na různé české novinářky, tak oni nemají za cíl jenom vylít si hněv, ale někdy za nimi stojí veliká strategie, že se spojí třeba i 100 různých uživatelů internetu, nebo teď můžete používat i nějaké neautentické účty, boty, aby někdo byl pravidelně terčem různé hate speech, v tomhle případě protinovinářské, a aby si ta dotyčná novinářka rozmyslela, jestli chce se danému tématu ještě věnovat. Takže hate speech není rozhodně něco, co je součástí svobodné diskuze, je to něco, co chce tu diskuzi umlčit, třeba tím, že nějaké novinářce dáváte pravidelně každé ráno najevo, že pokud o tom bude psát, tak si bude číst tyhle věci o sobě na internetu.
8: Dal byste tomu potom i označení jako zastrašování, možná i vyhrožování?
6: zastrašování asi bude to nejpřímější označení toho, co se děje, a dokonce v různých debatách o takzvané non-state censorship nebo nestátní cenzuře, vlastně nenávistné projevy, ještě k tomu vlastně nějaké kolektivní bývalý brány jako typ cenzury, jako způsob, jak někoho mlčet.
8: Kritikou na novináře nešetří ani současný vládní kabinet. Vracím se úplně na začátek ke slovníku, který používá nejenom Petr Macinka, ale i další lidé z vlády nebo ti, kteří jsou součástí té garnitury, třeba i na ministerstvech. A podobně, jak se tahle rétorika propisuje do toho, jak pak mluví ta společnost? Posouvají politici normy, nastavují je?
6: Ten vliv je takový, že posouváte tu normu dál. Ale existují tady různé zajímavé výzkumy, které ukazují, že k tomu často nepotřebujete to, aby ten politik něco nenávistného řekl a tím posunul normu. Existuje jeden výzkum, který vznikl v Německu, a ten ukazuje, že stačí, když stranu nebo představitele tady té strany, která se typicky tímhle způsobem projevuje, někdo zvolí ve volbách, ona se dostane do parlamentu, a už jenom ten úspěch ve volbách, ukázalo se v průzkumech, je signálem pro mnoho lidí, že nyní už tak můžeme mluvit, když ta strana se vlastně dostala do nějakého politického mainstreamu.
8: Kdybych vás označil za méně cenného parazita, jak byste mi oponoval, abych to už příště nepoužil?
6: Tak já jsem trochu zvláštní případ, protože v tomhle...
8: Já bych vám to neřekl.
6: Protože v tomhle materiálu se brodím docela často, spíš to po mně nějak steče. Ale samozřejmě existují různé strategie, jak na to reagovat. Existuje už i takový zastřešující termín anglický, kterému se říká counter speech nebo protiřeč. To znamená typ projevu, který se snaží v reakci na nalhaní nebo nenávidění snížit nějaké škody, které z toho plynou, třeba šíření klamu, a nebo může to být povzbuzení té oběti, která prostě byla nějak šokována tím nenávistným útokem. Já bych vlastně na to reagoval třeba tak, že bych se zeptal ne takhle agresivním tónem. Ona totiž ta counter speech někdy může spočívat v tom, ne že chcete někoho přesvědčit o něčem, aby se začal myslet něco jiného, ale jenom, že ho chcete přesvědčit o nějakém jiném tónu. Prostě když já neodpovím agresivně, tak vás třeba můžu naladit na to, že už v té další větě tenhle výraz nepoužijete, a na to jsou už taky takové výzkumy. Pokud takhle víc lidí odpoví agresorovi mírným jazykem a on se ocne v takovém čistším prostředí, tak už nemá tendenci vyjadřovat se agresivně.
8: A vyhraje vám taková slušnost volby?
6: Já naprosto věřím, že jednou ano.
8: Dobrá, tak moc díky, že jste přišel, že jsme se o tom mohli popovídat.
6: Taky děkuji za pozvání, nashledanou.
8: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Tomáš Koblížek z Akademie věd, filozof jazyka a přední český expert na hate speech. Já jsem se ho ptal na slovník českých politiků, ve kterém jsou slova jako méněcení, paraziti nebo dezoláti. Závěrem pozvánky a doporučení, jak jste zvyklí, mám tři. Za prvé Katka H. Frank, to je nová dokumentárně publicistická série na Českém rozhlase Plus. Moc jí doporučuju, dělala ji naše bývalá editorka Lucka Korcová. Zároveň další věc, druhá věc, ukončili jsme soutěž na naše plátěné tašky a už jsme i vybrali vítěze. Mrknout se můžete na našem Instagramu, další soutěž určitě plánujeme. A třetí věc, v sobotu jsou zase Kati s Jaroslavem Bílkem, nenechte si je ujít, ale do té doby nás čeká ještě pár epizod. Naslyšenou zítra.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Radiožurnál 21 hodin. Zprávy a Marek Sedláček.
2: Zástupci lidskoprávních a protidrogových organizací odešli ze schůzky na vládě předčasně, nesouhlasí s chystanými změnami. Po ruském útoku na Oděsu je 8 zraněných. Tenista Macháč hraje na Roland Garros se světovou trojkou Zverevem. A zítra čekáme jasno až polojasno, teploty do 25 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Zástupci lidskoprávních a protidrogových organizací dál odmítají přesun agent z úřadu vlády na ministerstva. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO je dnes nepřesvědčil, že bude změna přínosem. Někteří odešli z jednání na úřadě vlády předčasně.
3: Schůzka ve Strakově akademie trvala zhruba 2 hodiny. První zúčastnění je ale začali opouštět po první půl hodině. Mezi nimi například expertka na drogovou problematiku Jana Michajlidu.
4: Nemysleli jsme si, že budeme posazeni do sálu a dostaneme frontální přednášku na téma, proč je to vlastně skvělý nápad a proč bychom měli se radovat a ne si stěžovat.
3: Jednání se zúčastnili i někteří ministři. Například šéf rezortu spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO slibuje, že nadrezortní koordinace jednotlivých agent zůstane zachována.
5: Tím, že ti úředníci přejdou na ministerstva z úřadu vlády, tak budou stále stejní úředníci a budou mít stále stejnou možnost uplatnit své námitky v připomínkovém řízení.
3: Premiér Babiš má výhrady organizací posoudit do konce týdne. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
2: Rusko a Ukrajina hlásí vzájemné útoky. Kyjev v noci mířil například na rostovskou oblast Krymský Sevastopol a například na přístav Tuapse v ruském Krasnodarském kraji. Několik lidí je zraněných. Moskva dnes útočila hlavně na sever a jih Ukrajiny. Úřady v Oděse hlásí 8 zraněných.
6: Rusko nepilotovanými letouny zaútočilo na jedno z oděských nákupních center, které podle záběrů telegramového kanálu Odessa Info začalo hořet. Poškozeny byly také bytové domy, pošta, obchody a zaparkovaná auta. Náčelník Oděské oblastní vojenské správy Oleh Kyper na sociálních sítích upřesnil, že mezi zraněnými je i 12-letý chlapec a zdravotní stav 2 zraněných osob je vážný. Rusko také silně útočilo na Černihiv na severu Ukrajiny, kde přišel o život 1 člověk a několik lidí bylo zraněno. Úřady v Doněcké oblasti Ukrajiny potvrdili, že včera v Mykolajivce u Kramatorsku zahynulo 5 lidí a 2 utrpěli zranění. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Povodí Labe dokončilo rekonstrukci přehrady Harcov v Liberci. Původní 120 let stará hráz z přehrady byla stavěná na zadržení stoleté vody. Nově bude umět zadržet i 10-tisíciletou povodeň. Napouštění přehrady ale komplikuje sucho. Průtok v Harcovském potoce, který přehradu zásobuje vodou, je kvůli suchu podprůměrný, říká generální ředitel Povodí Labe Marian Čebesta.
7: Daří se to špatně, protože samozřejmě vody je málo a jak stoupá teplota, zvyšuje se vítr, tak se zároveň zvyšuje odpor. Takže my napouštíme, co můžeme, zachycujeme všechno, co do té přehrady přiteče a pod ní pouštíme pouze takzvaný minimální průtok. Pod to prostě nesmí klesnout. Takže to, co dneska vidíme,

0: Karolína Muchová už rozehrála svůj zápas s Rachimovovou, která hraje za Uzbekistán, a vyhrála první svůj servisový game a tak vede 1-0. Z Paříže David Prouz, Radiožurnál.
1: Do třetího kola už dnes postoupili Jakub Menšík a Marie Bousková. Sára Bejlek naopak na Antukovém Grand Slamu končí.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na D1 za Chodce Rady a také u Uherského Brodu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy už se za odbočkou na Chodce Rady jezdí kolem nehody na 26. kilometru dvěma pruhy. V pruhu pro pomalá vozidla pokračuje vyšetřování nehody několika vozidel. Kolona se zkrátila, má už necelý kilometr, zdržíte se do 10 minut. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy opatrně za odbočkou do Lysé nad Labem. Na kilometru 15,5 pojedete kolem stojícího osobního auta s poruchou. Po dálnici D35 z Mohelnice do Olomouce vezou nadměrný náklad. Zabírá celý pravý pruh a provoz je o něco pomalejší.
4: Tady je ten nadměr a jede tak 90.
3: A u Uherského Brodu na silnici 50 do Uherského Hradiště překážejí následky nehody se zvěří. Došlo ke střetu osobního auta s nákladním. Průjezd je omezený a jede se pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Čekáme jasno až polojasno, na severu a východě během dne přechodně i oblačno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje večerní Radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
6: Zdravíme vás z vysílání večerního Radiožurnálu. Jak už jste asi z našeho zpravodajství slyšeli, Miroslav Hlaváč se nejspíš stane nástupcem Karla Řehky v čele České armády. Jeho nominaci dnes projednal sněmovní výbor pro obranu a teď míří k prezidentovi. Víc nabídneme už za chvíli.
2: Večerní Radiožurnál
7: a Patricie Strouhalová.

0: Českou armádu nejspíš povede Miroslav Hlaváč, současný zástupce náčelníka generálního štábu Karla Řehky. Návrh vlády na jeho jmenování ráno projednal a schválil sněmovní výbor pro obranu. Tak teď Hlaváče může jmenovat prezident Petr Pavel.
1: Pro 16 proti 0, zdrželo se 0. Gratuluji panu generálovi ke 100% shodě.
2: Koaliční i opoziční poslanci ve sněmovním výboru pro obranu se tentokrát jednomyslně shodli a schválili tak vládní návrh na nového šéfa armády.
3: Miroslav Hlaváč patří k nejzkušenějším důstojníkům armády České republiky. Jeho profesní zkušenosti, dlouholetá velitelská praxe i dosavadní působení ve vrcholových funkcích armády České republiky představují plnohodnotné předpoklady pro výkon funkce náčelníka generálního štábu.
2: Představil Miroslava Hlaváče poslancům ministr obrany Jaromír Zuna za SPD, ačkoliv minulý týden pro něj na jednání vlády sám nehlasoval. Tehdy řekl,

0: řekl, že vzhledem ke svým zkušenostem z armádního prostředí by si dokázal představit vhodnějšího kandidáta. Hlaváč pak výboru pro obranu popsal svoje priority. Za klíčové považuje podle dohody s NATO dokončit výstavbu těžké brigády.
1: A to zejména zavedením hlavního bojového tanku, bojového vozidla pěchoty a děla NATO. Nejde přitom pouze o pořízení nové techniky, ale o vybudování připravených jednotek, které budou plně v souladu s požadavky a standardy aliance.
0: Další prioritou pro armádu podle Hlaváče bude posílení protivzdušné obrany, to znamená přípravy na přijetí letounů F-35 a taky vybudování protidronové obrany.
1: Mým cílem bude zahájit budování účinného, vícevrstvého a propojeného systému, který dokáže včas hrozby detekovat, vyhodnotit a rychle na ně reagovat.
0: S prioritami poslanci z výboru souhlasili. Opoziční členové se ptali hlavně na financování všech zamýšlených vojenských projektů. Třeba Jana Černochová z ODS.
2: Jakým způsobem zajistí pan ministr Zuna, aby ty věci, které tady byly zmíněny, tak aby byly realizovány. Jakým tempem?
0: Podle Zuny to zatím není jasné. Armáda a ministerstvo obrany teď dokončují koncepci rozvoje armády v dalších letech a s ní i plán pro financování projektů.
3: Příští měsíc bude předložena jak finální verze té koncepce, bude rozhodnuto o té trajektorii financování obrany do roku 2035.
0: Teď bude moct Hlaváče jmenovat náčelníkem generálního štábu prezident. Hrad už dříve uvedl, že Petr Pavel k tomu je připravený. Hlaváč by tak mohl Karla Řehku vystřídat v čele armády na začátku července. Jakub Vejk, Radiožurnál.

Baráš o fotbalovou šanci ligu mezi Artisem Brno a Slováckem, české tenisové úspěchy na Roland Garros, anebo příprava reprezentačních hokejistů na zítřejší čtvrtfinále mistrovství světa proti Finsku. Tak nejenom o tom budeme mluvit už za chvíli, čeká nás pravidelný sportovní přehled.

0: Fotbalisté Slovácka rozehráli baráž o šanci ligu úspěšně. Na hřišti Artisu Brno vyhráli 4-1. Odveta, tak ta je na programu už v neděli v Uherském Hradišti. No a další sportovní zprávy ty teď uslyšíte v našem pravidelném přehledu a ve studiu už je se mnou ze sportovní redakce Tadeáš Skalický. Tak hezký večer.
1: Pěkný večer. Sport. Slovinský fotbalista Daniel Šturm přestupuje z Olomouce do pražské Slávie. Podle webu Sigmy jde o jeden z nejdražších přestupů mezi kluby České ligy. Šturm podepsal v Edenu smlouvu do roku 2030. Lipsko hostí finále fotbalové konferenční ligy. Anglický Crystal Palace hraje se španělským Vallecanem v probíhající 17. minutě 0-0. Oba týmy bojují o premiérovou trofej na evropské scéně. Tenista Jakub Menšík prošel do třetího kola Roland Garros na antukovém grandslamu, vyřadil Navona z Argentiny po skoro 5 hodinách poměrem 3-2 na sety. Menšíka čeká v příštím utkání světová osmička Australan Alex de Minaur. Druhé kolo se podařilo i Marii Bouskové, která porazila Britku Jonesovou 6-0 7-6. Sarah Bejlek naopak podlehla Polce Świątekové ve dvou sadách. K utkání s 4násobnou šampionkou pařížského grandslamu nastoupila na centrální dvorec Filipa Chatriera. Před duelem na velkém kurtu byla ale klidná.
2: Abych byla upřímná, tak bych čekala, že z toho budu víc vystresovaná. Ten kurt je velký samozřejmě, ale mně se tam hrálo celkem dobře. Měla jsem pocit, že mám všude hodně prostoru ještě doběhnout, ale určitě mi to ukázalo, že musím makat dál, že tam ještě pár skulinek a určitě to ukázalo i týmu, na čem zapracovat.
1: Na Roland Garros skončí i světová dvojka a vítězka letošního Australian Open Jelena Rybakinová z Kazachstánu, která překvapivě podlehla 1-2 na sety Ukrajince Starodubcevové. Na centrální kurt v Paříži nastoupil Tomáš Macháč, který právě teď hraje proti Němci Zverevovi. Je u toho David Prouza.
3: Tomáš Macháč zatím v utkání s Němcem Zverevem jednou přišel o svůj servis a prohrál tak první sadu 4-6. Teď podává znovu na úvod dalšího setu. Je to 30-30. Karolína Muchová hraje proti Rachimovové z Uzbekistánu a zatím vede na začátku zápasu 3-1 v první sadě. Z Paříže David Prouze, Radiožurnál.
1: České hokejisty čeká zítra čtvrtfinále mistrovství světa ve Švýcarsku. Dnes se přesunuli z Friburgu, kde odehráli skupinu turnaje do Curychu. Program národního týmu po úterní večerní porážce s Kanadou popisuje útočník Lukáš Sedlák.
4: Já myslím, že jsme si všichni trošku přispali. Spoustu z nás se dostalo do postele pozdě večer. Já nevím, kolem 3., 4., možná někdo ještě později, takže jsme se trošku vyspali ráno a jenom jsme si dali snídaní a vyrazili jsme. Nic hroznýho, hodina a půl autobusem nebo kolik, takže docela v pohodě.
1: Čtvrtfinále mistrovství světa mezi Českem a Finskem začne zítra v 16 hodin a 20 minut v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A 17. etapu Gira d'Italia vyhrál po úniku dánský cyklista Mikael Wahlgren a ve 34 letech oslavil první triumf na jedné z Grand Tour. Jan Hirt dojel 12. a v celkovém hodnocení se vrátil na 16. příčku. Dán Jonas Vingegaard pak udržel víc než 4-minutový náskok v čele průběžného pořadí.
0: Tak děkujeme, to byl tady Tadeáš Skalický ze sportovní redakce. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: tenisová elita bojuje o tituly královny a krále Antuky.
1: Roland Garros na Radiožurnálu.
0: Poslouchejte vstupy ze zápasů českých hráčů od našeho tenisového experta Davida Prouzy přímo z pařížského areálu.
1: Roland Garros na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.

0: seriál radiožurnálu.
1: Bydliště, dětský domov.
0: V různém věku se dostali do dětského domova.
2: Samé, teď to jsou zhruba 2 roky a kousek, co jsi v dětském domově. Jak se máš?
3: Už jsem se jako hodně zvyk, hodně, mám se skvěle.
1: Každý z nich si nese svůj osobní příběh, který je často plný bolesti.
2: Vaše máma má psychiatrickou diagnózu, nemohla se o vás a sestry starat. Vídáte se
3: teď konkrétně vůbec? Je to bolestivý, ale určitě si myslím, že je to jakoby k mému dobru.
0: Stejně jako všechny děti mají svá přání a tajné sny.
4: Těším se na to, až prostě uvidím, že to jde i jinak, než jsem to měla já.
1: Kdo jsou děti z dětských domovů?
0: Co prožívají a jak se připravují na samostatný život?
1: Další série časozběrného projektu Radiožurnálu.
0: Bydliště, dětský domov.
1: Každý den po 8:45.
0: Radiožurnál, každý den s vámi.
5: Radiožurnál 21 hodin a 30 minut. Ve studiu se zprávami Marek Sedláček.
6: Americký prezident Donald Trump zatím není spokojený s dohodou s Íránem. Uvedl to na jednání vlády v Bílém domě. USA podle Trumpa nevedou jednání o zmírnění sankcí vůči Teheránu. Íránská státní televize dřív představila návrh memoranda o porozumění se Spojenými státy. Údajně počítá s otevřením Hormuzského průlivu do 30 dnů od podpisu. Výměnou za to mají Američani uvolnit blokádu íránských přístavů. Podle tvrzení Bílého domu ale dokument není pravdivý. Důchodci budou nejspíš moct předčasně ukončit penzijní spoření bez sankce. Rozhodli o tom poslanci. Týkalo by se to seniorů, kteří si spoření založili před rokem 2023. Návrh koaličních poslanců reaguje na zrušení státní podpory pro důchodce. Důchodci, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo dokonce o vlastní peníze, by navíc mohli získat kompenzaci. Normu teď dostane k posouzení Senát. Poslanci zvolili do Rady Českého rozhlasu publicistu Petra Žantovského. V tajné volbě získal 91 ze 168 odevzdaných hlasů. Žantovský je vysokoškolský pedagog, spisovatel a mediální komentátor. Působil v Radě České tiskové kanceláře a před 6 lety neúspěšně kandidoval do Senátu za SPD. Bývalý prezident Miloš Zeman mu taky dřív udělil státní vyznamenání. A u archeoskanzenu v Modré na Uhersko-Hradišťsku zprovoznili nové záchytné parkoviště. Nabídne 99 stání pro osobní vozidla, 6 míst pro autobusy a jeho součástí bude i točna. Parkoviště bude sloužit nejen návštěvníkům archeoskanzenu nebo expozice Živá voda, ale taky poutníkům při slavnostech v sousedním Velehradě.
1: Sport.
6: Tenista Tomáš Macháč bojuje s Němcem Zverevem o postup do 3. kola Roland Garros. V Paříži je u toho David Prouza.
7: Velmi těžké to má Tomáš Macháč s Němcem Zverevem, který v posledních 5 minutách neudělal snad jedinou chybu. Vede 4-0 ve druhém setu, ten první získal 6-4. Karolína Muchová teď právě má setboly při svém podání v prvním setu v souboji s Rachimovou z Uzbekistánu. Vede 5-1 a má výhodu. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
6: Do 3. kola antukového Grand Slamu už prošli Jakub Menčík a Marie Bousková. Sára Bejlek naopak končí.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehody na D1 před Prahou a v Praze v Kbelské ulici. Na dálnici D1 z Brna do Prahy vyšetřují zachodce rady na 26. kilometru nehodu několika vozidel. Stále je uzavřený pruh pro pomalá vozidla. Projíždí se 2 pruhy, kolona už se netvoří. Další nehoda je až v Praze na příjezdu od Brna. V Brněnské ulici za Průhonicemi na 5. kilometru opět uzavírka pravého pruhu. V místě se brzdí, dlouho se nezdržíte. Na D1 z Prahy do Brna hlásíte nebezpečnou situaci v okolí sjezdu na Chocerady. Na 29. kilometru se pohybuje zvěř.
9: Před sjezdem na Chocerady Čerčany se pase vedle dálnice Daněk.
8: Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem opatrně za odbočkou na Mělník a Slaný. Na kilometru 23,5 máme hlášený požár vozidla. Zatím je to průjezdné bez zdržení. A v Praze překáží nehoda ve Kbelské ulici. Za Novopatskou ve směru do centra havarovala v zatáčce motorka. Levý pruh je uzavřený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra bude jasno až polojasno, na severu a východě během dne přechodně oblačno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě kolem 20. Tolik zprávy. A pokračuje večerní radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
5: No možná už si děláte plány na víkend, tak tady jeden ode mě teď máte. Návštěvníkům se právě o nadcházejícím víkendu otevře 19 pražských vinic, které nabídnou lidem ochutnávky a taky komentované prohlídky. Akce budou součástí 8. ročníku festivalu Pražské vinice. No a s výjimkou vinice svaté Kláry, která je v Trojské botanické zahradě, bude vstup zdarma. Je středa, je polovina týdne, tak ať se vám podaří. Ta středa i ta polovina.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

Zatímco ceny domů, bytů i garáží rostou, tak u rekreačních nemovitostí spíš stagnují a nebo dokonce i zlevňují. Na tom se shodují realitní kanceláře, jenomže i s koupí chat a chalup je spojená velká řada nástrah, tak jak třeba poznat černou stavbu a co dělat, když k chatě nevede přístupová cesta, tak na tyhle otázky odpovíme ve vysílání večerního radiožurnálu.

0: Přelom května a června tradičně uzavírá nejaktivnější část sezóny pro nákup nebo naopak prodej rekreačních nemovitostí. Jenomže při nákupu chat a chalup můžete narazit i na řadu pastí v realitním právu. Tak věděli byste třeba, jak a podle čeho poznat černou stavbu a co dělat, když k té chatě nebo chalupě vede přístupová cesta jenom přes sousedův pozemek? Tak nejenom tady na ty otázky má už teď odpovědi ve vysílání večerního radiožurnálu David Šalek z domácí redakce. Dobrý večer.
1: Pěkný večer.
0: Kolik teď vlastně stojí rekreační nemovitosti?
1: Běžná chalupa mimo turistickou oblast, která ještě bude potřebovat opravit, se dala teď před sezónou sehnat v průměru asi za 3 miliony a 150 tisíc korun. Bylo to o 2% méně než v loni za stejnou dobu, jak říká za portál bezrealitky.cz Jan Broš.
2: U těchto objektů mají i nadále kupující velice dobrou vyjednávací pozici. Na druhou stranu úplně jinak tomu je u prémiových objektů, to znamená chat, chalup, které umožňují třeba celoroční bydlení, jsou po nějaké zásadnější rekonstrukci, a nebo se nachází v lokalitě, která je zařazená mezi takové ty nejžádanější.
1: Jenže při koupi je potřeba si ohlídat právě to, jestli na pozemku nejsou třeba stavby, které tam být nemají. Například nejsou v souladu s územním plánem nebo nedostali stavební povolení. Předejít problému se dá, pokud si lidé předem zkontrolují údaje uvedené v katastru nemovitostí. Varováním je třeba stavba bez čísla popisného nebo evidenčního. Za následnou legalizaci, pokud je tedy možná, většinou lidé zaplatí od 40 až do 120 tisíc korun. V opačném případě musí samozřejmě stavbu zbourat. No a na podobné komplikace může člověk narazit, pokud koupí chatu, ke které nevede přístupová cesta.
0: No jak často se stává třeba tohle a hlavně co s tím?
1: On to bývá typický problém hlavně u starších zahrádkářských kolonií. V takovém případě se určitě nevyplatí spoléhat jenom na domluvu se sousedem. Mnohem lepší je podle odborníků zvážit spoluvlastnictví nebo odkup pruhu pozemku. V krajním případě přichází v úvahu alespoň zajištění věcného břemene. Takový postup doporučuje třeba advokát ze společnosti Springwalk Jiří Alfery.
3: Důležité je, aby smlouva nebyla napsána jen obecně. Měla by přesně říkat, kudy se chodí nebo jezdí, zda se může jezdit autem, zda právo platí i pro návštěvy, řemeslníky nebo složky integrovaného záchranného systému, kdo cestu udržuje, kdo hradí náklady.
1: Ono to někdy ani jinak nejde. Banky v Česku totiž většinou bez věcného břemena neposkytnou hypotéku. Platí to třeba v případě UniCredit Bank, která má na podobné případy svého odhadce, jak dodává její mluvčí Petr Plocek.
4: Podle jeho vyjádření pak požadujeme například smlouvu o zřízení věcného břemene, včetně potvrzeného návrhu na vklad do katastru nemovitosti, a to zpravidla nejpozději k čerpání úvěru.
1: A stejně to funguje i u ostatních bank.
0: Tak děkujeme, David Šalek, ve vysílání večerního radiožurnálu. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a podrobnosti k tématu najdete i na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.

0: České vysoké učení technické má novou zkušební laboratoř pro kvantové přístroje. Hlavně tam teď zkoumají kvantové šifrování, ale podle odborníků budou kvantové technologie brzy stejně důležité jako internet. Ten v Česku ostatně před 3 desetiletími začínal ve stejné budově.
1: My jdeme až do -2. Podlaží, úplně nejníž, aby byly, řekněme, stabilní z hlediska otřesu.
2: S Jiřím Vodrážkou a dalšími odborníky z ČVUT sestupujeme po schodech Fakulty elektrotechnické v Praze Dejvicích. Kvantová laboratoř totiž pracuje s křehkými částicemi, jednotkami světla, fotony.
3: Tady si stavím ten svůj zdroj hledatelných fotonů.
2: Křehké kvantové jevy a fotony se dají prakticky používat jako pomůcka při bezpečném šifrování zpráv. Stačí se na foton jenom podívat a už se to odrazí na jeho vlastnostech. A tím se prozradí každý pokus o odposlouchávání, ukazuje Jiří Weiss.
4: Například teďka Alice kóduje a Bob, tak bude měřit. Padouch začne ovlivňovat signál jdoucí k Bobovi. Podobí se jako zvýšená chyba, razantně zvýšená chyba.
2: Fotony slouží jen jako poslové, kteří nesou šifrovací klíče. Samotné zašifrované zprávy ovšem zatím jdou klasickou cestou, vysvětluje Leoš Boháč z Fakulty elektrotechnické.
5: Král z jednoho království chtěl přenést poklad truhle do druhého. V podstatě jsme uzamkli truhlu, poslali to k tomu druhému království. V ideálním případě klíč alternativní cestou.
2: Trasy pro kvantové posly se po Evropě teprve budují. I v Česku, ukazuje na mapě Jiří Weiss.
4: Tato laboratoř by měla být napojená na naší páteřní síť.
6: Z Prahy.
4: Prahy až do Brna, dejme tomu.
6: Přes Olomouc do Ostravy.
4: Česká Třebová
6: je tady a tady mezi
4: Čáslav
6: a Žďánac. To by člověk neřekl, že...
4: Oni tam musí být. Ty systémy mají omezený dosah. Ty fotony se prostě ztrácí cestou.
6: Tam to připomíná historii, když se zaváděly poštovní spojení, tak bylo nutné přepřáhat koně.
4: Takhle standardně teda přepřáháme klíče, ano.
2: V budoucnu by Česko mělo být křižovatkou kvantových cest ze severu na jih Evropy a ze západu na východ. Jenže to ještě nějaké roky potrvá. Odborníci to srovnávají s počátky internetu v Česku, které se mimochodem odehrávaly také na Fakultě elektrotechnické.
7: Dřív se vlastně ty linky internetové dělaly pomocí telefonních modemů, jo? Telefonní komunikace.
2: Kvantová komunikace by teď podle odborníků potřebovala například sjednotit standardy. Přístroje pro kvantové šifrování vyrábí více firem a všechny nefungují stejně. Z ČVUT Fakulty elektrotechnické Martin Srb, Radiožurnál.
8: Rád bych si koupil cukrovou.

0: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Radiožurnál je 22 hodin. Černí zprávy má Marek Sedláček.
3: Vztahy ve sněmovně se vyostřují, strany se navzájem obvinují z obstrukcí i porušování dohod. Cesty autem do Chorvatska budou jednodušší, země na Jadranu zruší mýtné brány. Tenisti Macháč a Muchová hrají na Roland Garros o postup do třetího kola dvouhry. A čekáme jasno až polojasno, teploty do 25 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Vztahy mezi koaličními a opozičními poslanci se dál vyostřují. Opozice obvinuje koalici z toho, že nedodržuje už schválené dohody a chce vést sněmovnu prakticky bez nich. Do funkcí volených sněmovnou se dnes nedostal žádný z jejich zástupců. Poslanci vládních stran naopak opozici vyčítají časté obstrukce. Sněmovna podle předsedkyně klubu vládního ANO Taťány Malé opakovaně jedná do noci kvůli opozičním poslancům, kteří pravidelně blokují plénum.
5: Situace je taková, že lidé v našich klubech už jsou opravdu naštvaní z toho důvodu, jakým způsobem probíhá jednání poslanecké sněmovny. To načítání toho programu téměř každé úterý je do pozdních večerních hodin a to je pro nás prostě neakceptovatelné.
3: Letos naposledy se budou dálniční poplatky v Chorvatsku platit na mýtných bránách. Správa chorvatských dálnic spustila testovací provoz digitálního placení mýta. Pro řidiče bude k dispozici od jara příštího roku. Letos můžou návštěvníci Chorvatska počítat se zastropovanými cenami pohonných hmot, které kvůli izraelsko-americké válce s Íránem celosvětově vzrostly.
6: Ředitel pražské kanceláře chorvatského turistického sdružení Miodrag Mlačič doporučuje tankovat u místních čerpacích stanic a ne na dálnicích. Tam totiž cenová regulace pohonných hmot neplatí. Chorvatská vláda vyhlašuje maximální ceny paliv ve 14-denních intervalech. Návštěvníci, kteří se vydávají na dovolenou právě v takovém intervalu, se mohou spolehnout na neměnnost cen. Loni navštívilo Chorvatsko 780 tisíc turistů z Česka. Patříme do první pětice nejčastějších návštěvníků Chorvatska. A mezi turisty, kteří se plaví i na malých lodích, kolem chorvatského pobřeží jsme dokonce v první trojici. Pavel Novák, Radiožurnál.
3: V archeoparku pravěku ve Všestarech na Hradecku vznikla replika nejstarší pravěké studny v Evropě. Archeologové ji vybudovali podle původních nálezů z ostrova na Chrudimsku s využitím tradičních postupů. Studnu starou víc než 7000 let objevili při výzkumu na trase dálnice D35. Jde o jednu z nejstarších známých dřevěných konstrukcí v Evropě. Experimentální archeologové studnu částečně zahloubili dobovými nástroji, říká archeodidaktik Aleš Panáček.
7: Ať už to bylo štípání, ať už to bylo sekání těch drážek a podobně, i kopání nějaké části té jámy. Takže se to dá nějakým způsobem, řekněme, dopočítat. Jo? Ale kdybychom to dělali jako celý takhle postaru, tak by to trvalo hodně dlouho.
3: Sport. Fotbalisti Slovácka vyhráli úvodní duel baráže o šance ligu na hřišti Artisu Brno 4-1. Odveta je na programu v neděli v Uherském Hradišti. Tenista Tomáš Macháč hraje ve druhém kole Roland Garros se světovou trojkou Němcem Zverevem. Karolína Muchová nastoupila proti Rachimovové z Uzbekistánu. Výkony Čechů sleduje David Prouza.
8: Tomáš Macháč bojuje, co mu síly stačí, ale zatím to na Zvereva nestačí. 4-6, 2-6 a 1-2, navíc na servis půjde po výměně stran Alexander Zverev, který je výrazně blíže postupu do třetího kola Roland Garros. Na druhém kurtu, kde tady je to s českou účastí, tam to vypadá o poznání lépe. Karolína Muchová vede 1-0 na sety, ten získala 6-2, v tom druhém vede 3-1, servíruje, ale čelí breakballu. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
3: Do třetího kola už prošli Jakub Menčík a Marie Bousková. Sára Bejlek naopak vypadla. A basketbalisti Pardubic si poprvé zahrají finále národní ligy.

0: Koule. A na D5 z Plzně do Prahy vyšetřují nehodu v Berouně. Její následky překážejí ve sjezdu a nájezdu na 18. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, na severu a východě během dne přechodně oblačno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 20 stupňů. Tolik zprávy. A teď repríza dopoledního hosta Radiožurnálu s Liborem Boučkem.
3: Vyrostl kousek od Pardubic, během střední školy se neúspěšně snažil o to dostat se do aeroklubu. Po jeho vojně přišla sametová revoluce a on se stal DJem, moderátorem, závodníkem i úspěšným podnikatelem. Posledních 12 let je jeho hlavní životní náplní létání, nejen pod hlavičkou The Flying Bulls Aerobatics Robots Team, a k tomu se podílí na letošní už 34. aviatické show poprvé v Hradci Králové. A musím říct, že jeho život by klidně snesl parametry hollywoodského scénáře. Jmenuje se Jan Rudzinský a dnes je hostem Radiožurnálu. Dobré dopoledne.
4: Dobré dopoledne.
3: Tak co ty tři dny před startem aviatické pouti nejvíce řešíte?
4: No tak teď já osobně odstupuju od všech organizačních věcí, protože já tam lítám. Tak já nemůžu zároveň.
3: Ve 13.20.
4: Přesně, vy už to víte. Já to vím. Já tam lítám z Flying Bulls, na což se moc těším, to je vždycky velká radost. A takže já odstupuju, no ale my ještě jsme včera zalítávali Blériota, repliku inženýra na Kašpara, letadla. Takže jako furt je co dělat. Lékali jsme transparent jako reklamní aviatický pouti, ale samozřejmě ten tým organizační, ten má práce nad hlavu, neví co dřív a prostě dělá na tom dnem i nocí teď už.
3: Jak se zalítává Blériot? To zní pro příznivce létání podle mě nesmírně romanticky, že si člověk takhle v úterý jenom zalítne Blériotem.
4: No, my tu repliku máme, dávali jsme jí nový motor, protože ten starý byl hodně slabý a bylo to takový dobrodružný, jestli to vůbec jako poletí a kam to doletí. A no, teď jsme tam dali mnohem lepší motor, silnější. No a první zalítávací děláte takzvaný skoky, jenom rovně, prostě jenom se vznesete tak do 2 metrů a zase přistanete před sebe. Když zjistíte, že to jako všechno nějak tak funguje, tak nezbývá, než dát plný plyn, odletět a doufat, že se zase vrátíte. A to přeháním, jako bylo to v pohodě a lítá to moc krásně.
3: Co pro vás ta aviatická pouť znamená? No, pro vás osobně?
4: Pro mě je to nesmírně srdeční akce. Já už 17 let se podílím na organizaci aviatické pouti. Od roku 2005 tam vystupuju pravidelně jako pilot a od roku 2013 s Flying Bulls. Takže prostě ta moje historie propojenosti s aviatickou poutí je tak silná, že ale má to ten jako takovou nepříjemnou věc, že když jsem na té akci, já si to moc neužiju, protože já to jako všechno moc prožívám a bojím se, aby to dobře dopadlo a teď vidím tamhle to, takže já tam a všichni se mnou chtějí mluvit, protože jsem tam doma, jo, tak já se tam schovávám. A
3: no, upřímně to, jak moc jste doma, co by pardubický patriot v Hradci Králové, k tomu se ještě dostaneme, no, protože je tady ta změna, ale nejen o aviatické pouti se budeme bavit s Janem Rudzinským. Posloucháte Radiožurnál.

0: Příběh Jana Rudzinského je příběh plný změn, příběh důležitých rozhodnutí, příběh tří výjimečných knih, ale především příběh plný létání, takže ho musím začít klíčovat, dá se říct, od začátku. Co pro vás znamenal rok 2014 a prodej firmy?
1: To bylo dlouhodobý proces, kdy já jsem dlouho k tomu nějak zrál, pak se to nějak povedlo, ale prostě já jsem asi 4 roky o tom přemýšlel a došel jsem do stádia, já už jsem tam nebyl rád, jak to bylo vyvratných lahvích.
0: A to byla vaše firma?
1: Byla, no, a já jsem pak jako vlastně část prodal a ve chvíli se tam změnila jako pro mě chemie a já už jsem jako měl pocit, že už je to over, že už prostě jako můj čas vypršel, ale zároveň prostě vzdát se nějakých jako peněz a jako příjmu a takový, to nebylo snadný si to dovolit vykročit jako do prázdna, protože jsem ještě nevěděl, co budu dělat, jako, ale nakonec jsem rád, mě se ohromně ulevilo. Jo. Hmm. Já jsem to dělal 15-18 let a už prostě jsem neměl co jako dát. Já jsem měl reklamní agenturu a mě už to nebavilo prostě. To nebavilo.
0: No. Ale já si umím představit, že je spousta lidí, kteří prožívají to stejné, že je to prostě jednoduše nebaví. Jak složité je to rozhodnutí? Člověk má tu jistotu do jisté míry, když budu parafrázovat některé vaše výroky, tu zlatou klec. Mm-hmm. To znamená ten pohodlný život, ten komfort. No. Tak to rozhodnutí musí být strašně těžké.
1: No, bylo hrozně, jako ten strach, jakože je takový a zdát se těch jistot, uvozovkách jistot, protože oni dost svazujou tenhle ten typ jistot. Jo? Mm. Takže oni jsou dost drahý, jako. Ale tak to bylo těžké a moje tehdejší manželka mi říkala, hele, jako prostě to prodej, odejdi z toho, už tě to nebaví, jako netěší tě to, jako a měla pravdu a mě to trvalo další 3 roky, než jsem si to opravdu dovolil.
0: 3 roky je ta cesta tedy k tomu rozhodnutí. No. Ale soudidle toho úspěvu, tak nelitujete ani den.
1: Ne, vůbec. Já dělám to, co mě baví. Když jsem v roce 2006 měl tu nehodu a ležel jsem nějakou dobu v nemocnici docela dlouhou, tak tam jsem si jako slíbil, že nebudu dělat nic, co mě nebaví. Že na to jako není moc času, protože on taky nemusel dopadnout, takže tady sedím. A říkal jsem si prostě ne, jako budu dělat jenom věci, které mi dávají smysl.
0: Vy jste zmínil tu nehodu. Já jsem se jí chtěl chvíli vyhnout, ale tím, že se to otevřel, tak ji musíme zmínit. A já to vlastně jenom chci slyšet od vás, co přesně se stalo, protože většinou v těch rozhovorech to popisují jiní, ale co se tedy stalo před těmi 20 lety v roce 2006 v Bratislavě?
1: No, 20 let budu v září, budu slavit 20 dny. lítali jsme na leteckém dnu ve Vajnorech v Bratislavě a při sestřelování balonku já jsem letěl, vrtulí sestřelí balonek, to je taková disciplína pro diváky, prostě jenom taková show, tak kolega si zkrátil ten okruh a šel na stejný balonek jako já a neviděl mě, protože byl nade mnou. Přes ten čumák toho letadla mě neviděl. Byla to jeho chyba technická. A já, když jsem trefil ten balonek, tak v ten samej okamžik on trefil mě a prtulí mě úsek ocasní plochy.
0: No, což je během letání docela dost velká komplikace.
1: Dost, no, ono to totiž bez ocasních ploch neletí.
0: Přesně tak.
1: Takže já jsem udělal takovej souvrat a zapíchl jsem se do země. Zároveň je potřeba říct, že ale co se týká odpovědnosti, já jsem za to přijal plnou odpovědnost, protože 2 dny předtím já jsem se v noci probudil s varováním v hlavě, hlas, který mi říkal, nelítej do té Bratislavy. Já ho neposlech.
0: A od té doby věříte na ten hlas teda?
1: Já jsem na něj věřil i předtím, ale nějak jsem si to prostě jako zdůvodnil. Víte co, to je takový jako, hele, jsem to slíbil, přece je to nemůžu odříct na poslední chvíli, tak budu opatrnej, bleble. To takhle ten rozum jako nabízí těch spoustu logických, jakoby pravdivých argumentů. Ale ta intuice je poměrně jako potichu, jasná a trvá jenom chvíli. A když ji neposlechnem, tak respektive takhle, když intuici poslechneme, tak se to většinou nedozvíme, protože to jde v úvozovkách jenom dobře. Za to, když ji neposlechneme, tak se to dozvíme, že pak jsem byl 3 měsíce v nemocnici.
0: Vrátím se k tomu konkrétnímu, protože člověka, nikoli, že ho to fascinuje, ale logicky ta blízkost smrti v člověku i posluchači vyvolává ty otázky. Vy si tedy pamatujete, který ten moment poslední?
1: No,
0: tu ránu?
1: No, těsně před tou ránou a takový to břinknutí. Jo, takový to, když se praštíte do hlavy, tak to úplně ten zvuk, jo, a takový ten zvuk prostě, já když slyším třeba bouračku, jak to jako takový ten tupej nárast, jak se to křupne a jako zmuchlá, tak tenhle ten zvuk si pamatuju.
0: A
1: poslední.
0: Pak tedy dlouhá pauza? A
1: pak nějaká pauza, pak jsem si v meditaci vzpomněl a slyšel jsem sám sebe, když mě vyndávali z toho letadla, ale jako třetí osobu. Já nemám vizuální. A normálně jsem měl jako, jakoby pocit, jako když jsem někde mimo tělo a slyším se. jak s nima mluvím, jako, že něco bolí a že tohle.
0: A pak zase pauza?
1: Pak zase pauza a pak jsem se probudil v nemocnici, protože pak už mě dali nějaký, že jo, blbováky. On tam byl zrovna záchranářský vrtulník, který měl po nás vystupovat. Oni už ho měli natočený, takže oni jenom přeskočili, naložili mě a odletěli.
0: Když to viděli kolegové, tak předpokládám, že všichni si museli říkat, tohle je fatální, to je konec, ne? Tohle je nehoda, ze které člověk prostě a jednoduše s vyššími desítkami procent neodchází živý.
1: Jo, jo, ta nehoda tak vypadá, ale můj kamarád Karel Faltus, ten neváhal, běžel k tomu letadlu i přesto, že tam hrozilo, že to jako začne hořet a prostě to letadlo otočil a začal mě tahat ven. Prostě on nezaváhal ani sekundu, jako to úplně obdivuju, jako že prostě ten, tu jeho ducha přítomnost a takovou neohroženost, jako opravdu jako se skláním do dneška, Karel, velký člověk.
0: Co slavíte víc? Svoje narozeniny, které jsou z občanky a z okamžiku narození, anebo ten zářivý moment?
1: Asi ty normální narozeniny, ale rád bych jako slavil každý den, ale ne vždycky se mi to daří.
0: Říká Jan Rudzinský, který je dnes hostem Radiožurnálu.

0: Dnes je hostem Radiožurnálu Jan Rudzinský, který společně se Stanislavem Čejkou, Janem Tvrdíkem a Martinem Špačkem tvoří Flying Bulls. Člověk musí ještě doplnit asi Miloše Špreňara a Martina Nepovíma, co by ty, kteří vás jistí. Ale jak se člověk, civilista, dostane k Flying Bulls?
1: No ono teďko v danou chvíli, my tam máme tři vojenský piloty, já jsem jedinej civilista, takže to vypadá, že jako pro civilistů to jako není, ale dřív to tak nebylo, jo. Ale dostat se k nám není snadný, já jsem měl spoustu štěstí i trochu drzosti. Musíte mít samozřejmě nějaké jako zkušenosti, co se týká lítání, co se týká akrobacie, co se týká skupinového lítání. A to je úplný základ, to je... A ještě k nám musíte se jako líbit, abychom s váma jako chtěli bejt, že jo? Protože my spolu trávíme spoustu času.
0: To znamená, tak... že vy nejdřív se tam jakoby dostanete, jakmile tam se, tak už jste ten, který posuzuje, jestli se líbí ten další.
1: Jo, my každý máme právo veta, co se týká přijímání nového člena. To není často, protože nikomu se nechce odcházet z tohohle, ale musíme se na tom všichni shodnout, protože to je taková další rodina. Jo? A takže my se musíme věřit nejenom profesně, jako pilotně, ale i lidsky a musíme se spolu. Musíme být nejlepší přátelé, ale musíme se respektovat a být spolu rádi.
0: Když si člověk v Česku vybaví leteckou akrobaci, tak nás napadnou ta ikonická jména, jako byl Jirmus, z té současnosti pochopitelně člověk nemůže minout Martina Šonku, ale to jsou jednotlivci. Mě zajímá, když jsem se díval na ty záběry Flying Bulls, to musí být úplně jiný nácvik. A je to asi úplně jiná disciplína, ne?
1: To je úplně jiná disciplína, prostě my si to know-how předáváme, že naše skupina byla založena v 60. letech, jo, panem Tlustým, panem Stružem. Jo, a my vlastně jenom 13 pilotů od té doby prošlo naší skupinou. Pouze 13. Jo, takže my si fakt to know-how předáváme pomalu a je to ohromná radost. Prostě ta skupinová akrobacie, to je úplně nový rozměr, nedá se to ničím nahradit. Tím, že my lítáme ještě prvky, který nelítá nikdo jiný na světě, tak jako to je taková paráda, jako je to náročný, je to dřina, je to prostě, ale já bych to za nic nevyměnil.
0: Jakým způsobem to trénujete? I laicky, samozřejmě, ten jeden pilot, tak to si umím představit, ale najednou ta synchronizace 4 strojů, 4 individualit. Kde se to trénuje? Na zemi? Nebo to si nakreslíte?
1: Záleží na tom teďko, na co se ptáte. Jestli třeba, když trénujeme nový prvek.
0: Nový prvek třeba.
1: Nový prvek. No. Když my vymyslíme, protože my jsme ti, kdo vymýšlejí nový prvky ve skupinové akrobacii, tak o tom nejdřív dlouze mluvíme. Někdo přijde s nějakým nápadem, většinou se ostatní opotějí, řeknou, ty se zbláznil. Pak si řekneme,
0: ten nápad jenom pro tu představu, to je jako otočka nebo takhle, abychom viděli, co je ten prvek.
1: Přišli s nápadem dvojitý zrcadlo. Jedno zrcadlo kabina má proti sobě, že jo, to jste viděli v Top Gunu, nad tím jsou další dvě letadla a my v téhleté formaci děláme přemet. Jo, to dvojitý zrcadlo v podstatě nikdo nelítá na světě, natož ještě
0: a
1: přemet.
0: A s tím přišel kdo?
1: Teď nevím, Tvrdík, jestli Honza Tvrdík. Myslím, že Honza Tvrdík je hodně, jako přináší jasný. Hodně nápadů.
0: A Tvrdík s tím přijde a vy?
1: No a jsem říkal, jo, a vlastně by to šlo, jako no, a tak jsme začali jako vymýšlet, jako, a teď přemýšlíme o tom, co když to nepůjde dobře. Co kdo udělá. A nejdřív se to začíná ve dvou, pak ve třech, pak ve čtyřech, jo? Aby každý měl únikovou cestu, abychom opravdu jako tu bezpečnost tom zachovali. Takže dělá se to postupně a vzhledem k tomu, že máme už nějaký velký základy, na kterých můžeme stavět, tak to jde. Takže zkoušíme jeden nový prvek, uvidíme. Ono ještě u těch prvků je jedna taková věc, že on může být náročný, může být super, ale nemusí být divácky zajímavý. A to je taky věc, jako když to pak jako pro diváky není zajímavý, no tak my ho tam nedáme, protože je to jenom náročný, ale nikdo jako třeba ho neocení. No.
0: Já se omlouvám, jo, ale kolik dalších lidí, kromě vás čtyř, je na světě schopných něco podobného udělat?
1: No, není jich mnoho. Není jich mnoho. Jako těch skupin je víc na světě. Skupin, který ale lítají prvky s negativním přetížením, ty v podstatě dneska nejsou skoro žádný, nebo možná vůbec žádný, protože negativní přetížení je, že ty síly vás se snaží vytlačit z letadla ven, takhle vám vylejzají oči z důlku, nafukuje se vám v obličej. A ještě k tomu, jako, aby to nebylo jako nudný, tak pravá je levá. Protože máte ten vztlak jako na horní straně křídel místo na dolní. Takže prostě a nesmíte o tom přemýšlet, to se nedá vymyslet, jo. To prostě musí to tělo dělat samo, ta svalová paměť, takže proto je to tak náročný.
0: Přiznám se, že taková lehká nevolnost přichází, i když to popisujete v mě, no, ale...
1: Ne, to musíte být trošku jako uchylný, jo, chtít lítat záporný gečka ještě ve skupině, ale jako my tuhle tu jako vlastnost máme, no.
0: Jedno z nejsledovanějších videí je váš skupinový přemet kolem jednoho z nejvyšších železničních mostů světa, to bylo v tom kanionu mezi skalami v Černé hoře. Mm-hmm. To taky napadlo Tvrdíka, nebo jak se k tomu dostali, doporučuji to shlédnout a dávat si klidně i pauzy, protože najednou je to fakt teda...
1: Já teď nevím, kdo s tím přišel. Možná Miloš Preňar, náš mechanik, protože původní záměr byl udělat přemet skupinovej kolem mostu, protože nikdo nikdy předtím neudělal ve skupině přemet normální.
0: Jenom bych chtěl říct, kdyby někdo přišel nyní k přijímači, že je to přemet v letadle. Ano. Takhle, jak vy to říkáte hrozně banálně, prostě přemet, ale je to přemet skupinový v letadle.
1: Ano, 4 tak. Letadla, podletějí ten most, udělají přemet, zase se vrátějí pod něj. To byl jako původní záměr. Chtěli jsme to udělat v Čechách, na Zvíkově nebo někde, jenže tam jsou dráty, prostě to nejde. A tak jsme hledali se sponzorem a našli jsme v Černé hoře a přišel ten nápad, co kdyby jsme udělali obrácený přemet, to znamená z vrchu, to tlačíte, podletíte na zádech ten most a zase se vrátíte nahoru. To má tu nevýhodu, že když letíte dolů, tak vy nikam nevidíte. Vy furt nevidíte, letíte dolů. A až když jste na zádech, tak teprve vidíte, jestli jste přesně mezi ty pilíře. Mm-hmm. Takže Standa jako vedoucí si musel najít v tom terénu nějaký orientační body, podle kterých tlačil dolů a tam dole jsme se trefili, no. Takže to už bylo takový jako hodně náročný, to já si myslím, že tohle už nikdy nikdo nepřekoná a my už to taky podruhý dělat nechcem.
0: Já se teda vůbec nevím, jak velký je podpůrný tým u tohoto.
1: Tohle byla velká akce, tam byl vrtulník, byl tam dronář, bylo tam dalších asi 5 lidí, kteří nám pomáhali. Vlastně zástupce Red Bullu v Černý hoře, ten nám strašně pomohl, protože ta kooperace s úřadama, aby to povolili, aby zrovna nejel vlak, aby to prostě zastavili, to bylo tak složitý, ale povedlo se to, všechno to vyšlo, takže to byl velký zážitek, no.
0: Tohle je skutečně velká věc, ten skupinový přemek, když jsme zmiňovali ty prvky, tak jak často se vymýšlí ty nové prvky, kolik jich přinesete třeba za rok, za 5 let, jenom aby člověk viděl, jak moc vám zabere ta kreativa a jak často se to dá obměňovat?
1: To je právě, jako nám musí přijít jako nějaký ten nápad, teďko něco zkoušíme, ale ono, my už jsme se trošku bojíme, že jsme trošku už vyčerpali ty možnosti, jo, jako kam to ještě dál posouvat, protože...
0: To se taky obávám.
1: Z nějakého důvodu to nikdo jiný nelítá, jako. To, co lítáme my, no. Ale pokoušíme se to jako posouvat, ale samozřejmě bezpečně, jo. Takže teďko jsme za posledních 5 let, já nevím, asi 3 nový prvky tam zařadili. Jestli se nám podaří něco jako zásadně novýho, nevíme. Rádi bychom udělali zase nějaký takovýhle projekt, jako byl ten podle toho mostu nebo ten přemet. Uvidíme a doufám, že se něco povede, no.
0: Ale letos uvidí i návštěvníci aviatické pouti, která startuje 30. května v Hradci Králové. I o ní si budeme povídat.
2: Seriál Radiožurnálu.
3: Bydliště, dětský domov.
2: V různém věku se dostali do dětského domova.
4: Samé, teď to jsou zhruba 2 roky a kousek, co jsi v dětském domově. Jak se máš?
5: Už jsem se jako hodně zvyk, hodně, mám se skvěle.
3: Každý z nich si nese svůj osobní příběh, který je často plný bolesti.
4: Vaše máma má psychiatrickou diagnózu, nemohla se o vás a sestry starat. Vídáte se
5: teď konkrétně vůbec? Je to bolestivý, ale určitě si myslím, že je to jakoby k mému dobru.
2: Stejně jako všechny děti mají svá přání a tajné sny.
5: Těším se na to, až prostě uvidím, že to jde i jinak, než jsem to měla já.
3: Kdo jsou děti z dětských domovů?
2: Co prožívají a jak se připravují na samostatný život?
3: Další série časozběrného projektu Radiožurnálu.
2: Bydliště, dětský domov.
3: Každý den po 8:45.
2: Radiožurnál, každý den s vámi.
6: Radiožurnál 22 hodin a 30 minut. Zprávy má Monika Chmelová.
7: Izraelská armáda vyzvala obyvatele jižního Libanonu k evakuaci na sever od řeky Zahrání. Území směrem na jih považuje za bojovou zónu. Informuje o tom agentura AFP. Řeka leží asi 45 kilometrů od hranic s Izraelem. Armáda tak rozšířila už dříve oznámené evakuační výzvy. Poslední se týkala historického pobřežního města Týr, včetně palestinských uprchlických táborů a okolních vesnic. Předtím města Nabatija a poté Izrael zahájil bombardování. Sněmovní výbor pro obranu projednal nominaci Miroslava Hlaváče na post náčelníka generálního štábu. Všichni členové ji podpořili. Prezident Petr Pavel ho tak může do čela armády jmenovat. Kabinet navrhuje, aby Hlaváč nastoupil do funkce od 1. července. Stávajícímu šéfovi armády Karlu Řehkovi služební poměr končí na konci srpna. Na jednání výboru Hlaváč řekl, že chce budovat moderní armádu, která bude plnit spojenecké závazky. Kriminalisté zadrželi dalšího člověka kvůli žhářskému útoku na pardubickou zbrojovku LPP Holding. Stíhají ho za trestný čin teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Policie o tom informovala na síti X s tím, že zadrženým je cizinec. Ve výrobní hale pardubické společnosti hořelo 20. března. Policie kvůli útoku zadržela v Česku i v zahraničí už 11 lidí, 7 z nich je ve vazbě. Hrozí jim až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. A Plzeň dokončila v zátiší nový dům se 17 městskými byty. Má zelenou střechu a taky zázemí pro dětskou skupinu. Město byty nabídne mladým rodinám, seniorům, handicapovaným a taky lidem, kteří pracují v důležitých profesích, jako třeba učitelům nebo zdravotníkům. První lidé se do nového domu nastěhují letos v červnu nebo v červenci. Sport. Čeští tenisté Jakub Menšík, Marie Bousková a Karolína Muchová postoupili na Roland Garros do 3. kola. Menšík v 5 setech zdolal Argentince Navoneho, Bousková porazila Britku Jonesovou 2-0 a Muchová zvítězila nad Rachimovovou z Uzbekistánu taky 2-0. Končí naopak Sára Bejlek po dvousetové porážce s Polkou Švojntekovou a Tomáš Macháč, který prohrál 0-3 s Němcem Zverevem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážky na D1 do Prahy a nehoda na D5 u Berouna. Na dálnici D1 z Brna do Prahy stojí za Humpolcem na kilometru 73,5 nepojízdné auto. Je tam uzavřený pruh pro pomalá vozidla a vybočuje se. Na D1 z Brna do Prahy obdobná situace také za Chucerady. Na 26. kilometru je uzavřený pruh pro pomalá vozidla po nehodě. I tam se přejíždí do prostředního pruhu bez většího zdržení. Na D1 z Ostravy do Brna zvyšte opatrnost za Přerovem. Za odbočkou na dálnici směr Břeclav a Vsetín stojí nákladní auto po požáru kola. Odstavný pruh je uzavřený na místě policie. A na D5 z Plzně do Prahy buďte opatrní, pokud budete sjíždět na 18. kilometru do centra Berouna a v křižovatce za sjezdem vyšetřují nehodu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Zítra bude jasno až polojasno, na severu a východě přechodně kupovitá oblačnost, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 20 a na horách nejčastěji kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A za chvíli pokračuje repríza dopoledního hosta Radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Jan Rudzinský je dnes hostem Radiožurnálu. Bavili jsme se o tom, co všechno dokáží Flying Bulls, což je, řekl bych, skutečně elitní sestava akrobatických pilotů, která navíc lítá dohromady. Nikdo jiný na světě toho není schopen a je skvělé. Vidíte, že vlastně to tvoří ti, kteří hrdě nosí i vlajku České republiky, vlajku Česka, tak to je strašně krásné. Ale vy zároveň máte i malé muzeum pod Kunědickou horou, kde máte svá letadla. Kromě jiných je tam i Bikr 131, to znamená, že tam máte historická letadla. A mě zajímá zcela logicky, co je větší umění? To, co dokážete vy v té letecké akrobaci, nebo to, co zažívali piloti během světových válek, když máte možnost toho srovnání?
1: No tak já, to se nedá úplně srovnávat, protože jedna věc je lítat s těma starýma letadlama nebo s těma replikama a druhá věc je s nima bojovat. Já bych teda nechtěl tohleto zažít. Jako obdivuju ty chlapy, kteří prostě v tom stresu jako věděli, že se většina z nich nevrátí. Jo. Lítat s nima je náročný, ale lítat skupinou akrobací je mnohem náročnější ještě. Jako. Jo. Ale říkám, já neznám ten stres toho skutečného jako vzdušního boje. Jo, to jsem nezažil a jsem teda vděčný, že jsem to nezažil. Doufám, že to nikdy nezažiju ani nikdo kolem nás, protože to je zase úplně něco jiného. Tam jako to bude strašně těžký.
0: Asi logicky člověk rázem nevstupuje do dopravního prostředku, ale vstupuje do zbraně, že i tenhle mindset nastavení mysli bude úplně odlišný.
1: Přesně tak.
0: Přesto ta historická letadla, jak je to s bezpečností a s tou spolehlivostí, je to srovnatelné? Nemáte vy osobně, si říkáte, dobře, je to přeci jenom starší model, musí člověk být opatrný, je tady riziko nějaké poruchy?
1: Tak když mluvíme o mým Bikru, to je originální starý historický letadlo, ale je ve stavu, řekl bych, jako lepším, než když bylo nový, protože my jsme dělali generálku, staráme se o něj, že opravdu, jako mechanik řekne tohle a já řeknu ano, prostě to letadlo dostane všechno, co potřebuje, a aby bylo krásný, aby bylo bezpečný, a takže nemám vůbec nemám obavu. V těch replikách těch prvoválečných strojů nebo s tím Blériotem inženýra Jana Kašpara, tam musíte být opravdu opatrný. Jo. Prostě tam musíte počítat s tím, že kdyby to chcíplo, ono to nikam nedoletí, to nedoplachtí, to musíte takhle se podívat před sebe dolů a tam jako někam prostě a položit to někam na pole, takže nemůžete letět přes nějaký lesy a tak, protože byste to nepřeletěli, kdyby náhodou.
0: Takže člověk i s tímhle ohledem k tomu přistupuje.
1: Přesně tak.
0: A to, jak prakticky to vypadá, člověk uvidí na aviatické poutí, jak jsem zmiňoval, co se týká toho Blériotu Jana Kašpara, tak 12.15 je ten čas. Jak velkou komplikací bylo to přestěhování do Hradce Králové?
1: Bylo to náročný, musíme říct, že jak letiště Hradec, tak město Hradec, tak Královéhradecký kraj byli velmi jako nápomocní, chtěli tam tu akci, chtěli vlastně nám pomoct a zároveň tam tu akci mít, protože teďko v Hradci Králové nebyla velká airshow, dříve tam bývali. Takže bylo to velmi náročné, protože jsme na to měli velmi málo času. My jsme se dozvěděli 13. prosince, že bohužel aviatická nebude moc být v Pardubicích kvůli přestěhování Gripenů a dalším věcem. A tak jsme začali jednání a kolegové, kteří ty jednání vedli a pracovali na tom, opravdu odvedli fantastickou práci společně s městem Hradec Králové, s leteckýma službama a tak dál. A přestěhovali to. Takže já se před tím velmi skláním, protože já jsem v tomhletom nebyl tak aktivní, já jsem jenom ten, kdo je vidět.
0: Pro ty, kteří třeba v sobě nyní, dnes díky rozhovoru s vámi objevili tu vášeň pro létání a chtěli by to vidět, tak dobrá zpráva, vstupenky stále ještě jsou. Ale má to jednu výhodu, ten Hradec Králové, a to je výhoda pohledová, ne?
1: No, v Pardubicích byla nevýhoda, že koukáte do slunce, takže všichni odcházeli se spáleným obličejem. V Hradci Králové to slunce je za zády, takže nekoukáte do slunce, takže ten výhled je v tomto směru mnohem lepší. Bude počasí, vypadá to velmi hezký, bude teplo teda, ale počasí bude krásný. Vstupenky běžný ještě jsou, takže kdokoliv chce, doporučuji koupit je na www.aviatická-pouť-předprodej, abyste se nezdržovali na místě a jsou tam všechny dopravní informace, všechno tam je.
0: Očekává se opět návštěva v hodnotách desítek tisíc návštěvníků, tak jak to bývá zvykem. Kromě Flying Bulls, kromě Blériota, co je tak největší chloubou a opravdu unikátem tohoto letošního ročníku?
1: No, úplně nejvíce těším na Eurofighter Typhoon s pilotem Noble z německé Luftwaffe, který přiletí a dokonce bude mít dvě vystoupení denně. Když už tam tohleto nádherný burácivý aero budeme mít, tak on bude lítat dvakrát denně a bude tahat těch svých 9G. Takže to bude jako velmi impozantní, protože není možný normálně tyhle ty aera si pozvat. To musí pozvat zase česká armáda a my díky spolupráci s armádou České republiky jsme mohli to letadlo sem dostat. Bude to velké vystoupení centra leteckého výcviku, kde předvedou svoje nové L-39NG Skyfox a bude se loučit starý L-39C Albatros. Do toho budou letadla z hangáru 7 ze Salzburku, P-51 Mustang, Corsair a Lightning. Mimochodem s Lightningem lítal Antoine de Saint-Exupéry kdysi dávno. Takže bude toho hodně, bude scéna z první války, bude scéna z Pearl Harboru a bude záchrankový vrtulník, na to se lidi vždycky hodně těší vidět ten vrtulník v akci. Bude toho strašně moc.
0: Ta vaše moderátorská zkušenost se teď naprosto jasně prokázala, protože jste vlastně vyjmenoval kompletně ten program. Omlouvám se, na jeden element jste zapomněl, abych poprosil o vysvětlení. Dvě ženy na křídlech dvouplošníků. Scandinavian Catwalk.
1: Ježíš, to jsem zapomněl.
0: No to mě, já se omlouvám, tak jako může mě tohle napadlo, protože chci vidět, co to znamená Catwalk a Sky. Jsou to termíny, které zajímavou asi.
1: Krásný dvouplošník s hvězdicovým motorem. A to on má na palubě dvě holky, které vylezou z kabiny, každá na jedno křídlo. A teď tam sami jako akrobatěj, buď to je na horním křídle, nahoře je takový sedátko, takový ta...
0: Za letu.
1: Oni přelejzají z křídla na křídlo a teď tam prostě mávají a to. A on ještě během toho letu s nima nejenom letí, ale on s nima i akrobatí. Ty holky mají tygří oblečky, jsou namalovaný. No je to úžasná show. Ještě to letadlo má několik kouřových efektů. Je to fantastická show. Jsou poprvé v České republice. Je to premiéra. Takže na tohle rozhodně přijďte, protože já se na to strašně moc těším. Já jsem je viděl na mnoha světových airshow, ale poprvé budou v České republice.
0: No, musím říct, že to je obrovské lákadlo a ty tygří oblečky asi to poslední, co člověka v tu chvíli bude zajímat.
1: Ale když vystoupí, tak pak se jdou podepisovat. Jasně. A jsou to krásné holky ještě k tomu.
0: Ne, tak tohle je taky lákadlo. Kdybych byl konkrétní, tak na to se můžete těšit krátce před 16. hodinou. Jan Rudzinský je dnes hostem Radiožurnálu.

0: Jan Rudzinský je dnes hostem Radiožurnálu. Probírali jsme to, co čeká příznivce na aviatické pouti. Probírali jsme i historická letadla. Probírali jsme jeho nehodu. Myslím si, že existuje velká skupina lidí, kterou fascinuje létání jako fenomén. Je to pochopitelně důležitý element i v literatuře. Když někdo chce začít, když někdo chce nedostat se do Flying Bulls, tam že by musel zavolat vám, vy byste to musel říct panu Tvrdíkovi, ten by to musel schválit, pak by přišli další a další. Ale jenom začít, jak moc je to komplikované finančně, jak moc jsou ty zábrany, které si člověk like představuje, jak moc jsou reálné?
1: Je to mnohem snazší, než to vypadá, než si většina lidí představuje. Jo? Že většina lidí říká, ježiš, to je peněz a tak.
0: Ne, jako, tak já si představu, musím si koupit letadlo a tam končím.
1: Ne, nemusíte si koupit letadlo. Stačí projít základní zdravotní prohlídkou, když začneme u ultralehkého lítání, kde lítáte dvoumístná letadla, to už jsou dneska velmi moderní, krásná, rychlá letadla, schopná, jo? Není potřeba nic dalšího, tak potřebujete základní lékařskou prohlídku, abyste prošel tímhletím a potom začnete v některé letecké škole výcvik, kde ta hodina prostě toho letu stojí od, já nevím, 2500 třeba do 5000 podle typu letadla, podle typu školy a tak dál, což není tak hrozný a potřebujete 24 hodin základního výcviku, většinou počítejte spíš 30, že za 24 to nikdo nedá, kdo začíná od nuly.
0: Jasně.
1: Jo, 30 hodin. To, a nemusíte to ale zaplatit dopředu. Můžete platit jenom to, co jste si odlítal. Takže v podstatě, jak si člověk jako má nějaký peníze, mu zbývají nebo našetří, jo, je to dosažitelný. Pokud je to pro mě priorita, tak prostě to možný je a je to mnohem snazší. Koupit si třeba malý ultralehký letadlo, nějaký starší, v řádech 100 tisíců. Takže i tohleto je dosažitelný. Není to tak, že prostě pilot musí být strašně bohatý člověk. Je to o tom, že ten člověk má letadlo proto, že ho tak moc chce, že si odepře jiný věci. Většinou je to takhle.
0: To znamená, a to je možná to překvapující, je to srovnatelné s dalšími koníčky, protože řádově vlastně se člověk může dostat na podobnou hodnotu.
1: Určitě, určitě. Není to jako moc dražší. Lidi, co jsou v aeroklubech, to nejsou žádní boháči, žádní milionáři. Prostě jsou to normální lidi, kteří to milujou a chodí lítat v aeroklubu, prostě si to letadlo půjčujete za nějakou standardní cenu a zaplatíte jenom to, co odlítáte. Jo, takže je to dostupný, pokud je to pro mě důležitý a já doporučuju to zkusit, protože lítání je krásný. A doporučuju to, i když si nejste jistý. Zkuste to, protože vy si dáte třeba dvě lekce a zjistíte, že se vám líbí se nechat vozit, ale nemusíte to pilotovat, nechcete mít ty papíry. A nebo naopak zjistíte, že je to ta vášeň a půjdete do toho. Jako, zkuste to.
0: Jak dostupná je ta možnost proletět se s vámi, proletět se s někým, kdo dělá tu leteckou akrobaci. Nemyslím rovnou s Flying Bulls, to je jasný, že to tak dostupné není, ale kdyby někdo měl chuť, jsou i nějaké možnosti, že se na vás můžou obrátit a že vy děláte ty lety?
1: Existují servery, jako kde se prodávají letecký zážitky, zážitkové lety.cz a tak, jako tam se občas něco takového dá. S tou akrobací je to složitější. Jo? Vozit jako komerční akrobací v podstatě není možný. Jo, musíte přesvědčit někoho, kdo to jako umí, kdo tu možnost má, aby vás svezl nekomerčně. Jo, takhle jedině.
0: Dostáváme se k tomu dalšímu rozměru. Je jich ještě spousta, které bychom mohli probrat a myslím si, že se alespoň za mě nevidíme naposledy. Tři knihy, jestli to dobře počítám, jste vydal. Jaké byly ty ohlasy na první krok? Protože by tím jasné, že bychom mohli rozebírat ty další dvě. A ten první krok mi přijde jako jedna z prvních velmi dobrých knih pro začínající podnikatele, velmi motivační.
1: No, to byl náš záměr. Jako lidi, kteří si to koupili, pořídili a v současné době je knížka První krok zdarma ke stažení na webu. Normálně jenom se tam zaregistrujete, můžete si kdokoliv stáhnout. Protože my jsme s kamarádem Zdeňkem Weberem chtěli napsat knížku o podnikání, že oba jsme prošli biznisem, ale o tom, aby to bylo celostní podnikání, aby to nebylo takový drancovací, aby to bylo o tom, že já se v tom cítím dobře, i ty ostatní se v tom cítí dobře, protože bohatství není jsou jenom peníze, to jsou i vztahy, to je zdraví, to je jako environmentální část, jo, sociální oblast, tohle všechno dohromady dělá ten skutečný pocit bohatství a k tomu by podnikání nebo vůbec ten náš život jako měl směřovat, ke skutečnému bohatství, nejenom mít hromadu zlaťáků.
0: Myslíte si, že tahle teze obstojí i v roce 2026 v době tak rychle a v době, kdy ta čísla jsou tak atraktivní?
1: Já doufám, že... A já žiju samozřejmě v nějaký bublině, kde tahle ta teze je čím dál víc.
0: Žijete hlavně s nadhledem.
1: Ale doufám, že jo, doufám, že se bude šířit.
0: A Co bývá nejčastější limit v tom rozhodnutí? Jít svojí vlastní cestou a vracím se vlastně i zpátky k tomu roku 2014, když se prodal firmu, ale ono je to i v tom prvním kroku, že člověk si řekne, tak dobře, já jdu prostě podnikat a začíná.
1: Když koukáme moc daleko. Většinou limity jsou, že koukám moc daleko. Jo? Vy jste přemýšlel třeba o své kariéře, o tom, kdybyste přemýšlel o tom, že chcete být takhle slavný, jak jste dneska, tak pravděpodobně jako si řeknete, to není možný, jo, ale že uděláte jeden krok a uděláte další jeden krok a najednou zjistíte, že jste mnohem dál, než jste si kdy dokázal představit. Takhle to funguje ve všech oblastech. Jo? Takže stačí prostě, běžte si vyzkoušet lítání, nebo běžte si vyzkoušet moderaci, běžte si vyzkoušet cokoliv, co vás zajímá, udělejte jeden krok a tam zjistíte, jaký to je. A z tohohle místa uděláte další první krok, protože tam jste ještě nebyli předtím, proto je ten druhý krok je zase první. A třetí krok je zase první.
0: Jak moc se má tady člověk upínat na ten sen? Protože ten sen může být jenom iluze. Protože daleko důležitější je ten krok. Ne?
1: Ano, ta cesta je důležitější než ten cíl. Ano, ten cíl je dobrý. Jo? Ale když se budu fokusovat na to, že chci dojít na Mount Everest a pouze na ten Mount Everest, tak ta pravděpodobnost, že selhám, je ohromná. Ale jestliže mám rád hory, tak si užiju Krkonoše, užiju si Tatry, užiju si Alpy, užiju si i ty Himaláje.
0: Ve výsledku i Milešovku nebo Říp.
1: Přesně. A třeba dojdu i na ten Everest, a třeba ne. Ale celou tu dobu jsem se bavil, celou tu dobu jsem tam byl rád.
0: Máte vy aktuálně nějaký sen? Něco, ten, nebo takhle, ne sen, abych pochopitelně šel v tom, co jsme si říkali. Spíš teď před sebou nějaký ten krok, další dílčí.
1: Teď zrovna nevím. Já jsem si splnil tolik snů, jako, nebo ten život mi dopřál splnění tolik snů, že já jsem jako hodně spokojený s tím, jak to je. Ještě bych si rád teda, co se týká lítání, zalítal druhoválečný letadla, jako je Mustang, Spitfire a tak. To se mi ještě nepovedlo, ale...
0: A je to komplikovanější, než letět Blair Hilton?
1: Hlavně je to dražší.
0: Yeah.
1: Protože třeba Spitfire stojí 3 miliony liber. Jo, a tak každý vám ho nepůjčí. Jo, takže, ale jinak jako můj největší sen je být maximálně přítomný v každý okamžik mýho života. A to se mi zatím ne vždycky daří. Jako dělám na tom, ale to je můj největší sen.
0: Mám ještě jednu otázku, respektive mám jich celou řadu, ale myslím, že tahle by měla zaznít. A je to i taková pozvánka k další knize, což je druhá po prvním kroku, je to Na křídlech Racků. Dá se říct, je to prostě s autobiografickými prvky a týká se to právě té nehody, téměř fatální, která se vám stala v roce 2006. Ale z logiky věci, Richard Bach nebo Antoine de Saint-Exupéry?
1: Richard Bach, rozhodně, jako ten je mi bližší, dokonce jsme byli jeden čas v kontaktu a jeho knížky mě ohromně inspirovaly i jeho jako příběh, takže rozhodně Richard Bach. Rád bych ho pozval na aviatickou pouť, ale už je to velmi starý pán.
0: Každopádně jsou to knihy, které rezonovaly a je skvělé se k ním vracet, protože jsou nesmírně čtivé.
1: Doporučuji všem. Knížka Racek, tak to je jedna z nejprodávanějších knih vůbec na světě. Fantastická, ta se líbí všem, i nejenom těm, kdo mají rádi lítání, ale všem, kdo mají rádi život. No a ty jeho ostatní knížky jsou taky geniální.
0: No a bude další kniha?
1: No a doufám, ale teď mi to moc jako tam neteče. Jsem docela línej psát, je to docela utrpení to psaní. Jako. Takže já musím počkat, až někde jako nahoře v tom nebeském cloudu je ta knížka hotová, já si ji pak stáhnu a napíšu ji. Jako, a pak dělám, že jsem to napsal já.
0: No tak ať ta procenta jen a jen stoupají, jak kniha přijde co nejdřív. Děkuji mnohokrát, že jste byl dnes hostem a pochopitelně těšíme se na setkání na aviatické pouti, která tento víkend bude zářit v Hradci Králové. Jan Rudzinský byl naším hostem. Díky moc.
1: Děkuji moc krát.
2: Host Radiožurnálu. Divadlo Letí slaví 20 let a s Českým rozhlasem Vltava proto dalo dohromady ochutnávku krátkých her ze své tvorby, takzvaná Dramatapas. I tyto divadelní jednohubky na Radiožurnálu představí režisér Tomáš Rális. Jak si vlastně divadelní scénář rozumí s rozhlasovým zpracováním? Může být zvuk pro diváckou představivost někdy silnější než samotné jeviště? Tomáš Rális bude hostem Radiožurnálu.
3: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
3: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: Zprávy z domova a vašeho regionu.
3: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
2: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
3: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
4: Socher slaví 100 let. Přijďte s rodinou a přáteli na Open Air koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. V Rígrových sadech s unikátní vyhlídkou na pražské panorama zazní v sobotu 6. června největší hity klasické hudby. Koncert ke stému výročí vzniku orchestru dirigují Petr Popelka a Robert Jindra. Klasice bude patřit i odpoledne v Rígrových sadech. Vstup na celou akci je zdarma. sočerteczka.rozhlas.cz
5: Radiožurnál je 23 hodin. A zprávy má Monika Chmelová.
6: Ministerstvo pro místní rozvoj chce přidat dalších 6 miliard korun na podporu dostupného nájemního bydlení. Velká Británie a Polsko podepsali novou bezpečnostní a obranou dohodu. Slovácko vykročilo za udržením v Šancelize výhrou 4-1 na hřišti Artisu Brno. A zítra bude jasno až polojasno, teploty až 25 stupňů.
7: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
6: Program na podporu dostupného nájemního bydlení získá dalších 6 miliard korun. Původních 7 miliard, které mohly obce čerpat od loňského roku, se podle ministerstva rychle rozdělilo. Ministerstvo pro místní rozvoj našlo peníze v operačních programech, kde část prostředků zůstala nevyužitá. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO to řekla na konferenci Národní sítě zdravých měst v Mariánských Lázních. Novou výzvu chce resort otevřít zřejmě na začátku příštího roku.
8: Nám se podařilo díky přezávazkování integrovaného regionálního operačního programu a v rámci operačního programu Spravedlivá transformace najít dalších 6 miliard na nové projekty nebo na ty, které neuspěly v rámci programu dostupného nájemního bydlení, tak aby mohly být podpořeny právě z těchto operačních programů.
6: Premiéři Velké Británie a Polska Donald Tusk a Keir Starmer podepsali novou bezpečnostní a obranou dohodu. Jejím cílem je odradit potenciální hrozby. Smlouva zahrnuje spolupráci v obranném průmyslu i posílení vojenské spolupráce, včetně pořádání společných cvičení. Oba premiéři se dnes v Londýně shodli, že největší hrozbu představuje Rusko. Starmer dohodu označil za největší posílení vztahů mezi oběma zeměmi v oblasti bezpečnosti a obrany za celou generaci. 5 lidí uváznutých už více než týden v zaplavené jeskyni v Laosu je naživu. Do posledních 2 ze skupiny se stále pátrá. Informovali o tom laoští záchranáři. Do záchranné operace se zapojil i finský instruktor potápění působící v Thajsku. Podle něj je 5 mužů zdravá a v dobré náladě. Vyproštění z jeskyně ale prý nebude snadné. Vakcína proti aujeského chorobě u psů je v poslední fázi testování. Už 10 let je vyvíjí terezínská firma Dintek. Virovou nákazu aujeského chorobou přenášejí divoká prasata a pro savce s výjimkou člověka je smrtelná. Kdyby očkovací látka mohla přijít na trh, upřesnil vedoucí testu Daniel Zeller.
9: Příští rok bychom měli ukončit klinické hodnocení v terénu, potom je zpracování výsledky a pak se předloží k registraci státní autoritě, což je pro nás USKVB v Brně pro veterinární přípravky. Hrubý odhad, dejme tomu 2-2,5 roku nejdřív.
6: Vakcína je dvousložková, jedna se aplikuje na sliznice, tedy do čenichu, a druhá injekčně do svalu. Očkování se musí opakovat jednou za půl roku. Sport. Fotbalisté Slovácka vstoupili do baráže o šance ligu výhrou v Brně nad domácím Artisem 4-1. Odveta se bude hrát v neděli. Nejvyšší soutěž vybojuje tým s lepším součtem gólů z obou zápasů. A tenista Jakub Menšík postoupil na Roland Garros do 3. kola. Argentince Navoneho porazil po více než 4,5 hodinách ve vedru 3-2 na sety. Po využitém matchballu Menšík padl vyčerpáním na zem a potřeboval pomoc lékařů.
10: Od 4. setu jsem nebyl schopen díky těm podmínkám do sebe vlastně dostat skoro žádnou tekutinu, protože mi bylo těžko a víceméně bych to ani v sobě neudržel, tak logicky po těch 2 hodinách, co jsem vlastně nepil tady v tomhle vedru, tak přišla dehydratace a díky tomu ty křeče přišly.
6: 3. kolo dvouhry si zahraje taky Karolína Muchová a Marie Bousková. Vypadly naopak Sára Bejlek a Tomáš Macháč.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Překážka na D5 u Plzně a v Praze uzavřený Strahovský tunel. Na dálnici D5 z Prahy do Rozvadova pozor na překážku u Plzně. Před sjezdem na Domažlice a Stot na 88. kilometru máme hlášenou zvěř na vozovce. Na D1 z Prahy do Brna opatrně za odbočkou na Jihlavu. Na kilometru 115 stojí porouchané vozidlo. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště čekejte omezení v Lochkovském tunelu. Je tam uzavřený pravý pruh kvůli práci na vozovce za tunelem, projíždí se ale plynule. V Praze začala úplná noční uzavírka Strahovského tunelu. Kvůli taktickému cvičení budou uzavřené oba směry, a to až do 5 hodin ráno. A na silnici 7 z Prahy do Chomutova překáží nehoda za Slaným. U Kutrovic havarovalo osobní auto a převrátilo se na bok. V místě se zpomaluje v obou.

0: senátní změnu podle nich neexistuje racionální důvod. Podle premiéra Andreje Babiše SANO ale vláda stojí za svým programovým prohlášením a od zrušení poplatků ustoupit nechce. Téma, které otevíráme právě teď.
1: Večerní radiožurnál
2: a Patricie Strouhalová.

0: Stažení mediálních novel, tak k tomu dnes vyzvali ředitele České televize a Českého rozhlasu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. V otevřeném dopise varují před zásadními dopady na vysílání a upozorňují na ohrožení nezávislosti. Chtějí také, aby Babiš svolal pracovní skupinu, o které mluvil už před několika týdny.
1: Ředitelé obou médií požadují zastavení projednávání poslanecké novely, která ruší poplatky pro lidi nad 75 let, i návrhu zákona, který zruší poplatky pro všechny. Chtějí taky odbornou debatu. Premiéra proto vyzvali ke zřízení odborné pracovní skupiny. Babiš takový záměr oznámil už před několika týdny. Podle ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala ale zatím žádná pozvánka ke společnému jednání nepřišla.
2: Abychom se opravdu sešli, mohli jsme o těch věcech diskutovat. No a samozřejmě naděje vždy umírá poslední, tak já budu pořád věřit, že opravdu i on, i na základě argumentů, kterému jsme připraveni s kolegou Chudárkem snést, třeba se zdá, že opravdu není v tuto chvíli racionální důvod pro změnu financování médií veřejné služby.
1: Andrej Babiš v reakci na výzvu ředitelů napsal, že

0: pracovní skupina k novelám vznikne. A potvrdil to i ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
1: Koalice trvá na svém programovém prohlášení, které říká, že zbavíme obyvatele, naše občany poplatků a převedeme mediální poplatky pod platbu ze státního rozpočtu. Na tom trváme, na všem ostatním jsme připraveni se domluvat a jednat.
0: Ke stažení návrhů podle Šťastného není důvod a podle premiéra Babiše se vláda dál drží programového prohlášení a poplatky chce zrušit. Ředitelé ale v dopise varují před ohrožením fungování médií. Kritizují třeba, že oba návrhy omezují rozpočty médií, aniž by výpadek financí jakkoliv nahrazovali. A tím pádem i redukují rozsah služeb, které média poskytují, pokračuje Milan Friedrich, ředitel programu České televize.
2: Budoucnost je extrémně nejistá. Nervozita mezi zaměstnanci je obrovská. A já nevím, jestli se prostě managementu podaří v takovémhle, jakoby mírně řečeno, chaosu informačním udržet ty lidi, aby prostě fungovali a nebáli se toho, co bude zítra.
0: Návrhy podle vedení rozhlasu a televize taky narušují stabilitu a předvídatelnost financování a varují i před politickým vlivem na obě média v případě, že by poplatky nahradily příspěvky ze státního rozpočtu. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.

Terezie Anna Marie a Melodie ve vysílání večerního radiožurnálu. No, muslimové po celém světě slaví druhý nejvýznamnější svátek islámského kalendáře Eid ul-Adha. Věřícím připomíná oběť proroka Abraháma a provází ho taky tradiční rituální porážky. Jak se muslimové na ten svátek připravovali a jak vypadají letošní oslavy, tak to se za chvíli z večerního radiožurnálu dozvíte.

0: Tak tohle je Sting a večerní radiožurnál. Muslimský svět od úterního soumraku slaví takzvaný svátek obětí. Eid ul-Adha, jak se v arabštině jmenuje, připomíná oběť proroka Abraháma. Tradiční průběh svátku je pevně spojený s rituálními porážkami ovcí, beranů anebo třeba i velbloudů. Oslavy mají ale také podobu rodinných setkání a hostin. Den oběti se připomíná i v Mece, kde se pojí s tradiční poutí hadžadž.
1: To je povinnost navštívit toho nejstaršího z rodiny. Všichni se sejdou u něj na tradiční oběd dobrý, potom jídle. Sváteční kapesný se dává dětem. My jsme se na to strašně těšili.
2: Vzpomíná na rodinné oslavy v Damašku majitel syrské restaurace v centru Prahy, pan Násir. Svátek je ale spojený hlavně s rituálními oběťmi, které mají připomínat oddanost biblického i muslimského proroka Abraháma, nebo taky Ibrahima. Maso obětovaného zvířete si mezi sebou rozdělí příbuzní nebo sousedé. Část z něj navíc tradičně míří na charitativní účely a podporu chudých. Oslavy ale často komplikuje napjatá bezpečnost nebo ekonomická situace. Například v pásmu Gazy kvůli izraelské blokádě prudce rostou ceny obětních zvířat a dál trvá i tragická humanitární situace. To novinářům popsala i vnitřně vysídlená Eileen z uprchlického tábora v centru města Gaza.
3: Můj otec je zraněný, nemáme živitele rodiny. Eid už není jako dřív. Před válkou byl náš Eid opravdu krásný. Nakupovali jsme sváteční oblečení a sladkosti. Obětovali jsme zvíře a chodili jsme s maminkou a tatínkem na výlety.
2: Přípravy na Eid v některých částech světa vyvolávají i politické napětí. Vládní nacionalistická strana BJP v indickém státě Západní Bengálsko vydala nová omezení pro rituální porážky krav. Tamní muslimové budou smět obětovat jen krávu, u které je úředně ověřené, že má víc než 14 let nebo je nemocná a neschopná práce. To vadí například muslimskému státnímu poslanci Humayunu Novi Kabírovi, podle kterého si tamní vláda zahrává s ohněm. V nedalekém Bangladéši má Eid taky svůj symbolický politický přesah. Na farmě nedaleko hlavního města Dhaka totiž čeká rituální porážka i albínského buvola, který si pro své netypické zbarvení a blondětou čupřinou vysloužil přezdívku Donald Trump. Podle webu India Today se čtyřletý samec stal internetovou senzací a denně za ním mířili turisté z širokého okolí. Kvůli nechtěné pozornosti trpěl stresem a ztrátou hmotnosti. Svého kupce, který si jeho sváteční porážku objednal, skoro 700-kilový jmenovec amerického prezidenta prý už ale přesto má. Matěj Kolář, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vinohradská 12.
1: Každý všední den jedno aktuální téma podrobně a v souvislostech.
0: Vinohradská 12.
1: Od 6 hodin ráno na webu můjrozhlas.cz nebo v podcastových aplikacích.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Dobrý večer, Radiožurnál posloucháte ve 23 hodin a 30 minut. A zprávy má Monika Chmelová.
3: Sněmovna nedokončila projednávání koaliční novely stavebního zákona ve druhém čtení. Poslanci nebyli před 11. hodinou večer usnášení schopní a schůzi tak přerušili. O slovo jich byly přihlášených ještě skoro 30. K novele se na plénu přes den vyjadřovali převážně zástupci opozice. Těm třeba vadí, že předloha nepřišla z vlády a neprošla tak standardním připomínkovým řízením. Předloha podle nich taky umožní skrz snazší legalizaci černých staveb snadněji obcházet pravidla. Koalice si naopak od předlohy slibuje jednodušší a rychlejší povolování staveb. Počítá taky se vznikem centrálního stavebního úřadu. Senioři budou moct ukončit penzijní spoření bez pokuty, schválili to poslanci. Ti, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo o vlastní peníze, by mohli získat i kompenzaci. Jde o důchodce, kteří si založili spoření před rokem 2023. Náklady na státní rozpočet budou podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO zhruba 60 milionů korun. Novela teď míří do Senátu. Záchranáři v americkém státě Washington stále pohřešují 9 lidí. Včera se v papírně ve městě Longview zbrotila obří nádrž s miliony litrů korozivní kapaliny. Zemřel nejméně jeden zaměstnanec továrny. 9 lidí je zraněných, někteří z nich vážně. Naděje na záchranu pohřešovaných podle úřadů téměř není. Příčinu neštěstí vyšetřuje policie. A britská společnost Rolls-Royce se vybrala plzeňskou Škodu jaderné strojírenství jako jednoho z dodavatelů jaderných komponent. Řekl to mluvčí Škody JS Karel Samec. Spolupráce se bude týkat vývoje a výroby malých modulárních reaktorů. Společnost Rolls-Royce letos na jaře podepsala smlouvu s ČEZem na přípravu výstavby prvního malého reaktoru v Temelíně. Ten by měl začít fungovat ve druhé polovině 30. let.
0: Sport.
3: Fotbalisté londýnského Crystal Palace vyhráli konferenční ligu. Ve finále v Lipsku porazili španělské Vallecano 1-0 gólem Matety z 50. minuty. Anglický klub tak vybojoval svou první evropskou trofej.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na D1 za Ostrovačicemi i na silnici u Karlových Varů. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně za Ostrovačicemi. Na kilometru 176 havarovalo osobní auto, zatím je to průjezdné bez výrazného zdržení. Na D1 zvyšte pozornost také ve směru z Prahy do Brna. Za sjezdem do Jihlavy na kilometru 115 pojedete kolem porouchaného vozidla. Na nehodu pozor na příjezdu do Karlových Varů ve směru z Chomutova. Za odbočkou na Lesov havarovala dvě osobní auta. Na místě to vyšetřuje policie, čekejte omezení. A v Praze dnes v noci neprojedete Strahovským tunelem. Kvůli údržbě a taktickému cvičení jsou uzavřené oba směry. A práce tam skončí do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude jasno až polojasno, na severu a na východě přechodně kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 20, na horách kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje večerní radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
2: Zdravím vás, dobrý večer. No, muzeum Prahy dnes slavnostně otevřelo zahradu Rothmajerovy vily na pomezí Břevnova a Střešovice v Praze. Atmosféru na svých snímcích mnohokrát zachytil fotograf Josef Sudeka. Navštěvníkům bude zdarma přístupná během otevírací doby v úterý, ve čtvrtek a také o víkendu, kdy budou i komentované prohlídky vily, kdybyste náhodou nevěděli, co s volným časem. Podrobnosti najdete na webu muzea.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

Improvizované bluesy Strakonické Dudy se včera rozezněly areálem dětské psychiatrické nemocnice v Opařanech na Táborsku. Při festivalu Zoo Open tam zahrála stovka mladých hudebníků. No a víc k tomu v naší další reportáži, kterou za chvilku uslyšíte ve večerním radiožurnálu. Tak dobrý poslech.

0: I hudba léčí, každým rokem si to potvrzuje dětská psychiatrická nemocnice v Opařanech na Táborsku. Stovka mladých hudebníků včera pacientům zvedla náladu na 10. ročníku festivalu ZUŠ Open. V areálu nemocnice se vystřídali soubory z celého jihočeského kraje. No a dorazili i strakoničtí dudáci.
1: Zní to náramně, je to úplně magické.
2: Magda si přišla poslechnout vystoupení strakonického souboru.
1: Mají opravdu krásné kroje. Připomíná mi to můj domov na Moravě, já jsem teda z Moravy. Jako líbí se mi to.
2: Za programem opařanského ZUŠ Open stojí Martina Svobodová z nadačního fondu Magdaleny Kožené.
3: Snažíme se sem přinést trošku radosti, života a hlavně pro děti motivaci. Jakákoliv umělecká činnost má nejenom ten pozitivní vliv pro okolní svět, ale má pozitivní vliv i pro duši a myslím si, že o to tady hlavně jde.
2: Ten program je letos opravdu rozmanitý. Jsou tady základní umělecká škola ze Strakonic, Tábora, z Písku, z Budějovic, co všechno předvádějí.
3: Úplně nejrůznější škála, teď můžete tady v pozadí u nás slyšet dudáckou kapelu, ale v podstatě od renesanční barokní hudby až po soudobé rytmy a populární hudbu.
2: A svoje instrumentální kusy předvedl Jam Session Band z Prachatic.
4: Já se jmenuji Roman Gajdoš. Přijeli jsme s vlastně takým mixem žánrů. Hrajeme jazz, blues, rock and roll, funk, vlastně všechno možný.
2: 10. ročník festivalu v Opařanské nemocnici podle její mluvčí Jany Sosna Vuňavkové tvoří stovka mladých hudebníků.
5: Soubory kolem 30 dětí a večer pak tady máme koncert v kostele, kde bude 70 dětí, což si myslím, že je úplně báječné, protože se držíme hesla, že i hudba léčí.
2: Celorepublikový program ZUŠ Open potrvá do konce června. Z Opařan Eva Dubská-Petrová, Radiožurnál.

fronta až v nedohlednu a některé druhy beznadějně vyprované. Tak vypadají některé dny některých zmrzlinářů. Horké počasí zvyšuje zájem zákazníků, tak víc zmrzliny nabídneme ve večerním radiožurnálu.

0: Dnes padaly teplotní rekordy, no a horké dny vybízí lidi k ochlazení. Pro ty, kteří se nedostanou k vodě, bývá nejrychlejším způsobem zmrzlina. Prodejny ve všech městech, obcích i u silnice vidují zvýšený zájem zákazníků a taky se u nich tvoří docela dlouhé fronty.
1: Zastavuji u prodejny zmrzliny ve Výlanci, tedy na hlavní trase mezi Jihlavou a Znojmem. Zbývá tady poslední parkovací místo a u okénka se tvoří fronta.
2: Většinou, když je do takhle dopoledne, jenom jako, když je čas, že jako...
1: A vybíráte třeba i podle těch příchutí, nebo berete vždycky, co je?
2: Většinou podle příchutí, protože třeba děti nemůžou oříšky, takže je dobrý, že tam je třeba i ten sorbet a tak, takže to je pro nás úplně ideální.
1: Paní Mirka kupuje u okénka zmrzlinu pro svou dceru a další si bere do krabičky sebou domů do mrazáku. Podle provozní Martiny Mokré chodí lidé skutečně hned od otevření.
3: Upřímně je to blázinec, jako lidi chodí mrak, vlastně jakoby na konec fronty většinou vidíme až tak třeba kolem 7. hodiny.
1: A já teď teda koukám, tady máte přeškrtanou kompletně psí zmrzlinu.
3: Máme, no, dostáváme, jako snažíme se každý den doskladňovat tu psí zmrzku, ale bohužel jde tak na odbyt, že prostě jako většinou ve čtvrtek naskladníme a po víkendu vlastně jako nemáme, jo.
1: Vysvětluje Martina Mokrá, že zatímco pochutinu pro lidi denně připravují a její tak dostatek, zmrzlina pro psy, kterou si nechávají dovážet, vždy rychle zmizí. U okénka staví hlavně řidiči nebo cyklisti. Naopak třeba zmrzlinárna na Masarykově náměstí v Jihlavě má hlavně místní klientelu.
4: My jsme vlastně dříve měli návaly hlavně spíš odpoledne, třeba okolo 3., 4. hodiny, jak všichni jdou ze školy, z práce, takhle, ale už teďkom vlastně o té 11., kdy otvíráme, tak už tady máme fakt nával a každou chvíli sem chodí lidi.
1: Vysvětluje paní Lenka, která za pultem chystá zmrzliny do kelímku i do kornoutů, že po oteplení v posledních dnech chodí lidé prakticky pořád. Prodejny zmrzliny už jsou otevřené i v menších obcích mimo hlavní silnice. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je půlnoc. A připravené jsou hlavní zprávy.
1: Zástupci lidskoprávních a protidrogových organizací odešli ze schůzky na vládě předčasně, nesouhlasí s chystanými změnami. Ministr životního prostředí Červený jedná v Bruselu o uvolnění emisních pravidel pro těžký průmysl. Fotbalisté Slovácka na úvod baráže o šance ligu zvítězili na hřišti Artisu Brno 4-1 a dnes bude jasno až polojasno, teploty až 25 stupňů. Je čtvrtek 28. května. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Zástupci lidskoprávních a protidrogových organizací dál odmítají přesun agent z úřadu vlády na ministerstva. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO je dnes nepřesvědčil, že bude změna přínosem. Někteří odešli z jednání na úřadu vlády předčasně.
3: Schůzka ve Strakově akademii trvala zhruba 2 hodiny. První zúčastnění ji ale začali opouštět po první půl hodině. Mezi nimi například expertka na drogovou problematiku Jana Michajlidu.
4: Nemysleli jsme si, že budeme posazeni do sálu a dostaneme frontální přednášku na téma, proč je to vlastně skvělý nápad a proč bychom měli se radovat a ne si stěžovat.
3: Jednání se zúčastnili i někteří ministři. Například šéf rezortu spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO slibuje, že nadrezortní koordinace jednotlivých agent zůstane zachována.
5: Tím, že ti úředníci přejdou na ministerstva z úřadu vlády, tak budou stále stejní úředníci a budou mít stále stejnou možnost uplatnit své námitky v připomínkovém řízení.
3: Premiér Babiš má výhrady organizací posoudit do konce týdne. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Vedení České televize a Českého rozhlasu vyzvalo premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO ke stažení 2 návrhů mediálních zákonů. Varují před ohrožením fungování a nezávislosti obou médií. Babiš na jejich dopis odpověděl, že vláda chce naplnit programové prohlášení a zrušit poplatky.
6: Ředitelé obou médií požadují zastavení projednávání poslanecké novely, která ruší poplatky pro lidi nad 75 let, i návrhu zákona, který zruší poplatky pro všechny. Chtějí taky odbornou debatu, říká generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
7: A aby byla zřízena skupina, která by byla složená nejen ze zástupců, tedy médií obou, ale zároveň také z odborníků, expertů.
6: Pracovní skupina k novelám podle premiéra Andreje Babiše z ANO vznikne. To potvrdil i ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
8: Zbavíme obyvatele poplatků a převedeme mediální poplatky pod platbu ze státního rozpočtu.
6: Ke stažení návrhu podle Šťastného není důvod. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
1: Spojené státy ještě nejsou spokojené s návrhem dohody s Íránem. Americký prezident Donald Trump to řekl poté, co Teherán představil společné memorandum, které mimo jiné počítá s otevřením Hormuzského průlivu. Dokument zmiňuje, že Írán průliv do 30 dnů zprůjezdní, a to výměnou za uvolnění americké blokády přístavů v Íránu.
9: Plavbu strategickou úžinou by pak kontroloval Írán společně s Ománem. Pravost návrhu memoranda ale Bílý dům odmítá. Podle Trumpa jednání ještě neskončilo. Zdůraznil, že po uzavření dohody musí zůstat Hormuzský průliv otevřený všem, protože mezinárodní vody nemůže nikdo kontrolovat. Spojené státy ale chtějí na volný průjezd komerčních lodí dohlížet. Trump zároveň odmítl, že by zvažoval zmírnění sankcí vůči Teheránu. Obě strany přitom o víkendu avizovaly, že dohoda o cestě k ukončení konfliktu je z velké části dojednaná. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: O ochraně těžkého průmyslu v Evropě jedná v Bruselu ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů s eurokomisařem pro klima Wopke Hoekstrou. Česko společně s dalšími 5 státy prosazuje zachování bezplatného přidělování povolenek pro vypouštění emisí CO2.
10: Energeticky náročnému průmyslu v Evropě, jako je sklářství, chemický průmysl či ocelářství, hrozí podle Červeného ztráta konkurenceschopnosti, zejména v současné době, kdy ceny energií rostou v důsledku války na Blízkém východě. Červený uvedl, že eurokomisaři představí situaci v Česku.
11: Naším cílem, jak jste konec konců sám zhrnul pomocí ostatních států, je samozřejmě udržet energeticky náročná odvětví na území Evropské unie a naše firmy na tuzemském trhu. Železárny si musíme udržet. Chemický průmysl si musíme udržet.
10: Úpravu systému ETS 1 má Evropská komise představit v polovině července. Červený s eurokomisařem Hoekstrou jedná také o možném odkladu nových evropských pravidel pro nakládání s odpady. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Česko a Estonsko by měly investovat do rozvoje nových technologií. V Tallinu se na tom shodli prezidenti obou zemí Petr Pavel a Alkar Karis. Ten zdůraznil, že se evropské státy musí připravit na budoucí mírová jednání mezi Ruskem a Ukrajinou a zaujmout stejný postoj k podmínkám možného míru.
12: Rusko je a bude největší hrozbou pro pobaltské státy, shodli se prezidenti Česka a Estonska během jednání v Tallinu. Důkazem toho jsou téměř každodenní hybridní útoky vedené Ruskem proti státům východního křídla NATO.
13: Na toto narušení bezpečnosti reagujeme koordinovaně, nejen spoluprací našich armád, ale taky spoluprací našich technologických společností.
12: Řekl prezident Petr Pavel po jednání s prezidentem Estonska Alarem Karisem. Ten ocenil českou účast v misi Severoatlantické aliance pro sledování a obranu pobaltského vzdušného prostoru.

0: horkých dnech.
1: V domově se starají celkem o 120 klientů a někteří si podobně jako paní Holanová teplé počasí pochvalují.
2: Trošku takhle to polední slunce, kdybych tam měla být, musím mít něco na hlavě, pak je to dobrý.
1: Z Klašterce na to ohří Lucie Hejzlová, Radiožurnál.
3: Ve Zlíně dnes začne 660. ročník Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež. Na tamním chodníku slávy přibudou další dvě herecké hvězdy. Své otisky tam zanechají Kristýna Badinková-Nováková a Martin Písařík. Herečka se proslavila už ve 14 letech ve filmu Výchova dívek v Čechách a později také v Pelíšcích. Martin Písařík začínal ve stejném věku ve filmu Městem chodí Mikuláš a dnes patří mezi známé české herce a dabéry. Pokračuje umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová.
4: My to ocenění udílíme osobnostem, které začínaly hrát ve filmu buď jako děti nebo jako velmi mladí a vlastně v té herecké kariéře stále pokračují. A oba dva tito laureáti to bohatě splňují.
3: Festival potrvá do 3. června. Sport. Fotbalisté Slovácka na úvod baráže o účast v příští sezóně šance ligy zvítězili na hřišti Artisu Brno 4-1. Před nedělní odvetou v Uherském Hradišti je tak provoligový tým ve velmi výhodné situaci. Trenér Artisu Romana Nádvorník přibližuje, jak za takového stavu udržet v týmu víru v úspěch.
5: Ukážeme si třeba sestřelit z nějakých takových zajímavých zápasů, že se to dá. Můžeme se kouknout třeba na Ligu mistrů, kdy Liverpool z 3-0 to otočil za druhý poločas na 3-3. Ty věci v té historii jsou a musíme ty hráče mentálně připravit na to, aby tomu věřili a šli do toho zápasu, že se s tím dá ještě něco dělat.
3: Tenisté Jakub Menšík, Karolína Muchová a Marie Bousková postoupili do 3. kola Roland Garros. Menšík zdolal Argentince Navoneho 3-2 na sety. Muchová zvítězila nad Rachimovovou z Uzbekistánu 2-0 a Bousková porazila Britku Jonesovou taky ve dvou sadách. Neuspěl Tomáš Macháč, který prohrál se světovou trojkou Němcem Zverevem 0-3 a taky Sára Bejlek, která podlehla Polce Švojntekové 0-2.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D1 za Ostrovačicemi a zavřená silnice 13 u Karlových Varů. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za Ostrovačicemi havarovalo osobní auto. Následky nehody čekejte na kilometru 176. S opatrností je to průjezdné plynule. Na D1 z Prahy do Brna před odbočkou na Sázavu jeďte opatrně kolem čerpací stanice na 33. kilometru. Zasahuje tam do pruhu pro pomalá vozidla nepojízdné auto. U Karlových Varů je uzavřená silnice 13 do Chomutova. Uklízí se tam po nehodě dvou osobních aut. Místo můžete objíždět přes Dalovice a Sadov. V Praze je dnes v noci oboustranně uzavřený Strahovský tunel. Jde o plánovanou akci, údržbu a taktické cvičení. Mají skončit do 5 hodin ráno. A na Semilsku je uzavřená silnice 14 z Jílemnice do Rokytnice nad Jizerou. Mezi Poniklou a Jabloncem nad Jizerou hasiči odklízejí spadlý strom. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes bude jasno až polojasno, na severu a východě přechodně kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 20, na horách nejčastěji kolem 15 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
8: Někteří zástupci lidskoprávních a protidrogových organizací odešli z dnešního jednání s premiérem Babišem a vedoucí úřadu vlády předčasně. Co se na vládních zásazích nezdá odborářům z Agentury pro sociální začleňování, proč chtějí stávkovat? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je Václav Nikl, předseda odboru Agentury pro sociální začleňování. Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: Náš rozhovor natáčíme v 15:30. Někteří vaši kolegové popsali jednání s premiérem jako smutné a nedůstojné. Vy jste se osobně nezúčastnil, máte informace, co se tam dělo?
9: Nezúčastnil jsem se, kuse informace se ke mně dostaly.
8: No a jak to vnímáte?
9: Vnímám to tak, že z mojí zkušenosti seznávám, že se toto stává standardem.
8: Není ta odmítavá reakce na pokus o jednání důkazem, že se dohodnout vaši kolegové nechtějí?
9: Myslíte kolegy z oboru? To si nemyslím. Naopak právě v rámci složení, co jsem vyrozuměl kolegů, kteří tam byli, tak tam byly skutečně kapacity, měli připravené své podklady velice pečlivě. A naopak na místo debaty či diskuze, jak jsem vyrozuměl, protože říkám, nebyl jsem tam, ale jak jsem vyrozuměl,

0: tak se odehrála frontální přednáška, kterou teda vzhledem k profesionalitě a práce ve státní správě považuji za nedůstojnou. Když jdu na jednání, očekávám jednání, kdyby chtěl na přednášku, jdu na přednášku.
1: Ale například zmocenkyně vlády pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková na té dnešní schůzce byla a seděla na pódiu. Neznamená to, že někteří z těch, kteří pomáhají ve vyloučených lokalitách, a je to téma, ke kterému se hned dostaneme, vládní postup schvalují?
0: Nedovolím si soudit, jestli paní zmocněnkyně Fuková pomáhá ve vyloučených lokalitách a nedovolím si soudit, na které straně paní zmocněnkyně je.
1: Na 1. června jste v Agentuře pro sociální začleňování vyhlásili jednodenní stávku. Proč?
0: Ta situace je taková, že dlouhodobě jednání zaměstnavatele podle nás neodpovídá tomu, jaké by mělo být. A pro nás vlastně ten varovný signál nastal už 1. respektive v prosinci, kdy se projednávala systemizace, to je ta organizační změna k 1. že od nového roku. A už tam ty procesy za nás nebyly úplně jako v pořádku, jak by měly být.
1: Dobře, tak to říkáte obecně, můžete být konkrétní?
0: Tak konkrétně jde o to, že v rámci projednávání máme představu za nás takovou, že by mělo být dostatečně dopředu předány podklady, že by na jednání mělo být dostatek prostoru klást a odpovídat dotazy. A případně, že to není, tak jsme zaslali dotazy e-mailovou formou a do dneška ani na tu prosincovou, ani na tu dubnovou systemizaci jsme žádné odpovědi neobdrželi.
1: Je to o interpretaci
0: slova projednání, jo?
1: Jasně, je mi to jasné, chcete, aby s vámi komunikovali, ale na co jste se třeba ptali a na co jste zatím nedostali odpověď?
0: Tak pro nás je teda klíčová ta systemizace, ta změna od 1. dubna, kdy vlastně ministerstvo vykonalo několik zásadních kroků, kde mimo jiné byly zrušeny odbory pro sociální začleňování, odbor bydlení a byly sloučeny do jednoho odboru rozvoje bydlení a soudržnosti, či jak se to jmenuje. Ale věc se má tak, že ta změna nebyla nijak zásadně, respektive nebyla nijak vydiskutována s ani s odborou organizací a dochází k naprosto zásadní změně struktury vedení těch dvou odborů. A ministerstvo to obhajovalo argumenty o zvýšení efektivity, zrušení duplicit, snížení byrokracie. A doptávali jsme se na ty podklady, jestli bychom je mohli dostat, protože samozřejmě zvýšení efektivity je jako jedna věc, to se hodnotí manažersky, ale chtěli ušetřit peníze, že jo. A jestli chceme ušetřit peníze, tak se navyšovaly tabulky, že jo. A mě by zajímalo, samozřejmě, jestli na ty platy máme. Čistě praktická otázka, jo, a ponechám bokem také ty ostatní. Ale na žádnou z těchto odpovědí jsme odpověď nedostali. S tím, že teda budou předloženy úřadu vlády, ale jak jsem vyrozuměl později, ta změna nemá žádnou důvodovou zprávu. Je se takto významná změna v tolika agendách, které se dotýkají zákona o podpoře bydlení, naplňování závazků vůči Evropské unii a nemá to důvodovou zprávu, to mně přijde z mého pohledu jako nepřijatelné.
1: Už dříve jste prohlásil, že vyhlášení stávky vnímáte jako krajní možnost, kdy se zaměstnanci cítí zaměstnavatelem opakovaně zahnáni do bezvýchodné situace. Můžete to vysvětlit?
0: Můžu. Jedna z těch věcí, které se toho týká jako přímo, a to je taková trošku jako analogie už z antiky z Mileckého dialogu, silní dělají, co chtějí a slabí strpí, co musí. A my teď trpíme, co musíme, protože de facto každá z těch změn, být nezákonná, je platná. A teď neříkám, že nezákonná je nebo není, to aby to posoudil někdo jiný.
1: Ale i kdyby byla nezákonná, chcete říct.
0: Tak je nadále platná.
1: Ano.
0: A veskrze se tady z mého pohledu, zase z mého laického pohledu, obchází zákonník práce, zákon o státní službě, protože pokud chcete někoho vyhodit, změníte organizační strukturu, jeho místo vyřadíte a rázem ho můžete propustit bez udání důvodu. To je přímo proti smyslu zákonníku práce i zákona o státní službě, s tím, že děje se to systematicky už jako i za minulých období se to dělo samozřejmě, že takhle si obcházely ty zákony. A teď to za mě dochází do stavu, který už je veskrze nepřijatelný a veskrze jakákoliv revize zákona státní služby či zákonníku práce tomu absolutně jako nepomáhá. Takže je tady nejistota o tom, že kdokoliv bude klást odpor nebo bude mít nějaký svůj názor, který neladí s názorem někoho jiného, může se mu stát, že mu zruší místo, anebo že mu neprodlouží smlouvu. Protože stále u nás máme kolegy, kteří mají opakovaně prodlužované smlouvy, více než jako 3x, a zákonník práce hovoří jasně, že 4. prodloužení má být na dobu neurčitou. I přesto nadále jsme v rámci termínovaných smluv, a některým kolegům končí smlouvy teď v červnu. a nadále ty smlouvy nemají ani na stole.
1: Hmm. Jo, a proto skutečně... je ta stávka 1.6.? Nebo má to nějaký důvod?
0: Ten důvod je chronologický, protože my jsme vlastně od toho dubna apelovali na jednání s paní ministryní, nakonec se za nějakých podivných okolností jedno setkání stalo, nevedlo to nikam k žádnému věcnému výstupu.
1: V čem ty okolnosti byly podivné?
0: Byl podivné v tom, že se to stalo zřejmě na apel pana ministerského předsedy přes kolegu Lukáše Houtka přes SMS-kou diplomaci. Jo? Zase věci, které já jako nerozumím a nedovolím si jako soudit. Ale to jednání veskrze nikam nevedlo. Podklady stále nemáme žádné důvody, nemáme žádné jako vysvětlení. Mm-hmm. A postupně jsme pracovali na tom, že situace se třeba uklidní, třeba se změní přístup zaměstnavatele a ten se veskrze nezměnil. A teď se kumulují další problémy, které si týkají nejenom práce naší. Protože samozřejmě tím, že jsme se začali dívat jinde, zjistili jsme, že ty problémy, jimi trpí de facto všechny rezorty. Trpí s nimi samozřejmě i veřejná služba.
1: Takže máte podporu dalších odborářů ze státní správy?
0: Ano. Jsme v kontaktu s jinými kolegy s tím, že já se musím podívat, abych to řekl adekvátně.
1: Hledáte s kým?
0: Tak... S tím, že aktuálně teda jsme v komunikaci s menší desítkou odborových organizací. Uh-huh. Konkrétně spolupracujeme teď s MŽP, Ministerstvem životního prostředí, s úřadem vlády, s odbory Národního muzea, s odborovým svazem média a očekáváme, že se přidají i další kolegové. S tím, že teda tím jádrem toho problému je, že vidíme, že se tady dějou změny ve státní správě, změny v fungování veřejné služby. A je to jeden z těch termínů, který vlastně akceleroval to naše, nebo urychlil to naše rozhodování, jestli stávkovat, tak ten termín vhodný je teď. A ještě druhým bodem, který s tom váže, je plánovaná změna služebního zákona.
1: Jakou bude mít stávka podobu?
0: Bude to symbolická jednodenní stávka, kde chceme se potkat v Žižkostele, v komunitním centru, a budeme tam mít panel právě s kolegy z jiných odborových organizací a případně jiných jako významných kolegů a chtěli bychom se bavit o tom, jaká má být podoba veřejné služby, případně státní služby a jak bychom si to představovali z té naší strany, co je k tomu potřeba.
1: Jak na činnost agentury dopadly ty změny zavedené od 1. dubna? Co se změnilo především?
0: Tak změnilo se především to, že na místo dvou odborů, kde jeden odbor bydlení a jeden začleňování, máme jeden odbor, jednoho ředitele.
1: Nezní tak nelogicky, má se šetřit.
0: Tím začínáme, místo 11 vedoucích máme 5 a vznikla nám oddělení, kde máme vedoucí, který má pod sebou přes 40 lidí. Jo, podle mě nelze efektivně vést jako 40 lidí. A samozřejmě to je ten směr jako vedení. Že? A prakticky... Aktuálně v lokalitách se nemění nic zásadního, kromě toho, že nám odcházejí kolegové, což znamená, že služba v lokalitě se musí buď to utlumit, nebo nahradit někým jiným. Odchází nám odborné kapacity, takže pokud jsme poskytovali službu odborného rázu, kolega nám odešel, my nikoho jiného nemáme, nemůžeme tu službu poskytovat logicky v tu chvíli. Že jo?
1: A proto říkáte, že ta reorganizace agendu vlastně paralyzovala?
0: Mimo jiné ano, protože tak vlastně udržujeme tu práci, kterou máme, ale samozřejmě byť se stávající pověřené vedení velice snaží a já jsem rád, že vzali věc za svou a chtějí tu agendu udržet, podle mě nelze nahradit jako práci tolika lidí, kteří předtím byli odejti tím týmem, který to převzal a případně s tím, že nám se ten tým jako snižuje. A s tím, že někteří kolegové odešli de facto i hned, někteří si aktivně hledají zaměstnání a jakmile budou moci, tak odejdou v tu chvíli.
1: No a jak tedy teď funguje spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj?
0: To spolupráci máme korektní, troufám si říct. Můžeme se de facto obrátit jako se vším, nadále fungují jako ty standardní kanály, avšak pokud jde o ty organizační změny, tak tam to za nás je stále jako nedostatečné v tomto kontextu, kdy podklady chodí na poslední chvíli, nechodí k ním zdůvodnění. De facto za mě se nejedná o projednání, ale o informování, což jsou zase takové jako právní jako výrazy. A ministerstvo volí postupně jako rétoriku, která za nás není úplně jako přijatelná, ve stylu, že si došlápne na některé problémové zaměstnance a to mi nepřijde, že by situaci jakkoliv jako uklidňovalo, proto i ta rétorika byla součástí těch našich požadavků, aby jsme k sobě hovořili o něco jinak.
1: Předseda odboru agentury pro sociální začleňování Václav Nykl je hostem 20 minut Radiožurnálu. Agentura pro sociální začleňování vznikla v roce 2008, pomáhá ve vyloučených lokalitách řešit segregaci ve školství, nezaměstnanost, prevenci kriminality, zadluženost nebo v posledních letech také narůstající problémy s dostupným bydlením, kde všude?
0: To je těžká otázka, těch obcí skutečně mnoho. Konkrétní výčet máme na webu, to můžu říct, ale je to od Aše až po ten nejvýchodnější kus republiky. My spolupracujeme s obcemi, které s námi spolupracovat chtějí. Je to na dobrovolné bázi formou memorand, že já jsem nejvíc pohybuji v Ústeckém kraji, který zároveň je i jedním z těch nejvíc zatížených jako regionů a tam těch obcí máme i nejvíce, jako logicky. Ale jsou to desítky obcí v rámci intenzivního přístupu a potom menší jednotky obcí či menší desítky obcí v rámci jako poradenství.
1: Bývalý minister pro místní rozvoj Ivan Bartoš za Piráty pro server Romea.cz označil postup vedení ministerstva za destruktivní. Plán je podle něj jasný, zničit agenturu pro sociální začleňování, která má v mnoha regionech jako jediná potřebné znalosti i síti lidí a snaží se řešit situaci tam, kde už ostatní rezignovali. Tak to jsou jeho slova. Proč by ale měl mít stát na něčem takovém zájem?
0: Tak těch důvodů je několik, jo. A jeden z nich je ryze praktický, protože vlastně bývalá agentura, protože vlastně dneska už nesmíme říkat slovo agentura. Mm-hmm. To bylo zakázáno první, že slovo agentura se používat nesmí, takže...
1: Takže odbor bydlení...
0: To si zapíšme za uši, přesně.
1: Tedy odbor rozvoje bydlení a soudržnosti.
0: A nebo bývalá agentura, jak tomu chceme říkat, pomáhá obcím a partnerům v tom, aby se lépe vypořádali se situací, která se u nich vyskytla konkrétně na té obci. Hmm. Takže máme nějaké přímou podporu pro obce, které se potýkají s tím strukturálním problémem, který je velice komplexní a obtížný. De facto není v republice jiný aktér, který by byl schopný poskytnout tuhle šíři služeb, tuhle šíři poradenství, tuhle šíři sítí, která je schopná té obci nabídnout reálné a ověřené fungující modely, jak se s tím může vypořádat. Případně jsme, doufám, že nadále kompetentní k tomu upozornit na legislativní změny a díry v zákonech, jak by ty věci bylo možné dělat o něco jinak. Hmm. To je jako ryze praktický k obcím. Vedle toho máme jako sekundární cílovou skupinu, jako těch, které se dotýká nepřímo. My nepracujeme s cílovou skupinou, to je důležité jako zmínit. My nezačleníme konkrétní lidi, ale ta naše činnost a ta spolupráce s obcí a zvýšení efektivity té obce může vést k tomu a často vede k tomu, že ti lidé najdou bydlení. Tedy bydlí levněji, jasně, že chodí do práce, rozumím, když platí daně.
1: Rozumím tomu, jaké máte cíle a úkoly, ale otázka směřovala k tomu, proč by to, co popsal Ivan Bartoš, mělo být v zájmu státní správy destruovat takový systém, který podle všeho funguje.
0: Takhle, proč by měl být v zájmu, to k tomu já nerozumím, popravdě. Nejsem si jistý, proč by zájmem mělo být tu agendu snižovat, protože de facto to je věcné kritiky, která na nás je, úplně tolik jako není. Spíše to kritika, která se týká způsobu financování, způsobu fungování a jsou tady naprosto rozdílné směry, kde někteří by si přáli, aby práce s námi byla závazná a právně vymahatelná. Logicky obce nechtějí, aby spolupráce s námi byla závazná a právně vymahatelná. Takže spíš tady není úplně shoda o tom, jak by to mělo vypadat.
1: Například podle aktivisty Miroslava Brože agentura v té dosavadní podobě nedokázala dostatečně naplňovat ty své cíle ani prosazovat systémové změny, které by vedly ke zlepšení situace v sociálně vyloučených komunitách. Připouštíte to?
0: S tím si dovolím nesouhlasit a o tom dobře hovoří evaluace a vyhodnocení, která na nás byla jako zpracována i externími partnery. Znám několik konkrétních příkladů, se to velice dobře daří, ale zase já jsem rámovan mým kontextem a tím, co jsem já zažil. Nedovolím si hodnotit systémově, od toho máme ty externí evaluace.
1: Ředitel platformy Romano.net Michal Miko upozornil, že přítomnost agentury v sociálně vyloučených lokalitách ještě neznamená automaticky efektivní pomoc. Souhlasíte?
0: Naprosto, protože my jsme vázaní tím memorandem. Memorandum je de facto měkký právní akt, který se jednostranně vypoví kdykoliv. Vždy záleží na vůli konkrétní obce, konkrétních partnerů a my jsme schopni je v tom podpořit a případně jim přinést jak prostředky, tak odborné znalosti, tak další podporu, aby se jim to dařilo dělat efektivněji. Případně jim přinášíme úplně nové modely pro ně, jakým způsobem se vypasovat s konkrétním problémem. Jsme schopni ten problém zmapovat, navrhnout řešení, uvést do realizace, podpořit ve vyhodnocení.
1: Ředitelka Ergo Network Gabriela Hrabaňová upozornila, že je zásadní, aby stát respektoval zkušenosti Romů a zapojoval je do rozhodování, které se jich přímo týká. To se dosud nedělo?
0: Nedovolím si soudit. Zástupci romské národnosti jsou členy mnoha orgánů, včetně monitorovací výboru agentury, když teda, těžko říct, si můžeme říkat agentury dneska, když tak se ten orgán jmenuje. Hmm. Případně jsou členy i samozřejmě samospráv, jsou členy zastupitelstev, jsou členy skupin pracovních i odborných. V kolektivu máme několik zástupců národnosti. Nejsem si jistý, jak bych tohle jako hodnotil tedy konkrétně. Samozřejmě nejlepší bylo podívat se, kolik reálně bylo zasláno přihlášek o zaměstnání u nás.
1: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu. Hostem je Václav Nykl, předseda odboru Agentury pro sociální začleňování. Ministerstvo pro místní rozvoj, pod nějž ta bývalá agentura pro sociální začleňování spadala, nedávno propustilo 8 vedoucích pracovníků agentury, včetně jejího dosavadního ředitele Martina Šimáčka. Ten důvod byl jaký? To, o čem jsme mluvili na počátku, úspora?
0: Deklarované důvody, duplicity, úspora, zvýšení efektivity, snížení byrokracie.
1: A je pravda, že se to dozvěděli den předtím, než jim skončil pracovní úvazek?
0: Pokud je mi známo, a já ten kontext nemám úplně přesně, pan ředitel s tím byl obeznámen o něco dříve, než to bylo ukončeno, ovšem mám kolegy, u kterých mám doloženo, že to věděli ten den, kdy k tomu došlo. A ještě v samotném dokumentu těch změn byly chyby, že kolegové měli být přesunuty někam, kam přesunuti být neměli, špatná čísla pozic, špatné číslo odboru a podobně.
1: Kontinuita agendy i rozpracované projekty, jak tedy tvrdí Ministerstvo pro místní rozvoj, budou pokračovat?
0: Tak já jsem přesvědčen, že ano. Projekty, jako o tom hovoří vedení ministerstva, projekty budou pokračovat, projekty budou ukončeny, projekty budou uzavřeny. A to si myslím, že když to vyposlechneme do detailu, odpovídá realitě. Samozřejmě je zde riziko, že se nepodaří naplnit milníky některých projektů a ty projekty budou ukončeny dříve. S tím, jak kolegové odchází, to riziko samozřejmě roste. Takže nevidím vůli ministerstva v tom, že by chtělo agendu projektu ukončit. Ovšem jsou zde rizika, že se to možná ukončí sama anebo doběhne bez nějakého jakéhokoliv jako následného pokračování.
1: Ten nově vytvořený odbor bydlení a soudržnosti má teď 116 zaměstnanců, má správné informace?
0: Má 16 systemizovaných míst. Konkrétní počet zaměstnanců vám bohužel nemůžu říct, protože ho nevím.
1: A kolik tady z nich je organizováno v odborech?
0: My v naší odborové organizaci, protože na ministerstvu jsme dvě odborové organizace, je tam státní v rámci odboru státních zaměstnanců, OSSOO, pardon, kolegům, zapomněl jsem vaši zkratku. A konkrétně u nás máme, pokud se nemýlím, 50 zaměstnanců v odborech, které jsou zároveň zaměstnání na ministerstvu.
1: A jaký je tedy konkrétní cíl vaší stávky 1.6.?
0: Tak my jsme ty cíle popsali vlastně v rámci toho požadavku, ale konkrétně bychom byli rádi, pokud by se změnil ten systém organizačních změn a pokud by bychom mohli pracovat v nějaké, řekněme, větší jistotě. Protože aktuálně práce na ministerstvu, jak se dříve říkalo ve státním správě, tam sice jsou menší peníze, za to je jistota, tak menší peníze je pravda a ta jistota pravda není. My jistotu práce nemáme. A velice rádi bychom tu jistotu práce měli, protože podstatná část kolegů tu agendu dělá, protože baví, zajímá, chtějí pracovat pro stát, baví je ta agenda.
1: Navzdory tomu, že třeba ty platy jsou menší než...
0: Navzdory tomu, přesně.
1: Dobře, ale já se ptám na nějaké hmatatelné výsledky. Pokud jich nedosáhnete, co potom?
0: Tak to jednodenní symbolická stávka je první z série, pokud se ty věci nezmění v systémové rovině. Takže samozřejmě my chceme nasát i zkušenosti jiných odborových organizací a jejich kolegů a pokud možno koordinovaně pracovat na tom, aby státní správa a veřejná služba v naší republice skutečně měla svou hodnotu, aby zaměstnanci měli své jistoty, aby byla profesionální, zodpovědná, předvídatelná a aby pro ten stát skutečně odváděla tu práci, kterou ten stát potřebuje. To jsou ty jako rámcové cíle, ale my potřebujeme naprosto prakticky vědět, že to zaměstnání, co mám na dobu určitou či neurčitou, že mě organizačně nezměněj, nevyloučení z toho zaměstnání, případně, že budeme dodržovat zákoník práce a po třetím prodloužení budeme mít na dobu neurčitou.
1: Stávkujete i proti oslabování práv zaměstnanců. Proč se obáváte chystaných změn služebního zákona?
0: Protože usnadňuje celkově odchody těch zaměstnanců ze státní správy. Jo, to aktuálně, já teda nejsem ve službě, to je potřeba jako předsunout, já jsem v pracovním poměru, takže mě konkrétně se to netýká, ale kolegů ve službě se to týká velice, protože aktuálně, pokud vám místo zruší, spadáte takto do bazénu, následně vám zaměstnavatel musí nabízet jiné alternativní pozice a je zde jistá systémová šance na to, že ten odborník v té státní správě zůstane a nadále bude poskytovat tu jeho odbornost. V případě, že ten systém zjednodušíme, tak skutečně z seznamu zaměstnanců je trhací kalendář. A kdo se nám nelíbí nebo nějakým způsobem nevyhovuje, tak se jednoduše zbavíme. A jediný, kdo to doplatí, bude stát a samozřejmě občané.
1: Vláda sice oznámila přesun většiny odborných týmů z úřadu vlády na jednotlivá ministerstva, ale v posledních dnech plán upravuje. Víte jak?
0: Nemám jediné ponětí a nejsem si jistý, že autor z něj neví jak.
1: A je jasné, kdo tedy rozhoduje, jaký vliv má přitom vedoucí úřadu vlády Tinde Barta?
0: To je těžká otázka, na kterou bohužel odpověď nemám. Co jsem načerpal, změny pochází z úřadu vlády, ale kdo rozhoduje, na základě čeho, jestli k tomu nějaký podklad, předpokládám, že není, je absolutně jako neznámé.
1: Takže stále přes všechny ty apely, o kterých jste mluvil a žádosti, ta nekomunikace trvá?
0: To je to komplikované. Komunikace trvá, ovšem ta komunikace nemá ten obsah, který my potřebujeme. Jo, to, že se s námi sejdou a zopakují nám ty fráze, které nám řekli, a že nám řeknou opět, že to je zvýšení efektivity, ale nadále nemáme žádný podklad, žádnou analýzu, důvodovou zprávu, jakékoliv vyhodnocení dopadů, to prostě neexistuje. Takže dostáváme prázdné fráze, komunikace běží, za mě je vyprázdněná a možná je to pěkné pro Lidlská či média, že hezky komunikujeme ven, ale nemá to tu hloubku a my tu hloubku potřebujeme. Děláme profesionální odbornou práci, že jo?
1: No to ten nový odbor rozvoje bydlení a soudržnosti má být efektivnější, má přinést finanční úspory, asi 5 milionů korun, jestli jsem správně četl, a zruší ty duplicitní pozice, kdybych jste o tom mluvil. Připouštíte, že to tak může být, že to skutečně přinese tento efekt?
0: V teorii ano. V praxi už teď vím, že u některých kolegů ministerstvo, dneska se to říká, uspořilo inverzní částku, tedy, že za to ukončení de facto ještě státní rozpočet zaplatí víc, než kdyby tomu bylo jako v jiném případě. Takže těžko se mi to soudí, těžko se mi to odhaduje zároveň, protože neexistuje žádný podklad. A to je přesně ten důvod. Každý máme svoji perspektivu. A já jakožto předseda odborové organizace, jedna z těch mých požadavků je, abych já měl ty podklady, abych mohl vyhodnotit, jestli to je pravda, nebo není pravda, jestli bude na platy, jestli bude na odměny, jestli máme očekávat další propouštění. Protože jestli nemáme na platy do konce roku, je evidentní, že někdo musí z kola ven, že jo. A otázka je, jak se tomu postaví zase zaměstnavatel. A o efektivitě si nedovolím soudit, protože ilustrace podle mě nemůže jeden vedoucí vést 40 lidí efektivně. To prostě není možný.
1: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s Václavem Niklem, předsedou odborů Agentury pro sociální začleňování. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
0: Děkuji. 1.6. Jiří Kostel, kdyby se nudili, přijďte za námi.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: A 4 minuty po půl jedné už jsou v nočním Radiožurnálu připravené zprávy. A ve studiu Monika Chmilová.
4: Izraelská armáda vyzvala obyvatele jižního Libanonu k evakuaci na sever od řeky Zahraný. Území směrem na jih považuje za bojovou zónu. Informovala o tom agentura AFP. Řeka leží asi 45 kilometrů od hranic s Izraelem. Armáda tak rozšířila už dřív oznámené evakuační výzvy. Poslední se týkala historického pobřežního města Týr, včetně palestinských uprchlických táborů a okolních vesnic. Předtím města Nabatija a poté Izrael zahájil bombardování. Španělský premiér Pedro Sánchez odmítl výzvu opozice k předčasným volbám. Zároveň znovu vyjádřil podporu expremiérovi ze své socialistické strany Josému Luisi Zapaterovi, který čelí od minulého týdne obvinění ze zneužití vlivu a praní špinavých peněz. Zapatero obvinění odmítá. Španělská policie včera prohledala madridské sídlo vládnoucí socialistické strany. Podle španělských médií zřejmě razie souvisí s kauzou dvou bývalých politiků. Poslanci napoprvé nezvolili Barboru Urbanovou z hnutí STAN místopředsedkyní sněmovny. V tajné volbě byla jediným kandidátem, získala 70 hlasů, potřebovala by jich ale alespoň 85. Druhé kolo bude v dalších dnech. Poslední volné místo ve vedení dolní komory tak dál zůstává neobsazené. Opoziční hnutí STAN navrhlo Urbanovou poté, co čtyřikrát neuspěl jeho předseda a bývalý ministr vnitra Vít Rakušan. A v archeoparku pravěku ve Všestarech na Hradecku vznikla replika nejstarší pravěké studny v Evropě. Archeologové ji vybudovali podle původních archeologických nálezů z ostrova na Chrudimsku s využitím tradičních postupů. Studnu starou více než 7000 let objevili při výzkumu na trase dálnice D35.
2: Sport.
4: Beachvolejbalistky Markéta Svozilová s Marií Sárou Štochlovou zahájily turnaj pro Tour Elite v Ostravě dvousetovou porážkou s obhajkyněmi prvenství Tamilou a Viktorií z Brazílie. Úvodní zápasy ve skupině v areálu v Dolních Vítkovicích prohrály i další české dvojce. Sestry Pavelkovy, Newshaferová s Meixnerovou a Dvorníková s Kleiblovou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehody na D1 za Ostrovačicemi i na 13C u Karlových Varů. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na nehodu za Ostrovačicemi. Na kilometru 176 havarovalo osobní auto. S opatrností projedete bez výrazného zdržení. Na D1 tentokrát z Prahy do Brna opatrně za odbočkou do Jihlavy. Na kilometru 116 stojí porouchané vozidlo. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště čekejte omezení v Lochkovském tunelu. Je tam uzavřený pravý pruh kvůli práci na vozovce za tunelem, projíždí se plynule. V Praze pokračuje noční uzavírka Strahovského tunelu. Kvůli údržbě a taktickému cvičení jsou uzavřené oba směry, a to až do 5 hodin ráno. A silnice 13 zůstává uzavřená za Karlovými Vary do Chomutova. A provoz blokují následky srážky dvou osobních aut. Objíždět se dá přes Dalovice a Sadov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes bude jasno až polojasno, na severu a východě přechodně kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 20, na horách nejčastěji kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
3: A já vám ze studia přeji příjemnou čtvrteční noc. Čeští hokejisté obsadili v základní skupině třetí místo a na čtvrtfinále s Finskem se stěhují do Curychu. Stěhování ale řeší podstatně méně než to, jak navázat na zlepšený výkon, který předvedli v posledním utkání s Kanadou. Více už za chvíli.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Čeští hokejisté na závěr skupiny prohráli s Kanadou 2-3 a v základní skupině skončili třetí. Ve čtvrtfinále se dnes od 16:20 utkají s Finskem. Češi si i přes porážku dokázali udobřit fanoušky, kteří na ně pískali během předchozího zápasu s Norskem.
1: Ty lidi to potřebujou prostě cítit, že prostě makáme, že hrajeme srdcem pro Česko a to je to nejdůležitější a když budeme bojovat, tak oni nás budou podporovat.
2: Věří brankář Dominik Pavlát. Národní tým sice s Kanadou prohrál, ale jeho výkon byl výrazně lepší než v předchozích duelech. Bojovnost a vysoké tempo ale dokázali hráči udržet hlavně v prvních dvou třetinách a to by se ve čtvrtfinále mohlo vymstít.
3: Je to rozhodně lepší, ale my se budeme soustředit na tu třetí třetinu a budeme hlavně dělat všechno pro to, aby jsme takovýhle tempo dokázali vydržet tři třetiny a pokud se z toho tempa poleví na střídání, tak co nejrychleji se k tomu vrátit.
2: Nabádá obránce Marek Alšer a je mnohem víc věcí, které může český celek přenést ze zápasu s Kanadou do čtvrtfinálového utkání s Finskem.
4: Zase si ukážeme věci, na kterých musíme pracovat, ve kterých být lepší. Ukážeme si věci, co jsme dělali dobře, aby jsme věděli, co prostě platí a jsme věděli, že když děláme ty dobré věci a jedna lajna za druhou, tak to nese ty výsledky. Že tohle si přenést do čtvrtfinále a se stejným nastavením nastoupit do toho zápasu.
2: Říká Lukáš Sedlák. K zápasu s Finskem nastoupí Češi v novém prostředí. Skončili totiž až třetí ve skupině a tak se musí přesunout do Curychu. O možnost zůstat i pro čtvrtfinále přišli definitivně až v utkání s Kanadou. Zdálo by se, že právě to by mohlo českým hráčům vadit, ale útočník Ondřej Beránek si myslí něco jiného.
5: Tak ono to je asi jedno, stejně bychom museli cestovat taky tak.
6: Já jako trenér musím říct, že jestli budeme tady nebo ne, no tak potom vlastně nehraje vůbec žádnou roli jako pro nás, ne pro trenéry. Samozřejmě pro hráče to může být jako malinká komplikace, ale pokud k tomu přistupují tak, jak říká Berry, tak jenom dobře.
2: Pochvaluje si trenér Radim Rulík odpověď Ondřeje Beránka. Z těch pár slov lze totiž vyčíst velké sebevědomí i odhodlání klíčový zápas turnaje zvládnout a postoupit do semifinále. O něj se střetnou Češi s Finy ve čtvrtek od 16:20. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I po celou noc.

0: host Radiožurnálu.
1: Divadlo Letí slaví 20 let a s Českým rozhlasem Vltava proto dalo dohromady ochutnávku krátkých her ze své tvorby, takzvaná Dramatapas. I tyto divadelní jednohubky na Radiožurnálu představí režisér Tomáš Rályš. Jak si vlastně divadelní scénář rozumí s rozhlasovým zpracováním? Může být zvuk pro diváckou představivost někdy silnější než samotné jeviště? Tomáš Rályš bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Jedna hodina. Zprávy připravila Monika Chmilová.
3: Senioři budou moct ukončit penzijní spoření bez pokuty. Novela zákona prošla sněmovnou. Izraelský nálet zabil vojenského velitele Hamásu v Gaze. Ve funkci byl týden. České hokejisty čeká čtvrtfinále mistrovství světa s Finskem. A dnes bude jasno až polojasno s teplotami až 25 stupňů.
0: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
3: Důchodci budou nejspíš moct předčasně ukončit penzijní spoření bez sankce, rozhodli o tom poslanci. Týkalo by se to seniorů, kteří si spoření založili před rokem 2023. Návrh koaličních poslanců reaguje na zrušení státní podpory pro důchodce, o čemž kvůli úsporám rozhodla předchozí vláda Petra Fialy z ODS. Důchodci, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo dokonce o vlastní peníze, by navíc mohli získat i kompenzaci. Normu teď posoudí Senát. Opatrovnické soudy by nově mohly povinně posuzovat odebrání práv násilným rodičům. Počítá s tím novela ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO. Úprava teď míří do připomínkového řízení. Soudci by omezení rodičovských povinností měli posuzovat u všech případů s domácím násilím. Tejc navrhuje, aby změna platila od příštího ledna.
4: Stejně tak chceme, aby soudy měly jasný návod, co je nejlepším zájmem dítěte. Nejen, aby to byly věci, které se týkají jeho rozvoje, ale také bezpečí. A to si myslím, že je věc, která v zákoně chyběla, která je nutné i tam promítnout, tak aby se neopakovaly případy, jako byl například případ Viktorky.
3: Tříletou Viktorku letos v březnu zavraždil její otec, kterému ji soud svěřil do péče i přes varování pěstounů. Palestinské radikální hnutí Hamás potvrdilo smrt svého vojenského velitele v pásmu Gazy Muhammada Audeho. Už dříve o jeho zabití informovala izraelská armáda. Aude byl do funkce jmenovaný teprve před týdnem, kdy nahradil Izadína Hadáda. Toho izraelská armáda zabila v půlce května. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu a ministr obrany Izrael Katz v prohlášení dodali, že Aude byl jedním z vůdců teroristického útoku na Izrael v říjnu 2023. Mezinárodní tým vědců z Plzně a bavorského Regensburgu představil novou pomůcku pro trénink pánevního dna. Zařízení dokáže bez nutnosti invazivních vyšetření rozpoznat, jestli žena zapojuje správné svaly. Právě díky posilování pánevního dna je pak možné předejít třeba inkontinenci nebo komplikacím při porodu, říká Jan Vychytil z Výzkumného centra nových technologií Západočeské univerzity v Plzni.
5: Ten přístroj vypadá jako kalhotky, je to nositelné zařízení, na kterém jsou senzory a ty senzory nám zaznamenávají pohyb oblasti hráze a pohyb kostrče, což vlastně pohyb těchto dvou oblastí nám detekuje, zda dochází nebo nedochází skutečně ke kontrakcím svalů pánevního dna.
3: Vývojový tým teď hledá investora pro uvedení pomůcky na trh.
0: Sport.
3: České hokejisty čeká čtvrtfinále mistrovství světa ve Švýcarsku. Během volného dne se přesunuli z Friburgu, kde odehráli skupinu turnaje, do Curychu. Program národního týmu po úterní večerní porážce s Kanadou popisuje útočník Lukáš Sedlák.
6: Já myslím, že jsme si všichni trošku přispali. Spoustu z nás se dostalo do postele pozdě večer. Já nevím, kolem třetí, čtvrtý, možná někdo ještě později, takže jsme se trošku vyspali ráno a jenom jsme si dali snídaní a vyrazili jsme. Nic hroznýho, hodina a půl autobusem nebo kolik, takže docela v pohodě.
3: Čtvrtfinále mistrovství světa mezi Českem a Finskem začne v 16 hodin a 20 minut v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D1 za Jihlavou a zavřená silnice 13 u Karlových Varů. Na dálnici D1 zvyšte pozornost ve směru z Prahy do Brna. Za sjezdem do Jihlavy na kilometru 115 pojedete kolem porouchaného vozidla. Na D1 z Ostravy do Brna zvyšte opatrnost za Přerovem. před odbočkou na dálnice do Břeclavy a směr Vsetín na kilometru 168 stojí nákladní auto po požáru kola. Odstavný pruh je uzavřený a místo je označené světelnou šipkou. Následky nehody u Karlových Varů blokují obousměrně provoz na silnici 13 do Chomutova. Uklízí se tam po srážce dvou osobních aut. Objíždět je možné přes Dalovice a Sadov. A v Praze dnes v noci neprojedete Strahovským tunelem. Kvůli údržbě jsou uzavřené oba směry a práce tam skončí do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme jasno až polojasno, na severu a východě přechodně kupovitou oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 20, na horách nejčastěji kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
7: Miroslav Hlaváč se nejspíš stane nástupcem Karla Řehky v čele České armády. Jeho nominaci včera projednal sněmovní výbor pro obranu, teď míří k prezidentovi. Podrobnosti k tomu řekneme už za pár minut.
1: Noční radiožurnál
0: a Petr Zajíček.

0: Českou armádu nejspíš povede Miroslav Hlaváč, současný zástupce náčelníka generálního štábu Karla Řehky. Návrh vlády na jeho jmenování včera projednal a schválil sněmovní výbor pro obranu. Teď tak Hlaváče může jmenovat prezident.
1: Pro 16 proti 0, zdrželo se 0. Gratuluji panu generálovi ke 100% shodě.
2: Koaliční i opoziční poslanci ve sněmovním výboru pro obranu se tentokrát jednomyslně shodli a schválili tak vládní návrh na nového šéfa armády.
3: Miroslav Hlaváč patří k nejzkušenějším důstojníkům armády České republiky. Jeho profesní zkušenosti, dlouholetá velitelská praxe i dosavadní působení ve vrcholových funkcích armády České republiky představují plnohodnotné předpoklady pro výkon funkce náčelníka generálního štábu.
2: Představil Miroslava Hlaváče poslancům ministr obrany Jaromír Zuna za SPD, ačkoliv minulý týden pro něj na jednání vlády sám nehlasoval. Tehdy řekl, že vzhledem ke svým zkušenostem z armádního prostředí by si dokázal představit vhodnějšího kandidáta. Hlaváč pak výboru pro obranu popsal svoje priority. Za klíčové považuje podle dohody s NATO dokončit výstavbu těžké brigády.
4: A to zejména zavedením hlavního bojového tanku, bojového vozidla pěchoty a děla NATO. Nejde přitom pouze o pořízení nové techniky, ale o vybudování připravených jednotek, které budou plně v souladu s požadavky a standardy aliance.
2: Další prioritou pro armádu podle Hlaváče bude posílení protivzdušné obrany, to znamená přípravy na přijetí letounů F-35 a taky vybudování protidronové obrany.
4: Mým cílem bude zahájit budování účinného, vícevrstvého a propojeného systému, který dokáže včas hrozby detekovat, vyhodnotit a rychle na ně reagovat.
2: S prioritami poslanci z výboru souhlasili. Opoziční členové se ptali hlavně na financování všech zamýšlených vojenských projektů. Třeba Jana Černochová z ODS.
5: Jakým způsobem zajistí pan ministr Zuna, aby ty věci, které tady byly zmíněny, tak aby byly realizovány. Jakým tempem?
2: Podle Zuny to zatím není jasné. Armáda a ministerstvo obrany teď dokončují koncepci rozvoje armády v dalších letech a s ní i plán pro financování projektů.
3: Příští měsíc bude předložena jak finální verze té koncepce, bude rozhodnuto o té trajektorii financování obrany do roku 2035.
2: Teď bude moct Hlaváče jmenovat náčelníkem generálního štábu prezident. Hrad už dříve uvedl, že Petr Pavel k tomu je připravený. Hlaváč by tak mohl Karla Řehku vystřídat v čele armády na začátku července. Jakub Vejk, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Tak to byl jeden z největších hitů Bonnie Tyler v nočním radiožurnálu. Tisíce diváků usedlo za více než 40 let do zelených kožených křesel v hledišti Nové scény Národního divadla v Praze. A ty jsou už minulostí, protože divadlo od letošního jara prochází kompletní opravou, a to včetně interiérů. Divadelníci ale nechtěli, aby sedadla skončila na smetišti, a tak se rozhodli je darovat studentům uměleckých škol, aby z nich vytvořili nějaké nové věci k novému použití.
1: Kluci v podstatě mají ostrý nůž, který je určený na kůži, a tu kůži se snaží z těch sedaček tím nožem sudat. Takže to řežou a odtrhávají.
2: Ostrý řezací nůž, sílu v rukou a nekonečnou trpělivost musí mít parta jevištních techniků, aby takzvaně svlékla z kůže až 450 křesel.
1: Byly pohodlné, ale akusticky moc nevyhovaly, proto sedačky budou jiné.
2: Vzpomíná vedoucí jevištní mistr Tomáš Studnička. Na odřezávání této kůže pracují druhým dnem a už mají skoro hotovo.
1: Měli jsme všichni moc rádi, protože se v nich dobře odpočívalo během zkoušek.
2: Křesla pro novou scénu navrhl její architekt Karel Prager na konci 70. let minulého století. Na první představení si dobře vzpomíná i někdejší děkanka pražské DAMU Doubravka Svobodová.
3: Já jsem je nikdy neměla ráda, tady na ně všichni vzpomínají, jak se v nich krásně spalo, protože jsou nedivadelní, jsou hrozně, mají vysokou vlastně tu zadní stěnu, člověk se tam schová a může spát a nevnímají se diváci vzájemně, takže já jsem k něm nikdy nějak nepřilnula, byť jsem z těchto křesel viděla v tomhletom prostoru spoustu krásných představení, na který vzpomínám možná víc než na to první.
2: Proměnu nové scény v moderní divadlo sleduje i taneční teoretička a lektorka Kateřina Hanáčková.
4: Já jsem milovala tu symbiózu, ty barvy, zelené kůže, zeleného koberce, celého toho prostoru, který se už vlastně napojil na člověka při vstupu, protože ten zelený mramor vlastně krásně ladí. Takže pro mě to bylo něco jako ikonického, vizuálního. A teď, když je tady takhle vidím slečená, obnažená, no, tak je mi úzko.
5: Nebudou pohodlný.
4: Byl strašně pohodlný.
2: Kusy této dnes už hodně vypoužívané kůže jevištní technici teď srolují a předají týmu kostýmní výtvarnice Simoně Rybákové.
6: Já si myslím, že nejpraktičtější a nejfunkčnější by bylo, kdybychom vymysleli vlastně nějakou takovou zajímavou vestop tašku, kde by vlastně personál mohl mít vlastně uvaděčky, jako programy, peníze, mobil a tak dále.
2: A správní ředitelka činohry Národního divadla Jolana Dvořáková dodává, že z této kůže vzniknou nejenom klíčenky nebo kabelky.
7: Simona tehdy přišla s nápadem, že by si hrozně přála, kdybychom skutečně tu kůži nechali znova obživnout a nechali tu paměť toho prostoru si žít úplně novým způsobem. Měla by to být celá kolekce, která z toho vznikne.
2: Oprava nové scény oficiálně začala letos v březnu. Bude trvat 2 roky a stát by měla až 2 miliardy korun. Michaela Vitešková, Radiožurnál.
8: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
1: Čeští hokejisté budou hrát na světovém šampionátu poprvé v jiné hale než v té ve Friburgu.
2: Bojovat budou o to, aby si o víkendu mohli na švýcarském turnaji zahrát o medaile.
1: Čtvrtfinále mistrovství světa Česko-Finsko začne v 16 hodin a 20 minut.
2: Přímý přenos z Curychu bude vysílat Radiožurnál i digitální Radiožurnál Sport.
0: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
3: Přímé přenosy všech českých zápasů a pravidelný rozbor od našeho experta Martina Procházky.
0: Denně po půl deváté a vždy před zápasem českého týmu.
3: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
4: Je půl druhé. Krátké zprávy a Monika Chmilová.
5: Americký prezident Donald Trump zatím není spokojený s dohodou s Íránem, uvedl to na zasedání vlády v Bílém domě. USA podle Trumpa nevedou jednání o zmírnění sankcí vůči Tehránu. Íránská státní televize dříve představila návrh memoranda o porozumění se Spojenými státy. Údajně počítá s otevřením Hormuzského průlivu do 30 dnů od podpisu. Výměnou za to mají Američané uvolnit blokádu íránských přístavů. Podle tvrzení Bílého domu ale dokument není pravdivý. Ministerstvo pro místní rozvoj nabídne dalších 6 miliard korun na podporu dostupného nájemního bydlení. Obce a města o ně budou moct žádat zřejmě od začátku příštího roku. Informovala o tom šéfka resortu Zuzana Mrázová z Hnutí ANO. Peníze podle ní půjdou z přebytku v operačních programech. 7 miliard korun, o které mohly obce žádat od roku 2024, se podle Mrázové rychle vyčerpalo. Maximální ceny pohonných hmot dnes znovu klesnou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzinu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 44 koruny a 16 haléřů, to je o 40 haléřů méně než ve středu. Cenový strop na litr nafty oproti včerejšímu dni klesne o 58 haléřů na 40 korun a 85 haléřů. Vládní regulace cen paliv budou pokračovat i v červnu. A zámek Zákupy na Českolipsku otevřel novou stálou výstavu historických kočárů. Dlouhodobě je zapůjčilo Národní technické muzeum a jsou umístěné v loni opravených barokních konírnách. Kočáry jsou většinou ze druhé poloviny 19. století, kdy panství vlastnili Habsburkové.
3: Sport.
5: Fotbalisté Slovácka rozehráli baráž o šanceligu vysokou výhrou 4-1 na hřišti druholigového Artisu Brno. Do vedení šli ve 30. minutě domácí, ale Slovácko ještě do poločasu vyrovnalo a ve druhé půli přidalo další 3 góly. Odveta se bude hrát v neděli v Uherském Hradišti.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D1 u Jihlavy a omezení na D5 u Loděnice. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za odbočkou na Jihlavu. Na kilometru 115 stojí porouchané vozidlo. Jinak je ale D1 mezi Prahou a Brnem průjezdná bez větších komplikací, jede se plynule. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy se pracuje před Loděnicí. Na 11. kilometru silničáři opravují vozovku. Zabírají pravý pruh, projíždějte kolem nich opatrně. U Karlových Varů je uzavřená silnice 13 do Chomutova. Uklízí se tam po nehodě dvou osobních aut. Místo můžete objíždět přes Dalovice a Sadov. A v Praze je dnes v noci obousměrně uzavřený Strahovský tunel. Jde o plánovanou akci, údržbu a taktické cvičení. Mají skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Dnes bude jasno až polojasno, na severu a východě přechodně kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 20, na horách kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
7: A už za chvíli uslyšíte reportáž ze série o dětech a dospělých z dětských domovů. Dnes se konkrétně vydáme za manželským párem Ivou a Michalem.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: V dětských domovech po Česku dnes žije přes 4300 dětí. Většina z nich rodiče má, úplných sirotků je podle dat ministerstva školství jenom 46, tedy zhruba procento. Právě životy dětí a dospělých z dětských domovů mapuje časozběrný seriál Radiožurnálu. Sledujeme také Ivu a Michala. Vyrůstali ve stejném pražském dětském domově a dnes jsou manželé.
1: Ivo, vy jste oslavila kulatiny, můžeme říct váš věk.
2: Ano.
1: 40. Co jste Michale manželce daroval?
3: Zážitek, večeři a kytku.
1: Byli jste na víkendu ve Středočeském kraji.
2: Ano.
1: Můžete zavzpomínat, jaké to bylo, když jste měli ty narozeniny v dětském domově? Vy jste oba vyrůstali v Dolních Počernicích?
2: No, tak dostali jsme nějaký budget, za to si můžeme vybrat dárek a víc si nepamatuju.
1: Michale?
3: Asi to sami.
1: Že byste si vybavili třeba dorty, svíčky, balonky?
3: Ne, asi ne.
1: My jsme se viděli před rokem a kousek. Jak se oba dnes máte, Ivo?
2: Já jsem změnila jenom práci, jinak žádná změna.
1: Vy už nepracujete v psí školce, odešla jste, staráte se o seniory. Co přesně ta práce obnáší?
2: Dělám jim prostě jakoby asistenci.
1: A doděláváte si kurz?
2: Ano. Budu pracovník v sociálních službách s certifikátem.
1: Ale není to škola, že byste musela pravidelně roky někam docházet?
2: Ne,
1: je to kurz.
2: Je to na 6 týdnů.
1: Michale, co u vás nového?
3: Stejný všechno.
1: Máte sluchátka, co posloucháte?
3: Český rap.
1: A vy hodně řídíte? Jste řidičem?
3: No.
1: Takže ta hudba vás doprovází asi během pracovního dne?
3: Něco v tom stylu, no. To spíš zase rádio.
1: A ta práce vaše, kolik vám zabere třeba hodin denně?
3: 16 až 18.
1: Jste potom rád, že jste doma s Ivou, když už nesedíte za volantem?
3: Jo, tak jasný.
1: Vy máte 10letou dceru, to je Kateřina, teď je ve škole.
2: Teďka slavíme na konci měsíce 11. Klukovi bude 17 v červnu a nejstarší holka, tý už bylo teďka 19 a tu už jsme teda vypustili do světa. Už s náma nebydlí.
1: A vy jste rodiče jednoho dítěte s Michalem?
2: Nejmladší kačky.
1: A když máte volný čas, volný víkend, co děláte?
2: Teďka, jak už bude teplejc, tak už bude určitě to, jak vyrazíme na kolo, na koloběžku.
1: Co venčení psů? Taky to berete jako takovou rodinnou aktivitu?
3: Spíš jako odpočinek. Člověk si urovná myšlenky.
1: Chodí s váma i dcera?
2: No, s mojí drahou. Vytáhne koloběžku a jede s náma. No.
1: Ivo, vy jste mi loni říkala, že se každý den setkáváte se situacemi, které byste možná uměla vyřešit lépe, kdybyste nevyrůstala v dětském domově. Napadá vás teď nějaká situace z nejbližší doby?
2: Asi, co se týče dětí, občas furt jakoby tápu, občas přijdou řešení věcí, se kterými asi úplně nevím rady. Ale úplně nevím, jestli je to tím, že jsem byla v dětském domově nebo ne.
1: Jste vy vlastně v kontaktu s rodiči, Ivo?
2: Taťka umřel, ale s mámou v kontaktu jsem. Tak nějak se jí snažím trošku pomáhat, aby mě to úplně nezasahovalo moc osobně, ale snažím se.
1: Ty problémy s alkoholem, o nich jsme mluvili minule, je tam nějaký vývoj?
2: Je jako, že by přestala pít? Ne, to ne.
1: Michale, co vy, rodiče?
3: Já se s rodičima nestýkám, s otcem je to stejný, maminka umřela.
1: Ten váš dětský domov, kde jste se potkali letos v červnu, slaví jste výročí. Víte o tom, půjdete se podívat?
2: Asi nepůjdem, nějak nám to úplně nevychází pracovně časově.
1: Ale na to místo nespomínáte nějak ošklivě?
2: Ne.
3: No, asi tak normálně.
1: To jsou manželé Iva a Michal. Vyrůstali v 90. letech v dětském domově. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.

jak mít jistotu, že opravdu kupujete české jahody. Vydejte se na samosběr. Ten od tohoto týdne nabízí pěstitele třeba ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku a my se tam za nimi vypravíme už po písničce od Faith No More.

0: Na polích pomalu dozrávají jahody, jako každý rok část zemědělců lidem nabízí možnost jejich samozběru. Kromě jistoty, že jde opravdu o jahody vypěstované v Česku, zájemce láká i nižší cena než v některých supermarketech. Velký zájem o jahody mají třeba ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku.
1: Je to prostě z políčka na sluníčku venku, takže chutná to líp a člověk, když si to nazbírá sám, tak má z toho větší radost.
2: Paní Viktorie skládá jahody do připravené nádobky a dodává, že na samozběr se vydala nejdřív, jak jen to šlo.
1: Už jsme se nemohli dočkat na marmeládu nebo na knedlíky a hned jsme vyrazili.
2: Podobně jako ona přemýšlí desítky dalších lidí, kteří na pole za Velkými Bílovicemi přijeli, jako třeba paní Kristýna s rodinou a malým synem.
3: Už třetím rokem jezdíme a vlastně poprvé, když jsme byli, tak byl taky s náma před těma třema rokama.
4: Na co ty jahody budou? Koukám, že jich máte docela dost, máte s nimi nějaké plány?
3: Docela hodně, děláme bublaniny, omáčky, různý přelivy a vlastně do mrzáku pak dáváme a marmeládu z toho děláme.
2: To pan Ladislav, který jahody sbírá o pár řádků dál, s nimi má jiný záměr.
5: Přeji si jich. Den, dva, tři, dokud to nesníme a pak bude po sezóně.
2: Nazbírané jahody lidé nosí k vstupní bráně na pole, kde si je nechají zvážit a podle toho zaplatí.
6: Máte tam čistou váhu 11 kilo krát 90 a dohromady je to 997, prosím.
2: Za kilo tady lidé nechají 90 korun, tedy o 10 korun víc než loni. Pěstitel Jiří Kuchyňka to zdůvodňuje vyššími vstupními náklady. Zájem je ale podle něj i tak srovnatelný.
7: Oproti tomu loňskému roku jsme to čekali. Ono vždycky ty první dny nejvíc lidí přijede na ty jahody, na ty největší, že jo. Úroda je oproti loňsku větší, nepomrzlo tolik, co loňský rok, protože jsme zakrývali.
2: Podle Kuchyňky budou jahody dozrávat ještě asi 3 týdny. Na Moravě oproti Čechám je podle Ovocnářské unie úroda lepší, mráz tu totiž nenapáchal takové škody. Z Velkých Bílovic Šimon Franc, Radiožurnál.
8: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál, máme 2 hodiny. Zprávy a Monika Chmielová.
1: Veřejnoprávní média vyzvala premiéra Babiše, aby pozastavil projednávání změn v jejich financování. Ukrajinský prezident požádal v dopise šéfa Bílého domu o rakety protivzdušné obrany. Tenisté Menšík, Bousková a Muchová postoupili do 3. kola Roland Garros a dnes bude jasno až polojasno, teploty až 25 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Vedení České televize a Českého rozhlasu vyzvalo premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, aby zastavil projednávání novel o televizních a rozhlasových poplatcích. V otevřeném dopise varují před ohrožením fungování a nezávislosti veřejnoprávních médií. Ministerstvo kultury navrhuje zrušení poplatků a převedení médií pod státní rozpočet. Novela koaličních poslanců pak poplatky ruší pro lidi nad 75 let nebo některé firmy. Obě média kvůli tomu taky požadují vznik odborných skupin, říká ředitel divize programu a digitálních služeb v České televizi Milan Fridrich.
3: Po 15. květnu měla být utvořena nějaká pracovní skupina pod panem premiérem. My věříme, že vznikne, ale zatím se nic neděje a ta diskuze není taková, jak si myslím, že by bylo seriózní vůči veřejnoprávním médiím.
1: Mluvčí vlády Karla Mráčková uvedla, že kabinet chce změnou financování médií splnit své programové prohlášení. Diskuse s řediteli je podle ní v plánu po konci koaličních jednání. Parlament včera taky doplnil Radu Českého rozhlasu. Senátoři radním zvolili Oldřicha Wagnera a poslanci Petra Žantovského. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský požádal Spojené státy o další rakety protivzdušné obrany. Napsal to v dopise adresovaném prezidentovi Donaldu Trumpovi a americkému kongresu. Ukrajina jich má kritický nedostatek, navíc v době, kdy Rusko zesílilo útoky. Ukrajinská protiraketová obrana se spoléhá téměř výlučně na střely Patriot, které vyrábějí Spojené státy. Uganda s okamžitou platností uzavřela hranice se sousedním Kongem, aby omezila šíření epidemie eboly. Oznámila to ugandská vláda. Opatření potrvá 4.